Oni to latinos mají všecko takový lehce dvojsmyslný, že jo? A je paradox, že já jsem viděl Carlose Santanu na koncertě ve východním Berlíně v roce 1987 v tom jejich příšerném paláci kultury. Hráli jsme tam tehdy s Karlem Gottem a někdo nám dal na něj lístky. A já už si nepamatuju, kdo tehdy na ten koncert z naší skupiny ještě šel, ale velmi dobře si pamatuju, jak východní Němci čuměli, když na pódiu vylezla Santanova partička, kterých bylo opravdu jak psů a všichni vypadali jak ze seriálu Narcos. Takže poslouchej můj rytmus, je dobrý pro zábavu, mulatko. A propo, není to trošku nekorektní dneska někomu říct mulatko?

Tak, to byl Carlos Santana a teď to bude Sting. Shape of my heart, to znamená něco jako takový stav mého srdce. A Sting řekl o textu k této písni. Chtěl jsem napsat něco o Karbaníkovi, hráči, který nehraje, aby vyhrál, ale aby odhalil nějakou mystickou logiku štěstí nebo náhody. Nějaký vědecký nebo téměř božský zákon. Tenhle chlap nehraje pro respekt ani pro peníze, jen se snaží přijít na ten zákon. Přeci v tom musí být nějaká logika. Ale je to pokerový hráč, takže pro něj není snadné vyjádřit emoce, vlastně on nevyjadřuje vůbec nic.

Takhle to napsal Sting. Ale možná nevíte, že Stingův kytarista k nám se svojí skupinou často jezdí a zpívá s ním Dan Barta. A já jsem se před několika měsíci smál, protože jsem šel v Klánovicích a vidím tam plakát, že tenhle Dominic Miller tam hraje s Danem Bartou v Klánovický Besedě. Spoluautor téhle nádherné písně, která mimo jiné hraje na konci francouzského filmu režiséra Luca Bessona Leon. To je film o profesionálním vrahovi, kterého hraje Jean Reno, tak mě to připadalo v tom okamžiku nádherný, že hraje v Klánovický Besedě. Tak si poslechněte Stingův Stav srdce.

0: Soukup. Haló?
1: Ondřej Soukup. Písně, které mi utrhly srdce.
2: Parisian Walkways, pařížské chodníky. Gary Moore a Phil Lynott. To je taková přímočará pomalá balada,

a ve které Gary Moore předvádí, jak je strašný frajer na kytaru, a to teda opravdu je. Ale sám říká, že ve skutečnosti se jedná o tajemnou a jemnou píseň se skrytým a velmi osobním poselstvím, které ale nikomu neřekne, což je výborný, že jo. Parisian Walkways nahrál Gary Moore pro firmu MCA, kde je uvedena jako skladba, kterou napsal on se slečnou Donny Campbell. A zatímco v Gary Moore Songbook, který byl vydán v roce 2000, jsou jako autoři textu a hudby uvedení Gary Moore a zpěvák Phil Lynott, čili někdo jiný. A původní notový zápis obsahuje verš I remember Paris in the fall tonight, čili vzpomínám na Paříž dnes večer na podzim, ale na nahrávce zpívá Lynott I remember Paris in 49, čili vzpomínám na Paříž v roce 1949, což je vlastně taková, jako dejme tomu, mírná záhada. A tuhle tu záhadu začal zkoumat Švéd Peter Nielsen a zjistil, že Donna Campbell byla zřejmě přítelkyní Garyho Moora a opravdu na Moorově s prvním solovém albu jsou skladby uvedené na obolu jako Moore Campbell, ale na jiných vydáních jsou uvedeny pouze jako Moore, ačkoliv důvod, proč ona tam je vůbec uvedena, je záhadou. Já teda musím říct, že mě v životě nenapadlo připsat nějakou kámošku nebo přítelkyni za odměnu k písni jako spoluautorku. Ale na druhou stranu vlastně to je docela dobrý nápad. Problém by samozřejmě byl, kdyby z té písně se stala slavná píseň. Takhle, když ta píseň není slavná, tak to je jedno. Ale když se stane slavnou, tak to bude hodně drahá kámoška potom kvůli autorským honorářům, že jo. Takže mnohem levnější by bylo rovnou koupit Norkovej koži. Ale ať už je to jakoliv, Parisian Walkways nese jasný rukopis textaře a zpěváka Phila Lynotta. Takže text bez pochyby napsal celý on a hudbu Gary Moore.

Byl to fakt dobrý kytarista Gary Moore. Like him, jako on, Tyler, The Creator a Lola Young. Já teda žádný rapper bych tady nepouštěl, nebo zcela výjimečně. Ale tohle je ten výjimečný případ. Píseň Like Him, já jsem ji slyšel od svý dcery. Velmi netypická píseň pro primárně rapera, který si skromně říká Tyler, The Creator. Ovšem, on je taky zpěvák a herec a módní návrhář a má vydavatelství, prostě je to takový čipera. A v květnu u nás měl 3 koncerty v O2 aréně a byly vyprodaný, protože jinak by jich tolik nebylo. Tyler, The Creator, čili v překladu Tyler Stvořitel, to teda jsem si říkal, hergo, to je pseudonym, tak řeší v písničce své vyrůstání jen se svou matkou Bonitou Smithovou. Jeho otec, který má nigerijské a ipské kořeny, opustil rodinu, když byl Tyler ještě malý. A ve své písnice Tyler, jak jsem vyčetl, noří do temných vod této absence a zkoumá, jaké to je cítit ozvěny muže, čili svýho tatínka, kterého nikdy nepoznal. On sám o skladbě říká, že je plná zvláštního druhu zmatení, které pramení z toho, že vidí drobné detaily svého vzhledu, které mu připadají podivně povědomé, i když sotva ví, odkud pocházejí. Říká, máma říkala, že se tvářím jako on a vyjmenovává tyto pro něj znepokojivé fyzické a povahové rysy, které zřejmě zdědil. Ramena, bradu, držení těla a tak dále. A jeho matka, kterou v téhle písni zpívá londýnská zpěvačka Lola Young, tak píseň otevírá několika slovy o tom, jak je Tyler podobný svému otci, jak vzhledem, tak chováním, a uzavírá přiznáním, že to její vlastní špatné rozhodnutí, špatné chování vedlo k odchodu Tylerova otce. A ta píseň je fakt zajímavá, poslechněte si ji.

0: It was my fault, not yours, not his. It was my fault. I'm sorry. You know? It was my fault, not him, because he always wanted to be there for you. And I'm sorry, I was young. But he's always wanted to be a father to you. So I fucked up, and I take ownership of that, of my choices and decisions. And I'm sorry for that. He's a good guy. So don't hold that against him, because it was my fault. Just, you know, forgive me.
1: Haló, Soukup? Haló?
2: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
3: Ano, tady je Ondřej Soukup a já tady jsem a vlastně je to dobře, protože kdo jiný by tady měl být, že ano. Tango Miracoloso. Někdy v roce 91 za mnou přišel choreograf Richard Hess, že s Unem připravuje taneční science fiction thriller s názvem Maraton, abychom k němu s Gábinou napsali písně a já ještě nějakou scénickou hudbu. Projekt opravdu vznikl, realizovala ho česko-slovenská produkce. Natáčel se v naprosto hororovém prostředí prázdné michelské plynárny, takovej ten obrovský válec v Michli. A písně nebo různé přechody zpívali Martin Pošta, Lucie Bílá, Ilona Čáková a taky Karel Gott. Byla to totálně temná akce, drogy, mrtvoly, mezi tím zlověstný krtinář a k tomu jsme napsali takovou ujetou hudbu s naprosto nesmyslnými texty. Gábina mockrát použila pseudoangličtinu nebo mixovala dohromady několik jazyků. A na Karla Gotta vyšlo tango a tak jsme ho prosili, ať to zpívá s co největším patosem, velmi dramaticky a až přehnaně procítěně. A on to udělal úplně fantasticky. Text, který k tangu Gábina napsala v italštině, tak samozřejmě je naprosto absurdní, protože Gábina samozřejmě italsky neumí, ale vzala italský slovník a hledala slova. Napřed od písmene O, čili já si je pamatuju, ornamentale, ormone, horizontale, ornello a tak dále. Prostě slova, která šla zpívat na danou melodii. A pak slova od P, tam bylo pakéto, pako, pacifico a tak dál, uslyšíte. A ke konci přijde mužský sbor, kterému teda není moc rozumět, ale oni zpívají polsky. Cholera tango dve čisté, napije meš se na ministra. A pak jsem tam ještě napsal melodii, kde Karel musel přejít do falzetu a on mi tehdy řekl, prosím tě, můžeš mi vysvětlit, proč na konci písně přijdu o koule? Ta píseň je samozřejmě od něj úplně neznámá, vůbec není pro jeho standardní posluchače. Ale pouštěl jsem ji jeho německému producentovi, který se strašně smál, ale pak mi řekl, poslyš hochu, uvědomuješ si, jaký fantastický zpěvák ten Karel je? Samozřejmě, moc dobře to vím. 12 let jsem s ním hrál a slyšel jsem ho iskrát měsíčně zpívat. Takže tango Miracoloso, zázračné tango a fenomenální Karel Gott.

Já když to znova poslouchám, tak já si říkám, pane bože, jak on to udělal fenomenálně, tu nadsázku, ten patos přehnaný, všecko tam je to, co u tanga má být. Ten Karel byl fakt geniální. No, není tady takovejhle zpěvák, co si budem namlouvat. Leila, Eric Clapton. O téhle písně by se dalo mluvit bez problému velmi dlouho. Je to trochu sice jako z bulváru, ale tomu se nedá vyhnout, protože život občas bulvár je. Za touhle písně samozřejmě žena. Už název napovídá, že ano. Eric Clapton se totiž fatálně zamiloval do Patty Harrisonové, manželky svého velkého kamaráda George Harrisona. A Patty napřed z jeho dorážení byla nešťastná, odbývala ho, protože i když s Harrisonem měli nějaký vztahový problémy, tak ho nechtěla opustit. A tak Eric složil Leilu, kde zpívá. Co uděláš, když zůstaneš sama a nikdo není na tvé straně? Utíkala si a skrývala ses příliš dlouho. Víš, že je to jen tvá hloupá hrdost? Leila, Leilo, máš mě na kolenou. Leilo, já žebrám, drahá, prosím. Leilo, drahá, neuspokojíš mou utrápenou mysl a tak dál. No, krásně, pateticky to napsal. A ona sama pak řekla, budu citovat, když Eric napsal Leilu, byla jsem ještě vdaná za George a vůbec jsem z toho nebyla nadšená. Cítila jsem se taková odhalená, úplně nahá, ale byla jsem tou písní naprosto ohromena. Byla tak vášnivá a neuvěřitelně dramatická, ale přitom já jsem chtěla zachránit své manželství. A Eric tak veřejně vyhlásil svou lásku. Nechtěla jsem opustit svého manžela, ale když se situace mezi mnou a Georgem stala nesnesitelnou, byl to konec našeho vztahu a já se nastěhovala k Ericovi. Já jsem čet takovou opravdu velmi upřímnou biografii Erika Clapna a on tam popisuje, že když spolu začali žít, tak on měl nějakou vilu mimo Londýn a jenom se opíjeli a brali kokain. A třeba několik týdnů vůbec neroztáhli záclony, zvonili tam pošťáci, různí kamarádi se stavili, ale oni nikomu neotevřeli, jen pili, koksovali a milovali se. Samozřejmě, že se vzali. Přitom Eric Clapton a George Harrison zůstali dobrými přáteli. A George dokonce hrál na jejich svatbě spolu s Paul McCartneym a s Ringo Starrem. A samozřejmě se o pár let později rozvedli. A ještě k textu. Je založen na staré básni perského básníka Nizamiho, která se jmenuje Leila a Majnun. A je o muži, který miluje ženu, ale nemůže ji mít, protože její rodiče jsou proti. A když nemohou být spolu, on se zblázní. Ona ne, samozřejmě, jenom on. A vy uslyšíte pomalou akustickou verzi písně, kterou zahrál Clapton na koncertě MTV Unplugged v roce 1992.

To je krásný potlesk pro Erika Kleptna. Čerešně, to je krásná slovenská píseň, ke které napsal text Milan Lasica a hudbu Jaro Filip a známe ji od Hanky Hegerové. Jenže ta píseň byla původně napsaná v roce 1981 pro Zuzanu Kronerovou do televizního pořadu Někto je za dverami, který Lasica se Satinský měli v televizi, když je zase po dlouhém zákazu pustili na obrazovku. A tam ji právě mladička Zuzana Kronerová nádherně zpívá. Teď jsem si to poslechl. A pak ji zpívala ještě v nějakém divadelním představení a tam je paní Hegerová slyšela. Tak šla za Lasicou, jestli by ji mohla zpívat a píseň se stala slavná. A když se potom později někde potkali, tak se Hanka Hegerová Zuzaně omlouvala, že jí tu píseň trochu ukradla. Ale na tom teda opravdu nic není, protože jednu píseň, a o tom jsem tady mockrát mluvil, několikrát naspívají desítky nebo i stovky různých zpěváků nebo skupin. A já tohle všecko vím od své ženy Lucky, protože její maminka byla sestra Jara Filipa, který tuhle tu píseň složil. Jaro bohužel umřel ve svých 50 letech, já jsem ho osobně neznal, to bylo ještě dlouho před naším vztahem. Ale byl to Lučin strýček a tím pádem si myslím, že to taky byl tak trochu můj strýček. A já jsem na strýčka velmi hrdý, protože napsal spoustu krásné hudby a jeho čerešně teď zaspívá paní Hegerová.

0: Soukup. Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Lana Del Rey a její videogames, čili videohry. Jméno umělce dokáže hrát v jeho kariéře velkou roli. Poslouchejte, Michal David se jmenuje Vláďa Štancl. Lucie Bílá je Hana Zaňáková, mimochodem měla by každý den zamávat do nebe Petrovi Hanigovi, že jí tohle jméno vymyslel. Hana Hegerová se jmenovala Carmen Farkašová a tak dál. Akorát Karel Gott se opravdu jmenoval Karel Gott. A Elizabeth Grant, čili Lisa Grandová, se přejmenovala na Lana Del Rey, čili to znamená Lana od krále a vida. To zní úplně fantasticky. A taky jí to poradil její manažer s tím, že jméno připomínající hollywoodský glamour bude lépe ladit s hudbou, kterou dělá. Přitom to jméno je kombinace jména hollywoodské hvězdy, herečky Lani Turner a modelu auta Ford Del Rey. Ale zní to krásně, že jo? Lana Del Rey. A docela zajímavý je, jak Lana Del Rey popisuje vznik textu, ke kterému byly inspirací dva neúspěšné vztahy z její minulosti. Sama říká, verše jsou o tom, jak to bylo s jednou osobou a refren o tom, jak jsem si přála, aby to bylo s jinou osobou, na kterou jsem dlouho myslela. Takže první část je, houpání se na zahradě, přijíždíš ve svém rychlém autě, pískáš moje jméno, tak to bylo, víš, on přišel domů a já ho viděla. Ale pak přijde refren. Nebe je místo na zemi s tebou, řekni mi všechno, co chceš, tak to nebylo. Tak jsem si přála, aby to bylo. Melodie zní tak působivě a nebesky, protože jsem chtěla, aby to tak bylo. No, trošku jsem byl zmaten, když jsem si tohleto přečet, já předpokládám, že vy jste taky, ale takto Lisa Grantová, tedy Lana Del Rey, myslela. Já to teda celé trošku zlehčuju, ale ta píseň i sama interpretka se mi strašně líbí. Je to dekadence na pochodu, včetně hudby, textu, její historie i její kontroverzní osobnosti. Video Games.

Tak to byla božská Lana Del Rey. Slyšíte ještě tu krásnou dohru? Poslouchejte ještě chvilku. Došumíme, fade out. No, a můžeme pokračovat. Easy Beats, Friday on my mind, čili pátek v mé mysli. Tuhle píseň napsali společně kytaristé Easy Beats George Young a Harry Vanda. On se fakt jmenuje Vanda, to je jak dívčí jméno naše, kteří byli hlavními skladateli skupiny. Vanda popsal píseň jako o připomínku dob, kdy žili v hostelech v Sydney a navíc neměli peníze. A na konci týdne se scházeli, protože tehdy to teprve stálo za něco a začínala zábava a začínal opravdový život. A já vám přečtu, jak oni sami píseň rozebírají. Píseň má poměrně pomalý nástup. Po úvodním úderu činely následuje 20 sekund pikovaná kytara, kterou podkresluje Wrightův zpěv, ve kterém prochází dny v týdnu a vysvětluje, proč ho pondělí až čtvrtek nebaví. Basová kytara se přidává v pátek, když se blíží víkend. A nakonec po 30 sekundách se dostáváme k sobotě a tam nastupují bicí. A tahle energie se přenáší do refrénu, kde se dozvídáme o plánech na víkend, pak se ale vracíme zpět do pondělí a tahle ta pětidenní úmorná dřina začíná znovu. Tentokrát je však tempo rychlejší a zpěvák je optimističtější, protože ví, že jeho čas brzo přijde. Takže druhý refrén je ještě energičtější a opakuje se až do konce písně. A to vše je zabaleno do 2 minut 47 vteřin, co z ní dělá jeden z nejvýraznějších a nejenergičtějších hitů té doby. A je to pravda, já jsem tu píseň miloval. Skupina nahrála tuhle píseň v Londýně s producentem Shelly Thelmem, který předtím spolupracoval s Who a s Kings a s mnoha slavnýma kapelama. A říkal, že kluci ho oslovili přes jeho manažera a oni se mu líbili, ale písničky se mu nelíbily. A tak jim řekl, kluci, jděte domů, napište pár písniček, přijďte jednou týdně, zahrajte mi, co máte. A tak to pokračovalo 7 týdnů. Pořád jsem vše odmítal, až po 7 týdnech jsem uslyšel Friday on my mind a řekl jsem tak, a to je přesně ono, tohle natočíme. A já si tu píseň velmi dobře pamatuju, byla dost komplikovaná, byla v ní spousta akordů a to bylo u většiny hudby úplně atypický tehdy a nakonec dneska u většiny písní, které jsou harmonicky vlastně mnohem jednodušší, je to úplně atypický. Friday on my mind.

Easy Beats, skvělá píseň. Hlavní téma z Jamese Bonda. James Bond Team je hlavní hudební motiv všech Bondovek od jejich začátku až do dneška. Pro první film o Jamesi Bondovi, Dr. No, ho napsal v roce 62 britský skladatel Monty Norman, vlastním jménem Noserovič, jak jinak, že jo, syn britské židovky a židovského emigranta z Litvy. Norman byl nejenom skladatel, byl taky zpěvák, herec, psal muzikály, napsal spoustu písní, což je sice hezký, ale producenti první Bondovky nebyli spokojeni s jeho způsobem aranžování a tak nechali jeho hudbu přearanžovat Johnem Barrym. A kluci se začali hádat o autorství. John Barry tvrdil, že vlastně napsal novou hudbu a že on je autor hlavního téma, ovšem Monty Norman se nedal. Byly dva soudy a Norman pokaždé dokázal, že to zásadní téma napsal opravdu on. John Barry sice pořád bojoval, že je to jeho práce, ale autorské honoráře od prvního okamžiku chodili Normanovi. A je zaznamenáno, že v roce 76 až 99 dostal na autorských honorářích víc jak 600 tisíc liber. Pro mě je zvláštní, že nedošlo k nějakému kompromisu, protože Barry transformováním klasického tématu do částečně jazzového provedení skladby ji neskutečně povýšil a možná právě díky jemu tohleto téma prochází Bondovkama dodnes. A Bondem se s váma loučím, váš Ondřej Soukup.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Je pondělí po 18. hodině a vy posloucháte váš, já si tak myslím a jsem tomu rád, oblíbený pořad Na cestách. Takže dnes opět Na cestách a dnes je hostem Adam Horálek. Vysokoškolský pedagog, sociální antropolog, který má za sebou spoustu cest, včetně cest například se studenty Univerzity Pardubice, ale i řadu soukromých. Takže vítejte u mikrofonu.
5: Pěkný večer.
4: Já jsem zmínil ty studenty, ale vy jste zrovna nedávno předtím, než my jsme se sešli v kavárně, kde také jinde, uslyšíte kavárenské prostředí jako obvykle, tak vy jste se vrátil ze Sicílie a někdy to máte spojené i s takovým tematickým cestováním, jak jsem zjistil, takže víno a Sicílie.
5: Určitě, víno a Sicílie se k sobě velice hodí. Já hrozně rád cestuju někam, kde můžu ochutnávat místní jídlo a místní pití, ideálně víno, protože k vínu mám nejblíže. Sicílie rozhodně nabízí v tomto opravdu velký repertoár.
4: Tak vidíte, jak to bude zajímavé cestování, nejenom o těch otázkách sociálně antropologických, tedy profesních u Adama Horálka, ale také o horské turistice, vytrvalostních sportech, o tom, jak bylo třeba se studenty ve Švédsku a tak dále. Zůstaňte s námi.

0: Jsme na cestách, posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, ve kterém cestujeme se zajímavými hosty. Dnes je tím hostem vysokoškolský pedagog, sociální antropolog Adam Horálek. My jsme už zmínili to cestování se studenty, tak já se k němu vrátím, k tomu vašemu soukromému se dostaneme, určitě i k tomu vínu a k té gastronomii, ale vyrazit se studenty do Švédska ještě s cílem a s tím, že předtím vybíráte, kdo vlastně pojede, to chce trošku odvahy možná.
1: Určitě. Když jsem to vlastně zmínil na univerzitě, že chci vzít studenty za polární kruh do divočiny na 3 týdny, na takový trošičku kurz přežití, tak spíš než překvapení, to bylo zděšení, co jsem měl reakci od vedení univerzity a fakulty. A ne, že by to chtěli zarazit, ale spíš se báli právě všech možných dopadů v případě, že by se nám něco stalo a podobně. Takže museli jsme projít náročným nejen před výběrem právě, ale museli jsme i podepsat spoustu papírů, tak aby byla univerzita v případě jakéhokoliv problému kryta.
0: To dokážu pochopit a my už jsme měli v našem pořadu jednoho pedagoga, který se středoškolskými studenty jel v podstatě na kratší školní výlet do Turecka, jestli se nepletu, bylo to do Istanbulu, ale jet do takové destinace, jako je polární oblast, ještě k tomu do Švédska, to chce nějakou přípravu. To zděšení mezi pedagogickým sborem, chápu, mezi studenty bylo nadšení?
1: Překvapivě bylo, ono to mělo trošičku větší vývoj. Já jsem 2 roky předtím vzal studenty na terénní praxi na Tchaj-wan, na 5-týdenní terénní praxi a plánovali jsme znovu vyjet do Asie, jenomže přišel covid. Covid znemožňoval cestování a nakonec i v rámci Evropy znemožňoval vlastně nějaké stýkání lidí. Jenomže antropologie, to je věda o člověku a naši studenti se museli naučit dělat nějaký terénní výzkum a museli jsme trošku improvizovat, takže ta myšlenka polárního Švédska vycházela z myšlenky, že když nemůžeme dělat výzkum s lidmi, protože to zakazoval zákon v tu dobu, tak budeme ho teda zkoumat sami sebe. Že uděláme takzvanou autoetnografii. No a mě napadlo, protože já miluju polární Švédsko a Norsko, celá ta polární oblast Evropy a byl jsem tam několikrát a říkal jsem si, to je perfektní takový experiment sociálně vědní, že vezmu studenty za polární kruh, na 3 týdny je úplně izoluju od celého světa okolo, protože jsem vybral oblast, kde skutečně není žádný signál, nebudou moci zavolat domů, nebudou moci postovat nic na internet, nebudou moc na sociální sítě, nebudou si moci zavolat se svými drahými a milými a budou mít

0: solární oblasti a zpočátku jsem měl hodně zájemců, kolem 20 se přihlásilo na začátek, ale velice rychle se to zredukovalo zhruba na polovinu, kolem 10-9 lidí. Nakonec se mnou jelo za ten polární kruh 7 statečných, protože nakonec jsme měli totiž pronajaté auto, které mělo kapacitu 8 lidí a já jsem potřeboval ještě vlastně z těch 9 vybrat těch 7, aby jsme se vešli do jednoho auta a nemuseli jet ve dvou. Ten předvýběr teda probíhal v Krkonoších, jenom abych dovysvětlil, jednodenní trek od rána do večera, potom s přespáním u jednoho kolegy ve vesnici, teda na jeho poli ve stanech, takže byl test stanů, test vlastně přenocování toho vybavení. No a ten předvýběr spočíval v tom, že jsem měl naplánovaný hřebenový přechod 35 km, 1700 metrů převýšení s minimálně 15-kilovým batohem. No a dva to vzdali.
1: Byl někdo z těch studentů předtím na něčem podobném, že by šel takovouhle horskou túru takhle dlouhou? Jenom s batohem?
0: Tak to dlouhou ne, ale mezi těmi studenty byly hlavně studentky a jeden student teda, abych byl přesný, tak byli zálesáci, kteří měli zkušenosti prostě s nocováním, bivakováním, přecházením třeba Krkonoš a podobně. Rozhodně ne něco na 2-3 týdny. To neměli nikdo z ní zkušenost a to je asi právě lákalo.
1: Můžeme prozradit, mě to hrozně zajímá, v čem se ti dva, kteří vypadli z té devítky a zbylo těch 7 statečných, stejně vás podezírám, že se vám to hodilo i kvůli tomu krásnému paralelnímu názvu 7 statečných, čím se neosvědčili?
0: To nebylo, že by se neosvědčili, já jsem nemusel nakonec někomu říct, že nepojede. Byly různé důvody, nakonec myslím, že důvod byl, že se jim to kryje s nějakým jiným plánem, ale mě to vlastně v tu chvíli vyhovovalo.
1: Takže puchýře nebo něco podobného to nebylo.
0: Asi to v tom také bylo. Rozhodně někteří zpětně přiznávali, že ty Krkonoše byly vlastně to nejtěžší na celé cestě.
1: Takže Švédsko, pohoda, Krkonoše, náročné.
0: Ano. Přesně tak, říkali, že vlastně, když viděli, co jsem na ně navalil hnedka první den na tom testu, tak se toho opravdu báli, jestli mají jet. A zvažovali to jako hodně. Nakonec jsem měl skoro strach, že se mi rozpadne celá skupina naopak. Nakonec to nevzdali a jeli a pak říkali, že vlastně největší strach měli opravdu v těch Krkonoších, protože se báli, že takový den bude každý den. Samozřejmě, když dáte jeden náročný trek a pak máte pár dnů odpočinku, tak můžete dát větší nálož, než když potom musíte vydržet 3 týdny.
1: Jak je vidět, Adam Horálek vsadil na heslo těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Bojištěm bylo Švédsko, tak my se tam po písničce zase vrátíme.

0: Cestujeme dnes v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu s Adamem Horálkem, vysokoškolským pedagogem, docela drsným, jak jste mohli už slyšet, ale já si myslím, že studenti to mají rádi určitě víc, než sedět někde v aulách anebo v posluchárnách a něco psát a podobně. Prostě zkouška bojem, co museli mít sebou studenti do toho Švédska. Jak to vypadalo?
1: Samozřejmě, co museli mít, bylo jídlo na 3 týdny. A to byl limit všeho. Protože tam se nedalo nic dokupovat a podobně, takže když musíte mít na 3 týdny jídlo, tak to je hodně kilogramů. Takže ono vám to potom limituje úplně všechno ostatní, abyste se vůbec do té krosny vešel.
0: A ten váhový limit, ten byl?
1: Nebyl stanoven. Myslím si, že nejlehčí batoh byl něco kolem 20 kilo, nejtěžší přes 30, jo? Takže jako od 20 do 30 kilo, možná 17 kilo nejlehčí. Někdo skutečně uměl být velice minimalistický, někdo opravdu jako toho měl zase více.
0: No ale stejně to na vepřovky půlkilové nebo čtvrtkilové asi není.
1: Ne, opravdu to jídlo bylo jedno z největších omezení. Ono to je taky krásné, že když první týden si píšou deník, protože studenti měli povinnost vlastně si psát terénní deník z každého dne, což potom bylo jeden z jejich výstupů, který museli odevzdat, protože to byl součást vlastně vzdělávání. A první týdnu si do těch deníků psali, co všechno si dají, až se vrátí. Tak první týden to bylo samozřejmě sama kachna a řízky a podobně. Že? Druhý týden už to bylo prostě čerstvý chleba a šunka a máslo. No a ten třetí týden už to bylo jenom ten čerstvý chleba. Jo?
0: A co si tedy vezli sebou? Předpokládám nějaké sušené potraviny a podobně, což jim naordinoval Adam Horálek, který jinak občas rád cestuje za gastronomií a za vínem po světě. No, je to prostě takový paradox. Takže co měli zbaleno?
1: Nebylo to jednotné, ale obecně samozřejmě nějaké sušené těstovinová jídla, pak samozřejmě nějaké instantní polévky, samozřejmě salámy a potom různé proteinové tyčinky, čokoláda a podobné věci. Bylo to omezená strava samozřejmě, potom nějaké instantní kaše na snídani, nicméně kaloricky to samozřejmě vyhovovalo, ale žádný gastrozážitek to rozhodně nebyl. Ale musím dodat, že potom, když jsme přišli zpátky do civilizace, tak i první čerstvý chleba byl gastrozážitek.
0: To si dovedu představit a úplně to mám na jazyku, jak ten první chleba asi po návratu chutnal, ale mě zajímá, skupina 7 studentů a pedagog vařili si každý sám, anebo bylo nějaké společné vaření. I tohle to asi trošku ovlivňuje ten pobyt při takovémhle v podstatě výzkumném zájezdu do Švédska, do polární oblasti.
1: Vařilo se jednou nebo dvakrát společně, protože to umožňovalo počasí. Jinak většinou jsme vařili ve stanech, takže po stanech. To znamená, měli jsme 4 stany, 8 lidí, někde byli 3 lidi, někde 1, ale většinou se dělilo jídlo ve 2. Takže se ve 2 také vařilo. Takže byli 4 vařiče a jedlo se po těch stanech většinou. Přes den, když bylo hezký počasí, nebo dvakrát teda nám vyšlo i večer krásné počasí, že jsme si tady sedli doprostřed mezi stany a společně vařili. Dokonce jsme našli nějakou houbu sem tam, takže jsme byli schopni si udělat i nějakou smaženici za použití všech těch možných ingrediencí, co nám zbyly, takže jsme si mohli i přilepšit, ale to se opravdu stalo za celé ty 3 týdny jenom 2x.
0: Co člověk dělá ve švédské polární oblasti? Na co se dívá? Co sleduje? Čím tráví ten čas?
1: Chozením. Ta cesta...
0: to je lakonické, jednoduché.
1: Ta cesta, byl to vlastně taková pouť, nebylo to ani tolik kilometrů, za těch 20 dní jsme ušli nějakých 300 kilometrů, takže to představuje nějakých 15 kilometrů v průměru za den. To by se zdálo, že není až tak velký výkon. Na druhou stranu je nutno počítat, že jsme překročili asi 40 řek, museli jsme přejít nějaké průsmyky s plnou polní, museli jsme se ve 2 případech přeplavovat loďkou přes jezera, což samozřejmě bylo logisticky náročné, když tam jedna loďka a 8 lidí, jedna loďka pro 3 lidi, takže to zabralo třeba 30 minut klidně i. Plus samozřejmě, ono se to nezdá, ale ráno, když stanete ve stanu a než ho zbalíte, než se nasnídáte, pak ho zase večer stavět na jiném místě, hledáte 30 minut, kdy budete stanovat, aby tam byla jak voda, tak i rovná zem, tak vlastně nějak jako přívětivý prostředí, aby to vypadalo hezky taky, nebo aby tam nebylo nebezpečí nějakého velkého větru a podobně. Takže ono celý den, a tam ty dny jsou dlouhé v létě, tak celý den vlastně trávení tím. Samozřejmě pozorovali jsme divokou zvěř, občas jsme sbírali borůvky, občas jsme samozřejmě smažili nějaké ty houby. Jedinkrát jsme se dostali i teda do laponské vesnice, letní osada vlastně laponská, nebo sámská správně řečeno.
0: A to bylo jediné setkání s lidmi?
1: Nebylo to jediné setkání s lidmi, přece jenom covid totiž způsobil, že do té divočiny začalo chodit čím dál víc lidí. Takže jsme se tam potkávali s lidmi. Nejvíc jsme byli třeba, myslím, že 3 dny, kdy jsme nepotkali skutečně nikoho. Ale jinak jsme třeba každý den nebo každý druhý den někoho potkali, ale potkat neznamená, že jsme se dávali do řečí. Jsme ho viděli, ten druhý pár, který šel ve stejném směru nebo proti nám, prostě třeba 0,5 kilometru přes údolí, a to nám stačilo, že o sobě víme.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte pořad Na cestách a dnes cestujeme s Adamem Horálkem trošku netradičně. Ostatně pokaždé je to vždycky trošku netradiční. Tentokrát jsme začali cestou se studenty Pardubické univerzity do Švédska. Už jsme slyšeli o těch deníčcích. Mě by zajímalo, jestli se tam kromě těch gastronomických tužeb po návratu začaly objevovat třeba i nějaké stezky, protože přece jenom bylo to 20 dnů, dost se chodilo, skupinka nevelká, něco jako polární ponorka a podobně, nebo naštvání a tak dále, docházelo k tomu. Tam se ty charaktery při takové zvláštní cestě docela odkrývají.
1: Určitě. To byl i jeden z cílů, právě naučit psát terénní deník. On ten terénní deník, první dny se mě studenti psali, a co tam máme psát? A říkám, to musíte poznat sami. To je umění, které vám nenaučím z lavice, to se musíte vypsat a pochopit, co tam chcete zmiňovat a co tam chcete říkat.
0: My bychom měli říct, že to je asi něco jiného, než si možná posluchači pořadu Na cestách teď myslí. Mimochodem, když vy jste na cestách sám, píšete si nějaký deník, nemyslím teď s ohledem na vaší profesi, ale takový ten cestovatelský.
1: Nepíši si sám deník, respektive psal jsem si několikrát, ale většinou se nevydržel celou cestu. Ale ano, asi dvě nebo tři cesty velké, tak ty jsem zaznamenal do deníku. Jinak velmi často ho vlastně průběžně publikuju třeba na Facebooku vlastně pro své příbuzné a kamarády, aby viděli, jak cestuju, takže dneska asi nahrazuje tady toto, ten můj deník. Ale ten terénní deník, co si psali studenti, ten měl být zaměřený na tu skupinu. To znamená vlastně, co zažili, ale zároveň ve vztahu k tomu, jak to ovlivňuje tu skupinu, je samotné a jejich spolužáky a vlastně i mě samotného. Takže ten deník, ten úkol, co oni měli popisovat, je vývoj, dynamika v té skupině. Kromě toho deníku ještě vyplňovali takový jeden dotazník každý den, který vlastně měřil nějaký vývoj v té skupině. No ale v tom deníku skutečně ten druhý, třetí týden začali psát opravdu, co jim skutečně chybí, proč tady vlastně vůbec jsou, nebo naopak, že celý den, protože když chodíte a jak jste se ptal, co tam těch 20 hodin děláte, když prostě 15 hodin šlapete v divočině, je to sice krása, ale pak vlastně trošičku nuda, ona to nuda není, protože ono, když jdete, tak jdete, tam není žádný chodník, tam je divočina, takže nejdete vedle sebe, abyste si povídali, jdete za sebou, v podstatě celý den se spolu nebavíte a každý si přemýšlí o tom svém. A hodně může zpytovat, takže prostě přemýšlí o tom, co bude, až se vrátí, nebo o tom, co bylo, co vedlo k tomu, že vůbec se rozhodla jít na takovou výzvu. A to se začalo pak od toho druhého týdne propisovat do těch deníků, takže to byly velmi intimní zpovědi, velice zajímavé postřehy i o těch lidech, i o sobě samotných.
0: A byla ta ponorka taky?
1: Na konci druhého týdne byla. Přesně podle mých předpokladů.
0: No já když se podívám do poznámek, někde jsem našel, že ta sedmička statečných se skládala ze 6 studentek a jednoho studenta. Můj děda říkával, kde se sejde víc než 1,5 ženské pohromadě, tam začne být brzo zle. Jak to vypadalo tady?
1: Já musím říct, že jsem měl mnohem větší obavy před samotnou cestou. Skupina byla perfektní. Všichni jsme to zvládali dobře, samozřejmě. Ponorka byla, byly různé jako projevy, že na každého přišla ta ponorka trošku někdy jindy, ale bylo tam právě dostatek prostoru pro to, aby se ten dotyčný s tou svojí ponorkou vypořádal po svém, takže měl dostatek svobody, nemusel se s nikým bavit ten den a podobně. Já jsem měl sám taky tu ponorku samozřejmě, jo, ono strávit 20 dní se studenty, nemožnost utíct tím a obačně samozřejmě. Tak.
0: Navíc v polární oblasti.
1: Navíc v polární oblasti, ano, navíc furt v tom stejném oblečení, že jo, furt to stejné jídlo, furt ti stejní lidi. Na druhou stranu to, že potkáte za těch 20 dní třeba, i když přeženu třeba 100 lidí za 20 dní, to je hodně málo na dnešního člověka. Odpočinete si od společnosti, odpočinete si od toho mobilu, odpočinete si i od práce, prostě nemůžete řešit nic. Není e-mail, není internet, není nic, nikdo se vám ani nedovolá, tak příroda je tam úchvatná. Každý den jsme se snažili stanovat ne tak, že jsme museli stanovat, ale abychom si našli krásné místo, kde se dalo vykoupat buď v jezeře nebo v řece, kde jsme měli nádherné výhledy na hory a ledovce, do údolí a podobně. Ta krajina je úchvatná, takže jako i přesto všechno smysl to má. I jako cestovatel, ne jako student, který chce zápočet.
0: No jako cestovatel jste museli překonávat řadu extrémních podmínek. Přechod vodopádu, vítr, rozbouřené jezero.
1: Ano, jestli budou poslouchat mý spoluúčastníci, tak se asi zasmějí, protože největší krize přišla právě před poslední den, před posledním spaním, když jsme museli vyjít takový prudký svah, u kterého se teda opravdu všichni báli, protože byl velice nestabilní a bylo to takové jako náročné, vyčerpávající, nikdo už s tím nepočítal, všichni mysleli, že už jsme skoro zpátky v civilizaci a nakonec taková jedna z nejnáročnějších částí sice trvala, já nevím, půl hodiny, ale za to teda byla opravdu náročná. To si pamatuju do dneška. Za mě naopak zase nejnáročnější, největší krize byla hnedka druhý den cesty, druhý nebo třetí, teď si nepamatuju, kdy jsme museli převeslovat na místních loďkách, které jsou tam erárně k dispozici, jezero, které je vlastně vstupní branou právě do té divočiny a nás chytl strašný vítr. A my jsme cestu, která normálně trvá převeslovat zhruba 45 minut, veslovali skoro 3 hodiny.
0: Přibližte posluchačům strašný vítr.
1: Strašný vítr byl tak, že jsme byli na dvou veslicích a vlny byly něco přes metr. A my jsme veslovali hodinu a půl a tu skálu, kterou jsme vedle sebe viděli v té vodě, tak byla furt vedle nás po hodině a půl. Ten vítr působil, že jsme opravdu teda se dostávali na druhou stranu toho jezera celý půl den. A pak jsme museli ještě navíc získat ty veslice z druhé strany a když jsme začali, tak to vypadalo dobře. A on pak přišel právě vítr z toho údolí, který byl přímo proti nám, proti směru, kterému jsme potřebovali. A my jsme se dostali do fáze, nemohli jsme přestat veslovat. Kdybychom přestali, tak nás to odnese prostě 30 kilometrů daleko na tom jezeře a mohli bychom začít od začátku přepočítávat naše cestovní plány. Takže my jsme museli vydržet a bylo to náročné, ale zvládli to všichni, byli jsme totálně mokří, protože samozřejmě ty metrové vlny prostě na těch normálních pramicích byli jsme úplně všichni durch, včetně někteří měli mokré i spacáky a podobně, takže to sušení potom bylo náročné. Ale zase pro mě to bylo drsné, protože v tu chvíli jsem si říkal, jestli jsem neprohloupil, že všechny ty zlé jazyky, které mě na univerzitě říkali, jak si můžete dovolit něco takového absolvovat se studenty, tak jsem si říkal, no a teďka se mě tady utopí a já pojedu zpátky jako ten učitel, kterému se 7 studentů utopilo za polárním kruhem. Tak to jsem měl opravdu malou dušičku, ale studenti naopak ty to vzali velice sportovně, naopak hnedka ještě ten týž večer u táboráku jsme teda zpívali. Sušili
2: a radovali,
1: a radovali se, že to přežili, že první velkou výzvu přežili vlastně. No. Takže to byl pro mě asi nejkrutější zážitek, pro ně byl ten poslední. No.
0: Nádherné zážitky Adama Horálka, sociálního antropologa, vysokoškolského pedagoga. To bylo z cesty se studenty do Švédska, no ale my se studenty vydáme do další, ne až tak tradiční destinace, vydáme se na Tchaj-wan.

0: Posloucháte pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Dnes cestujeme s Adamem Horálkem a s jeho studenty povětšinou. My se k jeho cestám doufám ještě dostaneme, ale ono je to tak zajímavé, že na ně nezbyde tolik času, protože teď se vydáme, myslím, že to bylo, jestli se nepletu, s vámi do roku 2017 a vydáme se na Tchaj-wan. Já jsem v Ázii párkrát byl, je tam strava, která je založená na jedné plodině, ale tam si prý studenti stěžovali dokonce, že je málo rýže.
1: Stěžovali, no je pravda, že si stěžovali, ano, v tom jednom z rozhovorů, ale rozhodně nemůžu říct, že by žádnou rýži na Tchaj-wanu neměli. Ale je pravda, že spíš to byly těstoviny, ať už rýžové nebo pšeničné, ale hodně těstovinová strava.
0: Tam to asi nebylo tak jako do Švédska s cílem stranice lidí a sociálních sítí.
1: Naopak byla to opravdu klasická antropologická terénní praxe, to znamená, jeli jsme na dvě partnerské univerzity, se kterými dlouhodobě spolupracuji, a měli jsme vlastně 2 týdny na jedné univerzitě, 2 týdny na druhé univerzitě, program, nějaké přednášky přímo na univerzitě plus několik terénních výletů do okolí, aby poznali jinou kulturu, aby se seznámili s úplně odlišnou kulturou, měli i nějaké malé úvody do čínštiny, aby se trošičku aspoň naučili nějaké základní slovíčka, spíš než ani fráze, ochutnat samozřejmě kuchyni a naučit se i něco odborného, protože jsme vlastně měli odborné přednášky, aby se dozvěděli také od někoho jiného, než jenom od svých tradičních učitelů. No a potom byl jeden týden, který zase byl takový vlastně volný, kdy studenti měli možnost ten ostrov objevovat svým vlastním způsobem. Čili 4 týdny z těch 5 týdnů měli organizovaný celkově ten program a potom ten 5. týden každá ta skupina se rozpadla. Tam bylo teda víc studentů, tam jestli se nepletu, jich bylo 17. Myslím, že 17 je se mnou, čili 16 studentů plus já. A ta se rozpadla, řekněme, do 5 různých skupin, které trávily ten poslední týden různě.
0: Když byste to srovnal a měl si vybrat, teď to přeženu, žít v krajině švédské samoty, polární oblast, anebo na Tchaj-wanu, kam by se vydal Adam Horálek?
1: Já bych to ideálně bral po semestrech, na střídačku. Samozřejmě všeho moc škodí, jo? Ale úžasný život a ruch velkoměst asijských, neustálá dostupnost vynikajícího jídla, pouličního jídla, levného, skvělého, chutného, plus skvělí lidé, kteří jsou strašně pohostinní, usměvaví, přátelští a nádherná příroda, protože Tchaj-wan, co já miluji nejvíc na Tchaj-wanu, tak jsou hory, nádherné hory, a je to takový můj koníček sbírat jejich 3000.
0: Kolik jste nazbíral?
1: Mám jich teďka 58 ze 100.
0: Tak to vám ještě zbývá, ale už ne tolik. Jak vypadá taková Nefritová hora?
1: Nefritová hora je nádherná, ale je moc turistická. Jak samozřejmě je to nejvyšší hora země, takže je to nejvíc žádaná hora ze všech. Je i díky tomu uspůsobená ta cesta. Stále je velice náročná, ale technicky náročná svou výškou a délkou, ale ne technikou. Takže ta hora láká obrovské množství turistů. Byl jsem na ní 4x, protože vždycky někdo přijede a chce se mnou se jít podívat na Nefritovou horu, takže já jsem tam byl jednou sám a 3x s někým jiným, ale pokaždý se tam rád vracím. Je to samozřejmě nádherná hora. A když člověk přežije ty davy, když nejsou to davy jako u nás na Sněžku, na Tchaj-wanu ty hory jsou opravdu velice zrádné. Za prvé jsou přes 3000 metrů vysoké. Ta Nefritová hora má bez 48 metrů 4000, ale hrozí tam zemětřesení, tajfuny, je to vlastně velice nebezpečné na oblast, protože může kdykoliv dojít se suvům, jsou to mladé hory, takže ty srázy jsou opravdu strmé. Geologicky to vlastně není žádná žula pevná, ale jsou to takzvané hliněné hory, jak tomu říkají Číňané, takže vlastně může se kdykoliv nějaká část té hory sesunout. Z toho důvodu vlastně ten počet turistů je regulován permity. Povolenými každý, kdo chce do těch hor, tak musí vlastně žádat dopředu a je přesně stanovený maximální počet lidí na stezkách.
0: Ale vás už tam musí znát na těch úřadech. Kde povolují, když už jste tam byl 4x, tak si řeknu, a zase pan Horálek.
1: Myslím si, že už možná mají na mě složku, protože těch hor už teda mám 48 a mnohé z nich mám několikanásobně slezené. Na druhou stranu ono se to žádá online, takže není to osobní hodnocení, je to systémový výběr.
0: To byla nadsázka. Jste dobrodruh, když jste popisoval ta nebezpečí, která číhají v těch horách na Tchaj-wanu?
1: Jsem dobrodruh, ale řekl bych umírněný. Nejsem bezhlavý dobrodruh. Ale ano, zažil jsem i tady v tomto ohledu zajímavé zkušenosti.
0: Můžu potvrdit, že Adam Horálek je dobrodruh s hlavou, sedí přímo naproti mě při natáčení pořadu Na cestách a já vyndávám další rekvizitu, kterou asi umíte zacházet.
1: Samozřejmě s hulkama, já jim velice rád.
0: I v Čechách, když jste?
1: Samozřejmě. Někdy mám rád i český jídlo s hůlkama, ale přijde na to, k jaké samozřejmě. Ale když je to Asie, tak odmítám jíst vidličkou a nožem.
0: Je na vás vidět, že tu asijskou kuchyni máte rád. Naši posluchači pořadu Na cestách mají zase rádi takové ty odbočky gastronomické, tak pojďme si říci, co nejbizarnějšího jste okusil v Asii.
1: Je toho opravdu hodně. Na Tajvanu samotném jsem těch bizarností už tolik neochutnal, protože jsem už stihl předtím ochutnat všechno. Jsou věci, které se vám stačí jednou v životě. Samozřejmě měl jsem všechno od sušených mravenců přes vášky, motýly, larvy a tak dále v Číně. Ale asi jeden z takových zážitků, který mě vždycky vytáhne v tomto ohledu na mysl, tak to je pohostinnost Kyrgyzů, když jsem byl v Kyrgyzstánu. A jako host jsem teda dostal to nejlepší z berana, když se zabil, takže oko.
0: Jak jste to mohl tušit? Já jsem to oko tehdy dostal v jedné z těch asijských republik také jako čestnou porci, ale já jsem si znepřátelil tehdy náčelníka té komunity, protože já jsem věděl, že to nejsem schopen pozřít. Já jsem ho sice s mnoha omluvami odmítl, ale to bylo špatně. Vy jste to zvládl?
1: Zvládl. Původně jsem se přesvědčil, že to zvládnu jenom polknout, ale to bohužel nešlo, protože bylo fakt velké. Takže musel se do toho kyselého jablka kousnout. Chuťově to nemůžu říct, že by to bylo hnusné. Samozřejmě je to jenom v hlavě, je to prostě pocitově. Já jsem se upřímně řídil svojí vlastní radou, když jako průvodce občas průvodcuji, tak vždycky říkám lidem, když ochutnáváme třeba vášky a podobně, říkám, jestli je od zadečku, ať to na vás nekouká. Takže já jsem to oko taky otočil a vlastně jsem si sugeroval, že je to vajíčko bílé a prostě jsem to nějak jako do sebe nasoukal, ale nebylo to nejlepší.
0: Jeste oko tak, aby na vás oko nekoukalo. No i to je zkušenost Adama Horálka. Já vás nechám teď, vážení posluchači pořadu Na cestách, tohleto sousto trošinku strávit a vrátíme se asi k poslední takové rundě otázek při dnešním cestování se sociálním antropologem a vysokoškolským pedagogem Adamem Horálkem.

0: Tak máme za sebou strávené oko, čestnou to porci v Kyrgyzstánu, už jsme se přesunuli z toho Tajvanu, takže zůstaňme ještě trošku víc na cestách, když přirovnám tyhle ty destinace třeba ke Spojeným státům nebo Spojenému království. Není to potom pro vás třeba ta Amerika nebo ta Británie, Anglie trošku nuda?
1: Anglie má úplně jiné kouzlo zase. Spojené státy mohou být někdy v mnoha ohledech divočejší než ta Asie. Jedna věc je střílení na ulicích občas, což jsem taky zažil, což se mi nikdy jinde nestalo, že bych bydlel v ulici, kde se pak střílelo. Naštěstí to bylo jenom jednou večer a mě se to vůbec nějak nedotklo. Ale Spojené státy umí být velice, nebo Kanada, velice jako pro dobrodruha záživné, pokud člověk jede hlavně do těch národních parků, respektive do divočiny. Nemusí to být nezbytně národní parky, ale v divočině s medvědy se dá zažít hodně srandy.
0: No a divočina mohou být i velká města pro nás, protože přece jenom ten rozměr, my jsme zvyklí maximálně na milion, ale když se ty miliony násobí, tak pak už to je divočina i ve městě.
1: Ano, ale zase to musím říct, že jsem vytrénovaný z Asie ještě na větší.
0: Ano, ano, to je úplně jiný rozměr. Ne čtyřproudové, ale osmiproudové dálnice a podobně. A třeba ta doprava, řídil jste někdy něco v Asii? Jste ten, který si půjčuje skútr nebo jezdí místní dopravou?
1: Ano, já miluji skútr v Asii, hlavně té jihovýchodní Asii, tak si půjčuji velice rád skútr. Je to podle mě nejkrásnější způsob, jak objevovat krásy jihovýchodní a východní Asie. Na Tchajvanu samotném už máme jednoho známého, od kterého si půjčuji jeho starý skútr vlastně pokaždé, když tam přijedu, tak v podstatě na celou dobu. Dává to určitou svobodu, zároveň s tím zaparkujete všude. A je to ideální dopravní prostředek, pokud chcete vyjet z města, protože samozřejmě zase ta hromadná doprava ve městech funguje, ale mimo města už na to, co jsme zvyklí my třeba v Česku, tak to rozhodně takto nefunguje všude ve světě. V tomto ohledu třeba jedna z těch věcí, kterou asi cestovatel pozná skoro každý, že všude je krásně, ale doma je, že je nejlíp a třeba to člověk zrovna pozná, co se týče té hromadné dopravy, protože můžeme nadávat na ty české dopravní prostředky různé typu, ale oproti třeba té Asii nebo Americe, tak fungují naprosto perfektně. Což ale vede k tomu, že teda autem nebo na skútru jsem procestoval velkou část zemí.
0: Bezpečně?
1: Bezpečně, ano.
0: Já jsem poprvé zkusil v Asii, kde jsem byl několikrát v Tajsku, skútr a měli jsme tu smůlu, že nás se ženou v malé rychlosti, protože už jsem jí viděl, na ulici se střelila kráva s tím skútrem. Dopadlo to dobře, modřiny, pohmožděniny jenom nějaké, ale zkušenost to moc příjemná nebyla.
1: Samozřejmě, tak neříkám, že jsem nedošel k žádné újmě, takové incidenty taky jsem už byl párkrát potlučený, respektive vlastně myslím si, že dojezdí na skútru musí počítat, že se mu to jednou musí stát a pak už si na ty věci dává bacha. Mně se to stalo zrovna také v Thajsku, tady tohonsto, také jsem se vysekal na skútru, naštěstí v nízké rychlosti, protože místní opravovali silnici, ale neměli potřebu tam dávat žádné ukazatele. Byla noc, pršelo, to světlo na tom skútru není zas tak silné, takže jsem vletěl do jedné škarpy, ale naštěstí v nízké rychlosti, takže jako sice jsem to odnesl, ale nějak závažně. Ale to se stává psů, který na mě v Číně vyběhli, když jsem byl na kole. To je nepočítaně.
0: Když jste v Africe a vyšlápnete si, splníte si sen a díváte se na svět z Kilimandžára, na co v tu chvíli myslíte?
1: Kilimandžáro bylo úžasný zážitek, ale úplně jiná cestovní zkušenost než všechny ostatní. Za prvé člověk musel přijmout fakt, že vlastně se podílí na nějakém neokoloniálním vykořisťování, které ale bylo v podstatě požadavkem ze strany místních, protože my jsme tam měli s přáteli ve čtyřech a měli jsme k sobě 17 členů našeho týmu, včetně prostě ranního komorníka, který nám přinesl kakao nebo kafe do stanu, ještě než jsme vstali na snídaní. Pak samozřejmě kuchaři, nosiči a tak dále, včetně našeho vrchního toaletního mistra, který zajišťoval toaletu, či její čistotu, její postavení na každém místě, kde jsme odpočívali. Takže bylo to úplně jiný zážitek, než který jsem do té doby měl. Samotná hora je nádherná. Ona to není ani hora, my jsme šli vlastně 8 dní trek. V začátku jsem se bál, že to bude nudný, dlouhý výšlap na jednu horu, ale ono to bylo proměnlivé. Každá ta část, každý ten den byl vlastně něčím úplně jiným zajímavý. A samotný výšlap na ten vrchol byl skvělý. Samozřejmě jsme byli nad mraky, byli jsme tam za krásného počasí. To, že se vychází v 11 v noci, aby se tam teda došlo na ten východ slunce, to samozřejmě je ta méně příjemná část, ale zase člověk prostě ví, proč to dělá. Byl to krásný zážitek. Bylo to rozhodně splnění jednoho velkého snu.
0: Zeptám se ještě, naše posluchače to možná také zajímá, protože si vozívají kamínky, ale co, vozíte si něco z cest, kromě zážitků?
1: Vozil jsem si i nějaké kamínky nebo nějaké úlomky něčeho, ale už poslední dobou ne, protože v krbu už mám plno, ale pokud můžu, tak teďka vozím vlastně netrvanlivé suvenýry, to znamená většinou nějaké místní pochutiny, nějaké jídlo, pití. Ideálně víno a sýry.
0: Tak si můžeme připít každý tím, co máte doma, vážení posluchači Pořadu na cestách, a připijeme si na dálku s Adamem Horálkem, kterému moc děkuji za nesmírně zajímavé zážitky. Bylo to příjemné cestování.
1: Děkuji také za pozvání.
0: No a spolu se setkáme opět za týden v pondělí po 18. hodině, kdy budeme zase v Pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Pochoutkový rok.
4: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se griluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní 0,5 kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdraví naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: To možná něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: No, tak manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle? Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuješ, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat.
0: Jo.
1: No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápady, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jakou moc změnit? Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A hezky se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíc. A cibule od česnekové základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková napodobněná skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tomu třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal pod názvem ledu v kotlet z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice. Jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No, takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
1: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
0: Kolik?
1: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 stručků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme je vepřový joar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřovej a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
2: Pochoutkový rok.
1: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoráckej závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
0: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku.
1: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
0: To jsou tak 3-4 lžíce.
1: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
0: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
1: Uděláme vždycky základ, tak.
0: Na jakou barvu čekáme?
1: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
0: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
1: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
0: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
1: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchyni některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme.
3: Samozřejmě pepř.
0: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
1: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
0: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
1: Tak. A patýku ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
4: To je zelí.
1: To je
4: zelí.
0: Bereš další cibuli?
1: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
0: Ta bude takhle čerstvá.
1: Ano, to se bez tak jako pak uvařuje, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
0: Z jarní cibulky?
1: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
0: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
1: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce. Ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
0: Tomu říkáš lehce, ty 3 lžíce, jo?
1: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme. Dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
0: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
1: Každýho takhle kousek toho špeku.

0: vrtulníku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo.
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte no, plátek, prostě špeku.
0: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
0: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
0: To je tam to nejlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
0: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí. Jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejvíc zatáhnout a pak to takhle vzít.
1: Ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
0: Přijď přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
0: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten pořádně ten základ, lehce políne, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám, jo. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
0: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
0: Můžou se opít, ale já je neopíčám. Protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit ze spoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
0: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat, jo?
1: Kolik času asi?
0: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
0: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišku. Jo, tak aby to bylo ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jížky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
0: Ano, a budeme mít šlupáči k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst?
0: No, já teda to doufám, ochutnej.
2: Pomalý.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 7. 77.
0: Ale Patriku, víš, co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchaný zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jestli ho syrový k tomu. Mm-hmm. Tím se nic neskazí.
1: Víš, to je tak dobrý, Jardo.
0: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kameraman, ten má od Lajana hlačeka na to a zabrzdí.
2: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
0: Tak si to vychválíme, viď?
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
0: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každej.
1: Jo.
0: Na tom není složitý, jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček. A taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný, trvanlivý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
3: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
3: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale ten hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
4: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá leco poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
0: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Naďo.
1: Ano.
0: Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Jani.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
2: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak v květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí s konívkou a zalévá někde majoránku?
2: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě i kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
2: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
2: Jo, to je ta chalupa, ano.
3: A proč se to může tak říká?
2: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď.
3: Jenže jak bychom s ní pak odjeli,
0: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
2: no,
0: nebo?
2: No já si myslím, že jsou hrozně fajn, člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
2: No tak to jsme jedli opravdu špatně, chodili jsme do jídelny, takový tý školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny, ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný a do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, ježišmane, no, ze zelím, no. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
4: Jejda.
2: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcrová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule. A jo. My jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, ledvinek. A jsme si říkali, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
2: Děkuju a nashledanou.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, anebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvaldskou šunku, pošlete nám SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i se známými osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food picnic do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, přejeme pěkné nedělní ráno, je 5 hodin a pro ty nejbližší chvíle tu pro vás máme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, máme za sebou několik výletů a několik návštěv. Prázdninové pobyty jsou u nás hodně limitované našimi psy. Jsou totiž na nás naprosto závislí. Když odjedeme na jakoukoliv, třeba i krátkou dobu, přestávají žrát i pít. Teskně hledí k brance a čekají. Nic jiného je nezajímá. Je to pro nás svazující. A zároveň nám ta jejich oddaná psí láska všechny problémy kompenzuje. Stojí nám to prostě za to. Opravdová láska totiž vždycky stojí za všechny nesnáze a strádání. Nebo co si o to myslíte vy? No ale dnes nebudeme mluvit ani o lásce, ani o psech. I když na oba tyto pojmy možná v rámci zvoleného tématu narazíme. Dnes totiž spolu probereme znamení. Omeletky právě začínají. A snad víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

O znameních dnes budeme konverzovat, milí posluchači dvojky, v omeletkách. Na znamení lásky se kreslí srdce, na znamení smutku se nosí černá, na znamení díků dáváme květiny, na znamení moci stavíme a bouráme pomníky a na znamení nám možná zastaví autobus. Znamení jsou dobrá a špatná a taky poplašná, dopravní, domovní, smluvená, tajná, potupná a především osudová. Tenor Richard Verzale dostal během zpěvu árie opery Věc Makropulos srdeční záchvat. Stalo se to v Metropolitní opeře v New Yorku. A nejhorší na tom bylo to, že zrovna zpíval větu Nemůžeme žít věčně. A já jsem pochopila, že nemůžeme žít věčně a zamyslela jsem se nad tím, co mi chce osud říci, když jsem šla do pohřebního ústavu doprovodit kamarádku, která potřebovala zařídit obřad pro zesnulou babičku. Chvilku jsem tápala, jestli už nejsem náhodou někde úplně jinde, než si myslím. Na dveřích tam byl totiž nápis: Vstupujte jednotlivě podle data úmrtí. Teď vám řeknu trochu chmurnou historku. Po zemětřesení v Turecku se naskytla záchranářům při odklízení trosek jednoho kostela nezvyklá podívaná. V prvním patře v rohu na kousku neporušené podlahy, kousek od WC, stál polosvlečený muž a v šoku neustále opakoval: Já ničemu nerozumím, jen jsem zatáhl za splachovadlo a už se to začalo řítit. Znamení mi připomnělo taky příhodu, která se stala mé kamarádce. Z ničeho nic jim přestala fungovat televize, která byla jenom měsíc stará. Protože byla ještě v záruční době, slíbili opraváři kamarádce, že se na všechno podívají a opraví bezplatně. A za týden pro televizor přišla a byla jí předložena účtenka na 1000 korun. Elektrikáři nepřišli na žádnou závadu, ale televize fungovala. A zaplatit musela, protože důvod, proč televize nefungovala, byl zásah vyšší moci. V záručním listu opravdu stojí tato fabulace. Když si mi matka chtěla rozmluvit známost, která se jí vůbec nezamlouvala, tvrdila, že dostala znamení, že to pro mě není ten pravý. A naši diskuzi ukončila smířlivě. No tak dobře, dobře, hele. Tak sex tedy ano, ale jinak si ho nepouštějí k tělu. Mám kamaráda cestovatele, který mi ze svých cest posílá dopisy plné podivných zvyků domorodců. Když byl na ostrově Valuta v Nové Guineji, tak mi popsal, jak mezi trobriandy, kteří obývají část tohoto ostrova, probíhají námluvy. Děvčata tam projevují svůj zájem o sexuálního partnera budoucího ženicha tím, že na vyvoleného chlapce zaútočí ostrou lasturou nebo bambusovým nožem a způsobují mu bitím a škrábáním bolestivá zranění. A chlapci prý toto mučení docela ochotně podstupují, protože je považováno za

odehrávala přímo na návsi vesnice. No vidíte, my, neboli my moderní svět, dáváme svá znamení k lásce psaním SMSek, mailů, dopisů, básniček, koupí kytiček a různých blbostí. No a co takhle začít mlátit? Něco v tom smyslu nereaguje na tvá znamení? Tak se dej do mlácení.

Milí posluchači dvojky, znamením jsem naplnila dnešní omeletky. Jsem narozená 21.3. ve znamení Berana. Už jsem vám možná vyprávěla, jak jsem jednou byla navštívit herečku Ljubu Skořepovou, která se astrologií zabývala. Šla jsem za ní jako redaktorka a chtěla jsem s ní napsat rozhovor. Ljuba mi otevřela dveře svého bytu jenom na štěrbinu a zeptala se, kdy jsem se narodila. Tak jsem jí to řekla a ona mi řekla moment a zmizela v útrobách bytu. Pak na mě zavolala, že jsem se narodila přesně uprostřed jarní rovnodennosti a že mě do bytu nemůže pustit, protože bych jí tam narušila její harmonické siločáry. Rozhovor jsem s ní tedy udělala na chodbě činžáku a když jsem chtěla vědět, co to znamená, že jsem se narodila zrovna, když byla rovnodennost, tak řekla, že se pohybuji mezi začátkem a koncem a že mě neovlivňuje nic, že záleží jenom na mě. No tak se tak chovám, protože co kdyby na tom bylo něco pravdy. Moje kamarádka se vdávala a podle zvyku vhodila do davu svých kamarádek a bývalých spolužaček svatební kytici. Pověra říká, že kdo ji chytí, taky se do roka vdá. Nikdy bych nevěřila, jak ošklivé zranění na obličeji může způsobit puget růží utemovaný do krepáku. Ovšem pravdou je, že potrefená kamarádka Táňa se do roka vdala. Vzala si ošetřujícího lékaře. Všichni lékaři se mě snaží přesvědčit, že bych se měla aspoň trochu věnovat nějakému sportu. A já jim zase neustále snáším argumenty o tom, že je to naopak pro zdraví velmi nebezpečná činnost. Teď jsem se třeba

0: četla, že v Německu přišli na to, že neustálé poskakování při plážovém volejbalu způsobuje povadla prsa. Můj kamarád internista si už konečně myslel, že pro mě vymyslel to pravé a navrhl mi golf. Žádné příšerné dresy, žádné zběsilé pohyby, vhodné prakticky pro kohokoliv, ale pro mě bohužel ne. Když si míček postavím tak dopředu, abych na něj viděla, tak na něj nedosáhnu. A když si ho postavím tak, abych na něj dosáhla, zase na něj nevidím. Na lavičce v parku se líbá zamilovaný párek. Najednou k ním přisedne nějaký pán a občas ženu pohladí. A líbající muž to už nevydrží a vyletí. No to je nehorázná drzost, pane, takhle obtěžovat dámu. Promiňte, já jsem nechtěl rušit, ale rád bych jenom manželku poprosil o klíč od bytu. Tenhle nápis v univerzitní posluchárně mě zaujal. Nevěřím na astrologii. My štíři, narození mezi 23. říjnem a 21. listopadem, se o takové věci nezajímáme. Já si při každé dovolené stavím vysoké cíle. Zhubnout 20 kilo, opálit se jako Whitney Houston. Jednou se mi to ale vymklo. Obličej jsem si spálila tak, že se mi z něj loupaly proužky kůže a do oka mě bodl komár, takže to vypadalo, že mám jenom jedno. A při cestě domů, těsně před hranicí, mě manžel požádal. Nemáš nějaký peníze? Budu potřebovat pro celníky. Jak pro celníky? Vyděsila jsem se a okamžitě mě napadly nejpříšernější dramatické verze. A manžel po mně šlehl pohledem. No musím za tebe přece zaplatit, obludný.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: Téma dnešních omeletek na dvojce jsou znamení. Ctihodnému pastoru Wesleymu Markleovi z amerického státu Oregon se dostalo znamení od nejvyššího v dušeném zelí, které připravila jeho manželka. Nalezl v něm totiž zlatý křížek, který se podle odborníků mohl dovnitř hlávky dostat jenom v průběhu jejího růstu na záhoně. Ctihodný pastor věří ve znamení Boží a chce se v nejbližší době pokusit o navázání kontaktu s dodavateli zelených hlávek do supermarketu, eventuálně s pěstiteli, a tak zjistit, zda by se mezi nimi nenašel majitel nalezeného kříže. Třeba to je Mesiáš, tvrdí pastor. Černé kočky jsou od dob Egypta na celém světě spojovány s bohy a ďábly a budí strach. Jenom v Anglii prý přinášejí štěstí. V Americe existuje národní společnost třináctky, která brojí proti pověrám, předsudkům a strachu. V Anglii je jeho obdoba. Je to londýnský klub třináctky. Náplní tohoto klubu je sdružovat lidi, kteří nevěří v žádné pověry a provokativně se scházejí v pátek 13. rozsypávají sůl, rozbíjejí zrcadla, otvírají v místnosti deštníky a prochází se pod žebříky. Haliova kometa se objevila před bitvou v Hastingsu v roce 1066, kde Angličané prohráli a Vilém dobyvatel vyhrál. Od té doby se v Anglii traduje nová hvězda, nový král. V roce 1910, když se kometa opět vrátila, lidé se báli, že otráví atmosféru. Jejich chvost měl údajně obsahovat jedovatý kyanogen a někteří nosili dokonce plynové masky. Kometa se pravidelně vrací zhruba každých 76 let a pokaždé je považována za předzvěst změn, kolapsů nebo duchovní transformace. V 80. letech se v Anglii mluvilo o tamforském trouhelníku, začarovaném železničním úseku, kde umírali stovky lidí vypadnutím z vlaku. V roce 1991 ale speciální komise přišla na to, že u osobních vlaků byly příčinou špatné západky. Obyvatelé turecké vesnice Sekisa Kašik umístili na náves pomník Housera. Ptáte se proč? Běhal po vesnické ulici, kejhal a kvůli povyku se na ulici seběhli všichni lidé, aby se podívali, co se děje. A o pár minut později se proměnila veškerá stavení kvůli zemětřesení v hromadu suti. Houser jim svou přetuchou zachránil život. Myslím, že k našemu dnešnímu tématu se hodí básnička Christiana Morgensterna. Sup jehněčí je běžně znám, jehně supí znám jen já sám. Sup netají své podlé cíle, to jehně však je potměšilé. Nemekne, nebekne a hup, zhltne tě, pane, na to šup.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na dvojce.

Milí posluchači dvojky, v dnešních omeletkách mluvíme o znameních. Ale myslím, že nebude od věci, když vám teď přečtu jednu svou povídku. Jmenuje se Žlutá velryba. Velryby jsou fajn. Rodí v bolestech jako lidi. Mluví mezi sebou, zpívají, potápějí se hluboko, ale nikdy dlouho nezůstanou na dně. Vrací se vzhůru, aby se zas mohli pěkně nadechnout. A když toho mají velryby plné zuby, tak prostě plují na pevninu a tam spáchají sebevraždu. Velryby jsou mi blízké. Nejen pro svůj vzhled. I protože navzdory obrovské hmotě mi připadají docela něžné. A jsou hodné. Vždyť přece Jonáše velryba spolkla, ale jemu se uvnitř jejich útrop nestalo vůbec nic. Nepíšu teď o velrybách, protože bych vám chtěla doporučit velrybí stejky. Ne, píšu o nich z toho důvodu, že chuť do života ve mně vždycky probudí příležitost, když mohu plavat v moři. Nemusím v něm plavat. Stačí, když v moři spočívám. Když nechám své macaté tělo splývat a nadnášet drobnými mořskými vlnkami. Jednou v Chorvatsku, bylo to dávno, tak to ještě byla Jugoslávie, jsem se nechala unášet na nafukovací matraci, i když upřímně řečeno jsem ji vlastně vůbec nepotřebovala. Usnula jsem a probudila jsem se až hlukem motoru policejní jachty, která mě dovlekla na břeh 30 kilometrů od hotelu, kde jsem bydlela. Neměla jsem žádné peníze, měla jsem jenom plavky. A zastavil mi první řidič, který mě spatřil. Byl to drobný mužík, který po mně tak fascinovaně pokukoval celou cestu, že se mi vybavil nepříjemný okamžik, jak jsem jednou v 18 odjela za svým milým nahory a chlap, který mě vzal do auta, položil svou chlípnou ruku na mé stehno a pravil: ty máš oteplovačky? Ne, já mám sádlo, řekla jsem tehdy kategoricky uchylákovi a vyskočila jsem z auta za jízdy. Jugoslávský skrček se nic nedovolil, jen si mě asi 30krát vyfotografoval. Tehdy neexistoval internet, ale dodnes mě občas zamrazí, co by má fotka na sociální síti provedla se současným bulvárem. Když se já, velryba žlutá, podle originální písně Žlutá ponorka od Beatles, cachtám v laguně, myslím si, že jsem nejkřehčí, nejjemnější a nejšťastnější bytost světa. A taky, že jsem pružnější a hebčí a že dokážu se svým tělem udělat úplně všechno. A pak vždycky vylezu na břeh a vše dostane reálné, těžkotonážní parametry. Na pevné zemi mě dostihnou nejen má kila, ale taky mé termíny, závazky, strachy a ztracené naděje. A pak mi nezbývá, než najít si nějakou příjemnou restauraci, odkud je vidět na obzor, poručit si tam něco moc, moc exoticky lahodného a uvědomovat si, že je země kulatá a že nemohu nejen nikam utéct, ale ani že moc nemá cenu pospíchat od startu k cíli. Dcera nemá k vodě tak vřelý vztah jako já, nemá na sobě tolik ochranné hmoty a taky v moři je hned zima. Mou dceru nutím do jídla a chlubím se jí svými znalostmi o sardinkách z Indického oceánu, které jsou maličké, vyhublé a tak blbé, že se na rozdíl od tučných ryb ze Severního moře dají chytat v obrovských hejnech. Mou dceru příklady z přírody nechávají chladnou, ani mrá se v zelenině a pak se prokřehlá vyvaluje dlouhé hodiny v horkém písku. Tuhle mě ale šokovala. Šla se vykoupat a zůstala ve vlnách skoro hodinu. Plavala 3 metry tam a pak zase zpátky. Postála chvíli jen tak s vodou po pás, ponořila se po krk a dováděla jako malé dítě. Když vylezla, byla úplně modrá zimou, s husí kůží, vysokou 2 metry. A já jí řekla: tak si to moře konečně užila, co? A má dcera na mě znechuceně koukla: všimla si z toho dětka? Dcera kývla ke starému pánovi, který také vylezl z vln a pečlivě si své stařecky roztřesené tělo otíral ručníkem. Všimla, a co? Připomínal mi našeho dědu, jak si stejně jako on myslel, že je hotovej Poseidon. Ale mně je jasný, že kdyby mu vlna jen jednou šplíchla do obličeje, že jde hned ke dnu. A taky jsem si myslela, že se vysílí a vůbec se nedohrabe na břeh. A proto si tam byla tak dlouho? Zeptala jsem se zjihle.
Jo, já ho střežila, řekla mě dcera. A dojalo mě to. Zamyslela jsem se. No, ale když jsem v moři já, tak mě nestřeží nikdo. Dcera po mně otráveně koukla. Náhodou. Hned jak jsme přijeli, domluvila jsem se s támhletím plavčíkem, prohlídnul si tě, zavolal posily a teď tě tu sleduje člun s kompletní pobřežní hlídkou. No a co z toho vyplývá? Nepodléhej nikdy hoři, slupni rybu a jeď k moři.

Milí posluchači dvojky, před písničkou jsem vám přečetla svou povídku s názvem Žlutá velryba. A teď jste na řadě vy, milí posluchači. Konkrétně posluchačka paní Lenka Herdová, která mi poslala svůj příspěvek s názvem Střípky ze seznamky. Až budu mít jednoho dne pocit, že můj život je v absolutní pohodě a že mi vlastně nic nechybí, najdu si chlapa. Vlastně ani nechápu, proč člověk, nebo vlastně ne člověk, ale žena, musí neustále pokoušet osud. Milion předešlých výzev, které skončily fiaskem, mě před 2 měsíci skálopevně přesvědčili, že jsem vlastně spokojená takhle sama s dospělým synem. Za poslední rok pěkně nabobtnala, paradoxně o dost víc sebevědomá a vlastně smířená a klidná. Abych měla alespoň chvilkový pocit uspokojení a euforické slasti, bořila jsem den co den prsty do velké krabice s čokoládovými bonbóny a napichovala jeden po druhém na své čarodějnicky dlouhé, krvavě červené nehty. Ty chvilku fungovaly jako spolehlivé antidepresivum. Ovšem přímo uměrně narůstal i můj zadek, břicho a konečně i prsa. Z těch jsem najednou celá bez sebe, to jo. Ale narvat 2 pěkně uzrálé melouny do kalhot velikosti 40 se stalo nadlidským fantastickým úkolem. A tak, když se cifry na osobní váze začaly blížit 100, řekla jsem si, a holka, dost. Zavolala jsem své výborné kamarádce s dotazem, zda mi doporučí nějakou slušnou seznamku. Ta byla protřelá topovní balička. Ženskost a charisma z ní přímo tryskalo, takže online seznamky pro ní byly spolehlivým dodavatelem náhodných flirtů. Stejně, k čemu ty chlapy vlastně potřebuješ, drahušku? Ukončila svůj zanícený monolog a já byla nastartovaná jako bík na koridě. Stáhla jsem si apku a měla naprosto jasnou vizi o panu Úžasňákovi. To by v tom byl čert, aby se ten pravý nenašel i pro mě. V duchu jsem si malovala jasné, pestrobarevné obrazy, báječné romantické dovolené, korunované obkroužkovaným prsteníčkem. A potom samá pozitiva a sociální jistoty. Od toho všeho mě dělil už jenom malý, malinký kousíček. Základem úspěchu je dokonalé selfie. 2 hodiny jsem se kroutila v koupelně, v obýváku, chytala světlo, nekonečně dlouho špulila své jinak vcelku tenké a nevýrazné rty. Něco z toho vyšlo. Na nablízkonou návnadu se chytá první rybička. Vysoký, vypracovaný sympaťák se sexy úsměvem. Psaný projev bez chyb, smysl pro humor, zcestovalý, typ Matadaimona. Jupí, to mám teda štěstí hned za startu. Skáču téměř do stropu. Pozvolna se konverzace stává víc osobnější a srdečnější a já to beru jako jasnou věc. Bleskově domlouváme první setkání. Příchozí pošta s Úžasňákovým juniorem zabila veškerou euforii. První pomoc? Naducená krabice s čokoládovými bonbony. No na to špatně. Už žádná chemie, žádný charismatický macho. Potřebuji decentního gentlemana. Zdá se, že kvantování odpovídá velmi rychle. Sympatický inteligentní kousek v meruňkovém polotriku, které mimochodem na mužích miluju úplně nejvíc. Vyjadřovací schopnosti famózní, plodný smysluplný dialog. Podvědomě pátrám, kde má tenhle exponát achilovu patu. Prosím tě, nic nehledej, ty slyšíš trávu růst. Uklidňuje mě kamarádka, seznamková matadorka. Ta má mimo jiné úžasnou vlastnost. Očekávat vždy ten nejlepší výsledek. Na rozdíl ode mě. Já jsem doslova drama queen. Zdá se, že naprosto právem. Najdi si jinou oběť, ty kudlanko. Tenhle je už 15 let mém soukromém vlastnictví. Trvá mi dobrý 10 minut, než chápu, kdo je pisatelem a jak se věci mají. Čokoláda došla, slepuji piškoty marmeládou a nekontrolovaně polikám jeden po druhém. Tak a dost, tentokrát to prostě vyjde. Volím roli pasivní účastnice a vyčkávám, co mi vesmír pošle do cesty. Dlouhovlasý, dlouho neoholený ďábel s magnetickýma očima. Absolutně vybočuje z mých uhlazených požadavků.
Triko s názvem Mě neznámé metalové kapely. Lněná rozepnutá košile. Hello, Lenka, how are you? Chlapec roste tryskovou rychlostí. Nebezpečný, přitažlivý, inteligentní pan učitel, hudebník Scott. Vrrr, takhle nadšená jsem ještě nebyla. Červená kontrolka nebliká. Měsíční intenzivní online rozhovory směřují k setkání. Navzájem se ujišťujeme, že už teď víme, že jsme stvořeni jeden pro druhého. I když jsme si čas mítu stanovili na dopolední hodinu, kopu do sebe dva panáky. Srdce mi buší jako závodnímu koni, ruce se chvějí, hlas neposlouchá. Tisíckrát jsem si přehrávala v hlavě scénář. Vykreslovala jsem jej v těch nejrůžovějších barvách, které by mi záviděla i Rosamunde Pilcher. Přijíždějící autobus klopí jednoho pasažéra za druhým. Nervózně hledá muže z fotek. Přichází neupravený, povadlý, dost zanedbaný člověk. Myslím na to, že mi nesmím spadnout čelist. Tvař se mile, krávo. S úsměvem mu podávám ruku a česky prohlašuji. Potěšení je na mé straně. Držím se zuby nechty, neříct víc odpovídající formuly. Poděšení je na mé straně. Tak uběhlo pár měsíců a já trávím večery v posteli s knížkou, bonbony nahrazuji ovocem, poslouchám podcasty, jak být šťastná single. Vlastně ty chlapy k ničemu nepotřebuju. Jsem pevně rozhodnutá dožít další 40 let jako poustevnice. Duchovně probuzená, osvícená bytost. I když výmalba v pokoji je stoletá, kohoutek v koupelně kape, pracně nasyslené zásoby peněz se tenčí. Je jisté, že mi něco nebo někdo chybí.

Střípky ze seznamky se jmenoval příspěvek, který mi do omeletek Jsem na dvojku poslala posluchačka paní Lenka Herdová. A snad na vás její text zapůsobil a podnítil vás k tomu, abyste se i vy snažili své zážitky a vzpomínky uspořádat do slov, do vět, do textu, který mi pošlete na adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Často dostávám znamení, že bych se měla dobře najíst, ale existují chmurnější znamení. Třeba Abraham Lincoln měl 3 dny před svou smrtí sen, ve kterém šel chodbou Bílého domu. Slyšel pláč a uviděl rakev a v ní leželo jeho tělo a řekl to manželce. Jeho vražda se odehrála 3 dny na to. Herec James Dean, narození ve znamení Berana, zemřel ve 24 letech při autonehodě v Porsche přezdívaném Little Bastard. A těsně před smrtí mu herec Alec Guinness řekl, pokud si do toho sedneš, do týdne zemřeš. No a měl pravdu. Po nehodě se části auta používaly jako náhradní díly a všechna auta, do kterých byly zabudovány, měly havárie anebo smrtelné nehody. Nakonec i kamion, který převážel zbytky auta, havaroval a auto záhadně zmizelo během přepravy a už se nikdy nenašlo. Rapper Tupac, narozený v Raku, měl opakující se vize vlastní smrti. V rozhovorech tvrdil, že umře mladý a dokonce měl na sobě v den vraždy neprůstřelnou vestu, ale ne na hlavě, kam ho kulka zasáhla. V textech rapoval o své smrti až děsivě konkrétně, například budeš mě slyšet, i když budu mrtvý. A po jeho smrti vznikla legenda, že jenom odešel, protože prý věřil ve znovuzrození skrze smrt. Herec Paul Walker, hvězda Rychle a zběsile, zemřel při bouračce v autě Porsche v roce 2013. Jeho poslední slova byla údajně, hned se vrátím. Ale nikdy se nevrátil. Ironie je, že právě natáčel film o rychlých autech a smrti při nehodách. Jeho spolujezdec Roger Rodas byl zkušený závodník, ale jejich auto záhadně ztratilo kontrolu bez zjevného důvodu. Muzikant John Lennon, narozený v Beranu, měl celý život ambivalentní vztah k číslu 9. Narodil se 9. října a zabil ho Mark David Chapman, který měl jméno složené z 9 písmen. Zemřel 8. prosince, ale v Británii už bylo 9. A jeho poslední slova zněla I am shot. Přicítil, že ho někdo sleduje, a to několik týdnů předtím. Věřil v osudové znamení v hudbě. Myslím, že jsem právě dostala znamení, že je čas, abych vám svěřila jeden ze svých receptů. Dneska si připravíme levnou, výživnou a rychlou pochoutku. Uděláme si pomazánku ze sardinek v tomatě. Potřebujeme sardinky v rajčatové šťávě, pomazánkové máslo bez příchuti, mletý černý pepř, sůl a pečivo. Elektrickým šlehačem vyšlejte sardinky s pomazánkovým máslem a špetkou soli a pak to namažte na pečivo. No a je hotovo. A jestli chcete tuhle super rychlou pomazánku něčím přiostřit, tak ozdobte chlebíčky tenkými kolečky nakrájené červené feferonky. No a na závěr omeletek mám pro vás ještě básničku. Chytrému na pověz, hloupého trkni, když chceš zbalit svalovce, prostě na něj mrkni. Někdo na znamení zastaví, někdo ti znamení dává. Málo kdo včas pochopí, že s ním jedná kráva. Murphy tvrdí, usmívejte se, bude hůř. A já tvrdím, usmívejte se, sice na tom nic nezměníte, ale vy budete vypadat líp. Osud tě uvázal na provaz? Tak šťastnou cestu a zlom vás. A to už je opravdu pro dnešek všechno. Poslouchejte omeletky, vaše Halina Pavlovská.

Připomínám, přátelé, že Halina Pavlovská své omeletky bude servírovat i krátce popoledni. Teď jste poslouchali reprízu pořadu.

0: právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Na kulte písmena, protože...
0: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: K nové zdravotní pojišťovně přejde každý rok asi 60 tisíc lidí. Poslední možnost pro letošek mají do konce září. Oděsu zasáhl největší ruský útok raketami a drony od začátku roku. Dnes bude jasno nebo polojasno, později k večeru na západě Čech oblačno a teploty až 33 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Do konce září můžou lidé zažádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na pobočkách. Každý rok tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Uvádí to Svaz zdravotních pojišťoven České republiky. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta svazu Martina Balady bývá častým důvodem změny třeba stěhování, případně příspěvky pro chronicky nemocné pacienty.
4: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba s dálným přístupem a podobně.
3: Od příštího týdne začnou úřady práce vyplácet takzvanou superdávku. Prvním domácnostem přijdou peníze nejpozději ve středu. Superdávka nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Některým lidem se podpora sníží. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. Rusko raketami a nepilotovanými letouny masivně zaútočilo na ukrajinskou Oděsu. Šlo o největší kombinovaný úder v tomto roce. Počet obětí nebo zraněných úřady zatím neoznámily.
5: Rusko vedlo útok na Oděsu a její okolí asi 15 raketami nebo raketovými drony a zhruba 60 nepilotovanými letouny typu Shahed. Útok začal po 3. hodině v noci a trval do 5 ráno. Silné exploze byly slyšet v oblasti oděského přístavu, z předměstí a vilových čtvrtí i v historickém centru, kde vypuklo několik požárů a úřady kvůli hustému kouři doporučili obyvatelům, aby neotevírali okna. Ve městě také nejde elektřina a problémy jsou i s vodou. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Fotbalisté Sparty překvapivě prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Pražané mají po druhé porážce v nové sezóně po třech ligových kolech pouze 3 body a v neúplné tabulce jsou až 9. Mladoboleslavští zůstali bez porážky a se ziskem 7 bodů minimálně do dneška vedou tabulku. V Jablonci nad Nisou dnes končí 15. ročník prodejní výstavy bižuterie Křehká krása. Součástí závěrečného dne je odpolední kulturní program na letní scéně Eurocentra, včetně módní přehlídky Made in Jablonec. Návštěvníci můžou se vstupenkou na výstavu zdarma navštívit i přilehlé státní muzeum skla a bižuterie. Přehlídka začala ve čtvrtek.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Dnes by mělo být jasno nebo polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnost přibývat, teploty 29 až 33, na severu a severovýchodě území kolem 27, v 1000 metrech na horách kolem 24 a na Šumavě až 27 stupňů.
2: Doprava.
3: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly srazilo osobní auto zvěř, je to 3,5 kilometr. Na D1 z Brna do Prahy se v omezení už šmejkalky na 24. až 22. a půltém kilometru znovu jede dvěma zúženými pruhy a ještě dnes dopoledne bude obousměrně neprůjezdný Pražský okruh 12 kilometrů mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Uzavírka kvůli údržbě v tunelech se objíždí přes Barandov a po jižní spojce. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Nedělním dobrým ránem nás dnes provede Robert Tamchina.
6: 6 hodin a 4 minuty, ano, to byla Denisa Žižková a zprávy. Je neděle 9. srpna, před námi na dvojce 2 hodiny ranního společného probouzení. Tak buďte vítáni.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Trošku pozapomenutý hit nebo melodie, která k Valdovi samozřejmě patřila. Ale to Volám déšť se mi připomnělo, protože v tomto týdnu jsem si vzal do ruky několikrát takovou domácí dešťovou hůl, kterou jsem si kdysi přivezl z Peru. Teď mi to tady po ránu připomněli, nebo připomněla zrnka kávy, tak jak si je v ruce přesýpala kolegyně Dáša Nejedlá, která je dnes techničkou našeho vysílání, vařila mi kávu a já jsem si říkal, tak takhle přesně zní ta dešťová hůl doma. Několikrát jsme ji doma přesýpali, ale přesto nic. Ani Valdemar Matuška nepomohl. Uvidíme, jak v průběhu dne, jestli se to Volám déšť nějakým způsobem projeví, jestli budeme oslyšeni anebo vyslyšeni. Tak ještě s pohledem na hodiny, 6 hodin a 10 minut v neděli 9. srpna, pohled do scénáře dnešního rána. Ve stručnosti nebo pár slovy, prázdniny a vzpomínky na to, co nám ty uplynulé letní dny přinesly a co nám taky bohužel vzali.
1: Dobrý den. Asi bych měl spíš pozdravit dobré jitro. Jak ale mám vědět, v kterou denní dobu si můj hlas pouštíte? Hlas. Mně samotnému asi zní úplně jinak, než ho slyšíte vy. To prý je vědecky dokázáno, stejně tak, jako se sami známe jen v převráceném obrazu zrcadla. Já se tedy slyším úplně jinak, než jak doléhá můj hlas do vašich uší. Zpravidla jsem se v rozmanitých obměnách doslechl a dočetl, že se buď pro ranní vysílání nehodí, protože zní jako hlas uspavače hadů, nebo, a to opakovaně, proč jsem ještě nenačetl dětem nějakou pohádku před spaním? Svým způsobem to vychází na stejno.
2: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž?

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

Hana Hegerová a pan doktor měli k sobě nablízko. Já jsem teďka měl vteřinku na to, jestli řeknu pan doktor Větvička, nebo řeknu jenom doktor, anebo Větev. Protože v dobách někdejšího Dobrého Jitra jsme měli takové přezdívky, nevím, jestli o tom kolegové věděli, já nevím, třeba hudební redaktor Jiří Dohnal byl hudebník, Pavlína Filipovská zpěvačka, doktor Větvička byl doktor nebo Větev a tuším pan doktor Fiala, který byl z diplomatického servisu, byl právě zase diplomat. To zní skoro jako krycí jména Státní bezpečnosti, vidíte. Ale ono to všechno bylo takové jakože pohlazení. To ostatně pan doktor Větvička vždycky říkával, když jsme diskutovali o politice a o tom, jak vlastně třeba poskládat nedělní ranní vysílání, tak on říkával, kytky budou růst vždycky a lidi potřebují pohlazení. To byl takový jeho pohled na to, jak to Dobré Jitro připravit. Pro pana doktora Větvičku začalo to rozhlasové dobrodružství kdysi dávno. O vědě se naučil vyprávět v rozhovorech s doktorem Kleiblem v pořadu Meteor. A když jsme se poznali osobně, přišel do redakce Dobrého Jitra už jako zkušený rozhlasák. A Karel Tejkal bez pochyby velmi dobře věděl jako šéfredaktor ranního vysílání, koho si tenkrát pozval do týmu, protože probuzení nebo probouzení s doktorem Větvičkou sebou pokaždé přineslo něco nového a vědec Zahradník s každou minutou za mikrofonem pomalu opouštěl popularizaci vědy tak, jak ji znal z Meteoru, aby našel docela jinou cestu k posluchačům. Zůstal objevitelem a vykladačem botanických zajímavostí, ale přidal talent fejetonisty a vypravěče Františka Nepila, češtinu pokřtěnou Karlem Čapkem, taky zvídavost pánů Zikmunda a Hanzelky, i když tady platí, že po cestách se Václav Větvička toulal především doma, tedy v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a taky na Slovensku, kde se v mládí často zapomněl jako student na praxi. Víte, ono je to tak. Je rozdíl mezi slyšet a poslouchat. Slyšíme cokoliv kolem nás, ale vybíráme si, koho anebo co chceme a budeme poslouchat. A jestliže si tedy někdo dobrovolně po ránu zkrátí vlastní čas ke spánku jen proto, aby poslouchal nějaké ranní vyprávění z rádia, tehdy se začínalo ještě po čtvrté, byl to na dálku vlídný a přátelský stisk ruky. Pro pana doktora už bohužel byl, pro nás tohle přetrvává a děkujeme za to. A Václav Větvička, co jsem ho znal, si takového vyznamenání vážil. Pokaždé před vysíláním ještě v sobotu v noci, já nevím, asi spal velmi špatně, pokaždé si ty rozhlasové vyprávěnky nějak skládal. Říkal nám, že vlastně si probírá ty listy poznámek, hledá nejlepší pořadí toho, o čem a kdy mluvit, co nechat na příště a co se bohužel už třeba prostě nevejde nebo že se nedostane ke slovu. Přízeň rozhlasových posluchačů a čtenářů pro něj byla zároveň důvěrou, kterou nechtěl zklamat ani na besedách po celé republice. Kolikrát jsme odjížděli až dlouho po konci autorského čtení, jen proto, že poctivě čekal, říkal, já jsem jako Karel Gott, dokud neodbavím posledního zájemce nebo posluchače. Poctivě čekal i na posledního z diváků, kteří se přišli se zelenými lístečky v ruce poradit. To byly takové ty domácí rostlinky. Pane doktore, co by to tak mohlo být, když nám to doma žloutne, nebo nevíte, kde se nám to na zahrádce vzalo? Ještě minulý týden nic a teď tohle. A samozřejmě pan doktor Větvička nikoho nikdy nenechal ve štychu a každému se snažil poradit.

0: Když jsme u těch vzpomínek, tak ještě jedno jméno, které bych rád v dnešním ranním vysílání připomněl, jméno doktora Petra Šmolky, také nám ho vzalo letošní léto. Já si vždycky vzpomínám na jeho recept na šťastné manželství. Pan doktor Šmolka to jednou vystihl přesně, když napsal: přestaňte očekávat, že manželství bude šťastné. Stačí, bude-li převažovat pocit poklidné spokojenosti, prokládaný větami, kdy v popředí bude hlavně, tak říkajíc, jakási provozní spolupráce. Hýčkejte si chvíle štěstí, ale nepovažujte je za něco, na co máte automaticky nárok. A hlavně, prosím, vztah nepitvejte. To nemůže dopadnout dobře. V medicíně se pitvají pouze mrtvoly. Já myslím, že jste rady nebo hlas Petra Šmolky určitě mnohokrát zaznamenali i v rozhlasovém vysílání. On platil za osobnost svého oboru, kolik jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský psycholog. A z toho, co jsem citoval, je myslím taky patrné, co měl ve své praxi rád. Jestli měl něco rád, pak to byla chytrá popularizace vlastního oboru v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba vyprávění Miloše Kopeckého, protože tvrdil, že to, co pan Kopecký o vztazích, o životě a o lásce proslovil a říkal nebo napsal, tak to byly vždycky formulace potvrzené životem, taková originální, praktická, předmanželská nebo manželská poradna.
1: Nejenom, že žárlivost je nedůstojná, hloupá, že je to slepičí primitivism, ale hlavně to vůbec nesouvisí s láskou. Ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jeden z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický pud, mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít dekret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. To nejde.
2: Miloš Kopecký, Řinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství, čím byste začali?
1: Jaká otázkou? Je to vůbec v lidských silách?
3: To má pravdu.
1: Já se tážu.
3: No
1: se
3: ano.
1: Tážu. No to je tedy... Jo, to je otázka. To je otázka na knížku. Doopravdy.
3: No to
1: na tlustou knížku. To je taková otázka. A choulostivá otázka. To je asi jako, kdy pak radši mít mateřské znamenko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
2: Starým třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
1: Ne, no, když bych, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný.
3: Cože, já jsem tam nevěděl.
1: To je zajímavý, je, že kdykoliv já něco myslím vážně, lidi řvou. Když dělám fóry, tak jsou sticha nebo se ošívají. No jo, no tak já už jsem z červené knihovny dávno vyrostl. Manželství opravdu není. Ne, ke šťastí nepotřebuje být člověk oženěn, ve svazku. To je opravdu ne. Asi to má nějaký jiný, ne, nějaký jiný smysl, protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplovat. To není, to není zapotřebí. Tak zaprvé bych řekl, opravdu mě s čím souhlasíš a v čem nesouhlasím. Znalost jeden druhý, jo.
3: To je.
1: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jaký ten druhý je.
3: Trpělivost.
1: Trpělivost, že jo. Za třetí svobodomyslnost. To znamená, nesmějí tam chřestit řetězy v tom manželství.
3: Nesmí to být, už zase pozor.
1: Nesmějí tam být, jako to většinou bývá, že jsou si vzájemně žalářníkem i vězněm. Každý je současně žalářník a současně vězeň. To nesmí být.
3: Takže ty bys chtěl být žalářníkem?
1: Ne, ale opravdu, mě to nebaví nikoho. Žalářovat prostě nebaví. Hele, nikdy jsem nechtěl být ani pastýř, ani ovečka. Ani jedno, ani druhé mě nebaví. Já si navíc bych nepřišel, přišel bych, kdyby dlouho přemýšlel.
2: Ne, tohle stačí, já jsem se ptal, čím začít,
1: svoboda,
2: s čím začít vlastně.
1: Svoboda, tolerance,
3: humor,
1: samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám
3: no,
1: po rozvodu.
3: No, vážit si musí jeden.
1: No a co je krásnějšího? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Pač z toho nemůžete ven.

0: Vidíte, tuhle 70-letý Štefan Margita ze svého nového alba, jeden z takových populárních šansonů. Znovu vzpomínám na doktora Václava Větvičku a vlastně ho budu mít jako takového spoluprůvodce dnešním dobrým ránem. Jakoby tu seděl vedle mě, on by určitě řekl, jakobych vám koukal za krkem do scénáře. Tak on to byl, který přece říkával, že proč by cestoval do zahraničí, taky vlastně žádná z těch jeho knížek zahraničí nepatří. Všechny poznávají buď květiny, kytky, anebo neznámá místa po České republice a také na Slovensku. Ano, proč bych jezdil do zahraničí, když ještě pořádně neznám místo, kde jsem se narodil, nebo zemi, kterou mám tak rád, říkával Václav Větvička. A to je ta otázka. Říkáte si všude dobře doma nejlíp, anebo všude dobře, tak co doma? Trošku zvulgarizovaná podoba známého určení, co? Čemu dáváte přednost? Cestování ven, anebo spíš objevování těch neznámých míst v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku, zkrátka tady u nás doma? Jedna informace ze sociálních sítí, na které občas nakouknu, se mi moc líbila. Tam psala nějaká rodinka, jasně, že jsme mohli letos do zahraničí, ale zůstali jsme s dětmi v Česku. Auto nechali doma, vyjeli jsme z Brna prvním vlakem, který zrovna svítil na ceduli jen tak. S týdenním lístkem jsme mohli kamkoliv. Nakonec jsme byli v Jindřichově Hradci, ve Veselí nad Lužnicí, Táboře, v Českých Budějovicích, ale taky v Kolíně nebo v Čerčanech. Vidíte, a tohle mi přijde jako vynikající styl. Žádné složité plánování, ale hezky spontánně, tedy pokud nám to čas, fyzické možnosti a taky peněženka dovolí. A nakonec ono stejně vždycky platí. Jak jsme o tom mluvili s Pavlem Peterkou, vrchním to číšníkem jídelních a lůžkových vozů Českých drah v minulém vysílání před měsícem, že stejně důležité jako výlety jsou ta místa, kam se vracíme. Jak to říká Jan Werich v té půvabné literární reportáži Italské prázdniny. Totiž, že člověk domovu nikdy a nikde neunikne. A Pavel Peterka, který tady v našem dobrém ránu vzpomínal na to, jak si vlastně udělal po cestách Jana Wericha a jeho italských prázdnin cestování po letech, tak k tomu přidal ještě jednu úvahu moc pěknou. Cestování po Evropě je zajímavé. No kdo to jiný může říct než člověk, který jezdí dnes a denně ve vlaku a dívá se na ty míhající se krajiny kolem. Ale i přes všechny vymoženosti, které dnes to cestování nabízí, je přeci jen nejhezčí jízda domů. On je z Jeseníků a tak má moc rád tu trať, kdy si v Zábřehu počká, až se připojí vůz a může se dívat z okna a vrátit se o desítky let a být na chvíli třeba panem strojvedoucím, jako kdysi, když jsem z okna sotva vyhlédnul, protože bylo o krapet výš. No, je to tak? Vidíte, já jsem zrovna v tomhle týdnu otevřel jednu knížku, nějakou starší doma, a vypadl na mě lístek z roku 1994, tehdy stála cesta Českými drahami z Prahy do Starých splavů k Máchovu jezeru 30 korun. Ale o to nejde, o ten lístek jde. Protože co jeden vlakový lístek může způsobit, hned se na vás vyvalí kupa vzpomínek, říkáte si rok 94, za kým jsem jel, nebo s kým jsem jel, co tam na mě čekalo. Ještě jsme doma byli všichni. Hezké vzpomínání. Inu patří k létu. V tuhle chvíli pohled na hodiny, 6 minut po půl sedmé.
1: Robert Tamchina a nedělní dobré ráno.
2: Na dvojce a pohodě.

Tohle je taky hezká vzpomínka v originále La Mer, Karel Gott, Kdo ví, kde je ta pláž. Když jsme si doma kdysi tuhle písničku na desce, teď už nevím jaké, koupili, tak naše maminka říkala, že vlastně musíme opravit gramofon, protože přeskakuje jehla, tam na začátku se zpívá Kdo ví, kde je ta pláž, ukán. A to byl přesně ten moment jako ukán, jako ukázková, nebo co to je. A pouštěli jsme to několikrát a vždycky se to zopakovalo a vždycky na stejném místě ta jehla jakoby přeskočila, než jsme pochopili, že to je pláž ukán, tedy město, jako místo. Sannes, ukán. No jo, jenže to byl někdy, já nevím, rok 81-82, tak nás nenapadlo, že Karel Gott bude zpívat ukán. Mluvil jsem tu o cestování, já jsem se nedávno vrátil z toho svého oblíbeného ostrova v Baltském moři, kam jsem se zase po roce vrátil. A řeknu vám, to je vám zvláštní pocit. Jednak si myslím, že by se každý měl někam vracet, kromě toho, kde je skutečně doma, mít nějaké místo, na které se těší, protože v něm celý rok není a pak třeba je to to místo, kam, já nevím, pospíchá na lyže, pospíchá na výlet nebo na dovolenou. Ale já jsem si tam ještě zažil jednu věc, nebo znovu se mi to připomnělo a to už je asi s věkem. Týká se to vlastně stáří. Herečka Květa Fialová léta obhajovala takové to mít rád své stáří a nevciťovat se do bolestí, ale prostě pohladit své stáří. A někdo zase oponoval, že stáří je bolestivé, není pro sraby a tak podobně. A já jsem si na to vzpomněl, když jsem na tom ostrově viděl zase po roce takový ten klid, to usměvavé stáří třeba ve tvářích žen, které byly jako staré indiánky, prokvetlé životem, nebo pánové, stepilí pánové, ať už tam byli sami, nebo právě ve dvojicích, nebo s vnuky na pláži. Všímal jsem si jich, jak se všichni zdraví na kolech, jak pro ně je ten život takový, ano, samozřejmě léto, dovolená, odpočinek. Je to všechno o tom, že se vlastně zdravíme, vítáme sluníčko nebo vítr, takové to morgen, hallo, moin. Moin je vlastně specifický pozdrav, který patří právě k Baltskému pobřeží. Dámy aktivní na procházce, pánové zase třeba s petangem na písku, ta francouzská kuličkovaná, řeklo by se. Možná by se v jejich případě spíš hodilo říct, jaký si to uděláš, takový to máš. No, ale na stáří si v tomhle ohledu skutečně zaděláváme vlastně celý život. Mě to vždycky drží, když se vrátím z takového prostředí, tak si říkám, musíš cvičit, musíš tohle, musíš si ráno pozvat k sobě 7 nebo 5 Tibeťanů. Nikomu neotvírám, to je samozřejmě cvičení, protože je to cesta, jak se štěstím třeba vlastního stáří vůbec dožít.

0: Dožít se vlastního stáří, jak jsem to říkal, to byl Glenn Hansard. Samozřejmě melodie z filmu Once, který proslavil Glenna Hansarda a Markétu Irglovou. Ten text je vlastně docela jednoduchý a přitom složitý, ale je to vlastně dialog nebo vyprávění o tom, že Glenn zpívá, usilovně se snažím přijít na věci tak, jak jsou, aby nezůstaly nepochopeny, tahle záhada, to hledání mě vede jenom k dalším pochybnostem. Je to vlastně, ten překlad by možná mohl znít něco jako, chceš-li mi to říct, řekni to právě teď. Glenn Hansard, myslím si, že mnoho lidí, nejenom na sociálních sítích, ale i v rozhovorech tento týden, řeklo, že to bylo velmi specifické rozloučení s mužem, který hodně ovlivnil populární hudbu. Slyšeli jsme sami takovým vervním projevem jeho skupina The Frames, anebo solovky Glenna Hansarda byly velmi citlivé. Mluvilo se o pohřbu, ale vlastně jeho nejbližší to rozloučení v katedrále svatého Patrika v Dublinu nazvali oslava života Glenna Hansarda. Já bych řekl, že už to samotné vlastně je poděkováním za jeho život a ne jenom rozloučením, ne jenom označením pohřeb. Poděkování za život a za to, co jsme s Glennem Hansardem mohli prožít. A mnozí to komentovali, že opravdu to bylo plné energie. Jeden z postřehů byl velmi přesný. Takhle umějí plakat jenom Irové, protože tam nešlo jenom o bolest, o ztrátu, o rozloučení, ale taky o energii z písniček, o to setkání, o to, že ti lidé, kteří se v katedrále svatého Patrika potkali, si byli hodně, hodně na blízku. V té době, která uplynula mezi tím rozloučením a oslavou života Glenna Hansarda a jeho skonem na motorce, ke mně doputovala starší plovárna Marka Ebena, kde si spolu povídali, tak jsem Markovi hned psal a říkal jsem, to je skvělé, že vy jste vlastně z Glenna vůbec netahal ty zážitky z Oscara a kolem toho filmu. To jste byl asi jeden z mála novinářů nebo moderátorů. No a pak jsem si uvědomil, že oni se spolu, nebo oni dva se potkali ještě 3 roky předtím na plovárně u Marka Ebena, než se Glenn Hansard s Markétou Irglovou proslavili právě díky filmu Once a díky tomu, že ta hlavní nebo titulní písnička Falling Slowly získala filmového Oscara.
1: Jako u každé práce musíte mít nějaké fígle, jak se stát úspěšným pouličním zpěvákem. Kdybych vám řekl dnes, víte co, zítra začínám. Co byste mi poradil, co bych měl udělat, aby se ze mě stal úspěšný pouliční zpěvák?
2: Jo, páni.
1: Je něco takového?
2: Všechno, co chcete, je vám k dispozici, pokud uděláte ten první krok. A myslím, že to je klíčem ke každému povolání nebo ke každé kariéře. Když jdete na ulici, položíte na zem pouzdro na kytaru, zastavíte se, ulice se pohybuje dál. Ulice je jako řeka, lidé přicházejí, odcházejí, jen málo kdy se lidé na ulici zastaví. Většinou se kouknou do výlohy, ale zastavit se na pár hodin a pozorovat. Položíte pouzdro na zem, otevřete jej. Bylo mi nesmírně trapně, není to snadné. Vyndáte si svoji kytaru, otočíte pouzdro, aby tam mohli lidi dávat peníze, pak tam stojíte a hrajete a brzo přijdete na to, že to je naprosto v pohodě. Protože pro většinu lidí jste plakát, jste jenom další nálepka víza karta, jste jenom tapeta, ale pak se stane to. Protože jste pro ně jen tapeta, nejste nic, nejste výjimečný, jste jen pouliční umělec, v tom musíte pochopit to kouzlo. Tady se musíte naučit, jak hrát a jaké fígle si udělat. Ovšem já nerad používám to slovo fígle, protože to hudbu trochu znevažuje. Protože podle mého názoru hudba je skutečně něco kouzelného.
1: To je pravda.
2: Protože se naučíte, jak vést hlas a potom je to v zásadě jako když chytáte ryby. Naučíte se chytat ryby, protože to vlastně děláte. Snažíte se ulovit něco z jeho kapsy. Vytáhnout mu to z kapsy do vašeho pouzdra. Takže vlastně hrajete a tak se rychle naučíte, jak vystupovat, protože nejlepšími posluchači na světě jsou ti, kteří se na vás nepřišli podívat. Jestli tyhle dostanete, pak zaujmete jakékoliv publikum. Takže člověk nakonec rybaří. Stojíte tam, hrajete svoje písničky a lidé se zastaví a vy už víte, jaký typ lidí. A co je na ulici skvělé, vidíte naprosto všechno. Vidíte kapsáře, šlapky.
1: Poznáte?
2: Bezpečně.
1: Ano?
2: Naprosto jistě. Podle toho, jak se chovají, vidíte mazaný pohled. Stanete se člověkem z ulice a máte tolik společného s těmi kapsáři nebo dealery drog. Jestli chcete, tak je to jako dravci v řece, ale písničkář, aspoň doufám, je z těch dravců ten nejvlídnější.
1: Ve vašich písničkách se často zmiňujete o smrti. Je to něco, o čem hodně přemýšlíte?
2: No, myslíte?
1: No, na mě to tak působí.
2: Nejspíš věřím v reinkarnaci. Teda ne, že bych myslel, že se zase vrátím do toho baru, co mám stále před očima. Spíš věřím v to, že zdokonalujeme naši existenci. Že duševně dosáhneme momentu, kde jsme ticho. Předpokládám, že idea smrti spočívá v tom, že dospějeme k místu, kdy jsme uběhli svou cestu, a snažíme se udělat jakoby maximum, aby z toho měla během našeho života užitek naše duše, aby to byl přínos i pro všechny okolo. Být takovým světlem. Žijeme jenom chvíli, znamená to vydat ze sebe maximum, protože když máte velkou duši, tak je opravdu důležité se s lidmi podělit. Nevím, co to je, těžko se to vysvětluje, ale jedno je mi jasné. Vím, že hlava to všechno komplikuje. V hlavě vznikají všechny ty pochybnosti a problémy. Když se chováte naprosto přirozeně, tak jste nejmoudřejší.

Energie, která se jen tak nestratí a která zůstává. To byla taky písnička, která zazněla vlastně na rozloučení s Glennem Hansardem. Ano, správně by se mohlo říct, že to bylo spíš takové jako poděkování a zároveň i, kdyby to neznělo hloupě, tak koncert, který tu energii nějakým způsobem připomněl, co zůstává z jeho písniček. Ale teď máme posledních pár minut před 7 hodinou. Já jsem tady si připravil pár poznámek pro vás, kteří to máte stejně jako já. To znamená, že se vám třeba hůř spí, tak jsem našel takové rady pro dobrý spánek, které jsem, jistě poznáte, vylepšil nebo nějakým způsobem doplnil, tak snad vás to i pobaví. Choďte spát a vstávejte ve stejnou dobu, nejlépe těsně před začátkem vysílání dobrého rána. Odstraňte z ložnice cokoliv rušivého, třeba manžela nebo manželku. Hodinu před usnutím nesledujte mobilní telefon, počítač ani televizi, radí lékaři, a já k tomu dodávám, sledujte sami sebe nebo svého partnera. Dejte si lehkou, dobře stravitelnou večeři, nejpozději 2 až 3 hodiny před ulehnutím. Nechoďte spát hladoví. Mohli byste někoho láskou sežrat. Před spaním se vyhněte velké fyzické námaze, místo cvičení se raději běžte projít, nejlépe tedy je jít do sebe. A ještě nechoďte spát vystresovaní nebo pohádce. Jděte raději spát po pohádce.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Stovky tisíc korun šetří některé obce společným nákupem energií. Nové Město nad Metují má znovu letní koupaliště. Dnes by mělo být jasno nebo polojasno, teploty až 33 stupňů. Dobré ráno vám přeje Denisa Žižková, na Dvojce začínají zprávy. Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
2: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
0: Víc než 60% Čechů si myslí, že by výuka cizího jazyka měla zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes tisíce respondentů. Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Kmoníček působí na ministerstvu zahraničí od roku 1995, byl českým velvyslancem v Indii, Austrálii nebo ve Vietnamu. V letech 2013 až 2017 také vedl zahraniční odbor prezidentské kanceláře. Nové Město nad Metují na Náchodsku obnovilo po téměř 30 letech provoz letního koupaliště. Za přestavbu zchátralého areálu zaplatila radnice 125 milionů korun. Stavební práce trvaly 14 měsíců. Areál se prvním návštěvníkům otevře dnes po 12. hodině. V poledne, co nabízí, to popisuje mluvčí úřadu Tereza Vaňková.
3: Letní areál Metuje nabízí biologicky čištěný bazén se skokanskou i plaveckou částí. Děti potěší brouzdaliště, skluzavka a vodní hřiště. Součástí je i plocha na beach volejbal. Tím, že voda je udržována bez použití chemie, zajišťuje skutečně přírodní a šetrné koupání v přírodním prostředí u řeky Metuje.
0: Ukrajina v noci zaútočila drony na ruský Belgorod. Zraněných je 13 lidí, včetně dvou dětí. Úder poškodil i několik domů. Na sociální síti to napsal úřadující gubernátor bělgorodské oblasti Aleksandr Šuvajev. Na místních sociálních sítích jsou také informace o bezpilotních letounech nad Krasnodarským krajem, Ryazanskou oblastí i nad regiony Povolží. Ukrajinské telegramové kanály podle BBC naopak hlásí ruské útoky v přístavech Oděsa a Černomorsk.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Čekáme jasno nebo polojasno, večer bude na západě Čech oblačnost přibývat, teploty 29 až 33 na severu a severovýchodě území kolem 27, v 1000 metrech na horách kolem 24 a na Šumavě až 27 stupňů.
1: Doprava.
0: Na Blanensku na silnici 377 z Černé hory do Rajce je Střebí okres Blansko, pozor na nehodu dvou osobních aut. Na Vsetínsku ve Velkých Karlovicích havarovalo osobní auto, nehoda je na cestě na Slovensko a Bumbálku za obecním úřadem a odbočkou na Soláň, jede tam policie. A připomínáme uzavírku na Pražském okruhu obousměrnou Kruzini i kde jednice mezi exity 3 Vestec a 15 Lohkov. Omezení kvůli pravidelné údržbě v tunelech potrvá do dnešního poledne. Obět jde teď plynule po jižní spojce. Přeji vám šťastnou cestu a slovo má zpět Robert Tamchina.
4: Já děkuji Denise Žižkové, to byly zprávy, teď je 7 hodin a 5 minut, je neděle 9. srpna. Dívám se ven z okna, vidím, že zase sluníčko přejímá vládu nad naší zemí, tak si vzpomenu, že v týdnu, jak byly takové ty horké noci v Praze, snad nejvíc horké za letošní léto, že to bylo tak šílené, že jsem se slyšel, jak prosím manželku, prosím dnes večer, buď ke mně chladná, ledově chladná. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: vznikla, bylo chránit oblečení a nohy, ale navíc sloužila jako taková rukavice k vyndání plechu z trouby. Utírala dětské slzy a čistila špinavé dětské tváře. Na venkově se používala ta zástěra k přenosu vajec nebo k nošení vajec z kurníku, někdy i kuřátek. Když přicházeli hosté, zástěra chránila stydlivé děti, schovali se do ní. Taková stará zástěra byla měchem, který větral nad krbem. Byla to zástěra, kdo nesla brambory a suché dříví do kuchyně. Na zahradě sloužila jako koš na ovoce, jabka, zeleninu. A na konci sezóny se zase používala ke sbírání právě padlých jablek. A když přišel čas na oběd nebo na jídlo, babička zatřásla zástěrou na schodech a muži na poli věděli, že musí jít ke stolu. Kolik let ještě uplyne, než nějaký vynález nebo něco prostě nahradí takovou starou zástěru. Napsáno na památku našich babiček a já říkám i na památku léta. Léto, idylický čas.
1: Idylický čas. Bez veškerého spěchu, SMSek, internetu a jiných výdobytků. Doba, v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv to poslední nám zůstalo dodnes.

je neděle, 7 hodin a téměř 14 minut, blíží se čtvrt na 8. Já jsem zase připomněl hlas bohužel už zvěčnělého Václava Větvičky, protože jsem rád vzpomínal nebo vzpomínám na to, jaký byl. Když odešel, tak se na zmíněných sociálních sítích spustila lavina vzpomínek. Jedna paní tam napsala: jednu dobu mi nešly hortenzie a pan Větvička v nějakém pořadu říkal: nikdo nemůže umět všechno, nevzdávejte se. Mně například nejdou hortenzie a to mám na to školy. No, zachránil mi zahradnické sebevědomí. Věřte, že jsem poznal pár kilometrů s panem doktorem při společných cestách a vůbec, když jsem jezdíval s vědeckou elitou na různé besedy, tak jsem si zvykl na ledacos. Třeba astronom doktor Jiří Grigar mě večer stáčel nad volantem hlavu k obloze. Geolog Václav Cílek se zase raduje z

každého kopce mimo pravidelný reliéf krajiny. A Václav Větvička ten celou cestu vyprávěl o tom, kam bych se měl podívat, na co nezapomenout, co rozhodně nesmím vynechat. A já jsem musel řídit a dávat pozor. No byly to renesanční znalosti nejrůznějších přírodních, historických a místopisných detailů, tak, jak je po celé naší zemi poznával na vlastní oči. Já jsem nikdy s Václavem Větvičkou na jeho spanilé jízdě, jak on poznával celou zemi ještě před ranním vysíláním a pak psal ty svoje fejetonky, tak jsem s ním nikdy nebyl, ale zdálo se mi, že by ta jeho setkání s lidmi na cestách mohla být navlas podobná tomu, na které kdysi vzpomínal Jan Werich, když Vlastu Borjana jednou pozval na svou chatu do Velhartic. Zrovna kolem hnal pasák kozy. Vlasta ho chvíli pozoroval. Já protože u holarů se nekouří z komína. A to ne u holaru, snad u Málku, ne, povídá ten děda. No, u Málku, sakramente, ona jako Málková není doma. Ale je, ale leží. Pořád má tento nonc, dorážel Burian. No jo, revma, nehybá se. A kerej syn? A ten syn jej nic? Kerej, Oldřich nebo Franta? No ten ženatej. A za malou chvíli znal Vlasta celou vesnici, jména, osudy lidí, majetkové poměry, nevěry a úmrtí. Takhle si myslím, že si dokázal s lidmi povídat nenápadně a stále přítomně doktor Václav Větvička. K tomu, aby člověk tohle dokázal, nemusí být tedy nutně králem komiků, ale měl by, tak jak to uměl Václav Větvička, rozumět lidem a být vnímavým pozorovatelem okolí. Je dobře, že všechny ty vzpomínky, postřehy nezůstaly jenom na vlnách ranního vysílání Českého rozhlasu, protože na rozdíl od rádia s takovou knížkou můžete do světa a za zrcadlo Václava Větvičky vstoupit, kdykoliv se vám bude chtít. Když máte doma ty jeho barevné obaly a knížky, můžete kdykoliv otevřít a můžete si číst o portách, branách i branách, bránách, o nostalgických vláčcích, o sněhových pusinkách, sněhu i sněženkách. A občas vám mezi tím taky bude líto, že už žádná další knížka nepřibyde. Ale abych nekončil takhle smutně se vzpomínkou na doktora Větvičku, tak to, co jsem vám citoval, to je vlastně jedna předmluva do knížky, kterou jsem pro Václava napsal. A když ta knížka vyšla, tak mi ji dával s podpisem a říkal, nečtěte tyráž. Nečtěte tyráž. Já jsem říkal, proč? To byla přímo výzva samozřejmě. No jo, tisková chyba. Tak mám a chovám jako vzácný dárek dodnes knížku, kde je v tyráži napsáno, předmluvu napsala Robert Tamchina.

0: Když jsem si tak skládal písmenka do scénáře dnešního vysílání, napadlo mě, že vlastně je to takové putovní nebo oputování, o poutích, oputování v širokém slova smyslu, třeba o prázdninách, o pouti životem ke smrti, jak jsme vzpomínali na Glena Hansarda, oputování za tichem na ten ostrov, kam se tak rád vracím v Baltském moři, putování vlakem, putování po stopách vlastní duše s doktorem Václavem Větvičkou, příroda. Zkrátka putovní dobré jitro dnes po ránu. S navigací nebo bez poradí nám Marek Eben.
1: Za jednu z největších automobilových vymožeností považuji navigaci. Sice jsem se úplně přestal orientovat v mapě a když jedeme na další cestu, ani pořádně nevím, v jaké části Evropy se zrovna nalézám, ale vynález je to skvělý. Na druhé straně trochu omezil tu dobrodružnou součást cestování, jakou bylo vyptávání se na cestu. Mnozí řidiči k tomu sáhli až v nejkrajnějším případě, protože zeptat se, to znamenalo určité pokoření, přiznání vlastní bezradnosti a mnozí řidiči volili raději 50 kilometrů navíc, než aby se museli potupně zeptat. Ovšem, i když jste se zeptali, ještě to neznamenalo, že máte vyhráno. Předně bylo třeba vybrat si správnou osobu, které se zeptáte. Nejlépe starší. U mladších hrozilo nebezpečí, že to budou trdla, která se budou hyhňat a neporadí. Takže tedy starší a, což bylo zásadní, místní. Jak poznáte z jedoucího auta, že osoba, která jde po chodníku, je místní? Takovým signifikantním znakem byla síťovka. Osoba se síťovkou byla málo kdy přespolní. Ale to stále nestačilo. Bylo třeba ještě ve zlomku sekundy zjistit, co je v té síťovce. Pokud tam byla piva, prudce klesaly šance na získání relevantní rady, kudy jet. Byly-li tam chleba a mléko, vypadalo to slibně. Zajímavé bylo, že dotazovaná osoba skoro vždycky začala zopakováním názvu toho místa, na které jste se ptali. A přestože to bylo často sousední město nebo vesnice, vyslovila to s výrazem, jako by se nacházelo v jižním Mongolsku, a téměř vždy to znělo, jako byste jeli někam, kam byste rozhodně jet neměli. A pak přišel ten popis cesty. Když osoba řekla, zabrázdovejma doprava, bylo od první vteřiny jasné, že jste zvolili špatného člověka. A většinou byl takový mizerný rádce k nezastavení. Hovořil dlouho, nesmyslně, a někteří řidiči to řešili tím, že se začali pomalu rozjíždět. Jenže ten dotázaný nelenil a šel podél auta, pak už běžel, pak pádil a pořád přitom radil. Riskantní taky bylo oslovit dvojici. Pokud to byli manželé, téměř vždy se při vysvětlování cesty pohádali. Ale i když to manželé nebyli, skoro nikdy se neshodli na tom, jak máte jet. A jak se o to přeli, obrátili se jeden k druhému a úplně přestali vnímat toho zoufalého řidiče, který se ptal, což mělo ovšem tu výhodu, že se dalo odjet, aniž by si toho ti dva všimli. Tak tohle všechno už se s navigací nezažije. Leda by si člověk vypnul. Možná to jednou zkusím. Už se mi stýská.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý, bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, po které odplouvá, co mělo zůstat.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom tu.

běda a bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna, co od té doby pak, co od té doby.

0: Robert Tamchina a nedělní Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.
2: Tak, ale já teď zase slovo předám bratrům Krausovým, protože to jsou ti, kteří vlastně doplní Marka Ebena. Já mám rád, když se v Dobrém jitru takhle ta témata hezky potkávají, nebo že vlastně během života člověk slyší na jedno téma různé pohledy. Ale v tom Zeptej se, si myslím, Marek Eben s Honzou Krausem a s jeho bratrem bude velmi, velmi souhlasit.
3: Zeptej se, žádá mě žena, když na cestách bloudíme. Činí tak vždy poté, co opatřila a podrobně prostudovala mapy, našla vhodné cesty, opatřila mapy záložkami a barevnými papírky s čísly kilometrů. Také sečetla délky silnic a dělila je průměrnou rychlostí vozu. Potom mě oznámí, jak dlouho bude cesta trvat, kudy pojedeme, která cesta je nejkratší, kde jsou hory a kde nížiny, kde budeme mít slunce a kde nocleh. Po těchto důkladných přípravách se vydáme na cestu a po hodině jízdy zjistíme, že jsme všechny plány, mapy i poznámky zapomněli doma.
4: Ale já chci jenom potvrdit, že Zeptej se je rodinný trauma.
3: Je?
4: Já se odmítám ptát.
3: Taky?
4: Ano.
3: To je krásné.
4: A
3: jedné krve.
4: No, ale nevím, proč to je to nějaká porucha. Zřejmě si připadáme ponížený.
3: Ego je poražený.
4: Něco ne. Ale já jsem to sledoval i na otci, který se taky nechtěl ptát. Kvůli tomu jsme udělali takových 1000 kilometrů navíc. Že vždycky říkal, prosím tě. A mávnu ruku a je, co slunce je tam. A tak dále. A pak to, jak se, když už jsem musel zeptat, tak to bylo ještě horší, než když se neptal. A já to s ním párkrát zažil, kdy on přišel třeba k dámě nějaký poměrně elegantně a řekl, Koněvova.
3: To jsem neznal.
4: To by bylo
3: dneska dobrý.
4: Já byl dítě vedle, no jsem byl takový, promiňte. A teď ona, co Koněvova ulice? Nic, jdeme. A když to bylo asi po třetí, zase a ke starému chlapovi, Koněvova, ten cože, nic. Já říkám, ale nemůžeš tati takhle přijít a vyhrknout tu ulici? Tak ty lidi vůbec nevědí, od se tam říká, prosím tě, já se s ním budu seznamovat, představovat. A jestli říká historka, on třeba neví, kde to je ta ulice. Škoda času. Když to tady Ivan popisuje, tak to je, zeptej se, je jedna. A pak je druhá věc, že já jsem nervózní, když se ptá třeba partnerka nebo ta.
3: Jo, jo, jo.
4: Dobrý den, mně už to přijde dlouhý. Proč se zdravit, nebo informaci, hele. Dobrý den, můžu se jenom, prosím, to je půl hodiny, než ten dotaz položí, ta pak kouká, řekne, cože, a znova.
3: Já si nespomínám, co to bylo za město ve Francii a zeptali jsme se, jestli to bylo Nantes nebo Nanterre, já už nevím. A hned jsem věděl, že zle Naděnka se chtěla ptát, protože ten venkovan řekl, alors, Nantes, nuže tedy Nantes. A začal mluvit o tom městě, co tam všecko je, co mají v muzeu. Já jsem šilhal očima, se strkal do ní, říkám, dupni na plyn, jakože nám to ujelo, ne, já se z toho zblázním. A on neustále hovořil a říkal, nuže tak tam a tohle a tajle. A pak si tak jako lehnul na to okno. Když byl starší, tak odpočíval vedle mě takhle tady a tady mi to říkal všecko. A mě šla mapa hlavou. A tak se toho nemůžeme zbavit, protože neuroza roste.
4: Ta neuroza se zvětšuje.
3: Jo, je to čím dál.
4: Určitě to jde o roce.

0: Paul Simon a jeho cesta domů. Mám jízdenku do mého domova. Na cestě na jednu noc jenom kufr, kytara v ruce. Každá zastávka mi říká nebo připomíná, že si přeju, že utíkám domů, domů, kde moje myšlenky utíkají, kde hraje moje hudba, kde na mě čeká moje láska. Pan Paul Simon v dnešním Dobrém jitru, teď 5 minutek po 7:30 neděle, 9. srpna. A když tedy o těch poutích, jak jsem o tom mluvil, takové putovní, putující pouť, to slovo, tak proč si ho nezpřítomnit právě tím, co ta pouť znamenala ve své podstatě odedávna. Pouťová slovíčka. Tak se jmenoval jeden z dílů seriálu Okouzlení slovem pánů Novotného a Munzara.
1: Byl jsem na pouti dnes, koupiti pouti přec. Koupil jsem ti poutí, ta poutě zarmoutí, že mě nedostaneš.
2: No krása. Mimochodem, dočetl jsem se, že to poutí z poutí byl vlastně prstýnek. Víš co, tak si pojďme vyjít mezi stichlé atrakce.
3: Řeka ti oblékla šaty z hvězd na tělo. A sladká slza lásky tam do očí nám stekla. Jak se voněla tráva a spát se nechtělo. Hebká a horká noc to za nás všechno řekla. Uvadly krepové růže. Málo kdo se však rmoutí. Jen já tam u té řeky marně běh srdce tiším. Z dálky čas vrací mi osvěnu dávné pouti. Křídlovky vroucí hlas tou nocí zpívat slyším. A víš, že si to pěkně trefil, Františku?
2: Děkuju. No jo, tak když mluvíme o té pouti, ono by bylo možná také nepochybně dobré zmínit i to, že ty poutě byly také důsledkem nějakých církevních svátků, často spojených s opravdovou poutí na to památné nebo posvátné místo. A tady se teď nabízí připomenout další zapomenuté slovo. Procesí. To nám říkávala maminka nebo teta, když jsme chodili pro buchty jeden po druhém. To nemůžete přijít najednou? Couráte se jako procesí. No a zažil jsi někdy předříkávače? Vydáte další poutní slovo, předříkávač, no?
3: Byl to takový suchý strejda, který vykřikoval při pochodu. 1000krát pozdravujeme tebe!
2: No a všichni pak
1: 1000krát pozdravujeme tebe.
3: To bylo velice známé. Jenže ta pouť byla někdy dost namáhavá, ale málo kdo z věřících ji vzdal. My jsme jednou hráli v Národní divadlo v Olomouci a na nedělní dopoledne vyjednala paní tajemnice Helenka, milá to žena, autobusem výlet na Svatý kopeček. Ráno jsme se v určitou hodinu sešli před hotelem. Helenka nás spočítala, říkala, pan Kemr schází. Pan Kemr, že by nešel na pouť, tak poslala někoho, ten se šel podívat. Pokoj zavřený, Pepiček Kemr tam nebyl. Helenka říká, déle čekat nebudeme, pojedeme. Tak jsme jeli a několik set metrů před Svatým kopečkem nahoře jsme viděli, jak po cestě se trmácí Pepíček Kemr. On byl totiž silně věřící a pouť vyznával jako pochod tam někam na svaté místo. Pan řidič zastavil, pane Kemr, pojďte si sednout. Ne, ne, to je pouť, to si musím vyšlápnout sám. Odmítl nastoupit do autobusu, my jsme jeli a on přišel pomalu pěšky za náma. Chviličku na houpačce, nahoru, pak zas dolů. Hlava se zatočí, ruce vstříc výjdou ti. Na srdci nápis z lásky, který jsme psali spolu. Tak radujme se z něj, jsme tu jen na pouti.

0: Karel Plíhal chvilku před 7:45 v neděli 9. srpna na vlnách Dobrého rána dvojky Českého rozhlasu. Taky máte rádi v tomhle krásném počasí, kdy se člověk nemusí bát deště, i když oni ty letní scény už jsou dneska zastřešené, už není potřeba pláštěnek, jako kdysi dávno třeba na Novém světě nahoře při nočních představeních Ungeltu. Tak máte rádi divadlo pod širým nebem? Já jsem si dopřál nedávno krásný zážitek, tak o pražském Ungeltu na Novém světě mluvit nemusím, protože dvojka je vlastně mediálním partnerem těch představení, ale já jsem si dopřál krásný zážitek v představení Kdyby tisíc klarinetů, které do Prahy na jednu letní noc přivezlo divadlo Antonína Dvořáka z Příbrami. Ano, legendární hudební reví, jak se píše o tom, že ve válce sice muzy mlčí, ale někdy se stane zázrak. Ten film samotný, teď nemluvím o tom muzikálovém představení nebo o tom hudebním představení pro někdejší divadlo na Zábradlí při době nebo v době jeho vzniku, ten film Miloš Forman označil za geniální úvodem a závěrem a mezi tím prostě písničky. Ale když se ty písničky zase tak pěkně vyloží po svém a uchopí je nová generace a vlastně si splete jako Vánočku ten příběh, který odkazuje k filmu, ale přitom ho vypráví po svém, tak je to krásná příležitost si připomenout to období pánů Suchého a Šlitra, samozřejmě i s jejich Tvrďákem a Slamákem, a zaspívat si tak, jak se to stalo právě v Malerových sadech při repríze, při pražské repríze tohohle představení. No a protože mám pro vás připravenu za chvíli jednu básničku Jiřího Žáčka, která se jmenuje Abyste to věděli, tak teď asi nemohu jako takový spojující můstek dát jinou písničku než tu, která v tom muzikálu samozřejmě zazní taky a k těm velkým semaforským hitům patří Poléta. Tak abyste to věděla.
1: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

Tak abyste to věděli, Jiří Žáček. To se tak stává. Den si zablázním, jako když jedeš k moři nebo do lázní. A znova otevřou ten starý biograf, kde potkáš holku, z níž byl z roky pav. Je pondělí či středa nebo možná pátek a všechny konce se ti mění na začátek. Do ligy postoupí klub, za který si hrával a na tvou divadelní hru je čím dál větší nával. Je úterý či čtvrtek nebo možná středa a život není nezáživná věda. Happy end završí sérii tvých láskyplných krizí a nádor ve tvých plicích z ničeho nic zmizí. To se tak stává. Den je bláznivý a nikdo ničemu se nediví. Ani, že zázraky se nestávají. Ve svátek ani v neděli. Ve svátek ani v neděli. A to vám říkám jenom proto, abyste to věděli.

Když jsem tu dnes alespoň symbolicky na dálku otevíral ty Verichovy italské prázdniny, tak jsem si říkal, že je to vlastně pravda, že ten konec o tom, že všechny cesty vedou domů, že to Jan Verich napsal moc hezky. A že ta situace se vlastně dnes a denně opakuje. Lidé chodí po chodnících, přecházejí ulici, všechno je jako jindy, jako když jste odjížděli. Vy se ale vracíte třeba z Říma. Vracíte se domů a myslíte si, ti lidé netuší, že se vracím domů, jinak by alespoň zamávali. Na nádraží, na letišti, všude někoho očekávají, všude vás vyhlížejí, vítají vlak, vítají letadlo, ve kterém jste se vrátil, a tím vítají i vás. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl by jít kolem nějaký známý, tak tě Bůh, odkud jedeš? Měl by se zeptat. A já bych, píše Jan Verich, leda byla odpověděl, no, od Stříbra. Zasmál by se, byla by zelená. Já bych jel dál a on by netušil, že to byl vtip. Že jedu z Říma. A že i z Říma všechny cesty vedou domů. Jsem moc rád, že jsme si dnes po ránu v neděli 9. srpna mohli povídat právě o tom putování v nejrůznějším slova smyslu, o putování sama k sobě, o putování po světě, odkud právě ty cesty vedou domů, o putování, které nás čeká, a my se tady na vlnách Českého rozhlasu Dvojky uslyšíme vlastně skoro přesně za měsíc. To bude 13. září. Tak do té doby prosím zůstávejte ve zdraví, budu se těšit a zase si nastřádáme na společné povídání. Za

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Při demoličních pracech se samovolně zřítila část budovy 34 ve zlínském továrním areálu. Den židovských památek dnes veřejnosti zpřístupní desítky židovských synagog a hřbitovů. Dnes bude jasno nebo polojasno, na západě později oblačno, teploty až 33 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. Demolici vyhořelé výškové budovy v někdejším továrním areálu ve Zlíně, která pokračovala druhým dnem, včera urychlilo zřícení části budovy. Trosky spadly na zem ve chvíli, kdy demoliční bagr hydraulickými nůžkami svrchu odstřihával zničená patra domu. Trosky se zřítily dovnitř prostoru, nikomu se nic nestalo. Práce speciálního 100-tunového bagru to zastavilo, po odklizení trosek bude na místě dnes znovu pokračovat. Až do začátku školního roku nebudou mezi Olomouckým hlavním nádražím a městskou částí Pavlovičky jezdit tramvaje. Omezení se dotkne také zastávek před nádražím. Nebudou u nich stavět tramvaje ani některé autobusové linky, uvedla to mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
2: V prostoru před nádražím nebudou obsluhovány označníky C, D a E. Autobusy, které běžně jezdí k těmto označníkům, budou obsluhovat zastávky G, F, I a J. Změna se týká linek 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 26, 31, 50, 51 a 52.
0: Letošního průvodu Prague Pride se podle prvního odhadu organizátorů zúčastnilo podobně jako loni zhruba 45 tisíc lidí. Přesnější čísla budou mít organizátoři v pondělí. Podle policie i organizátorů se průvod obešel bez komplikací i kvůli nedávnému útoku na podobnou akci v Berlíně byla letos bezpečnostní opatření zpřísněna a na pražský průvod dohlíželi stovky policistů a antikonfliktní tým. Tajfun Dolphin míří k východnímu pobřeží Číny. Podle Národního meteorologického centra by měl zasáhnout pevninu v noci z neděle na pondělí místního času. Přinese silný vítr, vydatné srážky, povodně a riziko sesuvů půdy. Nejvíc ohrožené jsou provincie Zhejiang, Fujian a Šanghaj. Úřady proto zvýšily stupeň varování, evakuovali desítky tisíc lidí a pozastavili provoz trajektů, některých vlaků a letů. V Šanghaji včera kvůli tajfunu zrušili skoro 1400 letů. Na dnešek připadá den židovských památek. Zdarma nebo za dobrovolné vstupné bude možné navštívit desítky synagog a hřbitovů po celém Česku. Zájemci si budou moci prohlédnout nejen památky, které prošly opravou, ale i ty, které obvykle přístupné nejsou. Co je cílem dne židovských památek, popsal koordinátor projektu Pavel Veselý z židovské obce v Praze.
3: Upozornit na množství památek tohoto typu, synagog, bývalých synagog, židovských hřbitovů na území celé České republiky a seznámit návštěvníky také s jejich stavem, protože ten se velmi výrazným způsobem za posledních 25 let posunul samozřejmě k dobrému, takže ukázat i to, co se povedlo opravit a rekonstruovat.
0: Seznam přístupných památek je na webu projektu. Synagogy a hřbitovy budou dnes otevřené od 10 do 17 hodin.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno nebo polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnost přibývat. Teploty 29 až 33, na severu a severovýchodě území kolem 27, v 1000 metrech na horách kolem 24 a na Šumavě až 27 stupňů.
1: Doprava.
0: Na silnici 37 ze Ždírce nad Doubravou do Trhové Kamenice havarovalo osobní auto za obcí Údavy. U jedné z odboček na Hlinsko se jede kyvadlově jedním pruhem, aktuálně je to bez držení. A Pražský okruh bude ještě několik hodin obousměrně neprůjezdný. Uzavírka kvůli servisu v tunelech je mezi exity 3 Vestec a 15 Lohkov. Objíždí se přes Barandov a po jižní spojce. Přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce teď začínají toulky První republikou.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemné nedělní ráno i z vysílacího centra Dvojky, přátelé. Další díl Toulek první republikou nás teď zavede na Těšínsko. Poválečný mír se tu totiž nekonal. O strategické doly a železnici bylo nutné svést nečekanou bleskovou válku. Co se ale stane, když atentátníci nastraží bombu přímo pod postel velitele našich vojsk? Uslyšíte za okamžik.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
6: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
7: Jana Striková
8: a Jiří Vyhorálek.
7: Díl šestý. Generál, který porazil Poláky, aneb sedmidenní válka.
9: Mohl bych dnešní díl začít přirovnáním?
10: Jsem s ním.
9: Jako dva kohouti na jednom dvorku.
11: A dál?
9: To už je celé.
10: Aha, a co tím chcete říct?
9: No, chtěl jsem napovědět, o čem to bude.
11: Mohl bych kohouty přeskočit a jít rovnou k věci?
10: Hurá!
11: Boje první světové války utichly, ale na některých místech Mladé republiky přesto pořád řinčely zbraně.
10: A o co se bojovalo?
11: O hranice přece.
9: Tentokrát se podíváme na ozbrojený konflikt, který vešel do dějin jako sedmidenní válka.
10: Trefně vystihl situaci prvorepublikový novinář Ferdinand Peroutka ve svém Budování státu.
11: Nesnáze s hranicemi nového státu proti Němcům a Maďarům byly předvídatelny. To byly nepřátelé. Ale i hned vznikly a rozšířily se potíže i v území, kde je málo kdo čekal. Na pomezí českopolském. To bylo překvapení, hlavně pro ty, kdo spoléhali na blahodárnou sílu slovanské myšlenky.
10: A nyní se názorně vyjevilo, jak píše pan Peroutka, jak nepatrnou moc má tato idea, ač má-li vůbec jakou.
9: Podle zastánců panslavistických teorií, totiž slovanské národy...
10: Netouží po ničem tolik jako po bratrství a potom, aby si vzájemně prokazovali dobro.
11: Dokonce tvrdili někteří starší slovanofilové, že osvobození Slované odnaučí svět užívat násilí. Iluze idylická.
9: Jak už pan Peroutka naťukl, oba nové státy...
10: Československo a Polsko...
9: Měli tou dobou, co se státních hranic týká, vlastně mnohem vážnější starosti.
11: Československo se snažilo v prvé řadě zajistit jižní hranici Slovenska s Maďarskem a taky území Sudet.
10: Polsko zase řešilo, jestli se mu podaří připojit rozsáhlá území Ukrajiny a Běloruska, kde se v té době hroutila moc Ruska.
9: Dodejme sovětského Ruska.
11: Oblast bývalého Těšínského knížectví byla pro oba nové státy zdánlivě na okraj zájmu.
9: To jste řekl trefně, zdánlivě. Pouze zdánlivě.
10: Těšínsko. V rámci Slezska jedna z historických zemí koruny české.
11: Těšínská knížata sehrávala v kraji významnou roli už od středověku.
9: Území malé, ale významné.
10: Leží na hranici dnešní České republiky, Polska a Slovenska, na obou březích řeky Olše.
9: Má rozlohu 2283 km čtverečních.
10: Takže zabírá plochu o něco menšího Lucemburska.
11: A nebo zhruba dvě třetiny našeho nejmenšího Libereckého kraje.
10: I tak se o ně v roce 1919 rozhořel nečekaný ozbrojený konflikt.
11: A mělo to dobrý důvod, jak se brzy přesvědčíme.
9: Ten důvod by se dal stručně vystihnout dvěma D.
10: Dvěma D?
9: Ano. Přemýšlejte, určitě na to přijdete.
11: Češi i Poláci měli po rozpadu Rakouska-Uherska dost rozdílné představy, kudy by měla vést státní hranice a komu má právě Těšínsko patřit.
10: A proč?
9: Území malé, ale významné.
10: To už jste říkal.
9: Nezapomeňte na dvě D.
11: Co s nimi pořád?

0: Vídeňské železárny.
1: S Vídní ho propojovala severní dráha císaře Ferdinanda. S Berlínem Vilémova dráha a do třetice tudy vedla Košicko-Bohumínská dráha, která ve své době představovala jediné efektivní spojení mezi českými zeměmi a Slovenskem.
0: Tyto trati se křižovaly v železničním uzlu Bohumín.
1: Víc snad vysvětlovat nemusím.
2: Takže se nemůžeme divit, že o region měli eminentní zájem oba nové státy.
0: A každý uváděl jiné důvody.
2: Mějte na paměti historickou sounáležitost. Území Těšínského knížectví bylo už od 14. století součástí zemí koruny české.
1: Argumentovalo Československo.
0: Na Těšínsko máme nárok my, protože my máme v regionu národnostní převahu.
1: Holedbalo se Polsko.
2: A jak to vlastně s tím národnostním složením bylo?
0: Otázka pěkná, ale odpověď komplikovaná a nejednoznačná.
2: Sama zeměpisná poloha napovídá, že se na území Těšínska po staletí setkávaly jazykové a kulturní vlivy české, polské a německé.
1: Podle posledního rakouského sčítání lidu z roku 1910 tu žilo 434 521 osob.
2: Takže o trochu víc než dnes v Brně.
0: Nadpoloviční většina používala jako svůj obcovací jazyk.
1: Tedy jazyk, kterým člověk hovoří ve své bezprostřední komunitě.
0: Polštinu.
2: Více než čtvrtina češtinu.
1: A necelých 18% němčinu.
0: Uvést těšínské nářečí či jidiš jako obcovací jazyk nešlo.
1: Proto byla mezi Němce zařazena i většina tamních židů.
2: Aby to bylo ještě o něco komplikovanější, rakouské statistiky mezi lid mluvící polsky zahrnovaly také takzvané šlonzáky.
1: Jenomže ti se za Poláky nepovažovali.
2: Šlonzácké hnutí se proti Polákům vymezovalo a zároveň vystupovalo i proti migrantům z Haliče, směřujícím za prací do dolů a hutí Ostravsko-Karvinského revíru.
0: Přitom přistěhovalci z Haliče tvořili bezmála čtvrtinu těšinských Poláků.
2: Mělo jednoznačně proněmeckou orientaci a zdůrazňovalo příslušnost šlonzáků k německému kulturnímu okruhu. Stíháte to sledovat?
0: Dělám, co můžu.
2: Takže šlonzáci. Skupina národnostně indiferentních obyvatel Těšínska, kteří sice hovořili místním polským dialektem,
0: takzvaně po našimu,
2: ale odmítali přijmout polskou národní identitu.
0: Trvali na svém regionálním slezském původu.
1: Přičemž slovo šlonzák je vlastně fonetickým přepisem polského výrazu pro slezana. Podzim roku 1918. Situace na Těšínsku je napjatá.
2: Vznikají dvě odlišné instituce.
0: Národní výbor pro Slezsko, tedy Český národní výbor.
1: A Polská národní rada vévodství Těšínského.
2: V noci z 31. října na 1. listopadu 1918 Polská národní rada většinu Těšínska vojensky obsadila a prohlásila území za součást Polska.
0: Český národní výbor se nenechal zahambit a
1: prohlásil Těšínsko za součást Československa.
2: Napětí se stupňovalo.
0: Oba národní výbory ve snaze uklidnit situaci uzavřeli prozatímní dohodu o rozdělení území.
2: Podle ní velká většina Těšínska prozatímně připadla Polsku, které tak získalo i kontrolu nad Košicko-Bohumínskou dráhou, jediným a tedy vele důležitým železničním spojením se Slovenskem.
0: Na konec ledna 1919 Polsko naplánovalo konání voleb do polského sejmu a to
1: v rozporu s uzavřenou dohodou
2: i v polském kontrolované části Těšínska.
0: Polsko v souvislosti s volbami zároveň zahájilo odvody místního obyvatelstva do armády a rozmístilo na tomto území vojenské jednotky.
1: To protistraně zvedlo mandle.
2: Československo vzneslo proti volbám i vojenským odvodům protest,
0: neboť je považovalo za nepřijatelný projev státní svrchovanosti na sporném území.
2: Polsko protest odmítlo.
1: A tak se Československo rozhodlo vyřešit to silou.

0: Myslím, že je na čase přivolat si pomocníka.
1: Josefa Schneidárka?
2: Přesně tak. Český armádní důstojník, rodák z Napa Jedel, absolvoval kadetní školu. Sloužil v rakousko-uherské armádě a pak vstoupil do francouzské cizinecké legie.
1: V jejich řadách se zúčastnil bojů v severní Africe a stal se důstojníkem u pluku alžírských střelců francouzské koloniální armády.
0: V první světové válce bojoval na západní frontě, dosáhl hodnosti majora, byl několikrát raněn a vyznamenán.
2: Počátkem roku 1919 se Schneidárek jako francouzský občan vrátil do Československa a stal se velitelem našich vojsk.
1: Právě on vedl československou armádu ve válce s Polskem, pro niž se vžil název Sedmidenní.
2: Ve svých vzpomínkách, které nazval Co jsem prožil, píše:
0: Dne 16. ledna 1919 jsem byl zavolán do pracovny Václava Klofáče, ministra národní obrany.
1: Ministr Klofáč se ujal slova a stěžoval si na jednání Poláků na Těšínsku.
0: Poláci již zabrali Těšín, Karvinsko-Orlovské doly, zabrali Bohumín a blíží se k Moravské Ostravě.
1: Zakončil těmito slovy.
0: Tak to již nejde dál. Ministerská rada se rozhodla, že jest nutno obsadit Těšínsko a hlavně zajistit úplně Košicko-Bohumínskou dráhu. Usnesla se, že toto obsazení provedete vy jako nejvyšší velitel operující armády.
2: Den na to se sešla vláda k mimořádnému jednání.
1: Účastnil se ho i prezident Masaryk.
0: Na něm se usneslo, že akce vypukne za 6 dní, 23. ledna.
1: Ovšem Varšava o ní bude informována teprve 8.40 hodin předem.
2: A tak do Varšavy vyrazil zvláštní posel s memorandem, které žádalo zrušení voleb, stažení polských jednotek a vytvoření společné československo-polské komise pro smírné řešení těšínské otázky.
1: A tady se nám příběh kapánek zauzlí. Je to trošku jako ze Shakespeara.
0: Zvláštního posla totiž cestou v Krakově zatkli.
1: A tak se dokument do rukou polského premiéra dostal až 26. ledna.
0: Dere se mi na jazyk s křížkem po funuse.
2: Protože československé jednotky zahájily vojenskou akci na Těšínsku podle plánu...
1: Ve čtvrtek 23. ledna 1919 v odpoledních hodinách.
0: Následující den Národní listy otiskly rozkaz ministra národní obrany Václava Klofáče.
3: Pánové, vojenská podpora slezské administrace, zejména Těšínska, stala se nezbytností. V kraji šíří se v povážlivé míře nepořádky a hrozí zničení dolů uhelných. Běží v prvé řadě o Karvinsko a jeho doly, pak o zabezpečení dráhy z Bohumína na Slovensko. Svěřuji vám vyplnění tohoto úkolu. Vaše autorita jako dohodových důstojníků přispěje k klidnému provedení akce, kterou si všechny vrstvy a všechny tři národnosti přejí. Akce má mít ráz administrační. Doufám, že k užití zbraně ani nepřijde. V každém případě zbraně smí být užito jen v nejkrajnějším případě. Doporučuje se dále, aby vojsko vůči polskému obyvatelstvu chovalo se co nejšetrněji.
1: Vyřešit konflikt bez boje si přál i Josef Schneidárek.
0: Byv pověřen československou vládou, abych získal zpět Těšínsko Československu, chtěl jsem to zkusit bez zbytečných vdov a sirotků, tedy bez krveprolití a bez střílení.
2: A tak se těsně před útokem z vlastní iniciativy vydal z Moravské Ostravy do sídla polského štábu v Těšíně.
1: Kdo ví, třeba se mu podaří přesvědčit protivníka, aby sporné území vyklidil po dobrém.
0: Jako doprovod si sebou vzal deputaci dohodových důstojníků.
1: Jejich přítomnost měla vzbudit zdání, že mocnosti dali s obsazením Těšínska souhlas a vyslali k tomu svá vojska.
0: Víte, jak jsem na začátku mluvil o těch dvou kohoutech?
1: Jistě. A my jsme si hned na začátku řekli, že drůbež přeskočíme.
0: Ale já bych vás s těmi dvěma kohouty rád trochu blíž seznámil, jestli můžu.
2: Když jinak nedáte.
0: Oba hlavní velitele a aktéry celého sporu popsal ve své knize Poláci a Češi ve Slezsku kapitán James Alexander Roy, který strávil na Češínsku v roce 1919 s Mezinárodní komisí 4 měsíce.
1: Dobrá. Takže v Těšínském zámku, sídle polského štábu, se podle kapitána Roye setkali
2: velitel československých vojsk generál Šnejdárek.
0: Silný muž mimořádných schopností, který dlouhým stykem s Araby a podobnými národy nabyl zvláštní bystrosti a schopnosti úsudku, mnohdy těžce pochopitelného, vždy však originálního a nejlepšího.
1: Kapitán Roy hodnotí Šnejdárka jako dobrého organizátora, muže činu, inteligence a velké síly charakteru, který vystupuje zajímavě a zdvořile.
0: Přesvědčí okamžitě každého, že jeho dané slovo bude splněno do poslední písmeny. Je nesporně vedoucím duchem a podle melodie, kterou hodlá pískat, budou zajisté všichni tancovat.
1: Proti němu stanul velitel polského vojska, generál Latynik.
2: Malý muž středního věku, který z nějakého důvodu na první pohled neoslní. Má pověst rigidního pedanta. Přísného až úporně.
1: Na kapitána Roye Latynik rozhodně neudělal dojem muže tak prvotřídně schopného jako Šnejdárek. Přiznává mu ale příjemný a blahoskloný zevnějšek a železnou vůli.
2: Momentálně je však znevýhodněn nejen takticky, ale i nedostatkem materiálu a záloh.
1: Situaci máme tedy krásně rozehranou. Jsme na Těšínském zámku v sídle polského velení a polský generál František Xavery Latynik přijímá československého generála Josefa Šnejdárka ke krátké audienci.
2: Ve Šnejdárkových pamětech si přečteme.
0: Řekl jsem mu, pane generále, z pověření své vlády vás vyzývám, abyste opustil i se svým vojskem území Těšínského Slezska, které jste obsadil neprávem. Do generála Latynika jakoby hrom udeřil. Odpověděl mi konečně, že Těšínsko nevyklidí a že se spojí s Varšavou, aby si vyžádal instrukce.
1: Pak se vzdálil do vedlejší místnosti, s někým se radil, s někým telefonoval, za chvíli byl zpět a spustil.
4: Těšínsko nevyklidíme a budeme se bránit do poslední kapky krve.
0: A bylo po vyjednávání. Generál Latynik po konzultaci s Varšavou vydal rozkaz, aby byla celá Šnejdárkova delegace jednoduše zatčena.
1: Naštěstí se Šnejdárkovi a jeho lidem podařilo včas vrátit pod ochranu československých jednotek.
0: A ty krátce na to přešli do útoku.
1: První výstřely 7denní války padly už v ranních hodinách, kdy se neplánovaně střetly u Pudlova polské hlídky s československými jednotkami blížícími se k Bohumínu.
0: Šnejdárkova skupina zahájila útok krátce popoledni ve směru na Bohumín a Karvinou.
2: Kdo všechno bojoval?
1: Pestrá sestava. Na československé straně
0: střelecký pluk francouzských legií o 3 praporech a 2 prapory domácího vojska z Moravy.
1: Myslivecký prapor a prapor pěšího pluku.
2: Krom toho měli ze Žiliny přes Čatcu a Jablunkov vyrazit 2 prapory střeleckého pluku italských legií s podporou baterie dělostřeleckého pluku.
0: Do bojů se zapojily také formace takzvané národní gardy, tvořené příslušníky různých pluků domácího vojska i dobrovolníky z řad Sokola a dělnických tělovýchovných jednot.
1: Účastník bojů Jan Schrabal v článku Boj o Těšínsko ze sborníku Domov za války z roku 1931 vzpomíná.
3: V Karviné vítali nás hoši od 23. pluku francouzských legionářů, většinou američtí Slováci. Od nich jsme se dověděli o zákeřném jednání Poláků. Dali nám radu, abychom za žádných okolností nedávali zbraň z ruky a nevěřili ani kněžím, ani ženám a dětem. Jejich hlídka zavedla nás ke skladišti, kde leželo 6 mrtvých legionářů od jejich pluku. Tři z nich padli v přestřelce s Poláky okolo 6. hodiny večerní. Ostatní byli zákeřně zastřeleni výrostky, badětmi.
1: Polské síly na Těšínsku na tom byly co do počtu mužů i vybavení výrazně hůř než ty československé.
0: Jednotkám chyběla zkušenost, protože se skládaly vesměs z čerstvých branců.
2: Většina kvalitních polských sil v té době totiž sváděla na východě boje s Ukrajinci, kteří se snažili obhájit proti Polákům i Rusům nezávislý ukrajinský stát.
1: Možnost včasného přísunu větších posil byla mizivá.
2: I proto měla vojenská akce pod Šnejdárkovým velením nebývalý úspěch.
0: Těšín byl osvobozen už 27. ledna.
2: Poláci, překvapení razantností československého útoku, ustoupili za řeku Vislu.
1: Ačkoliv se snažili odhodlaně a houževnatě bránit svoje pozice, Čechoslováci jejich obranu na Visle úspěšně překonali.
0: Šnejdárek chtěl postupovat dál, ovšem...
1: 30. ledna večer přišel rozkaz z Prahy.
2: Na nátlak dohodových mocností je útok zastaven.
1: Šnejdárek to nesl nelibě, ale rozkaz je rozkaz.
0: Generálu Lateníkovi jsem vzkázal, že ve smyslu rozkazu svého ministra národní obrany Klofáče zastavuji zatím nepřátelství přesně o půlnoci. Padne-li však po této lhůtě z polské strany jediná rána, že budu pokračovat i v útoku. Spokojen jsem se zaražením vítězného postupu nebyl, protože jsem měl vypočítáno, že nejpozději do 2 dnů dosáhnu polských hranic.
1: Polské a československé velení uzavřelo příměří.
2: Československé pásmo jest stanoveno těmito body a čarami. Schwarzwasser, levý břeh Visly, Bagnerhof, východní okraje Jiskřičína, Helmberg, Kozakovice, železniční most, u stanice Ustroň.
0: Tato smlouva má dočasnou platnost až k definitivnímu rozhodnutí mezi československou a polskou vládou. V Těšíně a ve Skočově dne 3. února 1919.
1: Podepsáni? Lateník, Šnejdárek, vlastní rukou.
2: 7denní válka stála Čechoslováky 213 vojáků.
1: 53 padlých, 63 raněných a 97 nezvěstných.
0: Kdežto početně slabší Poláky 8x víc, 1760.
1: 92 padlých, 855 raněných a 813 nezvěstných, či zběhlo.
2: Po ukončení bojů museli československé síly na nátlak dohodových mocností vyklidit část dobytého území a stáhnout se za novou demarkační čáru.
0: Bilaterální řešení sporu se brzy ukázalo jako nemožné a tak nezbylo, než uspořádat na sporném území plebiscit.
1: Jenomže přípravy se vlekly. Agresivní agitační kampaň stupňovala napětí, v kraji se množily násilnosti.
2: Když Poláci zjistili, že se zbylé národnostní menšiny v regionu kloní k Československu,
0: začali plebiscit bojkotovat.
1: O osudu Těšínska tak nakonec rozhodla až mezinárodní arbitráž.
2: 28. července 1920 v Paříži velvyslanci dojednali, že...
1: Československu připadne přibližně 650% území, včetně Ostravsko-Karvinského uhelného revíru a klíčové železniční spojnice se Slovenskem.
0: Naše strana si tedy mohla spokojeně mnout ruce.
2: Ovšem ta polská brala rozhodnutí jako nespravedlnost a křivdu.
0: Hranice, která v roce 1920 rozdělila území Těšínska na 2 části,
1: polskou a československou,
0: vedla po horském hřebeni spojujícím vrchy Girova, Stožek a Čantorie ve Slezských Beskydech.
1: A pak dál k severu po řece Olši až po její soutok s Odrou. Řeka Olše, protékající pod hradem těšínských knížat, se stala hraniční řekou.
2: Z předměstí na levém břehu v meziválečném období vyrostlo nové město, které dostalo název Český Těšín.
1: A jak to dopadlo s generálem Šnejdárkem?
2: Josef Šnejdárek ležel Polákům v žaludku.
0: Slabé slovo. Já bych to nazval doslova nenávistí. Jak jinak chcete pojmenovat postoj, který vede k teroristickému činu?
1: Pana Šnejdárka zabili teroristi.
0: Pokusili se o to 15. května 1920 dva členové organizace Polská organizace vojskova.
2: Šnejdárek v té době bydlel v Orlové. Atentátníci se vloudili do jeho domu a narafičili mu pod postel bombu.
1: Takže generál si šel večer lehnout a bum?
0: Bomba vybuchla. A představte si, celý dům byl v troskách, ale Šnejdárek atentátu unikl.
2: V roce 1939 odešel do Francie a poté do severní Afriky. Zemřel roku 1945 v Casablance. Jeho ostatky mohly být do rodinné hrobky v Napajedlech uloženy až po 50 letech.
1: Krvavá vojenská roztržka v národnostně velmi pestrém regionu Těšínska poznamenala československo-polské vztahy na několik desetiletí. A její důsledky jsou dodnes živé.
0: Když v předvečer 28. října 2012 členové Československé obce legionářské nechali na vrcholu hory Polední nad Bystřicí vstyčit generálu Šnejdárkově obelisk, rozpoutalo to další vlnu vášní.
2: Z polské strany se objevily výroky, které označovaly Šnejdárka za symbol pokoření polského národa.
0: A obviňovali ho z pronásledování či dokonce vraždění místního obyvatelstva. Čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa, čpa

0: Tak tedy končí repríza šesté části Toulek první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Ivan Malý a Jitka Škápíková, která pořad také režírovala. Dramaturgie Kateřina Radhouská a nejen tento díl, ale i další si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
0: A pro ty další chvíle nedělního rána tu, přátelé, pro vás máme sváteční vydání pořadu Jak to vidí. A koho si pozvala Martina Viktorie Kopecká? Dozvíte se už za okamžik.
2: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí.
3: Host Martiny Viktorie Kopecké.
4: Dobré nedělní ráno, milí posluchači. V týdnu, kdy nás čeká jedno z nejpůsobivějších nebeských divadel letošního léta, vítám ve studiu člověka, který nám pomůže pochopit, co se nad našimi hlavami odehrává a proč stojí za to se na oblohu dívat. Pan Jan Florian je popularizátor astronomie a člen Sky týmu Hvězdárny Žebrák. Léta pracoval v Astronomickém ústavu Akademie věd v Ondřejově a působil také v pražském planetáriu. Proslavil se mimo jiné tím, že pojmenoval dvě planetky ve sluneční soustavě. Jednu po Hvězdárně, kde působí, a druhou po nakladatelství svého pra-pra-předka, slavného vydavatele a překladatele Josefa Floriana ze Staré říše na Jihlavsku. Dobrý den.
5: Přeji vám krásný den a krásný den všem, kdo jsou s námi.
4: V těchto dnech nás čekají hned dva výjimečné nebeské úkazy. 12. srpna bude nad Českou republikou viditelné částečné zatmění slunce a v noci z 12. na 13. srpna vrcholí Perseidy, každoroční přehlídka meteorů, na kterou se těší pozorovatelé z celého světa. Může vás jako odborníka ještě na Perseidech něco překvapit?
5: Tak na Perseidech mě samozřejmě překvapuje neustále, protože Perseidy jednak jsou to poměrně rychlé meteory, jejich rychlost v atmosféře je 59 km za sekundu, což je poměrně hodně, a navíc jako dost často v nich bývají i nějaké jasnější kousky. Takže byť je to vlastně kometární prach, do kterého vždycky jednou za rok vletí naše Země, tak Perseidy dokážou opravdu velice překvapit právě těmi jasnějšími meteory. A ten meteorický roj je velice příjemný tím, že je to v srpnu, je teplo a můžeme se na něj krásně dívat v pohodlné poloze. Třeba, že si dáme deku a díváme se na oblohu.
4: Tedy tu viditelnost způsobí velikost těch částic nebo spíš rychlost? Co ovlivňuje, jak velká podívaná?
5: Ale tady v tomto případě je to velikost.
4: A kde pak se ty Perseidy ve vesmíru vezmou?
5: Vlastně jejich mateřským tělesem je kometa Swift-Tuttle, to je periodická kometa, která má periodu 134 let. A funguje to v podstatě tak, že kdykoliv se ta kometa přiblíží Slunci, tak ona vypustí trošku nejenom ten svůj ohon, ale v rámci toho ohonu i další materiál, a podél celé té dráhy se vlastně rozprostírá ten prachový materiál z té komety. A protože její dráha křižuje dráhu Země, takže když jednou za rok, proto je to právě přesně na to datum, se potkají ty dvě dráhy, potká se Země s dráhou komety a my vletíme vlastně do toho bývalého materiálu komety.
4: V tom případě mě napadá, kolik nás ještě čeká desítek nebo stovek let s takovouto letní podívanou?
5: No, já myslím, že ještě hodně, ale nedokážu odhadovat, ale rozhodně to jsou stovky let. Ono také záleží, jestli se třeba ta kometa časem nerozpadne, což může sice nastat, ale ten materiál tam bude dlouhodobě. Takže i kdyby se rozpadla, tak jako myslím si, že o Perseidy nepřijdeme.
4: A je ta shoda v čase s částečným zatměním slunce spíš náhodná, nebo to pro vás také něco znamená?
5: V tomto případě je naprosto náhodná. Vlastně díky tomu je to velká výhoda, protože zatmění slunce nastává, když je měsíc v novu. Takže není vidět, na obloze neruší, a tím pádem my nebudeme rušeni svitem měsíce, takže vlastně ty podmínky pozorování letos jsou díky zatmění slunce, ale ono je to spíš teda díky tomu, že je ten měsíc v novu opravdu výjimečné.
4: Když se zastavíme chvíli u zatmění slunce, ono to pro člověka zní na jednu stranu tajemně, ale také trochu hrozivě. Co se při takovém zatmění, ať už částečném nebo úplném, děje? A jakým způsobem ho můžeme u nás pozorovat? A jak ho bezpečně pozorovat?
5: Řekl bych, podle osobní zkušenosti je opravdu velký rozdíl mezi částečným a úplným zatměním slunce z hlediska těch pocitů. Částečné zatmění slunce, to je přesně to, co uvidíme. To je vlastně, že se sluníčko trochu potemní, ale neustále poměrně dost svítí, takže se kolem vás zas tak moc nic neděje, trošku se možná ochladí. Ale pokud jste někde, kde je úplné zatmění slunce, tak to doporučuji naprosto každému, aby jednu aspoň za život absolvoval, což teďka jsou opravdu velice dobré podmínky v Evropě. Je to opravdu neskutečný zážitek, protože to sluníčko je celé zakryté tím měsícem. A vy můžete vidět nejenom ten stín toho měsíce vlastně na obloze kolem sebe, ale můžete vidět i hvězdy, můžete vidět i planety. Vidíte samozřejmě věci na slunci, které normálně vidět nemůžete. Vidíte koronu, vidíte protuberance. To jsou prostě věci, které musíte použít na to dalekohledy.
4: To mi budete muset vysvětlit, co pak je to korona a protuberance.
5: Korona je vlastně nejvrchnější vrstva atmosféry, je veliká, řídká, má velice velkou teplotu, až 3 miliony stupňů. Už toho názvu korona, tak je to koruna toho slunce, dělá takové různé jazyky a je to vlastně kolem slunce taková ta zář. Jo? A ta zář je více zajímavá, pokud je sluneční aktivita větší, což zrovna teďka je, takže se docela těšíme, že jako tentokrát bude jako sluneční korona zajímavá. A protuberance, to jsou výtrysky plazmové hmoty podél siločár magnetického pole na povrchu slunce.
4: A když se ještě vrátím k tomu mému dovědku, jak bezpečně sledovat zatmění slunce? Můžeme se dívat pouhým okem, anebo
5: no, tak to rozhodně to se nemůžeme dívat a rozhodně nestačí ani brýle proti slunci, které používáte venku na pláži třeba. Bezpečnost je naprosto zásadní. Takže doporučuji nejlepší způsob zajít na hvězdárnu nebo do specializované prodejny, kde vám nejenom poradí, ale i prodají patřičné prostředky. Takže nejzákladnější jsou speciální brýle na pozorování zatmění slunce. To je opravdu na každé hvězdárně nebo v planetáriu možné zakoupit. Samozřejmě i v prodejnách s astrooptikou, tam to mají také. Pokud nebudeme mít štěstí, tak můžeme navštívit železářství a tam si koupit
4: svá...
5: Ano, stačí ten filtr. Nemusíte ano. celou kuklu. Je důležité, aby to zatmavení, ten DIN takzvaný, byl minimálně číslo 13, spíše já používám 14. A to je opravdu bezpečný způsob. A není to moc drahé, takže také doporučuji. A co se týče takových těch improvizovaných prostředků, tak pokud opravdu máme velkou smůlu a už to nestíháme, tak si můžeme udělat doma dírkovou komoru. To znamená, že si vezmeme třeba nějaký karton, uděláme v něm malou dírku a za tou dírkou se nám to sluníčko zobrazí. Říká se tomu kamera obskura. A v tomto případě běžně se to používá, že si to sluníčko promítáte na zemi, tentokrát to zatmění slunce bude těsně před západem slunce, tak bude dobré si za to dát nějaké stínítko, abyste to dobře viděli. Ale to je opravdu to na poslední chvíli, když nevíte už co, tak jako tohle to funguje a funguje to velice pěkně. Samozřejmě, pokud je někdo astronom nebo se chce dívat i dalekohledem, tak by potřeba mít speciální dalekohled se speciálním filtrem nebo aspoň si ten filtr dokoupit k tomu dalekohledu.
4: Jakým způsobem dětem úplně jednoduše vysvětlit, co ono se to děje, aby si dokázali představit třeba i význam té události?
5: Takhle vysvětluju jednoduše, máme sluníčko, máme měsíc, máme zemi a pokud se dostanu do jedné přímky a ten měsíc nám to sluníčko zakryje, tak nastává zatmění slunce. A je to díky tomu, že na obloze zdánlivě vidíme stejně veliký měsíc i stejně veliké slunce. Je to tím, že měsíc je 400x menší a 400x blíže, takže se to takhle krásně sešlo, takže vlastně ten měsíc nám úplně přesně to sluníčko zakryje.
4: Dokážeme ještě říct, co si naši předci mysleli o takových nebeských ukazech, nejenom o zatmění slunce, ale třeba o zrovna těch zmíněných Perseidech. Jak na to pohlíželi ti, kteří nás předcházeli?
5: No, tak samozřejmě ty záznamy jsou, že to může přinést nějakou katastrofu a nemusíme chodit daleko v tom žebráku, kde máme hvězdárnu, tak tam spadl žebrácký meteorit roku 1824 a Tam například doteď můžete vidět takové památníčky, protože 8 let poté tam vznikla velká epidemie cholery a oni to samozřejmě dávali do souvislosti. Byť už v té době samozřejmě lidé věděli v vědeckých kurzích, jak takový jev nastává. Ale tady vlastně hovořím o meteoritech. Pokud se ptáte na meteor, což je vlastně ten světelný jev, který k tomu patří, tak samozřejmě padající hvězda, to do dneška říkáme, že prostě něco si přeji, takže to je v pořádku. Já to dělám také.
2: Český rozhlas Dvojka, jak to vidí?
3: Host Martiny Viktorie Kopecké.
4: Naším hostem je dnes Jan Florian, popularizátor astronomie a člověk, jehož příjmení nese velmi silnou kulturní stopu. Jeho předkem je vydavatel a překladatel Josef Florian ze Staré Říše, jehož jméno Jan Florian před pár lety doslova poslal do vesmíru. Pane Floriane, váš předek Josef Florian vydával knihy v oblasti filozofie, teologie, ale také vědy. A vy jste po něm pojmenoval planetku. Jak ten nápad vznikl?
5: V Ondřejově v astronomickém ústavu jsem pracoval v oddělení meziplanetárních hmoty, ale kolegové z našeho oddělení pracovali zase na objevování a dokumentování planetek a malých těles sluneční soustavy. To je vlastně jediná možnost v současné době, kdy můžete nějaký nebeský objekt pojmenovat a můžete ho pojmenovat docela i osobně. Mm-hmm. On je to samozřejmě velice limitované. Jednak je to limitované, jakým způsobem a kdo může. A také je to samozřejmě limitované i tím počtem, aby to bylo vzácné. Takže já jsem planetku neobjevil, objevila ji moje kolegyně Lenka Šarounová. Ale ona jako objevitel má právo pojmenovat, takže jsem jí poprosil, jestli by mi planetku nedala nebo nepůjčila na to, abych ji mohl pojmenovat sám. Ona byla samozřejmě velmi ochotná. To já jsem pojmenoval celkem 3 planetky nakonec, ale neměl jsem žádnou osobní. Ale zase jsem nechtěl, aby to bylo jenom o mně nebo o nejbližší rodině. Tudíž jsem si řekl o tom člověku nebo o tom díle, které je opravdu význačné a je význačné i s přesahem mimo mou rodinu, což je právě Josef Florian. No a já jsem se tedy rozhodl, že to ani nebudu to pojmenování směřovat přímo k té osobě. Planetka Florian, to se mi úplně nezdálo dobré, přišlo mi mnohem příhodnější po tom díle. Mm-hmm. Takže ta planetka se jmenuje Dobré dílo, což Dobré dílo je vlastně největší a nejznámější edice z toho nakladatelství. Tudíž, když se řekne Josef Florian, tak každému hnedka naskočí Dobré dílo, mm-hmm. takže když bude planetka Dobré dílo, tak všichni si ty souvislosti dají dohromady.
4: Může se veřejnost dozvědět o pozadí názvu planetek? Existuje někde vysvětlení toho, proč se zrovna planetka jmenuje Dobré dílo, jak to vzniklo a tak dále?
5: Samozřejmě, existuje pracovní skupina pro pojmenování malých těles sluneční soustavy, je to při Mezinárodní astronomické unii a ty mají své stránky a tam je veškerý seznam pojmenovaných planetek, takže vy si najdete patřičnou planetku a tam je odůvodnění. A to odůvodnění jsem napsal, poslal jsem, je to poměrně dlouhé, než to oni schválí.
4: A... Takže to musí někdo schválit a prokontrolovat, jestli to je v pořádku.
5: No například byly samozřejmě dotazy, protože jak jsem zmínil, že to má být nakladatelství, tak oni hnedka se ptali, no ale aby to nebyla reklama nějaká, že? Takže to jako také nejde, takže to už je něco, co bylo, takže to je v pořádku. A jen tak pro zajímavost, například politikové mají smůlu, po těch se nepojmenovávají planetky. Aby nebylo to takové, to
4: takže ani třeba po významných prezidentech nebo premiérech.
5: 100 let po smrti.
4: Aha, že s odstupem. A proč mají některé planetky pouze číslo?
5: To má většina planetek, ta respektive aha. každá planetka, která se objeví, dostane katalogové číslo. Například to Dobré dílo má číslo 35367 a to měla dlouho. Ona byla objevena v roce 1998. Aha. No a já v roce 2022 jsem právě se rozhodl pro mu pojmenování, protože v roce 23 bylo 150 let od narození aha. Josefa aha. Floriana. No a pak byl ten proces toho schvalování a navrhnete název, ten může mít maximálně 16 znaků a tak dále. A pokud tedy jako ta skupina pracovní to schválí, tak potom dostane ta planetka, kromě toho katalogové čísla, také ten přídomek, například zde Dobré dílo.
4: A rodný list.
5: Rodný list samozřejmě jsme také dostali, takže takový certifikát, takže potom bylo ve Staré Říši v rodném domě Josefa Floriana, kde se narodil třeba i můj pradědeček, jeho bratr, tak tam jsme měli takovou oslavu a bylo tam předání právě tohoto certifikátu.
4: Josef Florian vydal ve Staré Říši v roce 1926 první česky psanou knihu o teorii relativity, o Einsteinově myšlence. Přijde vám symbolické, že už váš pra, pra, pra předek popularizoval vědu a jaké průsečíky s tímto svým předkem ve svém životě pozorujete? Jste mu podobný?
5: Jsem velice rád, že jste tohleto zmínila, protože to byl takový počin, tak prozíravý, že prostě to nemá obdoby, že astronomická veřejnost o tom doteďka mluví. Je tam hezký průsečník se zatměním slunce, zrovna touhletou knihou, protože tu knihu napsal Arthur Eddington, což byl anglický astronom, a ten v roce 1919 pozoroval zatmění slunce, kterým experimentálně ověřil platnost teorie relativity. Abych byl přesný, obecné teorie relativity, ta byla publikována v roce 1915, ale teorie je obecná, oproti speciální, se zabývá zakřivením časoprostoru kolem hmotných těles. A aby se to vlastně dalo ověřit, tak se na to výborně hodí zatmění slunce, protože slunce je dostatečně hmotný objekt. Když ho zakryje měsíc, tak se můžeme krásně koukat na ty hvězdy, co jsou za ním, a můžeme sledovat, jestli se trochu posunou. On ten posun je malý, v tomto případě je to 1¾ úhlové vteřiny, ale je to zaznamenatelné. A on 4 roky po tom publikování obecné teorie relativity takovýmhle způsobem prokázal. Takže to mělo neskutečný vědecký význam. No a napsal populární knihu Teorie relativity. No a kdo jiný ji vydal? Josef Florian. To prosím nás bylo v době, kdy ještě vlastně nebyla ani obecně veřejností, teda tou vědeckou ani přijímána tahle ta teorie. Takže on byl velmi prozíravý. To mě na tom právě fascinuje, protože on vydal tuto knihu, má krásnou obálku, kde je zakřivený právě ten paprsek, takže to vždycky ty jeho knihy, které vydává, měly jako i velkou grafickou hodnotu, uměleckou, že to byly výtvarná díla. On vlastně to svoje nakladatelství nebo to vydávání těch knih bylo promyšlené. Ono to vlastně měla být jako taková univerzita života, že každá knihovna osobní je univerzitou života, tou pravou, a tam by měla obsahovat nějaké knihy, aby člověk byl opravdu dostatečně vzdělán. A on tomu říkal horou studia. A ta hora studia jako měla 3 části nad sebou. Základní část byla vlastně exaktní vědy. To byla to nejspodnější. Pak tam byla taková ta prostřední, tak to byla umění. A ta nejvyšší byla teologie. Takže do těch exaktních věd tam spadlo i toto. Pak mě ještě fascinuje, že třeba jako první vydal France Kafku, takže to taky bylo velká prozíravost. To je to, co mě vlastně na Josefu Florianovi trošku přitahuje, a pak mě přitahuje i ten způsob, protože já mám třeba takový svůj osobní vzor životní, to je Elzéar Bouffier, což je románová postava z knížky Muž, který sázal stromy. To je ten pán, který sázal ty stromy v té vyprahlé krajině a byl sám a dokázal sám člověk svou pílí a svou vizí opravdu zalesnit a oživit krajinu. Tak já vidím v tom Josefu Florianovi podobného člověka, že on také sám nesmírnou pílí a s vizí dokázal tak nějak osázet tu kulturně vyprahlou krajinu.
4: No, to jakým způsobem osazujete krajinu, ne vždycky nutně vyprahlou, vy osobně, tak tomu se budeme věnovat za chvilku.
2: Český rozhlas Dvojka, jak to vidí?
3: Host Martiny Viktorie Kopecké.
4: Můj host Jan Florian je astronomem, popularizátorem, ale také člověkem, pro nějž hvězdy nejsou jen vědeckým objektem, ale i inspirací uměleckou. Vedle astronomie se věnujete také masteringu gramofonových desek. Jak takové kombinaci vůbec dojde? A mohl byste pro mě jako pro laika vysvětlit, o co vlastně jde?
5: Tak ten mastering znamená, když to řeknu velice jednoduše, že uděláte první desku, má být nějaké album vydáno, je to několik tisíc kusů desek a vy musíte udělat ten master, to znamená tu předlohu.
4: Šablonku.
5: A takovou šablonku, podle které se to vlastně kopíruje. Takže já vlastně dělám to, že dostanu od zákazníka hudbu, podle jeho přání ji dám na desku a potom upravuju vlastně zvukově, aby šla přenést do té desky, do toho mástru, a udělám tu kovovou desku. A ta kovová deska potom je vlastně předobrazem těch ostatních desek.
4: Vy z toho ticha vesmíru potřebujete přeci jenom ten život trochu rozehrát, stejně jako váš prapradědek Josef Florian propojoval tu bazální exaktní vědu přes umění s teologií, tak vy vnášíte harmonii a melodii, kterou jistě ve vesmíru také nacházíte, ještě i do toho našeho fyzického světa.
5: Přesně, naprosto přesně mluvíte mi z duše, protože já dost často říkám, když se mě lidi ptají, proč prostě spojuji neustále vesmír a hudbu, já říkám, no to, protože mně to přijde, že hudba je opravdu obrazem vesmíru, protože já když se koukám do vesmíru, tak mám naprosto shodné pocity, jako když třeba poslouchám hudbu, a zvláště pak klasickou, například Bacha. Nedokážu to úplně přesně vysvětlit, ale to jsou ty věci té duše, jakým způsobem vnímá své okolí. Takže hudba a vesmír je pro mě v podstatě totéž, tak proto jsem vlastně po té, co jsem odešel z astronomického ústavu, se začal zabývat právě touto prací.
4: Vy připravujete dokonce desku, která poletí s českým astronautem na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. My čas od času slýcháme, že nějaký objekt poletí do vesmíru. Jaký význam to má? Je to ryze symbolické? Nebo je tam i nějaká praktická návaznost?
5: Praktická návaznost není, ale dejme tomu, že to odkazuje samozřejmě na sondy Voyager, které byly vypuštěny v roce 77. Ty sondy jsou vlastně nejvzdálenější objekty, které jsme poslali do vesmíru v současné době. A jsou to vlastně sondy, které mají gramofonovou desku v sobě, pozlacená gramofonová deska, kde jsou zvuky země, jsou tam ale i obrázky a tak dále. Dokonce je tam i pozdrav v češtině. V tomto případě je to opravdu jenom čistě symbolický. Jednak z toho důvodu, že teda možná to trošku navazuje, že do vesmíru desky patří, jak jsem teďka zmínil, ale gramofonová deska je opravdu něco naprosto typicky českého, protože my děláme nejvíce gramofonových desek v Čechách na světě a má to tady opravdu velikánskou tradici. Takže když neznám úplně přesně to pozadí, protože vlastně ten projekt se teprve rozjíždí, nicméně věřím tomu, že ta motivace je taková, že je to vlastně něco typicky českého dneska.
4: A už víte, co na té desce bude za hudbou?
5: Ne, ještě nevím nic, je to opravdu v počátku a možná bych tam nechal i trošku toho tajemství, protože sice vím, jak to bude dál pokračovat, ale asi myslím si, že je na místě teďka trošku se počkat a těšit se.
4: Vy působíte také ve hvězdárně Žebrák, pořádáte tam koncerty pod hvězdnou oblohou a stejně tak i v pražském planetáriu. Jak takový večer vypadá, co tam člověk může zažít?
5: Pokud jste na hvězdárně Žebrák, tak samozřejmě koncert, ten je například teďka během Prezejt, tam máme pravidelně Michala Šindeláře, samozřejmě dělají se koncerty venku pod oblohou běžně, dává to smysl, protože je to prostě úplně jinačí pocit z té hudby, jako když ještě navíc nad sebou máte hvězdy. V tomto případě je to doprovodný program k těm Perzeidám, protože tím, jak jsem zmiňoval, že ty Perzeidy se pozorují takovým pohodlným způsobem, že si tam můžete lehnout na piklikovou deku i s dětmi a tak dále, tak se hodí nějaký ten doprovodný program, takže samozřejmě v tomto případě využíváme přátelství s tímto interpretem. No a co se týče pražského planetária, tak to teďka bylo zrekonstruováno, v podstatě úplně nové, když to tak řeknu, ta technologie je naprosto výjimečná, je to nejmodernější současné planetárium. A když jsem tam byl předtím, ještě než to otevírali, ukazovali nám prostě hvězdářům, jaká tam ta technologie je, tak tamní ředitel prostě zmínil, no my tady budeme dělat koncerty. Já jsem říkal, no tak to je něco úžasného. Takže já hnedka jsem si vzpomněl na to, že kdysi mi Jaroslav Svěcený říká, Honzo, já bych chtěl hrozně rád někde na nějaký hvězdárně nebo někde jako prostě si udělat koncert a mě to hnedka vnuklo, tak jsem mu hned volal a říkám, jako jestli by nechtěl. Ten byl naprosto nadšený a tak jsem ho tam vzal předem do toho planetária. Teďka jsme se dívali na to, co to planetárium umí. No tak to samozřejmě ten koncert posune úplně někam jinam, protože nejenom, že máte nad sebou hvězdy, ale můžete dělat různé animace a průlety vesmírem a tak dále. A samozřejmě to koresponduje s tou hudbou, která zrovna hraje. Takže jsme udělali vánoční koncert a měl takový úspěch, že bude opakován. Takže teďka to bude vlastně 14. prosince, bude vánoční koncert v pražském planetáriu, pořádá ho nejenom planetárium, ale i hvězdárna Žebrák a bude tam Jaroslav Svěcený.
4: Pomáhá vám práce s dětmi, protože pracujete jako popularizátor nejenom pro širokou veřejnost tu dospělou, ale pracujete i s dětmi. Pomáhá vám kontakt s jejich otázkami a jejich perspektivou dívat se na oblohu ještě také někdy dětskýma očima?
5: Umíte no, teď to? V podstatě nemusím odpovídat, jo, protože jste to řekla naprosto přesně, jak bych to řekl já. My jsme prostě ty dětské oči ztratili. Sice se píše, buďte jako děti, ale moc nám to nejde. Takže já jsem naprosto nadšen, když ty děti jsou ochotny se mnou sdílet své zážitky a já jim předávám to, co o hvězdách vím já a oni mi zase předávají zpátky to, co prostě oni vnímají a jak to vnímají a jejich dotazy jsou čisté a samozřejmě takové, které normálně už dneska dospělého člověka většinou nenapadnou, takže ta diskuze doufám, že na obě strany velice užitečná a mě to neskutečně obohacuje. A samozřejmě ta nesklená čistá dětská radost, když najednou prostě oni vidí, co v životě neviděli.
4: Přeci jenom poslední dotaz. Čím to je, že děti vesmír a to nekonečno, to, co je nad námi, tak fascinuje? Čím to je?
5: Máte no tak jako dítě je tabula rasa, to znamená, že opravdu nejsou na něm ty nánosy, když to tak řeknu, toho praktického pozdějšího života. A oni jsou čisté, otevřené. Takže pokud je člověk čistý a otevřený, tak prostě nemůže si nevšimnout vesmíru a nemůže ho nevnímat. Na jednu stranu máte exaktní vědu a na druhou stranu máte to vnímání. A vemte si to, že já osobně si myslím, navíc je to, myslím, nedělní pořad, tak mohu trošku duchovně, že člověk je především duchovní bytost. A vlastně my to trošku toho ducha postupem života neustále tak jako trošku zastínujeme. On se nemá šanci projevit, ale u těch dětí se projevuje. To dítě, když se podívá na oblohu a nebo prostě mu něco tak jako dojde, tak opravdu reaguje čistě a má z toho nesklenou čistou radost. A mě velice obácuje ta dětská radost a to, jakým způsobem mi to dokáží potom vysvětlit. Já jsem teďka měl takový úžasný zážitek, protože my jsme měli jednu z našich akcí, to je noční točník, to jsme na hradě, máme takové pozorování, no a mě tam dělala společnici jedna malá holčička, a s tou jsem se díval z toho ochozu toho hradu na horizont a dívali jsme se na vycházející hvězdy a na vycházející planety a já jsem jí o tom povídal a ona mi dávala tak neskutečnou zpětnou vazbu. Proto to prostě dává smysl dělat.
4: Nesmírně si vážím toho, co děláte. Děkuji vám také za naše dnešní setkání, za rozhovor, za váš čas.
5: Já vám velice děkuji a přeji vám i všem vše dobré.
4: S mým hostem, popularizátorem astronomie Janem Florianem, jsme se dnes podívali na letní noční oblohu, zavítali jsme do vesmíru i ke kořenům jeho rodu. Milí posluchači, děkuji za vaši pozornost a přeji vám krásnou neděli. Od mikrofonu se loučí také Martina Viktorie Kopecká.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT 2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Bylo 9 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Právě.
3: Do konce září mají lidé možnost zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Ze Špejcharu na Hradčanskou v Praze dnes nejezdí tramvaje. Bude jasno nebo polojasno, teploty až 33 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Lidé mají do konce září poslední letošní možnost změnit zdravotní pojišťovnu. V nové pak přejdou od ledna příštího roku. Požádat o přechod k jiné pojišťovně je možné jednou za rok, a to vždy ve dvou určených termínech, na jaře a na podzim. Každoročně změní pojišťovnu asi 60 tisíc lidí. Podle Svazu zdravotních pojišťoven je to třeba kvůli stěhování nebo benefitům. Diplomat Hynek Kmoníček ke dnešnímu dní končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Jeho nástupce zatím není známý. Ještě během léta se Kmoníček stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka. Ten bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Na komplikace se musí připravit cestující v Praze na Letné. Ze Špejcharu na Hradčanskou nejezdí jednosměrně tramvaje. Kvůli opravě trati jsou do 17. hodiny vedené odklonem, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
5: Linky číslo 1 a 25 ve směru na Hradčanskou budou vedené přes zastávky Čechův most a Malostranská. Přes tyto zastávky povedeme také tramvaje linek číslo 8 a 26 jedoucí z centra. V provozu bude tramvajová linka 38, která pojede z Bílé Labuti na Špejchar.
3: Ve směru z Hradčanské na Špejchar a Letenské náměstí jezdí tramvaje bez omezení. Po ruském masivním útoku na ukrajinskou Oděsu je ve městě minimálně 8 zraněných. Moskva v noci udeřila raketami i bezpilotními letouny. Na několika místech vypukl požár a v celém městě vypadla elektřina. Jedná se o největší ruský útok na Oděsu od začátku tohoto roku. Nejméně 2 mrtví a 13 zraněných je po dalším ruském útoku v Charkově. Oznámil to tamní starosta Ihor Terechov. Thajská policie dál vyšetřuje tragickou střelbu na základní škole na severu Bangkoku. Tento týden kvůli ní zemřelo 9 lidí. Dalších 15 zůstává v nemocnici. Premiér Anutin varuje před šířením nepodložených informací o pozadí střelby a zopakoval, že podpoří zpřísnění pravidel pro držení střelných zbraní.
6: Podle thajského premiéra byl 14-letý student dlouhodobě pod velkým tlakem a je pravděpodobné, že se necítil psychicky dobře. Varoval ale před jednoznačným závěrem, že za tragickou střelbou stála dlouhodobá šikana. Vyšetřovatelé už vyslechli přes 20 učitelů a desítky studentů a thajská média citují vyjádření některých z nich, že 14-letý chlapec, který se po činu sám zastřelil, nebyl ostatními šikanován. Thajsko je dlouhodobě považováno za zemi, kde je mezi civilním obyvatelstvem nejvíce střelných zbraní v celé jihovýchodní Asii. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
3: Dnes má být jasno nebo polojasno, později večer bude na západě Čech přibývat oblačnost. Teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 27, v 1000 metrech na horách kolem 24 a na Šumavě až 27 stupňů.
4: Doprava.
3: Na silnici 49 mezi Vizovicemi a Valašskou Polankou opatrně na vjezdu do Pozděchova. Osobní auto se tam střetlo se zvěří. Pražský okruh je stále neprůjezdný v obou směrech mezi sjezdem na Vestec a Lochkov mezi 3. a 15. kilometrem. V tunelech pracují na údržbě, u závěra by měla trvat do dnešního poledne. Objízdná trasa vede přes Jižní spojku a Barandov. A na silnici 37 mezi Ždírcem nad Doubravou a Pardubicemi stále řeší nehodu u odbočky na Hlinsko. V místě se zpomaluje v obou směrech. Přeji vám šťastnou cestu.
4: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
7: A pro ty nejbližší chvíle nedělního dopoledne tu, přátelé, pro vás máme záznam pořadu Rozhlas jede za vámi. Navštívíme Rumburk, kam se sjeli Aleš Cibulka, Helena Vondráčková a Martin Hrdinka.
4: Rozhlas jede za vámi.
8: Krásný dobrý den vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas. Je tady jubilejní 20. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle nádherně, vstřícně, mile vám tleská Rumburk. Děkujeme.
9: Opravdu vyjeli jsme po 20. Už jsme byli na Moravě, ve Slezsku, v jižních Čechách, v západních Čechách. Dlouho titul nejsevernějšího místa, které jsme navštívili, držela krásná Lípa. Počínaje dneškem její králování končí, protože Rumburk je nejsevernějším místem, kde jsme zatím byli a myslím, že už to moc nikdo ani netrumfne. Dámy a pánové u rozhlasových přijímačů, Dům kultury Střelnice v Rumburku a my vás všechny zdravíme. Na úvod mi dovolte, abych pozval místní nejvyšší. Přichází Šárka Štruplová-Růžičková, ředitelka Domu kultury a já přeji krásný dobrý večer. Kde pak vás máme? Tady, hezký dobrý večer. Vítejte na vlnách Českého rozhlasu.
10: Dobrý večer sám vám všem, dobrý večer všem posluchačům.
9: Prozraďte, teď jsou u rozhlasových přijímačů posluchači po celé republice, v cizině, po světě a říkají si Rumburk, oni mají ten výběžek tam nebo co, kde to vlastně je. Tak pro všechny ty, kteří by nevěděli, odkud teď budou naši posluchači poslouchat hodinu vysílání.
10: Tak vy jste to tady už v úvodu zmínil, že jsme jedním z nejseverněji položených měst a městeček v rámci České republiky. Nyní jste vyjeli s Českým rozhlasem do Šluknovského výběžku a vedle nás máme ještě jeden takový výběžek, víme,
9: no,
10: Frýdlantský.
9: To je ten druhý,
10: to všichni víme samozřejmě.
9: Frýdlantský výběžek a pak je Ašský, tam jsme byli minule.
10: A já bych hlavně chtěla říct, že Rumburk není jenom jedno z nejseverněji položených měst v rámci naší krásné země. My tady taky máme jednu památku, která je vlastně nejseverněji položená svého druhu v Evropě.
9: Teď to vypadá, jako že jste se na mě podívala a já to vysypu z rukávu. Já to samozřejmě vím, ale chytrý moderátory nemají posluchači rádi. Takže já řeknu, tak nám to prozraďte, paní ředitelko, co vy to tady máte v Rumburku, co to tak bude? Socha Rumburaka.
10: Rumburak není úplně rumburská osůbka. Máme tady hodně rumburaků, ale toho, co vy myslíte, tak to asi ono úplně nebude. My tady totiž máme nejseverněji položenou Loretu, loretánskou kapli. Nejseverněji položenou v rámci celé Evropy. Je u nás chována, je to jedna z našich asi nejzásadnějších památek a vlastně nachází se v ambitech zdejšího bývalého kláštera a myslím, že všichni rumboráci vědí, o čem mluvím a nejenom rumboráci, co tady sedí, jsou tady určitě lidé z celého Šluknovského výběžku, takže zcela jistě vědí, o čem mluvím a myslím si, že to ví i spousta turistů, kteří k nám sem do Rumburka zavítají.
9: Vy jste použila to slovo několikrát, mě se moc líbí, to znamená rumburáci a rumburačky. To je oficiální pojmenování velmi sympatické místních obyvatel. Jo? Jste rumburačky? No jo, jak by to bylo jinak?
10: Většina místních diváků se směje, nevím proč.
9: No rumburák.
10: Jsme rumburáci.
9: Obyvatel ano. Rumburka je rumburák.
10: Kde je z Rumburka, prosím, v tuhle chvíli?
9: Ano, samej rumburák, samá rumburačka. Děkujeme za přijetí a děkujeme za to, že jsme mohli navštívit váš kulturní dům. Je nám velkou ctí. Dámy a pánové, milí posluchači, o úvod se postarala Šárka Štruplová-Růžičková, místní ředitelka. Vy víte, pokud pravidelně posloucháte náš pořad, že vždycky přivezeme někoho z rozhlasových kolegů a nějakého slavného zpěváka, zpěvačku, kapelu. No dneska se máte obzvláště na co těšit. Dneska opravdu ozdobíme to 20. výročí našeho pořadu. Nejdříve ale kolega z vln vlastně nejenom dvojky, on je to rozhlasák tělem i duší a to už dlouhá léta. Dámy a pánové, přichází pan Martin Hrdinka. Krásný, dobrý večer, Martine.
11: Dobrý večer, dobrý večer.
9: Vítej v Rumburku, Rumburk ti leží u nohou.
11: Nádhera, já na to koukám, člověče, já jsem se koukal tady už zezadu, víš.
9: Takže už to máš
11: dokoukaný. Už jsem věděl.
9: Už jsi někoho vyhlídnul tady? Na tak co jsi koukal?
11: Tak dobře nevidím.
9: Jo, takhle, to je mi jasný, ano. Posaď se u nás v Rumburku a prozraď první otázka, ta je vlastně vždycky stejná. Někdy to vyjde tak, že přivezeme kolegu moderátora, moderátorku na místo, které dobře znají, narodili se tam, nebo tam mají třeba tchýni. Někdy je vyvezeme na místo, kde nikdy nebyli. Ty jsi sjezdil všechno se svými diskotékami a se svými pořady, co Rumburk?
11: No je pravda, že jsem toho sjezdil teda hodně, to je pravda, protože vlastně od 16 let jsem objížděl ty diskotéky. Dneska třeba jsem viděl odbočku Varnsdorf. Vzpomněl jsem si, jak mě bylo 17, přijel jsem do takového kulturáku a tam byly snad všechny žákyně elite Varnsdorf.
12: No.
11: Jo, možná tady některá z vás sedí. A tři kluci, to si pamatuju. Tak to byl velký zážitek a fakt jsem si na to dneska vzpomněl.
9: Martine, já jsem mluvil o tom, že ty jsi opravdu rozhlasák tělem i duší. Jo. Rozhlas jede za vámi, stojí v názvu našeho pořadu. Zajímá mě vůbec tvoje rozhlasová historie, kde to začínalo, jak to začínalo a kdy začala být spjatá s Vinohradskou nebo třeba s nějakým regionálním rozhlasem.

0: první diskotéka. Bylo mi 14,5. V 82. už jsme s Michalem Viktoříkem vyprodávali opravdu jako kluby mládeže a v 83. už jsem jako disc-jockey vystupoval pravidelně. Tu televizi jsem nějak zapomněl, tu pionýrskou vlaštovku, a že bych mohl taky dělat někdy v rádiu. A to rádio jsem fakt poslouchal od rána do večera. Bavilo mě poslouchat Zákrutu kvůli písničkám, kde tam hráli vždycky nejnovější písničky. No a potom představte si, byl jsem profesionálním disc-jockeym, odešel jsem na vojnu, tam jsem byl také disc-jockeym, vrátil jsem se zpátky. A v roce 89 začal vysílat Noční proud. Bylo to 2. října 1989. Asi 5. října jsem poslouchal ten Noční proud a říkal jsem si, no tohle bych chtěl dělat. Oni si tam dělají, co chtějí, pouští Milli Vanilli. To bylo nevídaný na československý rozhlas, jo. Prostě úplně západ, Amerika. Tak jsem říkal, to bych chtěl dělat. No, revoluce, konkurs do Československého rozhlasu, aby nabrali nový moderátory, tak jsem se tam přihlásil, přišel jsem tam, ten konkurs jsem vyhrál. Mezitím přišla nabídka z Československé televize, abych se stal moderátorem televizní hitparády. To byla přehlídka disc jockeyů v sobotu v Lucerně, bylo to fantastický. Za mnou přišel Jirka Balvín, pozdější generální ředitel, tehdejší dramaturg, a společně se mnou ještě na té přehlídce vybrali Miloše Pokorného. Dostali jsme práci prostě v Československé televizi. Já jsem dostal televizní hitparádu, pak jsem uváděl ty Anděly všechny, O 106 a další televizní pořady. Miloš dostal pořad Bago. No a zpět teda k tomu rádiu. No a představte si, už jsem nastoupil do té televize a teďka jdu, mám takovou příhodu noční, asi ve 3 ráno jsem potkal takovýho pána, ten mi dal vizitku. A samolepku ještě. A ráno, že jsem si prohledával prostě kapsy a říkám, mám tady samolepku Evropy 2, co to je, vizitka, nějaký flashman. No a najednou telefonát, Michal Mikštejn, kamarád z konzervatoře, a říká, prosím tě, ty prý jsi měl přijít tady na Evropu 2, že tady budeš jako pracovat, a ty jsi nepřišel. A říká, to není pravda, já jsem nikam jít neměl. Ne, flashman, a pozor. Jaký flashman? No Michel Fleischmann tě prý zval. No jo, tak to je možný, ale když mě zval ve 4 ráno, tak to jsem si nepamatoval. No a šel jsem na tu Evropu 2 a stal jsem se moderátorem Evropy 2. Byli jsme v té první partě, já jsem jeden z prvních teda moderátorů Evropy 2. Já, Vítek Pokorný, Bára Vytvarová, Michal Mikštejn a další. A tam na té Evropě 2 jsem se vlastně všechno naučil. No a představte si, najednou z ničeho nic, na konci roku 1995 jsem dostal nabídku od pana Alexandra Píchy z Radiožurnálu, abych přešel jako ve fotbale do rozhlasu. Stal jsem moderátorem Českého rozhlasu. Říkal jsem si, já už jsem tady všechno zažil, všichni kamarádi odešli, Vítek už tam nebyl, Roman Holý tam nebyl, najednou kolem mě cizí lidi, kteří se i jinak oblíkali, musím říct, než já. A už mi to tam jako tak nebavilo a zažil jsem ten boom té Evropy 2. A tak jsem řekl, tak jo. A 2. ledna už jsem vysílal Noční proud. Prostě takhle to šlo úplně jednoduše a jsem strašně rád, že jsem to udělal. Bůh ví, kam by šla moje kariéra, takže abyste to věděli ještě jednou, 2. ledna 1995 jsem poprvé vysílal jako moderátor Českého rozhlasu.
1: Dámy a pánové, rodinné stříbro Českého rozhlasu Martin Hrdinka.
2: Když jsem tě představil jako rodinné stříbro, tak dáma, která teď přijde, by měla být přirovnána ke zlatu, protože to, co díky ní má rozhlasový archiv,
0: to je jasný.
2: To je naprosto fascinující. Já si myslím, že v současné době i v té rozhlasové tvorbě a v tom všem, co kdy pro český a československý rozhlas udělala, nemá konkurenci. Dámy a pánové, paní Helena Vondráčková. Přejeme krásný dobrý večer tady v Rumburku. Helena Vondráčková. Moc děkujeme, Helenko. A možná začneme písničkou? Můžeme rovnou odpálit to naše povídání po tom první písní? Můžu poprosit? Která to bude?
3: Bude to písnička z krásného filmu, který jste si vy všichni zvolili jako film století. S tebou mě baví svět a představte si, že mě s váma už baví přes 60 let svět.
1: Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi a v něm
3: Zhůru Kvíška!
1: Helena Vondráčková!

0: Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, tady v Domě kultury Střelnice paní Helena Vondráčková.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Velmi děkujeme. Vy, kdo jste u rozhlasových přijímačů, věřím, že jste zpívali taky. Kulturní dům kompletně, my dva s Martinem 100%.
2: My jsme letěli.
0: To je úžasný, jak člověk tohle všechno zná. Jak to přenese do těch dob úžasných filmových. Helenko, jaký to je, když člověk vejde na jeviště a bylo to vidět i tady před mnou chvílí a jeho publikum ho prostě přivítá, protože za to všechno, co jste kdy udělala, naspívala, odtančila, natočila, vás prostě mají lidi rádi. To přece musí být strašně hezký pocit.
3: No nádherný.
0: Že jo?
3: No určitě a vždycky si říkám, že stálo to za to, za tu práci a za tu odvahu a takovou pečlivost. Prostě je to veliká odměna a že to prostě je můj život a já jsem šťastná v ten moment.
0: Helenko, my si často povídáme s interprety, kteří jsou hosty tohohle pořadu, jak důležitý pro ně je nebo byl rozhlas. A když přijdou zpěváci té mladé generace, řeknou, no pro nás už vlastně my máme všechny ty Spotify a vlastně už nevydáváme ani ty CDčka,
3: možná
0: desky.
3: Možná vědí, kde je budova, že jo? Ale...
0: To je tak. Pro vaší generaci ten rozhlas jako takový přece bez něj to tenkrát nešlo.
3: No to je pravda a byla jsem tam nedávno a pro mě rozhlas, tedy teď mluvím o budově v Karlíně, to je to stará vlastně už historická budova. A pro mě je to úplný svátek, když jdu po těch širokých, nádherných schodech až nahoru, kde bylo vždycky studio nahrávací, obrovský prostory pro velký orchestr a kde jsem nahrála vlastně první tři nahrávky zkušební a to byly písně různých mých kolegyň, zpěvaček Evy Pilarový jedna, Měsíc nad Vermontem, píseň nádherná, pak píseň Jany Petrů, to už si nespomínu, která to byla, a pak Ivony Přenosilový, Roli slzy. Naspívala jsem to, dirigoval to Josef Vobruba, to si přesně pamatuju, dirigent tenkrát orchestru Československého rozhlasu a pustili to potom jako trvalky, to znamená, že ji nasadili do vysílání pravidelného v rádiu. No a já jsem si tím umotala ty největší nepřítelkyně, který jsem mohla potkat. Protože samozřejmě, já jsem přišla ze školy, já jsem byla ještě v druhém ročníku gymnázia. A když Eva Pilarová to slyšela, tak ona vlastně původně vůbec nepoznala, že to není ona. Já jsem to vopajcla i s chlupama a tu přenosilku taky. Takže leta trvalo. Opravdu, leta trvalo, než jsem jim vysvětlila, že to opravdu nebyl můj nějaký zlej úmysl, že jsem je nechtěla poškodit, ale že to byla zkouška. Já jsem netušila, jak to hodí, já jsem byla holka s chrudimi někde. Takže to bylo velmi zajímavé.
0: Je ale pravda, že tohle legendární studio A v Karlíně, my tam tak jako běžně chodíme a bereme ho jako jedno ze studií, odkud se vysílá, ale když tam přišla Evička Pilarová, Hanka Zagorová, Petr Janda, oni vcházeli jak do katedrály a přesně říkali, tady jsem tenkrát stála já, tady stál třeba Valdemar, tady to všechno vzniklo.
3: No, takhle to mám já taky.
0: Fascinující místo. Tam to všechno vznikalo. No a nahrávky českého, československého rozhlasu, ty byly zásadní, to už se dneska nedělá, ale spousta těch písniček vznikla právě pro rozhlas.
3: Ano, přesně tak. To bylo takový opravdu dar z nebes, že při tom, když třeba zpěvák začínal, což jsem byla já tenkrát, takže jsme měli nad sebou opravdu mecenáše, který se o nás staral, který nám scháněl repertoár, písničky, vybírali i zahraničí, tenkrát byly doby, že se opravdu dělala spousta coverů, cizích nádherných věcí, takže jednou přišel Pepík Vobruba a myslím, že mě psal dopis domů, jestli bych si udělala čas, abych naspívala už teda svoji píseň, ne nikoho, ale Červenou řeku, to je americký tradicionál, takže já jsem jela do Prahy a natáčela jsem tam písničku Červenou řeku, tak to byla ta první moje píseň. Za tu mě nikdo nelinčoval.
0: Tu pak pajcovali jiní zase a my jako děti u táboráku, já jsem si fakt myslel, že je lidová, než jsem po letech zjistil, že je vaše. Daleko, když bychom šli dál v čase, vzpomínám si na jeden z vašich koncertů v Lucerně, vy jste tam vešla a samozřejmě publikum přivítalo a Helenka stála na tom pódiu a pronesla takovým smutným hlasem: mně se vám stala taková věc, která se mi ještě nikdy nestala. Mně bylo 50. V sále to zašumělo a malý Alešek u rádia jsem říkal: 50, Heleně, no to je... Helenko, vy plánujete koncert za 2 roky a ta číslovka, která je u vašeho jména...
3: Nedráždí kobru bosou nohou.
0: To musí být chyba, to není možný, protože... Pokud by to číslice byla pravdivá, to není možný. To by ten odchod do důchodu musel ještě šoupnout dál.
3: Já si taky myslím, že to není možný, že je to kec.
0: Že to je kec. Já nevím, oni k tomu napsali 80. Já to naprosto nechápu. Budeme, ano, teď to zašumělo, maximálně 70. A dobrý.
3: No je to strašný, no, ale bohužel je to pravda. Takže se už teď chystám, sbírám síly, odvahu a leštím hlasivky, aby to dobře dopadlo, protože skutečně 19. června 2027 bych měla stát před asi, pokud tam přijdou 35 tisíc lidmi, třeba tam vůbec nepřijdou, to je další taková můra nade
0: mnou. Vůbec bych se nebál.
3: A bude to Eden Arena. Držte mi palce. Lístky už jsou v prodeji, prosím vás, kolik vás je tady, hodně, že
0: jo? Ano. Takže prodáváme je u odchodu, kdo nebude mít lístek, kdo mu nejde, prosím vás, ano.
2: My přijdeme určitě.
0: My přijdeme 100% a vzkazuje Iveta Simonová, to bude letos 98.
3: Ježiš.
0: Ať se s tou 80 nehroutíte, holčičko.
3: To je krásný.
0: Helenko, můžeme poprosit o další písničku.
3: Určitě.
0: Která to bude teď?
3: Tak teď zaspívám písničku, kterou mě vlastně vybralo trio Darek Vostřel, ředitel divadla Rokoko, Marek Vašta, režisér televizní, a Josef Vobruba, 3V. Mm-hmm. A byla to píseň Gilberta Bekoda, krásný šanzon, ke kterému napsal text úžasný Ivo Fischer a jmenuje se Růže kvetou dál a vy si můžete zaspívat se mnou.
0: Děkujeme, dámy a pánové, na vlnách Českého rozhlasu 20. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, tentokrát z Rumburka. Hosty jsou zatím Martin Hrdinka a Helena Vondráčková.

0: Dámy a pánové, tady u nás na vlnách Českého rozhlasu je jako doma paní Helena Vondráčková.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, přichází další host, který je tady v té naší roadshow poprvé, ale myslím, že nám může říct hodně zajímavého ze zákulisí rozhlasu. Určitě vás to bude zajímat. Je to totiž osobně poradce našeho pana generálního ředitele. Dámy a pánové, pan Josef Havel. Krásný dobrý večer, Pepíčku. Vítej v této vybrané společnosti. Tohle jsou rumburáci a rumburačky. Posaď se u nás. Ano, mikrofon je tvůj. A první otázka, jako pro všechny, Rumburk a ty, jsi tu náhodou, byl jsi už někdy takhle na severu, daleko?
2: Já začnu jenom tím, že musím popřát dobrý večer všem, každému zvlášť a milým Rumburčanům obzvlášť. A teď odpovím na tu otázku. Já jsem o Rumburku poprvé slyšel, když jsem byl na střední škole, týkala se rumburské spoury. Ale dodnes si pamatuju, když tak mě opravte, že to bylo 21. května 1918. Je to dobře?
0: No. Tady jsou dokonce i někteří, kteří se aktivně účastnili. Ty mají vstup zdarma už? A ano, několik se jich přikulhalo, ale jsou tady opravdu jako, kteří tam tenkrát byli.
3: Už mají všechno zdarma.
0: No, ty... Takže Rumburk znáš, což je dobře, ale prozrať, jaká byla ta tvoje rozhlasová cesta? Já jsem přicházel do rozhlasu o něco malinko později než Martin v roce 98 a to už si tam byl. Ale ty jsi původně archeolog, do toho jsi na vrcholové úrovni hrál rugby, dokonce první ligu. Jak se archeolog, teď to s tou rumburskou spourou, už jako tu historii tam vidím, ale jak ty ses dostal do rádia?
2: No já bych začal tou archeologií, abych to vzal kontinuálně. Všechno to vzniklo tak, že někdy v 6 letech, když ve škole se ptali chlapců, čím by chtěli být, tak všichni chtěli být kosmonautem, popelářem, prezidentem. A já jsem říkal, že chci být vykopávkář. Což bylo trošku pozoruhodné, pak se ukázalo, že jsme bydleli na Petřinách a já jsem v roce 1955 viděl vykopávky hrobu bělohorských bojovníků. A teď si představte i ty, Aleši, že když jsem nastoupil jako archeolog, tak první výzkum v roce 1974 bylo na Bílé hoře, kde našli při stavbě stanového městečka další hromadný hrob bělohorských bojovníků. Neuvěřitelné. A k tomu jedna zajímavost, když jsem dělal pak vykopávky později a přicházeli lidé, aby se podívali, tak je zajímalo za A, kolik za to máme peněz, že si mysleli, čím větší nález, tím víc peněz a jak je to staré. A bylo úžasné, když se ptali na Bílé hoře, jak je to staré, tak jsem se podíval na kalendář a říkal jsem v podstatě úplně přesně 354 let. My jsme ten vykopávky dělali ještě v listopadu, takže to bylo přesně, ta hyperbola se uzavřela.
0: Pepičku, co tak jako je tvojí náplní? Jako přijdeš do práce, teď čekáš, až přijde ten generální ředitel a on přijde a ty mu začneš radit. To je krásná práce.
2: Aleši, je to skoro tak až na to, že je to opačně. Já přijdu do práce, dám si kávičku a generální ke mně přijde, aby se mi zeptal nebo konzultoval věci, které chystá nebo které ho čekají.
0: Jo, takhle. Mm-hmm. Takže ty vlastně to jde přes tebe. Jako generální ředitel se jde poradit s tím, jestli jeho rozhodnutí budoucí bude správné nebo ne.
2: V některých věcech mu nechávám volnost, v některých věcech si tu odpovědnost beru na sebe. Proto možná i mojí kanceláři, Aleši, která je kousek od generálního, se říká Houston.
0: Tak teď už víte, jak to chodí. Dámy a pánové, na vlnách Českého rozhlasu posloucháte 20. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Tentokrát z nejsevernějšího místa, na které jsme zatím zavítali, z Rumburka. A za malou chvíli tady bude naše tradiční soutěž o Daprádia. Ale já toho využiju, že ten dnešní díl je takový výjimečný, netradiční a muže, který přijde jenom od soutěží a zase zmizí, dneska pozvu o něco dřív. Může vlastně mého muže. Dámy a pánové, pan Michal Jagelka a společně s ním maskot naší roadshow. Tobiáš je i tady po 20. Tobis přijíždí. Ujímá se ho milovnice psů Helenka Vondráčková. No, tady věnuj se teď a pojedeš do Řitky na prázdniny. Tak. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí kolegové. Já jsem si říkal, jak je krásná ta naše profese, že my jsme si, a často jsme o tom s Alešem hovořili, v 10 letech nebo ve 12 letech ani nedokázali představit, že jednou budeme sedět na jevišti s Helenou Vondráčkovou, s Martinem Hrdinkou a s dalšími a dalšími modlami, hvězdami, těmi největšími osobnostmi českého showbiznisu a ty dětský sny se plnějí. A to je to krásný, takže je to pro mě velkou ctí s vámi tu sedět a to i z druhého důvodu, že jsem vás poslouchal vzadu a slyšel jsem, jak všichni vlastně milujeme ten Český rozhlas. A jak každý k němu má ten svůj vlastní vztah, který někdy vznikal. A já jsem si vzpomněl na to, že když jsem byl malý, tak ty jsi znal moji babičku. U ní vždycky jsem spával, byl jsem tam na víkend, jako náš Tobísek pojede k tetě Heleně do Řitky, tak já jsem jezdil k babičce do Libně, na Prahu 8 a tam vždycky ráno ona dělala čaj, připravovala snídani a u toho hrála Praha a nebo tehdejší Hvězda. A já už jako malý kluk jsem si představoval ty lidi, protože to nebylo jako dneska, že tam v těch studiích jsou ty kamery, ale fungovala ta rozhlasová fantazie, ta imaginace. Takže já jsem si představoval, jak tam někde ten pán a ta paní sedí za tím rozhlasovým mikrofonem v tom studiu a strašně jsem toužil potom jednou být součástí tohohle celého. A i to se splnilo, že ty dětský sny se plnějí a v tom je, myslím, ta naše profese nádherná a jedno, jestli je člověk hvězda pěvecká, hvězda moderátorská nebo hvězda rugby. Byť Pepíčku, nebo ředitel, tak. Takže jestli jsi se mě chtěl zeptat na ty jako raný zážitky s tím rozhlasem, tak je to asi tohle.
3: Ale je pravda, že ty rané zážitky s rozhlasem často popisujeme v našem pořadu, co vám se vybaví. Martine, máš to malej kluk u rádia?
4: No mám to samozřejmě. Jedna věc je u babičky. Babička měla rozhlas po drátě.
3: Aha.
4: Tak to je první vzpomínka, že to hrálo pořád ten rozhlas po drátě. Mám pocit, že i v noci. Druhá vzpomínka je, my jsme jako rodina jezdili často na chatu. A v neděli před odjezdem, jezdili jsme vlakem 17.53 zpátky do Prahy, tak jsme se šli lehnout po obědě, celá rodina. A pustili jsme si pohádku rozhlasovou. A když skončila ta pohádka, tak to si pamatuju, tam byl nějaký pořad, který uváděl Vladimír Dvořák a bylo to jakože nový písničky orchestru Československého rozhlasu. A vyprávěl k ním příběhy, jak vznikly, kdo tam hraje třeba solo a to se mi strašně líbilo. Takže u toho jsem ještě vydržel a pak už jsem vyskočil, šel jsem hrát fotbal, pak jsme jeli domů.
3: Yeah.
4: Takže pohádka. A ještě mám jednu teda vzpomínku na vojnu, já jsem taky na vojně hodně poslouchal rádio a zase, když se uklízelo ty rajony v sobotu, když byly, tak jsem poslouchal pořád zápisník zahraničních zpravodajů. To jako to mě bavilo.
3: A takže se gruntovalo v sobotu ráno, protože zápisník zahraničních zpravodajů šel,
4: ano,
3: a potom
4: ráno.
3: Šli, jak se máte Vondrovi.
4: V sobotu ráno, ano, pak no, byli, jak se máte Vondrovi.
3: Pak byla Švorcka. Helenko, co jste poslouchala vy? Co byly ti vaši idolové nebo nějaké pořady? Vybavíte si něco?
5: No u nás to bylo trošku dramatický, protože maminka byla velmi taková energická a pracovitá. Měli jsme velký dům, byla to bývalá lékárna, takže to bylo nesčetně místností. Moje maminka prostě potřebovala všude mít rádio, přehled, takže náš otec šílel, protože maminka lítala z ložnice, tam hrálo rádio. Pak zase šla do pokoje, tam hrálo rádio, v koupelně, na půdě, všude hrálo rádio, u nás to bylo jak blázinci. Ale já musím říct, já jsem ráda poslouchala samozřejmě české zpěváky, ale i cizí, takže já jsem poslouchala Willise Canovera, což byl úžasný expert na jazzovou hudbu a já jsem už v té době, už jsem byla trošku jako větší, už jsem byla na Gimplu, tak jsem milovala jazzovou hudbu a poslouchala jsem jeho pořady o jazzové hudbě. Poslouchala jsem Ella Fitzgerald, milovala jsem klavíristy, takže Oscara Petersna a jeho trio, které ji doprovázelo. A pak jsem měla dokonce i to štěstí, že jsem ji live měl možnost vidět na koncertě v tomto obsazení v berlínském kongresovém sále.
3: To je nádhera.
2: Aleši, můžu?
3: No samozřejmě, dostávám se k tobě.
2: Určitě zeptat, co poslouchám teď v rádiu. Je pravda, že jsem z Radiožurnálu po letech přešel na Dvojku a jsem věrným a pečlivým posluchačem Dvojky a je úžasné, že vedle mě sedí autoři pořadu, které mám opravdu rád, to znamená Tobogán, Aleš Cibulky, Noční proud, Martin Hrdinka jednou týdně a Život na Dvojce, to je mimo jiné úžasný víkendový pořad, který dělá Michal na Dvojce.
3: Já teda musím říct, že Výběr hlavního poradce generálního ředitele je bezchybný. Ty jsi muž na svém místě a ještě máš vkus.
2: A jsem skromný, ne, jako Martin.
3: To je samozřejmě. Ne, odkrývají se tady 13. komnaty, ale před námi je další písnička. A to si zase zaspíváte, milé publikum. Bude to, my můžeme prozradit, jaká to bude?
5: No, bude to taková třešnička na dortu. Mm-hmm. Něco sladkýho.
3: Je, sladké máme, jo. Ale pozor! Mě trápila léta jedna věc. Když si vybavíte film a Helenčinu píseň, mě tam něco chybělo. A když jsem si to pouštěl, ve filmu je ta slavná chvíle, kdy ona zpívá, tedy ona vlastně Helenka zpívá ústy té zpěvačky, do tvých snů vejdu po špičkách, ztratíš se v mých rajských uličkách. A ve vaší písničce ty uličky rajský nikdy nebyly. No, to mě nebyly, zajímalo proč.
5: Nebyly, protože to bylo tak, že ve filmu byly jenom ty dvě sloky. Mm-hmm. A tu třetí, tu zpívala Zdeněčka Studenková, úplně až ke konci toho filmu. Takže my jsme pak udělali kouzlo, že jsme to prostě technicky spojili dohromady a vznikly ta
3: rajský
5: třetí sloka.
3: Uličky. A dneska rajský budou?
5: To se nechte překvapit.
3: Sladké mámení Helena Vondráčková.

0: Takhle tleská Rumburg, dům kultury Střelnice, hlavní hvězdě dnešního 20. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi Helena Vondráčková. A Bill Pace s rajskýma uličkama.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
0: To je nádhera, jak všichni pookřejou, vybaví si ten film, i když je fascinující, že tohle to je vlastně úžasná postava českého filmu, tahle ta zpěvačka, protože hned tři umělkyně se musely sejít, aby ji vytvořili, že jo? Protože Zdena Studenková jí hraje, Naďa Konvalinková jí mluví, Helenka Vondráčková jí zpívá, to byla dřina. Jo, dřina to museli být. Teď mě napadá, sešli vy jste se vlastně někdy všechny tři, jako abyste dali tu postavu dohromady?
2: Ne.
0: Ne?
2: Ne, nikdy.
0: To je výzva. Dámy a pánové, jdeme nadělovat. Máme tady, jak vidíte, velké a malé DAP rádio. A to je chvíle, kdy se ujímá slova Michal Jagelka, ano.
3: My jsme si pro vás tak jako vždy na tomto večeru Rozhlas jede za vámi připravili malou hravou soutěž a já se ptám, jestli mezi vámi zde v kulturním domě Střelnice v Rumburku jsou nějací dobrovolníci. Paní Anička, veliký potles pro vás, dobrý večer. A pan Ladislav, dobrý večer i vám a poprosím vás, pojďte za mnou na jeviště.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
3: Milá Aničko, milý Ladislave, připraveni? Je tu otázka číslo 1. Město Rumburk proslavila věta, kterou zná snad každý, kdo je milovníkem českého humoru. Ta věta zní, a snad to řeknu dobře, řekni Rumburg, zhrabe. Asi vám ani nemusím napovídat a dávat žádné možnosti, abyste odpověděli, kde zazněla tahle ta legendární věta. Tušíte? Anička se hlásí?
4: Je to divadelní hra od Cimrmanů.
3: Ano, název byste dala dohromady? Mně by to stačilo, je to divadelní hra od Cimrmanů, já to beru, to je správná odpověď. Ale ještě tu hru, co? Je to naz?
4: Záskok.
3: No jasně, je to záskok, výborně, Aničko. To bylo velmi rychlé. Otázka číslo 2. Český rozhlas Sever vysílá každý všední den jistý oblíbený pořad, který se věnuje putování po severních Čechách a na jehož vzniku se podílejí členové klubu českých turistů. Víte, jak se tento pořad jmenuje? Tak za A. Mohl by to být pořad Křížem krážem? Za B by to mohl být pořad Křížem krajem? A nebo za C pořad Krajem krážem? Ano, místní se smějí, protože dobře vědí, protože poslouchají každý den v 10.50 tento pořad. Tak co? Anička se hlásí?
4: Já si myslím, že ta první možnost, křížem
5: ano,
4: krážem.
5: Ačko.
3: Vy myslíte, že A křížem krážem?
4: Ano, myslím si to.
3: To je špatná odpověď.
4: Dobře.
3: Kdo se hlásí dál? Tedy respektive Láďa musí odpovědět?
6: Já bych řekl B. Křížem krajem.
1: Křížem krajem.
3: No je to křížem krajem, tleskáme Ladislave, ano, bylo to za B. 1-1, výborně milí soutěžící, jdeme dál. Jedna z našich otázek se vždycky týká historie rozhlasu a asi nejraději máte rozhlasové znělky. V archivu se tentokrát nebudeme nořit hluboko, jen o 30 let zpátky do roku 1996. Pustíme vám kousek čekání na časové znamení a pak hned znělku hlavní zpravodajské relace Ozvěny dne. Vaším úkolem je říci jméno muže, který tenkrát radiožurnálu propůjčil svůj hlas.
7: Český rozhlas 1, radiožurnál. Ozvěny dne.
3: Tak co? Anička se hlásí.
4: Že by to byl Aleš Cibulka.
3: Aničko, Alešovi Cibulkovi v té době té znělky bylo asi 3,5 roku.
0: To je 30 let stará znělka, no, Aničko. Až doteď jste mi byla sympatická.
3: V té době byl pan Cibulka teprve ve třetí třídě zvláštní školy, Aničko. Tak, Láďo, máte šanci.
6: Slyšel jsem ten hlas, ale dejte mi možnost.
8: Stačí přidat písmenko do prvního slova.
3: Pan Hrdinka nenapovídá. Tak, byl to buď Michal Dlouhý, nebo to mohl být Jan Čenský a líbí se mi odpověď C, anebo jsem to byl já.
6: Já dám na vás.
3: Takže C, byl jsem to já. Nebyl jsem to. Já jsem byl ve čtvrté třídě zvláštní školy.
6: Byl to asi Čenský.
3: Byl to Čenský, byl to Honza Čenský,
6: já
3: skutečně.
6: Já jsem si to myslel.
3: Čili jak jsi to myslel, jakože Čenský rozhlas jedna radiožurnál? Pochopil jsem to správně, dobře.
6: Ale já jsem vám chtěl udělat radost.
3: Vy jste hodnej, ne, Láďo, vy máte moje sympatie, protože vy si dobře dovedete představit, který hlas z místních přítomných by slušel radiožurnálu, že? Je to 1-1, jestli se nemýlím. Ano. Je to napínavé, ale máme před sebou ještě dvě otázky, nic není rozhodnuto. Rozptyl dovedností jednoho z našich dnešních hostů, pana Martina Hrdinky, je prostě fascinující. Co byste řekli, že Martin také vytvořil? Za A to mohla být tapisérie zobrazující Elvise Presleyho o velikosti 5x5 metrů. Za B to mohla být pamětihodná opera na motivy pohádek o Rákosníčkovi. A nebo za C to mohl být balet Má vlast, který inscenovala Státní opera Praha. A teď jsem na vás zvědavej. Láďo?
6: Já bych řekl, že to jsou ty večerníčky.
3: No tak pan Hrdinka je trošku podobný Rákosníčkovi.
6: Právě proto jsem to
3: ano,
6: typoval.
3: Ano, řekl jste to velmi správně. Já si dokonce myslím, že on byl před obrazem té pohádkové postavy, pan Hrdinka. Tak Aničko.
4: Takže bych řekla za C.
3: Vy byste řekla Aničko za C. No je to pravda.
8: Je to pravda. Dokonce je to nejnavštěvovanější baletní představení v historii Státní opery Praha po roce 1989.
3: My tam jiný balet nikdy nehráli, že jo? Tam se hraje furt opera. Ne, to je samozřejmě jenom závist čistá ode mě, protože skutečně Martin je tak talentovaný muž, že on napsal prostě balet.
8: Abych to řekl úplně celé, napsali jsme ho s Jánem Ďurovčíkem, jsme autoři libreta, on je autorem té choreografie a režisérem, ale napsali jsme to spolu skutečně.
3: Velký potlesk pro pana Hrdinku, je to muž mnoha talentů. No tak dobře, Martine, my ti děkujeme. Znamená to tedy 2-1 pro Aničku. A je tu otázka poslední a ta rozhodne. Teď se opět ponoříme do rozhlasového archivu. Píše se rok 1972 a u mikrofonu sedí tehdy 25-letá talentovaná mladá dáma.
2: Všichni posluchače a samozřejmě i posluchačky, kteří si vyšetřili následujících 30 minut k poslechu rozhlasu, zve a vítá Helena Vondráčková. Abych přiznala po letech pravdu, mě vůbec nenapadlo, že bych mohla být profesionální zpěvačkou. Bylo to ale všechno tak spontánní a rychlé, že jsem ani neměla čas o tom moc přemýšlet. Dostala jsem do Chrudimi pozvání od rozhlasu k natočení písniček s tanečním orchestrem Československého rozhlasu. Dostavila jsem se tedy do studia A. K mému překvapení to dopadlo docela dobře. No a tak se stalo, že studentka z Chrudimi, která vlastně nikde nevystupovala, kterou nikdo neznal, měla za polovinu roku 65 tři docela hezké písničky, které vyšly i později na deskách. Natočila jsem tenkrát...
3: A tady ukázku zastavíme. No nebudu se ptát, kdo to byl, ta mladá dáma se tam představila. Byla to tady Helena Vondráčková. Tak, ale teď k věci. Jestli jste dobře poslouchali dnešní pořad, jakože předpokládám, že ano, tak jistě budete vědět, jakou písničku tenkrát Helena natočila. Jde o její zcela první rozhlasovou nahrávku. Psal se červen roku 1964 a tou první písní byla, zaznělo to tu dnes. Kdo se hlásí? Já už to slyším ze sálu.
4: Já nevím,
3: jestli... Anička se hlásí?
4: Ale jestli to byla Červená řeka.
3: Byla to Červená řeka?
6: Ano.
3: Já vás neslyším, byla to Červená řeka? Ano. No pořádně, byla? Aničko, hezky. No tleskáme, krásný. Byli jste skvělý soutěžící. A je to, jestli se tedy nemýlím, 3-1 a vyhrává Anička. Takže Láďo, já vám moc gratuluju ke krásnému druhému místu. Tentokrát s rukou pana Cibulky přebíráte to menší DAP rádio a děkuju. Potom také kalendář Českého rozhlasu Sever, na kterém je velkým písmem bílým napsáno křížem krajem, což byl samozřejmě jeden ten chytáček. No a Láďo, já vám přeji, ať se vám daří v lásce, ať se vám daří v Rumburku a zůstaňte věrný Českému rozhlasu. Děkuju a gratulujeme a tleskáme. A teď poprosím o fanfáru. S rukou pana Aleše Cibulky přebírá Anička velké DAP rádio a kalendáře Českého rozhlasu Sever. A Aničko, gratulujeme, zvítězila jste, byla jste nejlepší. Užijte si to rádio, ať vám dělá radost a zachovejte věrnost Českému rozhlasu. Gratulujeme.
6: Že rumburačka, že toho ví víc než já.
3: vy jste ještě gentleman. Velký potlesk pro pana Ladislava. Děkujeme.
0: A já velmi děkuji za tradiční soutěž, o kterou se postaral náš rozhlasový Ježíšek Michal Jagelka. Dámy a pánové, dnes se společně s vámi loučí kromě kompletního týmu pořadu Rozhlas jede za vámi i Martin Hrdinka. Poradce generálního ředitele pan Josef Havel. Dámy a pánové, exkluzivní hvězdou 20. dílu byla paní Helena Vondráčková. Mějte se krásně, ať žije Český rozhlas, ať žije Rumburk. Děkujem. A my zase někdy přijedeme. Helena Vondráčková.

0: Tak to byla upravená repríza pořadu Rozhlas jede za vámi z 28. února tohoto roku. V Rumburku se sešli Aleš Cibulka, Helena Vondráčková a Martin Hrdinka. No a vy se potkáte i s Václavem Koptou, pokud zůstanete i nadále s dvojkou, protože se na vás těší hned po zprávách.
1: Mrazivé léto.
2: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Když se mladá dvojice vydá na obyčejnou prohlídku zámku...
3: To je první průvodce, kterého vidím v obleku. Jako vyšel na pohřeb.
1: Netuší, že ji čeká opravdu nevšední zážitek.
4: Ta závora!
5: Tak co tam děláte?
4: Ta závora se zvedá!
1: Pohřbení zaživa.
2: Rozhlasová adaptace povídky Edgara Allana Poua.
1: V neděli po 20. hodině na dvojce.
6: Deset hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: Úřady práce začnou vyplácet superdávku prvním žadatelům, přijde nejpozději ve středu. Japonsko si připomíná 81 let od dopadu jaderné bomby na město Nagasaki. Čekáme jasno nebo polojasno, teploty až 33 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv dvojky přeje Denisa Žižková. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
7: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
6: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejichž členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli také dostávat víc samoživitele s dětmi do 15 let. Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů. To je o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Podle svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupné automobily, které nabídnou dobrý poměr mezi pořizovací cenou, technickým stavem a očekávanými náklady na provoz. Na japonské město Nagasaki před 81 lety dopadla jaderná bomba. Plutoniová puma Fatman, česky tlouštík, tam způsobila podobnou zkázu jako o 3 dny dříve bomba nad Hirošimou. Výbuch v Nagasaki nepřežilo přes 70 tisíc lidí.
8: Bombardér B-29 přitom nejdřív mířil na město Kokurato, ale nakonec zachránilo počasí, kdy kvůli oblačnosti nebylo nic vidět. Exploze v Nagasaki o teplotě skoro 4000 stupňů Celsia a o síle přes 20 kilotun TNT okamžitě zničila nebo poškodila skoro polovinu města. Japonská premiérka Sanae Takaichiová ve čtvrtek v Hirošimě řekla, že tato zkáza už se nesmí nikdy opakovat.
9: Japonsko pevně dodržuje 3 nejaderné principy. Jako jediný národ, který zažil atomové bombardování, neseme odpovědnost za neúnavné úsilí o realizaci světa bez jaderných zbraní.
8: 3 nejaderné principy jsou japonskou dlouhodobou národní politikou. Podle ní země nevlastní ani nevyrábí jaderné zbraně a zároveň nepovoluje jejich dovoz. Lucie Rýdlová, Český rozhlas.
6: Výstava Květy Volyně pokračuje dnes až do 16 hodin v Pošumavské tržnici a malé galerii. Jsou k vidění lilie, růže, sukulenty, kaktusy a mnoho dalších rostlin. Současně s výstavou se ve Volyni koná také tradiční pouť, uvedlo místní kulturní centrum na svém webu.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
6: Dnes má být jasno nebo polojasno, k večeru na západě oblačno, teploty 29 až 33, na severu 27, na horách 24 a na Šumavě až 27 stupňů.
1: Doprava.
6: Na D5 z Prahy ve směru do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Loděnice na 12. kilometru leží sražená srna ve stoupacím pruhu. Na D46 z Vyškova ve směru do Olomouce zpozorněte za sjezdem na Prostějov sever na 29. kilometru pracují silničáři na opravě středových svodidel, blokují levý pruh, kolem se projíždí plynule. A připomínáme neprůjezdný pražský okruh v obou směrech mezi sjezdy Vestec a Lochkov pracují na údržbě silničáři. Objízdná trasa vede přes Barandov a jižní spojku. Tam počítejte s kratší frontou před Barandovským mostem. Přeji vám šťastnou cestu.
5: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
0: V nedělním dopolední je s vámi, přátelé, Dvojka a my jsme moc rádi, že jste si jako nedělního společníka vybrali právě nás. A předávám vás do laskavé péče Václava Kopty. Nabízíme reprízu pořadu Zlaté časy.
10: Zlaté časy s Václavem Koptou.
11: Krásné dopoledne, moji milí. Z lidu prázdné, prázdninově ospalé letní Hanspalouky vás od mikrofonu zdraví váš pravidelný průvodce pořadem Zlaté časy Václav Kopta. Zlaté časy. To je takové slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie anebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev, holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně. No a v kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu. A v písničkách tam se zase zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli. A jejich refrén jsme si přece zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Kdo ví? Pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, anebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Vítejte tedy ještě jednou ve Zlatých časech Václava Kopty. O následující citát se postaral můj veliký idol a životní vzor Tomáš Baťa. A ten řekl, neříkej, že to nejde. Raději řekni, že to zatím ještě neumíš.

O hudební rozjezd dnešního dílu Zlatých časů se postarali Eva Kostoláňová a také kapela The Belmonts. Před několika měsíci jsme naposledy v městských divadlech pražských, konkrétně v divadle ABC, uvedli

Tak ten nadšený divácký zájem vždycky prakticky bylo vyprodáno a také se mi pozoruhodně vrila do paměti jedna reakce diváka, který neunesl tu prapodivnou aktuálnost Gogolovy hry. Považte, že Gogol napsal Revizora v roce 1836, čili k tomuto datu je to nějakých 100, promiňte, ano, je to tak, 189 let, já jsem se až zarazil nad tím, když jsem to spočítal, 189 let uplynulo od napsání této satirické komedie a přesto neustále rezonuje ve společnosti a vyvolává buď bouřlivé reakce smíchu, anebo také se nám před pár lety jednou stalo, že uprostřed představení, které normálně běželo a odpovídalo tomu, jak to Gogol před těmi skoro 190 lety napsal, už to jeden z diváků, který evidentně tedy sympatizoval s Ruskem, nevydržel, vstal a do toho narvaného sálu, do toho ticha před svým odchodem dramaticky zvolal: pro Boha, nechte už to Rusko na pokoji. A razantně bouchnul dveřma a odešel a už se nikdy nevrátil. Troufnu si dodat, Bohu díky. Mě to tenkrát nesmírně překvapilo a posléze mi došlo, že mě to mělo především pobavit, protože tato reakce svědčí o tom, že ten Gogolův text je zkrátka nesmrtelný. Naštěstí dnes už existují jisté placené aplikace, na které je možno po drobném příspěvku zavítat a podívat se na některá představení, která jsou uchována na videozáznam, což vlastně poprvé činí z těchto jinak definitivních konců. Teď mám na mysli ty deniéry, kdy se opravdu zavřela naposledy opona a z představení zůstaly už jen vzpomínky protagonistů a diváků. Tak teď už některá představení jsou zaznamenána pro věčné časy, což je skvělé. Patří mezi ně i Revizor a já se moc těším, až se po nějakém čase na něj zase podívám. Jsme ale v hudebním pořadu Zlaté časy, pojďme tedy hrát a zpívat. Teď za námi přichází Larry Finnegan a jeho píseň Dear One.

0: Zdá se, že Bůh má mě rád. Už po několikáté v tomto pořadu uvádím tento citát z jedné krásné písně Pavla Bobka a hned vám vysvětlím, proč takhle začínám ten další vstup. Já jsem před zhruba 2 měsíci zjistil, že na sklonku letošních prázdnin se mi podaří ještě udržet 4 úplně volné dny, bez divadla, bez natáčení a bez nutnosti soustředit se na přípravu Zlatých časů. No, 4 dny učiněný poklad a bylo rozhodnuto, že pojedeme někam za hranice všedních dnů, nejlépe do krásné přírody a že si tam půjčíme elektrokola, budeme jezdit, plavat a všechno to hezké, co prázdninový čas a léto umí nabídnout. Rozhodli jsme se, přesně řečeno, já jsem rozhodl demokraticky, že pojedeme do Rakouska, do oblasti Wolfgangse, krásné jezero, no a letovisko St. Gallens, si myslím, že se tedy jmenuje, nevím to už přesně, protože jsem to raději tak trochu vytěsnil. Hned vám řeknu proč. Já jsem použil svoji oblíbenou aplikaci, která rezervuje tato ubytování a protože jsem zkušený rezervátor, abych tak řekl, během 2-3 minut bylo vše hotovo, o mé netrpělivosti by se daly psát celé romány a různá psychologická pojednání. No a v domnění, že vše proběhlo tak, jak má, jsem manželku seznámil s tím, že máme ubytování přímo na jezeře s výhledem na jezero, dobrá kuchyně, srdečný personál, no prostě všechny možné benefity. No, bylo to drahé jako čert, ale manželku jsem se pokusil ošálit tím, že díky své věrnosti jisté aplikaci jsem využil všech slevových kuponů a tak dále. No, vše bylo zalito sluncem až do okamžiku, kdy v předvečer našeho odjezdu manželka přeci jenom, má své zkušenosti, kontrolovala, zdali všechny náležitosti jsou v pořádku a přišla na takovou jednu drobnost. Vše souhlasilo, skutečně 10. až 14. až se dostala tedy ke kolonce data, no a tam zjistila, že jsem objednal a zarezervoval a také zaplatil, přátelé, pobyt v roce 2026. Ano, skutečně, vypadalo to, že jsem se zbláznil, nebo že jsem opravdu úplný, nechci říkat co, a potvrdilo se obojí. Dostal jsem samozřejmě neuvěřitelně vynadáno, no a teď co s tím? Představte si, že bychom dorazili po, řekněme, 6-hodinové strastiplné letní cestě až na místo určení a tam tedy s mojí dokonalou němčinou bych seznámil recepční se situací, ve které se nachází. Měl jsem připravenou větu Guten Tag, ich bin Herr Kopta aus Prakuntich habe hier eine kleine schöne Zimmer. Myslím si, že by následoval udivený pohled a pak už jen konstatování, že mají plno a žádný Herr Kopta aus Prak tady zarezervován svůj pobyt nemá. Naštěstí se tak nestalo, ušetřili jsme si cestu k rozvodovému právníkovi a narychlo, na poslední chvíli, jsme tedy zažádali o vrácení peněz, což se také podařilo, a narychlo jsme si tedy objednali ubytování úplně u jiného jezera v takové zapadlejší části těch alpských kopečků, oni to ještě úplné Alpy nejsou, ale je tam krásně kopcovitá krajina. A znovu se potvrdilo, že jsem veliký, veliký klikař. Myslím si, že jsme na tom vyhráli, protože hotýlek, který nám byl přidělen, ve kterém bylo volno, byl vyloženě rodinného charakteru, opravdu nás tam měli rádi, půjčovali nám tam kola a bylo to celé naprosto úžasné. A jenom ze zvědavosti jsme se zajeli podívat na to původní místo, které jsem vybral pro rok 2026. A znovu jsme poděkovali osudu, či Pánu Bohu, chcete-li, za to, že se nestalo jinak, než tak, jak to dopadlo, protože to ubytování bylo sice luxusní, ale na druhou stranu tam bylo tolik lidí, že jsme si neměli s prominutím ani kam opřít svá elektrokola. Obrovská spousta také našich spoluobčanů, kteří se radostně jali se mnou fotografovat, což mě vždycky pochopitelně těší, ale přece jen to soukromí toho malého rodinného hotýlku, tam kde si daleko, to mi bylo bližší a tak jsem se rozhodl, že poděkuju všem těm zázračným okolnostem, které vedly k tomuto šťastnému konci a jako vždy se odměním čím jiným ve Zlatých časech než hezkou písní. Po nějakém čase se k nám do Zlatých časů vrací můj miláček Jacques Brel.
1: T'as voulu voir Vierzon, y en a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. comme toujours. T'as plu mes Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plu mes Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plu mes Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plu mes Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a

Ve zlatých časech, které jako vždy posloucháte na Českém rozhlasu Dvojka, právě dospíval Jacques Brel. Divadelní herecké prázdniny, to je pojem, který už dávno dlouhá léta neplatí. Hraní pod otevřeným nebem se stalo zpočátku módní záležitostí a dnes si troufám říct, že už je z toho milá povinnost, ba dokonce nutnost, nejenom jaksi existenčně, ale i pro diváky si myslím, že to je velice atraktivní čas k tomu, aby v podvečer si zašli na nějakou hezkou komedii, případně Shakespeareovo drama, to už jak je ctěná libost a jak velí váš vkus, a ten výběr je obrovský. A já mám veliké štěstí i se svojí ženou, že v několika takových inscenacích, které hrají i o prázdninách, máme možnost účinkovat. Jednou z těchto inscenací je představení o dvou šílencích, kteří zavření na psychiatrii se o sobě domnívají, že jsou Butch Cassidy a Sundance Kid. Naši zdravotní sestru stvárňuje v tomto představení moje žena Simona a tím druhým s prominutím Magorem je můj kamarád Josef Polášek. My to představení máme strašně rádi, už ho hrajeme dlouhá léta a má několik velikých benefitů. Jedním z těch největších je délka trvání tohoto představení, protože skutečně je to nějaká hodina 20 a navíc, přátelé, bez pauzy. Čili pro daleké zájezdy úplně ideální, protože se ještě v docela rozumném čase stíháme vrátit domů. No a to letní hraní, to má svá specifika a také svá rizika. Teď mám na mysli pochopitelně počasí. To je vyšší moc, s tím nenaděláte nic a tak všichni pořadatelé, ale i herci náhle začnou používat aplikace, jako jsou různé meteoradary a podobně, a honem se modlíme, aby náhodou svatý Petr zrovna v době konání představení neseslal nějakou průtrž mračen či bouři a že jsme jich v posledních letech zažili opravdu hodně. Ale tohle představení, to je zřejmě miláček svatého Petra, možná kdo ví, se z té brány nebeské na nás chodívá dívat, ono to není dlouhé, tak možná to stihne i ten svatý Petr, protože Butch Cassidy a Sundance Kid mají obrovskou kliku na počasí. Představte si, že během těchto prázdnin jsme měli dva velké výjezdy. Jeden z nich byl na Kraví horu, kde působí letní scéna divadla Bolka Polívky a je to takový velice hezký prostor, který ovšem má ta rizika, že tam, když se něco přižene na té Kraví hoře, tak to opravdu stojí za to. A takhle my jsme tam přijeli s tímhle představením a už cestou jsme projížděli několika průtržemi mračen na D1 a já jsem byl osobně jako rozený skeptik přesvědčen o tom, že určitě hrát nebudeme. Manželka, která miluje všechny aplikace a má jich plný mobil, sledovala hned asi 5 nejrůznějších předpovědí a všechny naznačovaly, že buď bude strašně pršet, anebo vůbec, což je úplně ideální pro to, aby se člověk nějak psychicky připravil na to, že se může stát prakticky cokoliv. Pořadatelé také s obavami hleděli na oblohu, která připomínala pohled do akvária, do kterého nalijete černou tuš. Tak podobně se rozlívala ta mračna nad Brnem a vůbec to nevypadalo hezky. A měli jsme na tom představení také své kamarády a ti nás ubezpečovali o tom, že ač tam jsme přijeli automobily, zpátky poplujeme lodí, že to bude takový mazec, že se nestačíme ani evakuovat. No a představte si, že my tak, jak jsme cítili, to bylo úplně fyzicky znát, ta vlhkost z toho vzduchu a věděli jsme, že se žene opravdové vodní inferno, tak my jsme podvědomně tu hru začali jakoby ještě víc zkracovat a naprosto geniálním způsobem, zejména tedy Pepa Polášek, ekvilibristicky zkracoval své monology a to podvědomí nás dotáhlo vlastně až do takového krystalicky čistého tvaru, kde už jsme odříkali jen ty nejpodstatnější repliky. Když bylo zhruba 5-6 minut do konce, už se Kraví horou hnal opravdový orkán, stromy se ohýbaly a z deště, nejdřív z toho jemného letního deštíku, se stávaly takové ty nekonečné těžké provazy, přidali se i kroupy, no ale my jsme přidali nahlase, někteří diváci
se dostali až pod jeviště, kde trochu bylo vykryto tou naší střechou, která kryje tu scénu, a bojovali s námi, s těmi živly, aby se dozvěděli poentu toho představení. To už jsme doslova odkřičeli, lítali blesky, lítali kusy kulis a všeho možného okolo nás, ale my jsme tu poslední repliku řekli, zazněla hudba, nikdo netleskal, jenom nadšeně na nás volali, my jsme volali na ně, a bylo to takové společné vítězství nad živly a taková demonstrace síly lidské vůle, že když prostě něco chcete dokončit, tak to dokončíte, i kdyby se všichni čerti ženili. A musím říct, že ten večer tam nad tím Brnem měli veselku opravdu všichni. No, byl to hezký večer a myslím si, že za odvahu si především naši diváci zaslouží další písničku. Dusty Springfield.

Přátelé, já se teď musím omluvit všem pravidelným posluchačům, kterým už možná trochu lezu na nervy s tou svojí obsesí Tomášem Baťou. Nevím, jak se mi to stalo, ale stalo se a já čím víc jsem si opatřil literatury a materiálů a nejrůznějších předmětů, které připomínají tuhle slavnou éru, nejenom z línské historie, já jsem zkrátka tak trochu posedlý vším tím odkazem, který tu nejen Tomáš, ale i jeho nevlastní bratr Jan Antonín zanechali, a to zdaleka nejenom ve Zlíně, ale mám na mysli pochopitelně jejich celosvětový dopad, tak zkrátka s tím otravuju nejenom doma všechny, ale koukám, že čím dál častěji připomínám tento odkaz i ve zlatých časech. Snad se na mě nebudete zlobit, ono mě to snad časem přejde, ale víte, já jsem teď toho plný. A teď navíc, když si domyslíte, že se začaly v tisku a na internetu objevovat informace, že s největší pravděpodobností se chystá velký historický film o této významné osobnosti, no tak to jsem tedy zbystřil dvojnásob, i když samozřejmě jsem realista a vím, že sympatie k někomu ještě nepředurčují to, že bych se mohl stát protagonistou tohoto příběhu. Nemluvím o tom, že ani typově, ani věkově už jaksi neodpovídám tomu, že bych mohl být představitelem titulní role v připravovaném snímku a kdo ví, jestli tedy vůbec na něj dojde, ale já jsem přesvědčený o tom, že ano, protože pro boha, kdo jiný už by si zasloužil důstojný filmový odkaz, nebo chcete-li důstojné filmové zpracování, když ne tedy Tomáš Baťa. No a teď se k něčemu přiznám, jaký já jsem šílenec. Já dlouhá léta jsem zastupován, mám svoji hereckou agenturu, která se o mě stará, která mi vlastně také často opatřuje práci a je to zkrátka nastaveno tak, jak má být. To znamená, že ty poptávky chodí na tu agenturu a ta teprve, když se rozhodne, že by mě ta věc mohla zajímat, tak to ke mně přepošle a já se pak rozhoduju ve spolupráci se svojí hereckou agentkou, zdali ten úkol přijmu či nikoliv. Tady, přátelé, tady jdou všechny ohledy a tradice stranou. Já jsem naprosto rezolutně oznámil, dnes už i oficiálně, že pokud by dal bambu a ten film se skutečně realizoval, já jsem, přátelé, připraven obstát v jakékoliv pozici, ať už bych se staral o kávu pro hlavního představitele, či mi byla svěřena pouze němá role třeba nějakého vrátného či liftboje, případně mohl být nějaký řidič v okolí Tomáše Bati, či klidně jenom projíždějící stařičký autobus pojede s Línem, klidně ho budu řídit a co je ještě důležitější, přátelé, já jsem oznámil své agence, že pokud by se film realizoval, chci v něm hrát třeba i zadarmo. A to už je co říct, když herec pronese takto zásadní slova, ale věřte mi, že když to, co vám teď říkám, je samozřejmě myšleno s drobnou nadsázkou a ironií, moc bych o to stál, ale především bych si moc přál, aby ten Baťův odkaz byl stvárněn důstojnou formou a myslím si podle toho, co se ke mně zatím doneslo, že je zaděláno na veliký filmový zážitek. Já se na to strašně moc těším, protože jsem na začátku tohoto vstupu mluvil o tom, že moje současná závislost na tomto tématu je dosti silná. Slibuji, že i v příštích zlatých časech se ještě k tomuto odkazu Tomáše Bati určitě vrátím. Snad se na mě nebudete zlobit. Totiž zlaté časy jsou od toho, aby se i vzpomínalo, nemyslíte? Pojďme teď zavzpomínat na zpěváka, který, řekl bych trochu neprávem, upadl do zapomnění. Jmenoval se Jiří Hromádka a ten nám teď zaspívá píseň Jsem jenom námořník. Jiří Hromádka.

Tyhle prázdniny byly opravdu bohaté na nejrůznější zážitky, a to jak ty typicky prázdninové, dovolenkové, chcete-li, tak i pracovní. Mimo jiné mě potkalo to štěstí, že kamarád, režisér, herec, scénárista Honza Budař si mě vybral pro roli moderátora v jednom večeru, který se konal v rámci Krumlovského hudebního festivalu. A to víte, už jenom samotná návštěva Českého Krumlova, to je vždycky pro mě svátek. Asi jako mnozí z vás, já to město miluju. Jeho jedinečná atmosféra je předurčená k tomu, aby to hudebním produkcím v tomto městě slušelo, a já jsem měl to štěstí, že jsem byl pověřen moderací večera, který se jmenoval Nevážná klasika, no a tedy orchestr, no co lepšího jsem si mohl přát, FOK, Orchestr hlavního města Prahy, dirigent Jan Kučera, no sama Esa a fantastická sopranistka slovenská Martina Masaryková. Nádherný večer, navíc odlehčený tím názvem samotným Nevážná klasika, takže já jsem se nemusel obávat, že bych jaksi škrobeně pouze uváděl umělce na jeviště a deklamoval názvy skladeb a jména skladatelů. Byl to uvolněný večer, diváci se dobře bavili v nádherném prostředí Zámecké jízdárny a já jsem se ohromně pobavil i kouzlem nechtěného, protože ten večer byl takový perlivý, jak sklenička dobrého sektu, a už generálka nasvědčovala, že bude veliký úspěch, ten se také dostavil a já jsem se taky jenom trochu soukromně pobavil v rámci Nevážné klasiky tím, že když jsem se podíval během koncertu, že mám 3 dlouhé skladby pauzu, šel jsem se nadýchat čerstvého vzduchu do toho nádherného parku, který jízdárnu obklopuje, a byl jsem opravdu, říká se tomu, povznešená nálada. Měl jsem dobře padnoucí smoking, dobře naleštěné lakovky na nohou, dobrý pocit, kvalitně připravený scénář v deskách, které jsem třímal pod paží. Nechal jsem otevřené dveře, abych slyšel tu nádhernou muziku v podání orchestru FOK, a v této povznesené náladě, plný pocitu úžasného uspokojení nad tím, jak se mi ten večer daří a jací jsou báječní lidé a jak nám to s manželkou slušelo, protože součástí produkce bylo i naše valčíkové solo pro diváky. No zkrátka, šel jsem si pro faul takzvaně, a ten přišel v podobě malinkého psího hovínka, které na mě čekalo v tom přilehlém parku hned pod prvním kaštanem. A panečku, jak ta bublina, jak ten růžový obláček té spokojenosti a toho drzého sebevědomí, jak rychle to splaskne v kontaktu s něčím tak přízemním, jako je psí hovínko. Stalo se, no a já jsem měl co dělat, ty následující 2 skladby jsem měl pouze určené k tomu, abych tu botu uvedl do původního stavu a abych se uklidnil, protože představa, že bych tento incident přehlédl a s tím odérem doprovázel například zpěvačku Martinu Masarykovou na jeviště, nevím, jak by to dopadlo, myslím si, že takový večer by byl až příliš nevážný a mohlo by to vést k souvislostem, které by dalece přesáhly představy pořadatelů, ale i pana režiséra Budaře. Byla to taková moje soukromá drobná epizoda, která mě ale zase pevně vrátila nohama na zem. I za to děkuju. Teď jsou před námi 2 skladby. Nancy Sinatra bude zpívat a také Jiří Štědroň, který zaspívá prazvláštní píseň Zavřete oči, přijel kouzelník z LP desky z roku 1969, která se jmenovala Boublík. Nic moc bližšího o tom nevím, ale pro znalce, a vím, že mezi vámi posluchači Zlatých časů, že vás není úplně málo, zkuste zapátrat v archivech. Vydal to Suprafon rok 69 či 70 a deska se jmenovala Boublík a kromě zmiňovaného Jirky Štědroně na ní zpívala také Hanka Zagorová a Viktor Sodoma. Autory textu byli Prostějovský, Poštulka a hudbu tuším napsal Václav Zahradník, který psal i aranže. Velice pozoruhodné a zapomenuté album. Příjemný poslech.

Minulý týden ke mně prostřednictvím sociálních sítí doputovala černobílá zapomenutá fotografie z archivu mého dávného přítele z dětství Wendy Dlouhého. Vašek poslal fotografii malinkou, už vybledlou, 4 drobonkých dětí, které stojí u nás v uličce v Libochovicích, a já jsem ke svému překvapení zjistil, že jedním z té čtveřice jsem já, rok 69, byly mi tedy 4 roky, ještě je tam se mnou další můj veliký dětský přítel Jirka Červenka a drobonká dívenka po mé pravici Janička, myslím, že se jmenovala Jungwirthová, to už si nejsem úplně jistý, a mě vám ta fotka úplně vyrazila dech a ano, přiznám se, stárnu, přátelé, dojala mě. Protože to je magický okamžik takového toho typického libochovického léta, na která tak často a rád vzpomínám nejenom v tomto pořadu. A ten zachycený okamžik v sobě nese tu zvláštní magii, tu nostalgii vzpomínek, protože když jsem se pozorně podíval a pokusil jsem si na počítači tu fotografii zvětšit, zjistil jsem, že si pamatuju ty děsivé lacláčové tepláčky, které jsem měl na sobě, Bůh ví, už kolikátý nositel přede mnou mi je předal, i ty prošoupané tenisky, které jsem měl na sobě, a ještě navíc mě úplně rozsekalo jízdní kolo, které je za námi opřené o dům Lahovských a visí na řídítkách taková prehistorická bandaska hliníková, a já jsem si vám, přátelé, v tu chvíli po více jak 56 letech vzpomněl na ten rituál, kdy majitel toho už tenkrát historického kola večer co večer v monterkách a v rádiovce odjížděl do nedaleké hospody na kopečku a s touto bandaskou se pak vracel. Měl v ní litr piva, které si dával zřejmě k večeři, a to byl takový rituál, i si pamatuju na ten gryf, kterým dotyčný vyléval vodu, když odjížděl do té hospody, a vybavily se mi i zvuky toho jeho kola, jeho tvář, jeho robustní postava a spousta detailů, které jsou vlastně jakoby zapomenuty, ale stačí jenom pohled na tu fotku a všechno se dá do pohybu a všechno to ožije. A já jsem člověk, který velice rád sleduje moderní trendy. Já jsem zjistil, že existuje aplikace, která dokáže tyhle staré černobílé poklady jakoby rozpohybovat. A už jenom kvůli tomu, abych na chvilku zkusil si připomenout ten okamžik, kdy mi byly ty krásné 4 roky a kdy jsem prožíval ty svoje zlaté časy v Libochovicích, tak já to zkusím někde sehnat a pokusím se tu fotku rozpohybovat. Když se mi to nepovede, nevadí, protože vzpomínky ty vydají stejně za všechny aplikace. Co říkáte? Pojďme si poslechnout, jak v originále zněla píseň, kterou u nás proslavil Jiří Suchý, Clementine. Tentokrát ji zpívá Bobby Darin. In a cavern down by canyon

0: A jsme na konci, přátelé. Finále tentokrát bude patřit, jak se sluší a patří, nesmrtelnému Karlu Gottovi, který zaspívá píseň Žaluju ptákům. Já se i za týden na vás budu moc těšit. Do té doby se opatrujte, mějte se rádi, buďte zdraví a nezapomeňte, že i za týden budou pro vás připraveny zlaté časy. Naslyšenou, přátelé.
1: Já často teď mám svůj černý den, lepí jak smůla a klíš.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Cizí jazyk by měl být podle více než 60% Čechů povinný až do třetí třídy, ukazuje to bleskový průzkum společnosti Median. V Mosteckém parku Střed se dnes koná kávový festival s názvem Kafování. Dnes by mělo být jasno nebo polojasno, teploty až 33 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Přes 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Zachování cizího jazyka až od třetí třídy podporují hlavně voliči současné vlády, říká Vojtěch Dufek z agentury Median.
2: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
0: Nesouhlas naopak častěji vyjádřili mladší respondenti a studenti. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých respondentů. Částečné zatmění slunce doprovázené speciálním programem a odborným výkladem bude možné ve středu 12. srpna večer pozorovat na řadě míst po celé zemi. Mimořádný vesmírný jev mohou zájemci sledovat nejen na hvězdárnách a v planetáriích, ale třeba i na letišti dělostřelecké tvrzi nebo na terase ještěckého vysílače. Po setmění bude možné pozorovat také meteorický roj Perseidy. Kdo nevyhledává organizované akce, může zamířit na kopec s volným výhledem směrem na severozápadní obzor. Odborníci upozorňují, že při pozorování slunce je třeba si chránit oči speciálními brýlemi nebo filtry. Jeden židovských památek. Po celém Česku dnes můžou lidé zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. Vidět můžou i místa, která jsou běžně nepřístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná. Akce má mimo jiné poukázat na finanční náročnost oprav a údržby takových památek. Tyčkařka Nikola Kroutilová je juniorskou mistryní světa. Na šampionátu v americkém Eugene vyhrála výkonem 445 cm. Navázala tak na 8 let staré zlato Amálie Švábíkové. Různé druhy výběrové kávy dnes můžou ochutnat návštěvníci festivalu s názvem Kafování v Mostě. Svou nabídku v tamním parku Střed představí 12 českých i zahraničních pražíren. V Mostě je i naše redaktorka Kateřina Kučerová.
3: Součástí festivalu jsou také praktické kurzy pro děti i dospělé. Děti navrhují samolepky na balíčky s kávovými zrny. Děti dospělí si můžou vyzkoušet kreslení do kávy, takzvaný latte art. Na pódiu pak návštěvníci poslouchají rozhovory s majiteli jednotlivých pražíren. Ti mluví o svých začátcích, způsobech pražení i o tom, jak kávu správně připravovat a podávat. Program zakončí v 6 hodin skupinové cvičení jógy na střeše místní kavárny. Z Mostu Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo polojasno, k večeru na západě oblačno, teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 27, v 1000 metrech na horách kolem 24 a na Šumavě až 27 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D10 z Prahy směrem do Mladé Boleslavy dejte pozor za sjezdem na Horní Počernice. Na 5. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až na konec omezení na 8,5. kilometr, celé je to na zhruba 15 minut. Na tahu 38 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte před omezením u Vystrkova, z obou stran je to také na 15 minut. A Pražský okruh je stále neprůjezdný v obou směrech mezi sjezdy na Vestec a Lochkov mezi 3. a 15. kilometrem. Tam počítejte s kolonami před Barandovem, mostem a také před sjezdem na magistrálu. Ucpaná je také ulice k Barandovu. Přeji vám šťastnou cestu a slovo předávám Václavu Žmolíkovi.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Zdravím vás, vážení a milí chataři a chalupáři. Tentokrát vás pozvu za hercem Zdeňkem Mariškou na Šumavu. Po letech v Brně, v Praze, ale také v emigraci ve Spojených státech našel společně se svou paní Hanou Středovou místo svého srdce právě tam. V jihovýchodním cípu Šumavy, málem na dohled od Lipna, kde s několika dalšími chalupáři doslova obnovili jednu někdejší pohraniční obec. A je tam opravdu krásně, vážení. Ostatně jste tam pozvaní společně se mnou. V tomto okamžiku už jsem v krásném podhůří Šumavy, zpívají tady ptáci, fouká vítr a moji dnešní hostitelé říkali, že to je druhá chalupa vlevo, tak by to mělo být tady, ano. Krásná chalupa za stříbrným smrkem. A už vidím Zdeňka Marišku. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den. Já nevím, jak se zdraví na Šumavě, ale říkám, podáváme si ruce, ano, to je ono. Dobrý den.
0: Dobrý den. A tady den, paní Hanička. Dobrý den, děkuju. No, je to tady nádherné. Tohle místo jste si museli zamilovat na první pohled.
1: No tak zamilovali jsme si to při určitém setkání s jistými přáteli v nějaký jiný vesnici na jiném pozemku prostě a vypití určitého množství, jaksi, dejme tomu, lehkého alkoholického nápoje nás napadlo, jako nebyl by tady někde nějaký pozemek, věděli o pozemku, na kterém stojíme, ale byla tam trošičku taková malá závada, že ten pozemek 2500 metrů je rozdělen na určitý takový pásy a je to 7 majitelů. No ale nicméně, my jsme obešli 7 majitelů, hned jsme zaplatili hotovostí prostě, protože se nám to líbilo a nikde okolo nebylo nic, kromě jednoho starého statku, který tady byl snad 100 let.
0: No a co se tady na první pohled líbilo paní Haničce?
2: No, já jsem měla pocit, že můj muž trošičku jako uletěl, že to nebude tak žhavý. Můj muž je velmi šikovný, ale představa, že budu stavět další chalupu už po jednom nezdařeném pokusu v Krkonoších, mě trošku děsila. Nicméně, když jsme šli za místním starostou, který byl velmi sympatický pán, a já jsem říkala, že nepotřebujeme 2500 metrů, že by nám stačil menší pozemek, tak mi říkal, ne, to musíte vzít, protože tady byla německá vesnice v 60. letech až zbořená komunistama, buldozérama a my tu vesnici chceme obnovit. Tak jsem si říkala, no tak než se obnoví vesnice, to já budu dávno po smrti a podívejte se, vesnice tady stojí.
0: Ano, vesnička už tady je. A jak to bylo tady na Šumově a jak to třeba bylo i v těch Krkonoších, tak o tom bude přesně dnešní vydání pořadu. Jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní, který je tentokrát od Zdeňka Marišky a jeho paní Hany Středové. Tak děkuju, že jste mě přijali.
2: No, vítejte.
1: My jsme rádi, vítáme vás.
2: My máme rádi hosty.

0: Nevím, jak vy, vážení a milí posluchači dvojky, ale já mám Šumavu opravdu hodně rád a určitě to platí i o mých dnešních hostitelích. Je to tak?
1: Ano, určitě, my jsme si opravdu jako zamilovali tenhle ten kousek a nejenom tenhle kousek, pak jsme blízko Plešného jezera, tří stoličníků, kde se nám dělí jako Německo, Rakousko, Česká republika a tak dále, tak dále. Je pravda, že tady se objevilo pár lidí, starousedlíků, třeba z Horní Plány nebo tak, kteří měli strach, že se vrátí, což je absurdní po 80 letech, starousedlíci jako Němci a řeknou, das ist mein Grundstück a tady chci bejt a tak dále. To se nestalo. A tak jsme tady spokojeně na zelený louce postavili prostě chaloupku, která je podle šumavských vzorů jednoduše řečeno kámen, zeď, dřevo.
0: Chalupa je krásná a nádherný je také ten pozemek, musím říct. A úcty hodně veliký, teda jak jste říkali.
2: Ten je až dolů a je to pravda. A všude tady v podstatě stojíme na ruinách starých domů. Aha, tady, když se podíváte, tady je odkrytá zeď. Tady bývaly vysoký kamenný německý statky. A na tom my stojíme v podstatě.
0: A když já se teď rozhlednu, tak tady kolem je několik dalších nových stavení, vesměs musím říct velice hezkých, když odhadnu, tak jich vidím takových 5-6 určitě kolem sebe, tak to jsou všechno novostavby?
2: Víceméně ano. Pouze tamhle naproti byl jeden statek a dole, která tady nebyla obvyklá, jedna dřevěnice. Jinak toto je všecko postavené nově ve starém stylu. Tady se docela dost drží ten styl Šumavy.
0: No, no a jste tady, abych tak řekl, noví patrioti?
2: Víceméně ano, protože my jsme s tou vesnicí jako souzněli, protože podařilo se nám, kromě toho, že mně se třeba na Šumavě líbí to, že když vyjedu z Prahy, že je to absolutní zlom, je to absolutní divočina, je to prostě úplně něco jiného, není to takový to zahrádkáření s rajčatama na pozemku, jo,
0: což já, bychom koukám, asi nedali. Já, rajčata tu nemáte.
2: No, protože sem jezdíme tak jako, že jo, nárazově, rychle o Vánocích a v létě samozřejmě mě více, ale co je na tom, my máme neuvěřitelné štěstí na sousedy. Tady jako se ty vztahy udržují, tak jako si myslím, že už dneska v Čechách málo kdo udržuje.
0: No tak to je krásné poselství, když si uvědomím, že to je vlastně nově založená vesnice.
2: Ano, ano, a všichni tady držej pohromadě, všichni si fakt pomáhají, všichni mají klíče, všichni vědí kódy odsekaček prostě a respektujou soukromí, to je ještě další věc.
0: No když jsme u té sekačky, tak vy jste mě upozorňovali, že nemám určitě výjíždět na pozemek. Abych nebránil vaší sekačce, tady jezdí kolem, kam teď odjela?
1: Možná někde taky občas skejsne, jako, nebo tak. My říkáme Anemarie.
0: Jo, to je Anemarie.
1: To je Anemarie, to je Anemarie, no. Ano. A ona je taková tichá, celkem půl hodiny.
2: Ale hodí, jinak nebojte se, práce na sekání je tady stále dost. Už jenom udržovat tento svah a dole je ještě ten pozemek, kde se musí sekat, že?
0: Ten je taky ještě váš.
2: Ano, jo, až to máme až tam
0: vedlejší
2: dolů.
0: Chalupě.
2: Ano. No. Takže to je docela práce dost.
0: Kdo pak ji dělá? Kromě Anemarie tedy.
2: Nemůžeme
1: zabrousit na jiný téma.
2: Dělám to já a ráda, mám to místo cvičení.
1: Já jsem buď v dabingu, nebo v televizi, nebo v divadle. No.
0: Jo, to znám, takže já jsem také stále v práci, ano, je to tak. Zahrada je opravdu nádherná, byť tady nejsou nikde ta rajčata. Za to je tady spousta vzrostlých keřů, krásných stromů, a leda, co tady kvete, musím říct.
2: A přes celý rok vždycky něco, jako je tady.
0: Tak to vysadila hlavní zahradnice.
2: No, ano, je to pokus omyl. Co jde, to tady nechám, co nejde, už neopakuju.
0: A čemu se tady daří? V jaké jsme tady vlastně nadmořské výšce?
2: 800 metrů nad mořem.
1: No, 800 metrů tady,
0: to už
1: no.
0: V horách,
1: to už je celkem jako docela dobré. Jako. A zvláštní je, že když prší okolo na Šumavě, tak tady je taková, říkají tomu teda, ale podle našich zkušeností 20 letech už teďka, je to pravda, že tady prší míň, je tady taková zvláštní divná kapsa.
2: Aha. No, opravdu tady míň prší než ve okolí, tak já si pamatuju, že jsme pádlovali přes Lipno. Ano. Kolikrát, když

0: pršelo a jako jaká to byla dřina, tak tady fakt neprší.
1: A musíme, máme taky, co by kamenem dohodil.
2: Lipno je 20 říct, minut ano, pěšky nebo ano. 5 minut autem, no. Ale musím jenom doplnit, když manželka sází třeba nový květiny nebo tak, já ji doprovázím, abych nebyl úplně nečinej, já ji doprovázím verši nebo některými výňatky z her, který si do dneška jako pamatuju, to je všechno.
1: Tak je to, přátelé, na chalupě u Hany Středové a Zdeňka Marišky, u kterých jsme dnes na návštěvě na Šumavě. A mě bude určitě zajímat ta jejich krásná chalupa.

0: Ze Šumavy vás tentokrát zdravím, vážení a milí posluchači pořadu, jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní. A my jsme, paní Hanko, neodpověděli na tu otázku, čemu se tady daří, co vám tady nejlépe roste.
1: Ku podivu do půdokryvné růže, angrešt. No.
0: Anička teď zastavila Anne-Marie.
1: Ne, už jede.
0: Jede na mě. Ahoj. A slyšíte ji, neslyšíte, vážení, protože ona je opravdu neslyšná. Teď možná trošku, když jsem přiložil mikrofon. Takže
1: půdokryvné růže,
0: ano.
1: Samozřejmě klasické muškáty, byť někteří mý kamarádi říkají, že to jsou už old fashion květiny, ale já se snažím, protože když tady nejsme, tak přece jenom občas musí někdo zalejit, aby sousedi nemuseli lítat pořád a zalejvat všecko, co, tak se snažím to, co vydrží, tady pěstovat.
0: A muškáty vydrží. Démodé, jo?
1: Jo, pro mladí lidi určitě.
2: A můžu jenom doplnit, nevím, kde bych tě nejraději potkal.
0: No, koukám na ten váš krásný dům. Je to taková typická šumavská chalupa, mohu to tak říci?
1: Ano.
0: Jak byste ji popsali?
2: No, je postavená podle tehdejších vzorů takových, možná ne tak moc bytelně, ale celkem jako na pohled velice sympaticky. Dole kámen.
0: Ano, kamenná podezdívka.
2: A nahoře, jakoby, dejme tomu zvýšený přízemí nebo první patro, dřevo.
0: Ano. Ano, přesně jak to bývalo za našich dědečků, pradědečků. Ve štítě letopočet léta páně 2005 napovídá,
2: let.
0: Že ta chalupa je
2: 21 let.
0: Nová.
1: Ano.
0: A kdo pak stavěl chalupu?
2: Potkali jsme úžasný lidi, úžasného stavitele, stavili jsme to po telefonu.
1: A já jsem vždycky přijela, akorát řekla jsem, co jako je moje představa. Když náhodou on měl představu jinou, tak protože jsem trošku symetrika, tak jsem mu říkala, ale pane, já jsem nechtěla tohle okno stejný jako to. No ale to bude hrozný, nechte to jiný a tak dále. Ale fakt je, že prostě jsme měli naprostou důvěru, naprostou kliku na úžasného člověka, který se vyžívá s tím, že v podstatě postavil mnoho chalup mnoha ženám, který opustil a stále staví nové chalupy. Ale je to strašný.
0: A mezi tím postavil chalupu.
1: Mezi tím postavil i nám a pak jsme měli šílenou kliku na místního truhláře, který měl fantazii. Takže prostě my jsme třeba řekli, já bych chtěla šatnu. A jak si ji představuješ? A já mu řekla, jako kozí chlívek. A odjela jsem. A mám šatnu nahoře jako kozí chlívek.
0: Na to jsem zvědavý.
1: Nebo třeba udělal schodiště a
2: schodiště, který nevrzá.
1: To nebudeme prozrazovat. Schodiště má na to recept od svého pradědečka. A to schodiště opravdu nevrzá. A zase jsem řekla, nechci tupý schodiště, chci jako starý schodiště.
0: No, tak kdybychom tu chalupu obešli, tak jaké vychytávky mi ukážete?
1: Tak já jsem pyšná na náš portugalský domeček, protože máme zetě Portugalce.
2: Aha. To ale posluchači neuvidí, samozřejmě.
1: A byli jsme se Zdenkem kdysi v Portugalsku dole na jihu a tam bylo něco podobného v Bílim.
0: Ze zdejšího kamene? Do kulata, ano, taková autobusová zastávka, je to trošku krásné.
1: Pozor, tak to jste řekl, protože náš zeď, když jsem mu řekla, to je portugalský domek, tak se na mě podíval a řekl, to je bus stop.
2: Ano.
0: No a vaše autobusová zastávka má střechu pokrytou zelení, jak se tak dívám.
1: To byla další moje vychytávka, kterou Zdenek trošku nechtěl, protože to bylo hodně z hlíny dávat nahoru, ale já jsem na to pyšná.
0: No, a nikde voda nekape. To znamená, že to máte to dobře odizolované.
2: K tomu nevím, já nemám co říct.
0: No, už jsme mluvili o zdi z bývalé chalupy, kterou tady máte, tak se rozhledněme i po dalších stavbách. Garáž je tady. To je asi důležitá, tady hodně sněží, že?
1: Ano.
2: Poslední roky už to se sněhem není tak moc jako valný, ale byly doby, kdy tady bylo asi před 15-17 lety asi 2 metry sněhu a museli jsme se prokopat teda k té chalupě.
1: Jak kdy, třeba letos jsem opravdu taky prohazovala a jsou tady okolo lyžařské stopy tady po těch loukách všude.
2: Běžecký
1: lyžařský stopy a jinak je to kousek prostě tady do Rakouska i na lyže se dá jako přeje vím, klid, vím, no, a vím. To, takže to.
0: Krásné místo jste si vybrali. Co víte o té chalupě, která tady v těchto místech stávala? Máte třeba její fotografie?
1: Máme starý fotky.
2: A tady ta zeď je opravdu velice dlouhá, jak vidíte, sahá až daleko za chalupu, takže to musela být buď stáj, nebo pro krávy prostě něco obrovského.
1: Ale to byly, jako... tak jak jsou teď posazený ty domy, možná trošku dál je to, tak takhle byly opravdu posazený ty vysoký německý...
0: Ty obytné domy.
2: Ano. S malýma oknama, protože ano. To bylo kvůli mrazu.
0: No jasně. Jako... A jsme tady 800 metrů nad mořem, no, jak no, jsme říkali. No a co ty vychytávky kolem domu, co tady máte?
1: No tak tyhle ty kamenky třeba jsme vykopali.
0: Ano.
1: Jako, jo, to je prostě to
0: žlaby tady všude. Tady máte
1: no,
0: kamenky.
1: No, to jsou ty kamenky, no, no. Ano.
0: Jo, kamenky se jim říká.
1: Tyhle, to se, tomu aha. Se říká kamenky, no.
0: No vidíte, u nás ne.
2: To taky to nevím, no, to je zvláštní.
1: No tady máme ohniště vzadu, kde tak jako s dětma... pečeme různě buřty a podobně.
0: A spoustu krásně prosklého dřeva tady pod okapem.
1: Ano, pod střechou. I tamhle.
0: Hmm. No a chaloupka je opravdu půvabná ze všech stran, musím říci. A tady v okně nejsou old timerové.
1: Ne, ne, ne, to, old fashion. To mi prosím sousedka letos poprvé dala lobelky.
0: Lobelky krásné.
1: Lobelky, ano. Který poprvé tady máme.
2: Taky novinka pro mě po 20 letech. Děkuju.
0: A jinak, co se díky mně Zdeněk Mariška dozví na své chalupě?
1: A jinak toto je nejoblíbenější keř Zdenka, ano. O který pečuje, protože Zdeněk angrešt. Miluje angrešt.
2: Angrešt, ano. Já ho žeru, když je kyselý.
0: No ale to bude krásná úroda. No.
1: On je každý rok.
0: No a na stěně vidím tady křížek na té jižní stěně.
1: Kamínek, ano.
0: Aby se vám tady dařilo a žili jste tady v pohodě a míru.
2: Tak nějak by se to dalo ano, sformulovat, ano.
0: Zdeněk Mariška a Hana Středová jsou našimi hostiteli a za malou chvíli vstoupíme do té jejich krásné chaloupky.

0: Mám se zouvat?
1: Ne, nezouvejte se.
0: Nezouváte se.
2: Jsi dolů napřed, nebo?
0: Jo, už to běžíme. No jasně.
3: Aha, tak jsme už vevnitř. Tady koukám, je obrácená podkova.
0: Ano, jak to má být?
3: Jak to má být, aby se nám nasypalo štěstí.
1: Ano. A zase nechal mi za dveřma to bagrista, který tady bagroval kameny. Mě tahle ta romantika tady nadchává prostě.
3: To je ještě německá podkova.
0: Podkova.
1: Podkova.
0: Ano. Jo, jo, jo. To jsou tady přející lidé.
1: No.
0: To vám přeju.
1: Tak, no.
3: A tady,
1: je to
3: pane redaktore, tady si je schodiště, který právě skutečně po 20 letech nevrže. No minimálně.
1: No nevrže.
0: No přátelé, opravdu nevrže.
1: No. Tadyhle jenom nakoukneme, protože teď tady máme sestru z Kanady, takže je tady trošku binec.
0: Pokojíček pro hosty.
1: Pokojíček pro hosty.
0: No jasně. Vybavení, takové to chalupářské, konzervativní.
1: Ano.
0: Ala časy našich dědečků a babiček. Nádhernou truhlu tady máte. A ta je určitě originál.
3: Ta je původní, ano.
0: Jo, to je krkonošská, jak jste mluvila o těch krkonoších.
3: Tak jdeme nahoru po tom nevrzajícím schodišti.
0: Jsou tady krásné staré fotografie.
3: Tohle to je
0: rodina.
3: Tohle to je maminka Hanky.
0: Maminka, krásná holčička.
3: A tohle to nevím. To...
0: Tady romantický obrázek. A vystoupali jsme nahoru.
3: A tohle to, pardon, je, zase neuvidí posluchači pochopitelně, ale tohle to je všechno ten truhlář. A tohle je zvláštní, že žena moje chtěla zvláštní nějaký jiný věšák na ručníky a on je zvláštní, že jo?
0: Ano, to je takový zase, jako mývaly naše prababičky, ten dřevěný,
1: Martine,
0: ano.
1: Martine, nemáš ještě, prosím tě, to už jsme všichni vyhodili a já jsem přijela a on udělal novými tohle.
0: No ten je krásný.
1: To je opravdu jako...
0: Pamatuju ho od babičky také, no. A veliká koupelna v patře, opět se starou truhlou, tentokrát malovanou.
3: To možná si
1: taky krkonošská.
0: No,
1: ano.
0: No, tam jsou ty malované. A výhled tady mezi stromy. No.
1: Sem chodí
0: na
1: dřevník,
0: na srnečky, když se člověk koupe.
1: Tak, střih, tady je můžete ten kozí chlívek.
0: Aha,
1: no, ale na který jsem byl zvědavý. Který truhlář no mě... z vesnice, ano. Když mu řeknete kozí chlívek, tak by si mysleli, že jste se zbláznili.
0: Ani ve snu mě to nenapadlo, že tady se dá ta stěna dřevěná otevřít.
1: No,
0: aha.
1: Takže, jo.
0: No a je tam kozí chlívek. No, jsme v podkroví, takže šikmá stěna, šikmý strop a spousta věcí v šatně. A šatna je zapotřebí, co? V ložnici.
1: Ta je zapotřebí, no. Toto je dětský pokoj, kde děti nechtějí spát, protože...
0: Proč pak?
1: Radši spěj s náma.
0: Tedy vnoučata.
1: Vnoučata, dva, ano.
0: No, kolik máte vnoučat? Že se tak zeptám.
1: Jdu to spočítat. Čtyři vlastně s Dominikem.
3: Jo.
0: Já, dohromady čtyři.
3: A vidíte, já to ani neumím spočítat.
0: To se nám klukům stává. Pro vnoučata to tady musí být ráj, ne?
1: Jo, tak oni teď, někteří začínají být v pubertě, tak to je trošičku složitější, takže bojuje.
0: No to mají daleko na diskotéky,
1: tady je
0: že
1: od jednoho vnoučete nápis, který jsme zatím nevymalovali.
0: Ano, na stěně.
1: Na stěně.
0: Co pak to tam je?
1: Náš Gavísek napsal help. Když jsem ho nutila, aby tady dělal matematiku. Čeká to, až to vybaluje, je mu skoro 16.
3: A tady vstupujeme do největší ložnice, to je takzvaná, bych řekl, master bedroom. Jako...
0: Ano, šéfová ložnice.
3: A vidíte, to je zase ten náš...
1: A i postel dělal ten truhlář.
0: Ano, z masivu všechno. No já jsem zmiňoval, že to máte kombinaci bílé stěny a tmavé dřevo.
1: Tmavé dřevo, ano.
3: A tady je to divadlo.
1: Vždycky, když si vnoučata lehli, nebo i pro sousedy tady, tak jako si vymýšlíme pohádky.
0: A hrajete jim tady.
1: Jo.
0: To i sousedi ležejí tady v posteli
1: u vás? Jo. Děti teda.
3: No malí sousedi. My máme velký sousedy a malí sousedy.
1: My jsme takový
3: variabilní pár.
1: A to svítí, jako, že jo, to jako svítilka to má, kulisy se měněj, jako všecko, opora.
0: Krásné divadýlko. Jak může být tak staré?
1: Já myslím tak přes 100 let. No. Je to starý německý divadlo, podle mě.
0: A krásné marionetky. Zdali pak nemáte nějaký chalupářský kousek taky na repertoáru?
1: No, my si vymýšlíme.
0: No, že byste zaimprovizovali, mě napadlo.
3: Já jsem si právě pro děti vymýšlel vždycky takový pohádky jako o králi, který byl tak blbý, že si vůbec nepamatoval, že je král a že má děti a tak dále. A to se dětem hrozně líbilo.
0: Ano, no, to si myslím. No, takže vás tedy nepřesvědčím, abyste zahráli alespoň kousek. Co?
3: Není
0: Krála, královna? Co? No. Ne?
3: Teď momentálně jo, právě.
0: Jo, vlastně co? Anička, co by vás napadalo?
3: To zase no. Někdo... Posluchač neuvidí, že jo, takže to no, je těžký.
1: Tak já jsem Verunka. Všimli jste si, že já mám trošku porouchaný ručičky.
3: Zlomený, ale totálně zlomený nevadí. Ručičky, ano.
1: To nevadí, protože mě je opravěj. Ale já jsem se rozhodla, že půjdu k rybníku, kde navštívím mého kamaráda vodníka Pepu. Brtetetete, víte, kolik už mám tady dušiček? Ale Verunko, tebe si nevezmu, protože ty vím, že ráda běháš po loukách, honíš tady kravičky, takže zase za mnou přijď. Ahoj.
3: No prostě.
0: Děkujeme.
3: Prostě jiný kraj, jiný brav. No.
1: A tohle tu loutku tu dostal ano. Můj muž k narozeninám.
0: Ta určitě není 100 let stará.
3: Aha.
1: Aby mě byla podobná, aby mu tady nebylo smutno. To je dojemný, no, ne? No.
0: To je. Paní Hančko, abych řekl, že jste mnohem hezčí.
4: Jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní? Tentokrát u herce Zdeňka Marišky a jeho paní Hany Středové.

A chodidla, mě sebou chodidla, co kdyby nastydla, nemohl bych vstát. Já bych pak, bojím se, že bych pak mohl dostat i rýmu a angínu a nakazit i rodinu. Mikroby, mě děsí mikroby, plodí jen choroby, z mikrobu jde hrůza.

0: U Zdeňka Marišky a Hany Středové jsme na návštěvě na její chalupě na Šumavě. No a teď jsme se konečně dostali do hlavní světnice. Nebo jak
1: ano,
0: se tady říká?
1: Do obývacího prostoru.
0: No to je tak suše řečeno.
1: Setnice.
2: Tomu
0: no krásnou vy máte, musím říct. Jak?
2: Vonzimmer.
0: Obytná místnost.
2: Podle Němců.
0: No, centrální jsou tady kamna, pec.
1: Krp. To není, který vytápí i nahoru. A na tom je úžasný, že to stavěli zase kluci z kamnářství z Krumlova, který vyučují kamnářství po celé republice i ve škole v Ostravě. To je úžasný pán. A já jsem mu říkala, no my chceme, aby to vytápělo i nahoru, aby to nebylo jenom otevřený, jo, protože to teplo uniká. Ale nechci takovýto krematorium. A on říkal, a co chcete? Já říkám, břicho Paříže. A chtěla jsem takovej ten hrubej. A on říkal, ale na to nemáte prostor. No tak pak z tohohle vznikl tenhle kompromis, aby to vypadalo jako starý.
0: Ano, jsou ale tady malá dvířka rozklená, čili žádné krematorium.
1: Žádné ano. Krematorium.
0: No a tady ta dvířka, která jsou nad těmi dvířky, kde to se topí.
1: To se dává nahoru a dolů, aby to aha. Šlo, jako, že to jde pak ten vzduch.
2: Když to uzavře, prostě, tak to nejde.
0: Jo. Tam jsou takové lamely a jde sem teplo, teda teplý vzduch.
1: A tohle jsou původní půdovky, na tom jsem také trvala.
0: Aha, původní půdovky jako část
1: cihly.
0: Podlahy.
1: Cihly.
0: No, jsou parádní. Mají patinu. No a jinak tady máte dřevo všude.
1: Ano, tady je dřevo.
0: Jo, je to praktické?
1: Jo. Není.
0: Ale je to příjemné, vy jste na bose.
1: Ale je to příjemné, ano.
0: No a co nábytek? Ten se sem nakupoval? A nebo se sem jaksi dalo tu a tam něco z pražského bytu, jak to tak bývá?
2: Částečně doplňoval. A tohle dělal taky jeden právě...
1: Kuchyň na míru dělal.
0: A to je krásná.
2: Celkem je taková
0: ano.
2: Obyčejná...
0: V takovém tom venkovském, ano, krásně ano. Venkovském stylu.
1: Ale nakonec jsem si probojovala imičku.
0: Zabudovanou, nicméně.
1: Zabudovanou. A můj muž slíbil, to stále čekáme, protože jsme stále mladí, že tady bude starý stůl a každá židle stará jiná. A že on to najde po bazárech. A když jsem již seděla půl roku skoro na zemi, tak jsem jela, koupila jsem stůl a od té doby
0: tady no, ale je krásný z masivu.
1: A židle jsme dokupovali.
0: A židle taky a barevně se to sem taky hodí. Takže
1: jsou to takové jako vzpomínky, nebo tohleto křeslo je po panu Karlíkovi ze Státního divadla ještě z Brna.
2: On už to bohužel neví teda. No.
1: On už to neví.
2: Tam seděl Pepík Karlík, ano.
0: V tomhle křesle.
2: No. Když jsme hráli poslední.
0: Před vaší televizí.
2: Ano, když jsme hráli s Vlastou Fialovou a s Pepíkem Karlíkem před mým odchodem z republiky, jsme hráli poslední nějakou inscenaci, tak ještě seděl v tomhletom křesle nějak, no.
0: Tak to jsou krásné vzpomínky.
1: No, takže to je tak, jako, že v podstatě...
0: A co ta umělecká dílka, která tady různě máte?
2: To je Mejvald, to je akademický malý Mejvald.
1: Tohle, Mejvald z Krkonoš, toho budete
2: Krkonoš
1: znát.
2: Krkonoš z Vrchlabí.
0: Jo.
1: Z Vrchlabí, ano. To je náš kamarád. Toto je Zdenkův kamarád Hlaváček, který je bohužel po smrti. A on byl taky akademický malíř. A toto je náš 9letý vnuk. Toto maloval.
0: Šikovný.
1: Šikovný vnuk.
2: Má problém s prostorem, prostě, co se týče obrazu. A tohle je zajímavé, to jsme koupili fotografie. U Hemingwaye na Key Westu.
1: Na Floridě. To chtěl Zdenek, tak to tady
2: ještě
1: má.
2: Existoval v roce 1905, existoval vlak, který jel z Miami až na Key West. Až na Key West.
0: Až na ty ostrovky.
2: Ty ostrovy.
0: Úplně na konci.
2: Jo, úplně na konci. Jo.
1: A jinak, tady je taková zvláštnost, to na mikrofon bude dobrý, když přijdou cizí děti, tak já je testuju.
2: A nebo když zlobí hodně.
1: Jestli jsou odolní nebo ne. Děti, které se rozpláčou, tak o ty už se víc nestarám, a který nepláčou, tak ty jsou moje.
0: Je. Yeah. A je to postavička čarodějnice,
1: ano.
0: Která vydává takovéto zvuky. A
2: neměla
0: která
2: by
0: tady...
2: být nikomu podobná, co byla.
0: která tady visí, si hezky vedle závěsu a je na baterku, jak se tak dívá.
1: Ano, ano. No,
0: ale když jsme tady koukali na tu fotografii z Floridy, tak si říkám, že jsem čekal, Zdeňku,
2: ano,
0: že tady bude něco připomínat roky, co jste prožil v Americe. A zatím se mi nezdálo.
2: Jsem tady...
1: To jsem nějak eliminovala asi.
0: No, nepatří to na sudeckou chalupu.
1: Na sudeckou chalupu ta Amerika nepatří.
2: Na Amerika jako nepatří, ale bylo toho, těch zážitků bylo samozřejmě hodně, no. Takže jako ono se to nedá schrnout jako do jedné věty nebo do malinkého odstavečku. Jako,
0: no,
2: ale,
0: no tak o těch, až ne, budeme na vaší chalupě, no, na Key West.
2: Ne, na Key West třeba, no. Ale tam se nám jako líbilo, protože třeba je zajímavý, že Hemingway měl jako první svůj bazén na zahradě. První bazén na Floridě.
0: Měl Ernest Hemingway.
1: Ano.
2: Ernest Hemingway, ano, ano.
0: No, vidíte, v žádné encyklopedii jsem se to o něm nedočetl.
1: A tam okolo jsou pohřbený ty všecky kočky.
2: Ano, tam je spoustu koček, mají tam hrobečky okolo jeho vily.
0: No, vy tady žádný bazén nemáte.
1: Ne, nemáme a nechceme. Jako když přijedou děti, tak se ptají po bazénu a já jim vždycky říkám, tamhle máte rybník a tamhle máte Lipno.
0: Ano, a to je dost veliké.
1: A to je dost veliké.
2: Ano.

0: Tady jsem vám dala med a chcete mlíko, pane Žmolíku?
1: Já bych si dal, děkuju.
0: Takže já vám to tam rovnou naleju.
2: Teďka
0: právě
2: nastává takový okamžik na naší šumavské chalupě, kdy moje žena nabízí hostům kávu. To zvláštní takový moment.
1: A tím myslíte vaše jméno, mistře?
2: Ne.
1: Mariška?
2: Myslím, že káva, vždycky se strachujeme, jestli hostům jako bude chutnat, nebo...
1: Aha, ne, od Mariši.
2: Od Mariši. A tohle to je zdrobnělá Mariša, čili Mariška. No, uvidíme. Já sám jsem strašně napjatej.
1: No, trošku se teď s mistrem zvuku Frantou Rolem bojíme, že? Františku. No, ale...
3: Otestujeme,
1: ano.
0: Přežili všechny brouška, cukr? Přežijete cukr? Taky. Cukr jsem tam dala už.
1: Je. Yeah. No káva je výborná, no tak...
2: Děkujeme moc, tak to jsme si zachránili.
1: No, tak jet na krysy by byl asi cítit, ne?
2: No samozřejmě.
1: A znát. No,
2: by bylo jako...
1: Snad tam není. No, já si tak říkám, Zdeňku, my jsme přeskočili jedno téma, totiž ano. Jak se ta chalupa stavěla. Jak jste ji budoval, protože já jsem v nějakém článku se dočetl, že vlastníma rukama.
2: Ne, tak to ne, tak to je veliká lež. To je veliká lež,
1: ale nebudem
2: jim to vyvracet, pochopitelně, ale mě to jako nevadí, protože oni občas říkají vyložený jako nesmysly, no. Ale je pravda, že jsme to dělali, znovu opakuju, po telefonu. Návrhy ovšem jsme jako vypracovávali sami, ano, tady s Mariškou.
1: Ano, která přináší roládu.
2: Ano, která právě přináší roládu.
1: Vypadá báječně.
2: Taky jako bez vady.
1: Ano.
2: No.
1: A já vám musím, vážení a milí Mariškovi,
0: ano,
1: složit velkou poklonu, protože kdyby to člověk nevěděl, tak by si mohl myslet, že to je stará chalupa po rekonstrukci.
2: No, ona vypadá hodně nově, si myslím.
0: Ne, já jsem toužila potom, aby to vypadalo starý, a proto jsou i malý okýnka, byť všichni chodili a říkali, málo světla. Pak jsem chtěla... ty mřížky na okna a oni mi říkali, jak to budeš mejt, že jo, protože místní už chtějí naopak ano, moderní
1: pohodlí.
0: Věci a ne to, co jsem si vymyslela. A já jsem říkala, jak budu mejt okna, o to se nestarejte, jako já chci takovýhle. Je pravda, že úlitba bohům byla, že nemáme dřevěný a špaletový. Za prvé to bylo i finančně náročnější a za druhý představa, jak s mým velmi zaměstnaným mužem budu každý rok tady natírat okna, tak jsme nakonec volili ten plast, který je ale docela přijatelný.
1: A vypadá velice hezky. No. Mimochodem, jak často se sem dostanete? Vy oba velmi zaměstnaní.
2: No někdy, já nevím, jak vy jste dlouho jeli, 2 hodiny určitě.
1: No, 2,5.
2: No právě, takže někdy jedu i po představení, ale samozřejmě musím mít 2 dny předtím jako volno. No. Ono na jednu noc nemá cenu, ale teď jsme poslední dobou se sem dostávali velmi málo, ale tyhle ty prázdniny, protože jsme docela pracovně vytížení, takže budeme dojíždět jenom do Prahy
0: a
1: jenom 2,5 hodiny.
2: Jenom 2,5 hodiny, takže...
0: Ne, ale je teda pravda, můj mu říká strašně málo, ale asi nezaznamená, že já sem jedu i na jednu noc posekat trávu třeba, jo?
2: A tady začíná další vláda.
1: No a kdy jste tady nejraději a s kým jste tady nejraději?
2: S kýmkoliv, kdo tady byl, jsme byli celkem rádi.
0: No, my máme
2: rádi,
0: v podstatě
2: jako,
0: díky velmi sociálně zdatému Zdenkovi, jako my máme lidi okolo sebe, který máme všechny rádi. Ať jsou odsaď, ať jsou z Prahy, ať jsou z Německa. A naštěstí i v rodině vycházíme docela dobře. Tam je to trošku někdy složitější s vlastníma dětma, ale to já jsem zvyklá zmlknout.
1: Ano, jak to tak v rodinách bývá.
2: A já se cítím se všemi správně a myslím dobře, jako, i když mám teda jaksi ty rakouský trošku kořeny po mým tátovi a tak a teď ještě po pobytu za mořem, jako, tak to mám všechno takový, dalo by se říct, jako trošku zmíchaný dohromady, ale snažím se to pořád třídit, daří se mi to a jsem tady rád. Vracel jsem se vlastně hned po té revoluci a je to v pořádku a jsem rád, že můžeme mluvit česky taky, takže to je dobrý.
0: Pro nás je asi důležitý, teď budu trošku taková jako upřímnější, že vlastně to je místo,
2: pozor.
0: Protože jak říkáme, byli jsme v divadle v Brně, byli jsme v Praze, byl v Americe, zažila jsem éru Krkonoš s manželem, ale tohle je místo, kde vlastně jsme si to vybudovali jako nově. což si myslím, že je strašně podstatný, protože my jsme měli i třeba chatu na Jižní Moravě, kam Zdeněk už jezdil, ale prostě všecko to mělo nějakou minulost, kdežto tohleto jsme jako začali být na starý kolena v podstatě znova. Je to tak?
2: Je to přesně tak. Tady si můžeme akorát přemýšlet nějaký historky starých Němců, protože když jsme ten pozemek vlastně jaksi odkryli nějak, tak jsme dokonce našli skoro 100 metrů od toho domu, tady od toho baráku, takovej zbytek jakoby sklepa a tam byla stará, po nějakým starým Němci, stará německá ponožka.
0: Boty, ponožky, takový ty bakelitový obklady. A my jsme chtěli ty sklepy zachránit, ale to se propadalo, to se nedalo už.
2: Ani ty ponožky jsme neprali, už až nezbytečně tohle, to prostě... Prostě nově. Nový ponožky a nový život.
1: Tak já vám, vážení a milí Mariškovi, přeji, abyste tady v tom svém krásném domě, v té chalupě na Šumavě, byli jenom a jenom šťastní.
0: A ještě pár let vydrželi.
1: A ještě hodně let vydrželi. A děkuju, že jste nás tady přijali a že jsme tady u vás mohli natáčet. Zase někdy na viděnou.

0: U herce Zdeňka Marišky a jeho paní, rovněž herečky Hany Středové na chalupě na Šumavě jsme byli s Václavem Žmolíkem. Na výrobě pořadu se podíleli mistři zvuku František Roll a Václav Maršík, produkční Klára Žabová a hudební redaktor Petr Šplíchal. Připomínáme, přátelé, že další vydání pořadu Jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní, uslyšíte na dvojce druhou neděli v měsíci, tedy 13. září. Ovšem mnohem dřív, už za pár minut, tady bude Halina Pavlovská.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Už není na co čekat. Nápady docházejí, takže to zveřejníme i v médiích.
3: Co dělá tvoje kolegyně?
4: Nemůže mít nějaké potíže třeba?
2: To jejímu psychologickému profilu odpovídá, ne?
4: Já se vážně obávám, že s Monikou něco je a vy jí můžete pomoct.
5: Ty čtyři věci, co chybí.
6: Jsem je prodal v hospodě, tak do té hospody zajedem.
7: Viděl jsi toho frajera, co teď vyšel?
8: Ne. Závěr kriminální minisérie Docent. Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
10: Zvony z chrámu svatého Víta nám oznámí poledne.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Teherán klade Washingtonu podmínky pro otevření Hormuzského průlivu a na dnešek připadá Den židovských památek. Bude jasno až polojasno, později večer na západě, přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty do 33 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Írán a Omán tvrdí, že dohoda o znovu otevření Hormuzského průlivu je blízko. Teherán ale dal Spojeným státům několik podmínek. Kdy se průliv znovu otevře, tak bude podle iránských revolučních gard záležet na postoji Washingtonu. Spojené státy na to zatím nereagovaly.
2: Iránská nejvyšší rada národní bezpečnosti, ve které jsou zastoupení vedoucí představitelé státu, stanovila 6 podmínek. Požaduje, aby Spojené státy přestaly hrozit iránskému režimu, zastavily vojenské akce proti Iránu a jeho regionálním spojencům a stáhly námořní a vzdušné síly zapojené do blokády Iránu. Dalšími podmínkami je vyplacení kompenzací za škody způsobené Iránu v konfliktu, zrušení sankcí a uvolnění iránských aktiv. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Ještě během léta se stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově ambasadorem ve Spojených státech. Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
3: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek, elektřiny a plynu.
0: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku, která nahrazuje 4 dosavadní podpory. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Některým se podpora sníží. Podle Ministerstva práce se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. Do Prahy v prvním pololetí tohoto roku přijeli bezmála 4 miliony turistů. To je zhruba o 1% víc než loni touto dobou. Turisté stále častěji vyhledávají kulturní akce a během pobytu tu také více utrácejí, řekla Klára Janderová, mluvčí společnosti Prague City Tourism, která organizuje cestovní ruch v hlavním městě.
4: Nejvíce cestovatelů dorazilo již tradičně z Německa, Spojených států amerických a nebo Velké Británie. Podle analýzy transakčních dat v Praze utráceli až o 18% více než loni.
0: Horská služba měla v první polovině prázdnin 872 zásahy. Je to o 160 víc než za stejné období v loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Nárůst zásahů souvisí také s letošní vyšší návštěvností hor. Na dnešek připadá Den židovských památek. Zdarma nebo za dobrovolné vstupné lze navštívit desítky synagog či hřbitovů po celém Česku. Zájemci si budou moci prohlédnout i památky, které obvykle přístupné nejsou. Co je cílem akce, řekl koordinátor projektu Pavel Veselý z židovské obce v Praze.
5: Upozornit na množství památek tohoto typu, synagog, bývalých synagog, židovských hřbitovů na území celé České republiky a seznámit návštěvníky také se jejich stavem, protože ten se velmi výrazným způsobem za posledních 25 let posunul samozřejmě k dobrému, takže ukázat i to, co se povedlo opravit a rekonstruovat.
0: Seznam přístupných památek je na webu projektu Synagogy a hřbitovy budou dnes otevřeny do 17 hodin.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě oblačnosti přibývat, nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě území 27 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 24. Zítra bude polojasno až jasno, ráno zejména na Moravě a ve Slezsku zvětšená oblačnost. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami a pravděpodobně mohou být i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 26.
1: Doprava.
0: Na příjezdu do Prahy po D10 dvě nehody, první na 11,5 kilometru v levém pruhu. Brzdí se do kolony asi na čtvrt hodiny, potom pojedete pomaleji ke druhé nehodě na 9,5 kilometru rovněž v levém pruhu. Na výjezdu z Prahy po D10 je omezení na 8,5 kilometru, brzdí se na čtvrtém kilometru. Na 1,5 kilometru D11 před Prahou je v pravém pruhu roztrhaná pneumatika nákladního auta, zpomalte tam. Na 9,5 kilometru D46 směrem na Vyškov je po nehodě osobního auta neprůjezdný pravý jízdní pruh, výrazně se tam však nezdržíte. To byly zprávy, po nich Halina Pavlovská.
7: Milí posluchači Dvojky, naše hortenzie krásně kvetou, do růžová, zeleně a modře. Na našem fíkovníku na zahradě jsou vidět malé plody. Když uzrají, budou z nich snad baňaté, šťavnaté fíky. Má oliva na terase, kterou jsem dostala k narozeninám, měla spoustu drobných bílých kvítků a teď jsou její větve obsypané zelenými šištičkami. Levandule má mi svou vůní. A já věřím, že odhání havěť. I když včera ke mně přišla kamarádka z Ameriky a tu něco kouslo na terase do nohy tak, že jí tekla krev. Má dcera se svěřila, že půl noci bojovala s komárem a můj přítel naříkal, že spolu žije v pokoji s něčím, co ho noc co noc poznamená bodnutím. Mě v mé pracovně navštívila babička admirál. Motýly znám z karet, s kterými jsem v dětství hrávala prší a dodnes jejich jména dobře pamatuji. Babočka zmateně létala pokojem, narážela do skla oken a vylétla teprve, když jsem otevřela i dvoje dveře. Můj syn na chalupě pečlivě seká trávníky, ale nechal na zahradě i nepokosenou trávu. Vytvořil tak ostrovy právě pro motýly, včely a ostatní hmyz. Je to šetrná pomoc přírodě. Já mám zároveň prostou radost, že na pozemku mám kus horské louky, jak si ji pamatuji z dob, když jsem byla malá. Pamatuji si louky s mastnými knedlíky, neboli rostlinkami s drobnými žlutými kvítky, žebříčkem, se zvonky, s mateří douškou, s koniklecem, s hořcem, s vlčími máky a diviznami lékařskými. Nebudeme si dneska povídat o přírodě. Ráda bych s vámi v omeletkách probrala výchovu, vychování. Omeletky právě začínají a snad víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Je nejhorší možná nadávka, výkřik, ty jsi ale blb. A taky mám kamaráda, který je veterinář a je tak vybraně vychovaný, že když jsme mu nedávno volali, co máme dělat, když jeden z našich psů spolkl skleněnou kuličku, že ten veterinář v rozpacích řekl: nebojte se, on vám ji zase vrátí zadem. Mně se můj tatínek snažil vychovat jako lepšího člověka. Lepší člověk v jeho podání neříká slova jako rozkrok a nohavice. Nekoupe se ani ve vaně bez plavek. Maďarským tetičkám říká kozy čoukolom neboli ručky líbám. A nikdy nikoho za nic neudá, i kdyby měl sám viset. No nevím, jestli jsem lepší člověk, ale do lepší společnosti jsem se už párkrát dostala. Do té nejlepší asi kdysi na plese po Oscarech. Účastnila jsem se tam dobročinného plesu a přišel mě požádat o tanec herec Nicolas Cage. Celá omámená jsem s ním kroužila a když hudba dohrála, okouzleně jsem mu děkovala za tanec. Zdvořile odpověděl: to je OK, vždyť je to charita. A víte, jak slušně vychovaný šéf dává výpověď? Takto. Jste pro nás prakticky nepostradatelný a dost dobře nevím, co bychom si bez vás počali. Nicméně to od příštího měsíce zkusíme. O vychování hovoříme a teď si dáme písničku.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači dvojky, dnešní omeletky jsem naplnila výchovou a vychováním. Svému synovi Petrovi jsem jednou vyčítala, že mi špatně vyřizuje vzkazy. Pak Petr přišel domů a říkal, že potkal pana doktora Maredu a že mě od něj má pozdravovat. Za chvíli jsme se zase sešli v kuchyni a Petr říká, mám tě pozdravovat od pana doktora Maredy. Jo, já vím, už se mi to říkal. No a za chvilku znovu, totéž, když mi nesl telefon. Abych nezapomněl, mám tě pozdravovat od pana doktora Maredy. No to už jsem si myslela, že jeden z nás zešílel. Co blbneš? Říkáš mi to už po třetí. Sadisticky si mě vychutnal. Jo, on říkal, že tě mám pozdravovat mockrát. S dcerou jsem byla na baletu. Prokofiev, Romeo a Julie. Nechtělo se jí, ale ze slušnosti šla. A bylo to děsné. Příšerná výprava, příšerné moderní pojetí, bohužel i příšerní oba hlavní tanečníci. Zvlášť u milostných scén se dcera ošívala a zatímco já se snažila slušně vydržet, ona už skoro nahlas vzdychala a dělala takové to ježiši, ježiši. Tak jsem jí pošeptala, že jestli chce, můžeme radši odejít. Ne, odpověděla rezolutně. A krve žíznivě dodala. Teď už si počkám, až skápnou. Byla u mě kamarádka a povídali jsme si. Do pokoje, kde jsme byli, vešel můj dospívající vnuk. Kamarádka ho pozdravila, on šel ke stolu, vzal si čokoládovou tyčinku a chtěl odejít. Vykulila jsem na něj oči a řekla, ty nepozdravíš, co pak nejsi vychovaný? A on řekl, ale já jsem pozdravil, tak nějak decentně, skromně. Za mým tatínkem jednou přišel novinář, aby napsal o jeho básních a o dětství na Ukrajině. Tatínek mu nalil skleničku a vyzval ho, aby si udělal pohodlí. Novinář se natáhl do křesla, zapálil si a nohy si položil na konferenční stolek. Pak zachytil tátu v udivený pohled a pravil, nevadí vám, že jsem si dal nohy na stůl? A táta odvětil, nevadí. Klidně si tam dejte všechny čtyři. No jo, každému se občas stává, že se chová jako kráva. Zejt.

Milí posluchači Dvojky, o výchově a o vychování si dneska povídáme. Asi jako každý rodič jsem měla velké ambice, jak budu své děti vychovávat. Jenže realita byla jiná. Často jsem si nevěděla rady a často jsem byla nedůsledná a často jsem své výchovné ambice vzdala. Nikdy nezapomenu, jak jsem jednou dceři, to jsme ještě neměli myčku, řekla: umyj nádobí. A dcera se k tomu vůbec neměla. A tak jsem dodala: to tě snad nezabije. A dcera mi na to řekla: no ale proč riskovat? Taky jsme se snažili vždycky velmi pečlivě vychovat naše psy. A ani to se nám moc nedařilo. Manžel se jednou rozhodl, že našeho labradora vycvičí, aby mě chránil, když jsem sama doma. Vzal proto každý den noviny a předstíral, že mě s nimi bije. Po několika dnech výcviku začal Otelo vrčet a tahat manžela za paži, aby ho zarazil. A tak to šlo asi 14 dní. A manžel byl náramně pyšný na svého hlídacího psa. A pak jednou večer předstíral, že mě chce uhodit, tentokrát bez novin. Otelo se statečně vrhl ke dveřím, popadl noviny a roztrhal je na cucky. Byla jsem s manželem teprve krátce, když se přihlásil na kurz potápěčů. A jednou po večeři jsme zůstali o samotě a manžel mi řekl: tvoje matka mě asi nemá moc ráda, viď? No proč myslíš, podivila jsem se. No já jsem jí vysvětloval, že nemůžu nosit snubní prsten, protože lesklé předměty přitahují barakudy a mohl bych přijít o prst. A víš, co mi na to řekla? A proč ho tedy nenosíš na třetízku u krku?

0: Výchovou a vychováním se zabývají dnešní omeletky na dvojce. Připravila jsem si pro vás pár kuriózních informací o tom, že výchova se velmi liší. Například příslušníci kmene Masajů se zpravidla zdraví tak, že se vzájemně poplivají. Kanibalové na ostrově Fidži jedí většinou rukama, ale z úcty k mrtvým používají vždy rituální vidličku ze dřeva, když jedí člověka. Podle oficiálních statistik zemřelo v Tokiu 24 osob na těžké poranění lebky při pozdravu s tradiční úklonou. Děti některých kmenů v Amazonii nejsou nikdy trestány, nikdy. Nejsou nuceny k poslušnosti, ani nejsou přerušovány v řeči. Dítě je tady považováno za rovnocennou bytost. Nemusí dělat nic, co nechce. Učí se pozorováním. Dvouleté dítě může samo používat ostrý nůž nebo pomáhat s ohněm. Prostě není považováno za nekompetentní. Na Bali se miminko nesmí dotknout země prvních 105 dní. Je totiž považováno za božské. Duše ještě není úplně v těle. Po 105 dnech se koná slavnost, kdy je dítě poprvé symbolicky přijato na zemi. V Tanzánii, v kmeni Hadza, děti vychovávají sami sebe. Tady neexistuje koncept výchovy v našem slova smyslu. Dospělí děti neřídí, nehodnotí, nekontrolují. Děti tráví většinu dne ve vlastních skupinkách a učí se sami. Žádná výuka hygieny, jídla nebo řeči, žádné pochvaly, žádné tresty. V Japonsku se výchova odehrává skrze hanbu, nevinu. Místo trestu je běžné používat zahanbení před skupinou, co si o tobě ostatní pomyslí. Děti chodí do školy samotné už v 6 letech, připravují si sami obědy, uklízejí si třídy bez autoritativního dohledu. Mají vysoký smysl pro odpovědnost, ale hrozí u nich riziko úzkostnosti a tlaku na perfekci. V Mongolsku se vychovává tvrdě, bez sentimentu. Děti jsou zvyklé být venku od útlého věku, občas i bez dozoru. Pomáhají s péčí o zvířata, v mrazek, při porodech. Miminka se nechávají plakat. Věří se, že se tím posilují plíce. Děti jsou tady odolné, soběstačné, ale často mívají potlačené city. K výchově jsem našla pěknou básničku básníka Jiřího Marišky. Když byl Franta maličký, vypadl mamince z náruče. Prodělal frakturu hlavičky, spadl na kovové obruče. Potom se Frantíka chovat už báli. A tak to chlapec zkoušel sám. Úspěch byl bohužel velice malý. Tak není Franta vychován.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: Milí posluchači dvojky, o vychování a o výchově jsou dnešní omeletky. A myslím, že s tímto tématem částečně i souvisí jedna má vzpomínka. Jmenuje se Mami, co se vařilo dětem? Z vyprávění otce, který byl básník a proto se jeho vzpomínky musí brát trochu s rezervou, vyplynulo, že u nich na statku, který byl mnohem větší než ten maminčin kundratický, se jedli hodně brambory, papriky, houby, špek a skopové. Když k nám přijížděli tátovi sestry a sestřenice, chtěla jsem po nich, aby mi připravili něco po jejich. Holubce, zelené závitky plněné masem a rýží, jsem znala od otce. Plněné papriky mě taky neohromily. Brinzové halušky se podávaly na Slovensku. Ale když teta Anna, dožila se 99 let, přede mě položila talíř se sytě žlutou hmotou, připomínající rozteklé slunce, lapala jsem po dechu. Co je to? Byla to kukuřičná kaše. Jemnou kukuřičnou mouku teta svařila s mlékem přesně tak, jak my připravujeme dětem krupičku. Kukuřičná kaše se může podávat na sladko s medem a máslem anebo na slano s osmaženou cibulkou se škvarky, maštěná sádlem. Studená kaše se dá opékat na pánvi, nejčastěji na sádle, a dá se zavinout jako naše palačinky. Kukuřičnou kaší se dá naplnit i vymaštěný pekáč a když ji upečete v troubě, můžete z ní nakrájet řezy, které se pak podávají k dušenému masu. Mami, ve filmech pro pamětníky často jedli nejrůznější kaše. Jaké jste jedli u vás doma? Jedli jste zrní, znali jste kukuřici? Znali, ale babička z ní dělala lívance. Kaši jsme jedli jenom rýžovou, krupicovou. Já měla raději bramborovou, kde bylo másla skoro víc než brambor. A nebo když babička bramborové pyré nastavila pohankou. Teta Anna mě taky poučila, že vynikající lahůdkou jsou dobře uvařené kukuřičné klasy, kterým pak v pruzích odkrajíte zrna a opečete je dohněda na suché pánvi. Kukuřici pak polijete rozpuštěným máslem s rozdrcenou paličkou česneku a jíte ji buď jenom tak, anebo k bramborám nakrájeným na kolečka a opečeným v troubě. Ukrajinsky se kukuřice řekne kukurůza. Moje maminka si na kukurůzu nepotrpí. Ne, že by ji nechutnala. Ne, že by se bála nostalgických vzpomínek na našeho mrtvého tátu. Ne. Kukuřice má mnoho kladů, ale taky jeden velký nedostatek. Vleze vám do škvír mezi zuby, lepí se vám na korunky a rve vám dásně. Nedoporučuji jíst kukuřici na veřejnosti, ale doma si ji dopřejte. Nezapomeňte si k ní přidat párátka, ubrousek a pak skandujte spolu se mnou. Radši než v hospodě platit mastnou hrůzu, dám si v klidu domova zdravou kukurůzu.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

Před písničkou jste, milí posluchači Dvojky, slyšeli vyprávění s názvem Mami, co jste vařili dětem. Tato povídka byla součástí dalšího textu s recepty, které v dobách mámy na dětství doma připravovaly. No a proto si teď společně připravíme nastavovanou kaši. Dám vám recept. Nastavovaná bramborová kaše se připravuje takto. Potřebujeme 500 gramů brambor, 100 gramů pohanky, 2 až 3 deci mléka, 1 lžíci másla, 1 cibuli, 60 gramů sádla, 2 stroužky česneku, majoránku a sůl. Pohanku musíme dvakrát spařit horkou vodou a dáme ji povařit do dvojnásobného množství osolené vody, okořeněné majoránkou. Stačí povařit 2 minuty. Potom pohanku odstavíme do tepla a 20 minut počkáme, než se voda do pohanky vsákne. Oloupané brambory uvaříme v osolené vodě, slijeme vodu a ještě horké rozšťoucháme s horkým mlékem a máslem na hladkou kaši. Z pohanky slijeme přebytečnou vodu a vmícháme ji do bramborové kaše společně s rozetřeným česnekem. Na talíři přelijeme kaši cibulkou osmaženou na sádle. A ke kaši si dopřejeme třeba taliána, anebo jenom zeleninový salát. Bramborovou kaši můžeme nastavit taky jáhlami nebo ječními krupkami. Obsahují totiž rutin, který pomáhá léčit potíže s cévami, hemeroidy a křečovými žilami. Pohanka prohřívá organismus. Zvlášť v zimě se hodí zařadit ji častěji do jídelníčku a podávat ji například se salátem z kysaného zelí. Zubní lékaři tvrdí, že hodně potíží se zuby si způsobujeme stravou. Tak například, kdybychom prý obden pár minut žvíkali kysané zelí, zpevnili bychom si dásně a ubylo by nemocných s paradentózou. No tak můžeme to zkusit. Ale teď si dáme písničku. Je naprosto.

0: Před písničkou jsme se, milí posluchači Dvojky, připravili nastavovanou bramborovou kaši. A teď patří omeletky vám. Lépe řečeno rubrice Co Čech to Němcová. Já vám přečtu příspěvek, který do omeletek poslala posluchačka paní Lucie Kučerová. Její text má název Výlet. Je sobota a těším se na tajný výlet s dětmi do hor. Už pár měsíců plánuji výlet ke kostelu svatého Matouše na Jedlové. Děti už jsou dávno po snídani a netrpělivě vyzvídají, o jaký výlet se jedná. No to je přece tajemství, děsně tajný. Jo a dávno po snídani, budeť by ne, když vstávali zase tak časně. Do batohu lítají nezbytné věci, foťák, termoska s čajem, hlavně nezapomenout něco na zub dětem, kapesníky, do kufru pekáč a můžeme jet. Bojový čas 8.30. Vyrážíme. Krátce po 9. dorážíme na smluvené místo. Na výšlap totiž nejdeme sami. Doprovází nás, i když jen kousek, rodinný přítel Jára. Po offroadové vložce s naším pašíkem parkujeme u lanového centra a konečně vyrážíme vzhůru za Matoušem. Daniel se sotva kulí a po pár metrech už ho bolí nožičky. Amálka pro změnu vymetá každou závěj, včetně těch bájobarevných, žlutě označkovaných. Varování, že bude mokrá až na kost, ještě dřív, než dojdeme k cíli, statečně ignoruje. Ještě, že máme pekáč. V duchu se plácám po rameni, jak jsem na ně vyzrála. Ovšem záhy jsem vyvedena z omylu, protože kdo ten pekáč nahoru vytáhne? A Málka už má u nosu nudle jak švihadla, tak vytahuju první kapesník. Je třeba zakročit dřív, než dojde k nejhoršímu. Zatímco se Daniel veze a švitoří s Jardou, kochám se zachumeleným krajem. Výhledy na lesy a vrcholky mě s přicházejícím věkem baví čím dál víc, jako by mě hory volaly. Míjíme první planinu a pomalu se dělí naše cesty. Jarda využívá volného prostranství a nacvaká pár fotek dětí na svahu. Loučíme se a dál už šlapeme sami. Po dalších pár metrech strmějšího stoupání a hlášek mě je zima, já chci napít, no to je nuda, mě bolí nohy, kdy už tam budeme, kam to vlastně jdeme? Vzpomínám na scénu z filmu S tebou mě baví svět, kde tatínek, pan Postránecký, táhne tři děti na saních a u toho si mrmlá pod vousy psí život. Nikdy jsem s ním tak necítila. Za další zatáčkou vzdávám disciplínu psího spřežení a vyhlašuji první přestávku na čaj. Nevím, jestli mám větší žízeň já, anebo ty ukecený děti. Po pauze na čaj míříme opět kupředu. Já stále táhnu Dáňu na pekáči a Amálka mě zatím důležitě poučuje o tom, jaká dobrota jsou čerství rampouchy a že by bylo dobrý nějaký najít. Další vyvolávanou přestávku na čaj zamítám, stejně jako degustace rampouchů, visící ze střechy míjené chalupy. A doufám, že je ten kostel už vážně blízko. Hurá! Vidím kostel! Vleču z posledních sil pekáč i Daniela, ale já sám, že jsme dorazili. Přibržďuje mě jen do ticha zaznějící, já mám hlad. Stojíme u posezení a vybaluji svačinku. Daniel chce banán a Málka čaj. Konečně jsou chvilku potichu. Po pár minutách se začíná zvedat vítr a podle počínajícího vrzání ze strany Daníka tuším problém. Rychle nafotím pár fotek, prohlížím vnitře kostela a někde uvnitř sebe děkuji, že jsou lidé, kteří taková místa budují, opravují, zvelebují a opečovávají. Ten kostelík je vážně úžasný. Určitě se tam znovu vrátím. Vrzání se prohlubuje a vypadá to na slzavé údolí. Je čas vyrazit zpátky k autu. Těšila jsem se na svižnou chůzi. V plánu bylo nejlépe děti na pekáči spustit. Omyl. Dolů jsme šli především s muzikou, protože zima, vítr, hlad a stále trvající žízeň nemají s motivací nic společného. Situaci nenarovnalo ani vycházející slunce zpoza mraků. Těšilo evidentně jenom mě. Leč nevzdávala jsem to a snažila se aspoň žertovat. Přistoupila jsem i na hledání rampouchů, hlavně když sejdeme k autu bez újmy. Spasil nás projíždějící traktor s pluhem. Nejenže se nám rázem lépe šlo, prohrnutá cesta je prohrnutá cesta, ale Daník na chvíli zapomněl brečet a utírat si nudle do mokrých rukavic. Amálka zase dělala, že bruslí a sem tam skočila po kolena do závěje. Jakoby stále nebyla dost mokrá. Konečně scházíme z kopce k autu. Daniel už klepe bradičkou a tak neváhám a sundávám bundu, i když jenom na chvilku. Zapomínám přitom, že to z kopce bude po vyhrnutí klouzat. Najednou mi pekáč a 13 kilo vážící dítko na uklouzané strmé cestě nepřijde jako nejlepší nápad. A přemýšlím, co mám držet víc. Nakonec jsme úspěšně a hlavně ve zdraví doklouzali. V autě už bylo o mnoho lépe. Samozřejmě nás neminulo finální popíjení čaje před cestou domů, protože žízeň je prostě nekonečná a cesta dlouhá. Výletům a dětem zdar. Hofk.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na Dvojce.
0: Milí posluchači Dvojky, o výchově a o vychování byly dnešní omeletky. Rodičovství je fáze života, kdy i pobyt na záchodě sám o sobě má nádech wellness. No jo, někdo se chová způsobně při jídle, někdo bontonem na plese ohromí a někdo má tak vybrané způsoby, že s nimi způsobí vždycky jen pohromy. Někdo krade, přitom laská, někdo bezstarostně práská, někdo jenom pořád bere a to často všechny žere. No a to je pro dnešek o vychování všechno. Poslouchejte omeletky, vaše Halina Pavlovská.

0: zimové léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Čínské úřady se připravují na tajfun Dolphin. Přes 100 000 lidí muselo opustit své domovy. Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Bude jasno až polojasno později večer na západě. Více oblačnosti a nejvyšší teploty do 33 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Tajfun Dolphin míří na východní pobřeží Číny. Podle Národního meteorologického centra by měl zasáhnout pevninu v noci na pondělí tamního času. Provincie Čeťiang a Futien muselo opustit přes 100 000 lidí.
2: Čínská provincie Čeťiang vyhlásila nejvyšší nouzový stupeň. Zemi už včera zasáhly masivní srážky a silný vítr. Tamní úřady tak pozastavily provoz trajektů a některých vlaků. Šanghaj kvůli tajfunu zrušila většinu dnešních letů na obou svých letištích. Ve východních provinciích byly také do terénu vyslány tisíce pozorovatelů kvůli nebezpečí sesuvu půdy. Adéla Chaloupková, Český rozhlas.
0: Nad 32 stupňů budou v pondělí teploty stoupat na většině území republiky. O něco chladněji bude jen na severu nebo severovýchodě země a nebo v části Vysočiny. Meteorologové dál varují před velkou zátěží teplem a stále platí zvýšené riziko vzniku požárů. V dalších dnech by se přechodně mělo ochlazovat. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 000 domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku přiznalo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou jde i o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich ale bude mít teď podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
0: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejich členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli také dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých aut. To je o 9,3% víc než za stejné období v loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Podle svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupné automobily, které nabídnou dobrý poměr mezi pořizovací cenou, technickým stavem a očekávanými náklady na provoz.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě území 27 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 24.
1: Doprava.
0: Na 267. kilometru D1 směrem od Prahy je na vozovce pneumatika, zpomalte tam. Na 11,5. kilometru D10 směrem na Prahu vyšetřují nehodu 3 aut v levém pruhu. Do kolony se brzdí na 13. kilometru, není to na dlouho. Opatrně na 27,5. kilometru D5 směrem na Prahu je tam odstaveno osobní auto s karavanem. Kamiony tam náhle vybočují. Na konci D3 směrem na Prahu se brzdí do kolony, pomaleji pojedete k Miličí. A na Pražském okruhu skončila údržba v obou tunelech. Okruh je tak plně průjezdný oběma směry. To byly zprávy. Hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju pěkné nedělní odpoledne z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu nedělní pohádky. Tentokrát přinášíme příběh o lásce ze sbírky lidových pohádek folkloristy, pedagoga a spisovatele Josefa Štefana Kubína. Anulka z Radostína je chudá, osiřelá dívka, která přebývá u tetičky. Jednou ve vsi zahlédne pohledného, mladého pana Zemana Floriana Pětiočka a hned se do něj zamiluje. Jenže i vodnická dcerka Plavuně se rozhodne, že se pan Pětiočko stane jejím ženichem. Mladý Florian je sice pěkný, ale taky hodně namyšlený. Potrestá pan Pětiočko Anulku nebo sám dostane rozum? Pomůže vodník spíš svojí dceři nebo se přikloní na stranu nesnadné lidské lásky Anulky a pana Floriana? A jakou roli se hraje v téhle pohádce kouzelná harfička? To všechno se dozvíte, když i nadále zůstanete s námi.

0: Dramta, vy cicvárkové, pozdrav vás, koloděj, lidičky. A koukejte být u mě v cukuletu, a ještě spíš, jako když foukne do bezvu, jináč se k vašim zamženým ouškům, vy syslíkové, nedostane má velebná zvěst. Tak, švihy, švih, kazbundíci, abych tu nezapustil kořínky. Nohy se mi už samou únavou kudrnatí, v žaloutku mi hrají žalostné intrády. Ty si stoupni semhle, ty se posaď tamhle a ať to sviští po jemništi. Drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr vědomost se dává všem, od Cikvásky až po Lomnici, z Drahotína až po Mlazi, že touhle pěšinou za malou chvíli pojede na svém Valáškovi náš mladý pan Zeman Florián Pětiočko. Kdo má hleďátka, ať mi blejská jako karmazínem, kdo má ruce, ať mu zamává líliem, a kdo má pusu, ať mu zašveholí šumné pozdravení. A samo sebou nejvíc, ať se vyštrá do ní všechny Mariánky a Mihulky a Majolenky na vdávání. Co kdyby se na moutě milou konečně pan Floriánek rozhoupal k ženění?
1: Ach, tetičko milá, nepůjčila byste mi pentli? Tu sváteční, co jsou na ní vyšité pomínky?
2: A heleme se, jen mi tu neroztají na kalouš. Na co pak pentli? Smím-li se optat?
1: Vy jste to neslyšela. Pojede kolem pan Pětiočko. A nebo kdybych si tak mohla vzít váš nedělní šátek s vymalovaným laskavcem. Ohlídala bych ho jako oko v hlavě na mou věru.
2: A co takhle zástěru s babým hněvem? A nebo kamizelu s dětkovým mumláním? Jindy si poplašená jako sotva vylíhnuté kuře a najednou šveholíš, až mi jde hlava kolem. Čím pak to?
1: Chtěla bych být ze všech nejhezčí, tetičko.
2: Pro pana Floriána? Kam si dala rozum, holka?
1: Všichni říkají, jak je krásný. Oči jako dvě zralé trnky, ústa jako májový květ, na kloboučku prýmu vlajek chocholík. A co kdyby naším radostínem projížděl taky proto, aby si našel nevěstu?
2: A z ničeho nic by kápnul zrovinka na tebe. Tak to jsou, milá zlatá, jenom verky na veverky. Vždyť je to Zeman a Nulko a ty jsi jen chudý siroteček.
1: Ale sama jste říkala, že u vás nemůžu ostávat na věky. Že až budu velká, musím se ohlédnout po ženichovi.
2: Jenomže svůj k svému, Anulko. Chudá osiřelá holka si může myslet leda na ovčáka, nejvíš na pacholka od koní. K takovému Zemanovi patří onačejší zázvorka.
1: Tetičko, tetičko, slyšíte? Už jede. Tomu vyhrávají na návsi. Už musím jít.
2: Zase tě chytá fanfár. Tak, abys věděla, nikam. Zůstaneš se mnou tady ve světnici.
1: To se na něj nesmím ani podívat. Ach, tetičko, pěkně vás prosím.
2: Inu, podívat se na pana Zemana můžeš, co by ne. Jenomže ne jako nějaká hajdalajda, co musí být zrovinka vprostřed návsi. Ale jako pod mou doškovicí poctivě vychovaná pana, tuhle z okýnka.
1: Vždyť ho mezi vaším kvítím sotva zahlídnu. Já se tak těšila, že mu podám větvičku rozmaríny.
2: Aby tě straka klovla. Tuhle si rozhraň v okně muškáty, nos vystrč mezi zlatohlavý a můžeš si blahorodit jako sama králka. A když se drobet uskrovníš, podívám se na toho panského šohajíka s tebou.
1: Koukněte na tu nádheru, tetičko.
2: Muziky jako o pouti kvůli nějakému Babylonovi.
1: A toho kvítí všude na cestě.
2: Však proto nespadneme z lavice na zem.
1: A teď už jede sám pan Pětiočko. Jeminku, ten je krásný, tetičko. Mnohem líbeznější, než o něm vykládali. Jako šumavý háječek.
2: Inu Valáška má jako jedli. Podkůvky mu klapou, jako když louská oříšky.
1: A pan Pětiočko na něm sedí velebně jako sám císař pán.
2: Jenomže je krapec. Jak bych to tento... Nos nese nahoru, divné až do nebe.
1: Líčka má jako míšeňská jablíčka.
2: Kryzlíky naškrobený, že mu z nich sotva kouká bradička, aby ho neuzáblo.
1: Vlasy dočisté jak zralá pšenka v poli.
2: A naparuje se jako turecký paša a dělá, že nevidí, neslyší.
1: Ach, ty, milý pan Florian, pootoč se ke mně nakrátko.
2: Aby do tebe řinklo. Co pak si to brouláš?
1: Kdyby ses na mě podíval jen jedním okem, v duši by mi to zahrálo na nebeskou loutnu. A kdybys na mě upřel obě svá hledátka, můj zlatý Floriánku, srdce by se mi roztančilo jak varhánky na vodě a jedním skokem bych byla za tebou.
2: Tak se mi zdá, že tě musím zperfektit, holka zatrápená. Koukej zavřít okno.
1: Tetičko, prosím vás ještě chvilku.
2: Ani vrk. Zavři okno, posaď se tuhle k peci a poslouchej. Když jsi osiřela, byla jsi jako z růže kvítek. Proto jsem si tě vzala pod střechu, abys měla, jak se patří, vychování a nebyla jak rozdrhlá kozlata. Aby z tebe byla děvenka milého šveholení, ale taky k poctivé práci, až si pro tebe jednou zaklepá pěkný chasníček. Ale dneska koukám, tobě hrkne v hodinách pro kdejaké zemanské hůdě. Co chodí po světě jako pavý brk? Co se čepejří jako krůta? Co se natřásá jako išpánský mudrc? A to já nedovolím.
1: Třeba se pan Pětiočko jenom tak dělá, tetičko.
2: A ty budeš nakonec ta pravá, co ho promění na moutě.
1: Ano, aby se na mě usmál a v očích mu zasvítily sedmibarevné hvězdičky, za to bych dala všecko na světě.
2: Koukněme. Tak to já tě, milá Anulko, naučím.

0: Mamo, milo, tohle jezero je jinačí usedlost než nějaký umrněný žabáček. Přímo knížecí zámek, co říkáš, Klavoňka?
1: Pchá!
0: To jednou na Medarda spadla veliká kápej a rozlila se humnama až sem po radosti. Já měl nos, že jsem to místečko našel. Ceruško, co říkáš?
1: Říkám pchá a to je celá moje řeč.
0: A já jsem takové mýmky, že se tu hastrmaní jako v sedmi nebí. Obzvlášť na večír. Měsíček se houpe na vrbině, odevšad se hrnou můrky noční tanečnice a do trávy kanou jako slzy světlušky. I duše vodníka je z takové náramnosti, jak vyzlacená.

0: ke všemu, když nám k tomu zpívá rozmilá panenka. Jenomže se mi zdá, pěje dnes nějako posmutněle. Jindy byla veselá jako křepelka. Nevíš o tom něco, plavunka?
1: Jaká pak rozmilá panenka, táto? Lidské pokroutě, tě retě. A ke všemu zamilovaný. Pcha!

0: u všech račích klepet. Tak naše Anulka má milého.
1: Až naprší a uschne. Nemá. Nemá. A kdyby se na vrbové listí rozcuckovala, ani mít nebude.
0: Hele, mese, a co ty o tom víš, mé hastrmaní děťátko? Nakonec toho šohajíka, co jí po něm srdce stůně, znáš?
1: Aby ne? Těretě.
0: A kdo pak to je? Snad ne nějaký kramajzlík do větru. Toho bych naší Anulce nepřál.
1: Jaký pak kramajzlík? Ani bych ti to neuměla vypovědět. Jaký je miloučký a pěkňoučký. Chceš? Zabrnkám ti o něm na vodní harfičku.
0: Vlastně proč ne? Kapříky jsem poslal, aby se pásly na sítině, karasové a líni se pomalu chystají na kutě. Času havaděj, zahraj.

0: švihulík a varhánek a briliantík, učiněná malovánka pro všechny panenky, co chodí po světě, tak takový on je.
1: A víš, kdo to je? Pan Pětiočko.
0: Aha, tak ten pohledný šohajík je náš mladý pán Zeman. Jestli pak by mě napadlo, že zrovna Anulka. Ale zas na druhou stranu, proč ne? Ona je švitorka, on krapet zádu.

0: Ona vidí svět z pravé stránky, on o něj pro samé hýčkání v herbábí do téhle chvíle sotva zavadil, kdyby se ty botičky dali do jednoho páru, byly by jak holubek a holubička.
1: Jenomže ten holubek, táto, bude můj.
0: Cože? Co jsi to řekla?
1: Že pana pětiočka chci za muže já.
0: Tudy na to s mokrou štětkou, že mě to nenapadlo dřív. Proto ty se, momranice, od rána do večera zhlížíš v jezeře jak v zrcadle. Proto ty si žabincem barvíš vlasy na zeleno. Místo slunčího sádla ukládáš do sádel nějakou voňavky z puškvorce a na večer bloumáš po vodě, jak učiněné mámito. Tak s touhle merendou je konec, Krinolinko.
1: A ne! A ne, pan Florian bude můj a basta.
0: To by tak hrálo, aby se pravá hastrmanka počlověčila. Koukej zalez do stolíku, koukej zalez. A za trest mi upleteš ze suchého rákosí střevíce.
1: Ne.
0: A jo. Můžeš do nich přidat pár kapřích ploutví, ať jsou festovnější.
1: Ne.
0: A pamatuj si, lidi k lidem, vodnice k hastrmanům. Jaký by to byl svět, kdyby se kočka vdávala za myšáka a jezevec se ženil s mandelinkou. Učiněná spoušť! Povídám čák, šámu, mranice, ať už tě vidím u práce. Počkat! Ještě něco, sláďátko. Půjč mi tu harfičku, co tak čárovně hraje.
1: To ti nedám, je má.
0: Tak bude to u všech čapích zobanů.
1: Ne.
0: Že já tě umelu na prášek, jsem s tou harfičkou, nebo?
1: Jo.
0: No proto. Mám zrovna dlouhou chvíli. Taky si můžu zabrnkat, ne? Čarda!

0: co tě nemá, děvenko. Plavou tu i kusance jak lomnická radnice, jenže jsou chytrý mršky. Vyhnou se háčku na 100 honů, ještě se jim nechce na pekáč.
1: Jeminku, strejčku, kde jste se tu vzal? Celé odpoledne jsem nezahlídla ani živáčka.
0: Krapec jsem rybařil tamhle v Orobinci. Koukni, jakou jsem lapil bělici. Šupiny se jí třpití jako brilianty.
1: Za to vy, strýčku rybáři, jste celý zmáčený. Svlíkněte si kamizolu, vyštímuji.
0: No, ani nápad. Mě je v tý mokrotě jako ptáčeti v hnízdě. Ždímej si svoje jubky a zástěry.
1: Už mám hotovo. Trochu jsem si tu ještě poseděla na břehu. A teď, abych šla domů.
0: Ale nechvátáš, se mi zdá. Moc se ti nechce, koukám, jako bys na někoho čekala.
1: I kdybych čekala, strýčku rybáři, stejně bych se nedočkala.
0: Ulítli ti včely, nebo že by tě nakonec opustil mládenec?
1: Kde pak, pan táto? Žádného nemám.
0: No, ale v koutečku tvýho srdce už mě se zdá nějaký přebývá, co?
1: Dneska jsem ho uviděla prvně a hned se mi z něj zatočil svět.
0: Jo, a on? Co on?
1: Nikdy o mě ani neslyšel. A když dneska jel na koni naším Radostínem, ani koutkem oka o mě nezavadil. Kdybych já věděla, strýčku, jak to zaonačit, abych se s ním potkala jako tady s vámi. Abych se s ním okem v oko mohla zahledět. Ah, je to smale hloupá, víte?
0: Proč pak net hloupá? Srdci je těžko poroučet.
1: Tak já už půjdu, strýčku rybáře.
0: Čerchmanti, co se mi to tady houlá v kapse a plete do udice? Jo, a jo, tu máš, ať mi to nepřekáží.
1: Co to je, pan táto?
0: No, taková hračička z vrbového proutí, vypletená lodyhami kostřavy. Když mi dlouho nezabere ani mřenka, brnkám si na ní pro potěšení. A světe, div se, mřenka vždycky alabastr tu. Vem si tu harfičku.
1: Moc se mi líbí. Ale co budete mít vy?
0: Teď mám tamhle sumce, koukni. Ten mi dá, pane, zabrat.
1: Děkuju vám, strýčku rybáři. To je ale harfička. Jak milá posnídanka. Jak na ní hledím, hned mám chuť si na ní zabrnkat. A jaká se z ní line hudba obdivná. Jak to v ní šeptá. A zase pláče. Víská, klokotem šumí. Pohádka učiněná. Jestli umíš, harfičko zlatá, přivolat strýčkovi rybářovi rybináček, kéž bys taky uměla přivolat ke mně mého Florianka.
2: Kdo pak mě to volá?
1: Inu, přece já. Anulka z Radostína.
2: Z Radostína nebo z Plačkova, z Přelouče nebo z Louče? Tebe já jsem jak živ neviděl.
1: Za to já tebe znám jako ty líbezné chládky tuhle u jezera. A nebo nebe nad hlavou, co se oblíká do samých poměnek. Máš oči jako dvě zralé trnky. Ústa jako májový květ. Na hlavě ti vlají chuchulík. Ty jsi přeci můj, Floriánek.
2: Jak to, že říkáš můj? Kdo ti to dovolil?
1: Nosím tě v srdci. A když tě nosím v srdci, patříš mně. Proč bych se měla koho optávat na svolení, Floriánku?
2: Tak abys věděla, já nejsem žádný Alou a Pepku tancuj. Ani Mikula, co pase ovce na ouvoze, abys na mě hnedle mohla volat Floriánku. Mně se jen říká, pane pěti očko. A všichni se mi klaní, až jim vlásky ometají zem. Než někam přijdu, bubeník to rozbubnuje až na sám kraj světa.
1: Ale to se mi líbí, že je s tebou veselo. Však tetička říká, že nářkem ani mouchu nezabiješ. A kdy je smích, tam jakoby v jednom kuse slunce rozdávalo hrstě zlaťáků.
2: Co je tady k smíchu? Snad ne já. Abych tě neobrátil na ruby, šarapatko. Hned mi řekni, pane pěti očko, a pokloň se až k zemi.
1: A to myslíš doopravdy, Floriánku?
2: Aby ne. Já mám jen v chocholíku víc pírek, nežli ty v lásku na hlavě. Maštale mám pěkně ozděné. Oblíkám se jen sametově. Já jsem jedním slovem. Pan Pěti Očko, co zemanuje na mlazech.
1: A ze mě ještě může být prajská komtesa, abys věděl. Tak to jsem si nepomyslela, když ses mi do srdce uvelebil, že jsi takový pyšný prezent. Však tetička hned říkala, že si neseš hlavu jak turecký paša. Pěkně vysoko.
2: Co jsi to řekla? Ty se mě zdá se pěkná hubatice.
1: A ty zas náramná velesláva, taky fišku sa ty dlidům, co by se nechalo vychvalovat jako tele ze zlata. A já bych byla leda na psí posměch, kdybych si s tebou hlavu lámala.
2: Proč ty se hned basamtíš, jako by do tebe píchlo tisíc mravenců?
1: Protože teď vidím, že jsi žíhle, co si myslíš, že mu patří celá světská končina.
2: No tohle.
1: Že jsi kazbundík, co se čepejří jako sojka na plánce.
2: Abych tě nenatřás, až by z tebe padaly hrušky.
1: A taky trpásek a kuklík a hajdalajda, který patří rovnou do otru.
2: A počkej, Anulko, vždyť ty si vlastně holka jak Mihulka, když se hněváš, jako by ti v očích blízkaly briliantové ohničky.
1: Ne, ty jsi hadrava, co by mu patřilo naklepat žaket.
2: A co když já to všecko předtím nemyslel doopravdy?
1: Myslel, nemyslel. Tolik ti pečetím, že už tě od téhle chvíle nechci ani vidět. Už vím, že štěstí před někým smeká a jinému dává dobrou noc. Pro jednoho že jadýrko, pro druhého jen slupka. A tuhle harfičku, co mi tě přivolala, už taky nechci. Darmo by mě pokoušela, kdyby na mě zase přišly bláhové myšlenky. Klaním se vám až k zemi, pane Zemane Pěti Očko, aby do vás hrom přinknul.
2: Počkej, Anulko, neutíkej.
1: Strýčku rybáři, kde jste? Pan táto, ozvěte se.
2: Anulko, moje zlatá, vrať se.
1: Až naprší a uschne holánku.
3: Na mou milou, ty jsi mu dala drobení do polívky.
0: Jenže máš z toho oči v samých kalužích. Neplač, to se spraví. Není žalu, aby ho vítr nerozvál.
1: Už o to nestojím, strejčku. Navždycky se mi odnechtělo na pana Zemana jen pomyslet.
0: To se jen tak říká. Jestli ti jen drábkem uvízne v srdci, však mu odpustíš.
1: A tu vaši harfičku už nebudu potřebovat. Přišla jsem vám ji vrátit.
0: U všech kapřích ploutví. Ty už si toho svého Florianka doopravdy nechceš přivolat?
1: Kdyby mě chtěl vidět, sám by si mě našel. Jenže to se nestane, tak jaké pak dál piplání. Tuhle je harfička, vemte si ji.
0: Tak ji polož pod olši trucovidlo. Chytil se mi na háček sumec jako brána. Nemám teď čas na muzicirování. A utíkej domů. Darmo se mi tu pleteš.
1: Tak dobré pořízení s tím sumcem, pan táto.
0: A tobě hodně štěstí, švehulko.
4: Tě, štěstí teď potká mě, tatínečku.
0: No, co ty zase tady? Mně se zdá, že umíš jenom zevle chytat. Marš zpátky do vody, hudrmanice.
4: Už jdu, tatínečku, už jdu. Jenom si tuhle uštěpím.
0: Ještě tu ošlapuješ, abych ti nezahrál komedii.
4: Jenom si tuhle vezmu čárovnou harfičku, aby mi pomohla oblažit slovíčka, co tamhle na břehu klokotá. Slyšíš ty árie saloní, Zemánku, Florianku, žádný strachy, taky rozumíme semenci a poveselíme hošátko rajskými písničkami. Těretě. Usměj se na mě, červánku nebesky.
2: Kšá, kuňkalko, nech mě na pokoji. Moje srdce ulítlo až tamhle k radostínu. A nevrátí se na věky.
4: Však ti zase hledátka svitnou, až si mě líp prohlédneš. Pojď za mnou. Pojď, můj ty serafínku. Naše jezero je krásnější než nějaký radostín. Můžeš si to u nás zvizitírovat.
2: Nekuňkej, kvákalko. Promarnil jsem štěstí, co mi spadlo do klína. Teď už mi nezbývá, než na do smrti bědovat a naříkat.
4: Já se ti nelíbím? Řekni, líbím se ti. K Koukni, jak na tebe špulím houbičku.
2: Anulka se usmívá, jako když hraje na citery a loutny. Když promluví, jako by cinkalo tisíc zvonečků.
5: A já snad ne? Těretě, mám hlásek jako koní pásek. Podej mi ruku.
4: Pohlaď si mé hebké vlásky spletené plavuní a utěšeně se ke mně přitul, můj rozmiláčku.
2: Anulce se ve vlasech blízká tolik zlata, až oči přecházejí. A vůně se z ní line jako z louky plné mateří doušky a levandule.
5: Tak tobě mé zelené vlásky nepadly do oka, Florionku. Pro koho myslíš, že jsem si je barvila žabincem? Snad pro nějakého kůňku od splavu.
4: Pro tebe, můj znejmilejší pane Pětiočko. A ty teď půjdeš za mnou do našeho jezera? Na růžovém si tam budeš lepetit, v rákosových poduškách se houpat, lupínky leknínů se ovívat. Pro tvé potěšení svolám všelijakou chásku vodní. To bude podívánka.
2: Ne, pust mě. Kšá, kšá, kuňkalko. Leda bys mi slíbila, že mi půjčíš harfičku.
4: Tak si pro ní pojď, můj ty hermelíne. Slyšíš, jak přelahodně pěje?
2: Počkej, Zelinko, tak daleko se nemůžu pustit. Ovíjejí se mi kolem těla sítiny.
4: Komu se nelení, tomu se zelení, kvadrátku. Jestli chceš mou čárovnou harfičku, musíš si pospíšit.
2: Nejde to. Nohy se mi boří do hlubiny.
4: Žádný strach. Když postoupíš jen o jediný krůček, skončíš v mém náručí v samé kratochvíli.
3: Čarda! Ty jsi mě podvedla, hudrmanice. Vzala si stajně potolší ten vábivý instrument a šla si na námluvy.
4: Když on se mi pan Floriantu zalíbí, tatínku.
6: Tak abys věděla, za koho se bude vdávat moje hastrmaní holka, v tom budu mít první a poslední slovo já.
5: Proč mě klepeš přes prsty?
6: Vábit lidská stvoření k nám do vody smím taky jen a jenom já. Poněvadž jsem hastrman a ty jen vodnický potěr. A jestli nedáš na moje slova, přivedu ti za trest ženicha z té nejšpinavější louže.
5: To byl záušek, až se mi zatemnilo.
6: A teď plav, plavuně, nebo čarda.
5: Už, těretě.
6: A já teď musím vylízat, co ty jsi to nadrobila.
2: To jsem tomu dal... Vidíte, pan táto.
0: Úctivost jasnosti. Klaním se až k zemi panu Pětiočkovi.
2: Proč se mi posmíváte, strejčku rybáři? Jaký pak já jsem teďka zeman? Vypadám hůř jak zmoklá slepice. A nebýt vás, kdo ví, jestli bych se z toho sítí a chábí vymotal.
0: Jak je ctěná libost, mládenečku. No, však ti taky nějako povadli ty naškrobený zemanský krejzlíky, co ti nesli hlavičku jak císař pánovi. A že jsem tak smělý, to směl na hlavě čapku mlžínku? Nebo tě píchlo vodní šídlo, že ses tudy štrachal do neštěstí?
2: Zdálo se mi, že jsem na hladině zahlíd kouzelnou harfičku.
0: No a div se kvůli tomu mámení neutopil.
2: Když já bych tu harfičku tuze potřeboval, strejčku.
0: To bych rád věděl, nač.
2: Abych si mohl přivolat panenku, co je mě ze všech nejmilejší.
0: A to se nestydíš. To se nečervenáš jako krocaní laloch. Šoha jak, jako buk, s nohama jako strunky a on si dřepne jako pařez u cesty a prej, má milá, poskoč za mnou. Abych ti nemusel načechrat paruku.
2: A jak to mám teda udělat, když ji chci uvidět a prosit za odpuštění?
0: To je nadělení do punčochy. Viděl to kdy svět. Co pak ty se s prosami zemanování ani nenaučil, co se sluší a patří?
2: Už je to tak, strejčku rybáři. A vy byste nebyl od té lásky a neporadil mi.
6: No, tak na tobě vidím, že panská sláva je hůř jak suchá lebeda. Poslouchej, cicvárku. Každý pravý chasniček ze vsi, i ten Mikula, co pase ovce na ovoze, ví, že když chce vidět svoji milou, přichvátne si k jejímu stavení, zaklepe na okýnko.
2: A potom?
6: U všech račích klepet, dál už ti snad nemusím napovídat.
2: A co když mi neotevře? Co když mě vyžene?
6: No, pak už by ti nezbylo než achicha ouvej. Ale já bych řekl, že nejsi vlk, aby tě hnala ze dvora. Hleď si ulíznout v lásky a pakuj se na námluvy dřív, než se smrkne. Koukám, tma už načala, soudek černýho podmáslí, tuhle za chvojínko už čepuje stínům, těkavým podivínům. Máš nejvyšší čas.
2: Tak já to zkusím, pan táto.
6: To bych řekl. A přichvátni si ty kukardy.
2: A za všecko vám moc děkuju.
6: Pozdrav tě, trumpeta kohoutí. Čarda.

0: Cože najednou sedíš u kolovratu jak přilepená, Anulko? Jindy, abych tě k němu honila.
1: Však jste sama říkala, tetičko, abych si s prací přichvátla.
0: No tak moc to přadení zase nespěchá. Nadělala z toho dneska habaděj. Cože nejdeš trochu představení jako jindavá?
1: Nechce se mi.
0: To je mi novina. Každý na večír loudíš, abych tě pustila pod náveskou lípu mezi chasu a dneska tu brouláš jako sisel. Koukni, jak tam líbě šíra a vzdoušek voní jako v květnici.
1: Nadýchám se ho vrchovatě i tady, ve světničce. Neposílejte mě ven, tetičko.
0: No děkuju pěkně. Ty se schováváš? Jeminku. A Ros je kolem tebe jako perliček, že ty máš okule v jedný louži. Už jo. Tebe potkalo něco zlého.
1: Kde pak, tetičko? Něco se vám zdá?
0: Třesky, plesky. Už jsem si prve všimla, že co se zvrátila od jezera, nemáš pro mě jedno veselé slovíčko. No, jak myslíš? Však mě pro tvý trucování káně neuklobne. Neslyšela jsi nic?
1: Ne.
0: Aby nám tak do kurníku lezlo tchořiště, musím se kouknout na dvorek. Kša, kša, lasice.
2: Žádnej tchoř, paní maminko, ani lasička. Chtěl jsem jenom zaklepat tuhle na vaše okno.
0: Já ti dám zaklepat, hadrabo, abych tě nevycídila. Neošlapuj mi tady a marš ze dvora.
2: Na mou věru, paní mámo. Přišel jsem vám popřát dobrého večera.
0: To ti tak věřím, jako že spil strnadí mlíko. Ochmetko, koukni se na sebe. Háby máš jeden žabinec, zmáchanej si jako lapskej splav. Takhle se chodí přát dobrý večer, kunifere? Trapuj, než na tebe vezmu kopist a zvochluju ti záda do modra.
2: Nedurděte se, tetičko, pro všecko vás prosím.
0: A ke všemu jsem tvoje tetička, paděrko, tak tu máš, abys věděl, jak naše koště umí tancovat s kočnou. A tohle máš za to, že mi tu šmejdíš. A tohle za to, že se ještě opovažuješ hudrovat. A do třetice, aby si zpamatoval, že se mýmu stavení máš vyhnout na 1000 sáhů.
1: Vy jste mu ale dala, tetičko.
0: Ba, až jsem z toho celá synavá. A koukni, nejspíš dostal málo. Pořád zevluje.
2: Anulko, moje zlatá.
1: Uctivý na večír přeju jemnost, panáčku. Jak pak se vám zemanuje na mlazech?
0: Co to pleteš, holka nešťastná?
1: Už jo, tetičko. Vaše koště zvochlovalo našeho pana Pětiočka. Jak pak se vám líbí u nás v Radostíně jasnosti?
2: Abys věděla, líbí más nejmilejší. Dostal jsem, co jsem zasloužil.
0: Aby do toho stokrát řinklo. Co pak na mě jde šálení?
2: Kde pak, paň mámo, tečičko? Všecko je pravda pravdoucí. A dřív, než na mě podruhý vemete pometlo, já vám radši rovnou povím, proč jsem přišel. Já vás prosím, abyste mi tuhle vaši Anulku dala za ženu.
1: A kdo ti řekl, že tě budu chtít? Same to ví, panáčku.
0: Tak u téhle rozprávky já ošlapovat nemusím. No jakáž pomoc? Všecko jsem jak náleží spudlovala. Radšeji odpustit jasnosti. A s Anulkou si už tohle přadínko umotejte, jak je po její libosti.
2: Usměj se na mě, hubičko moje. A všecko mi odpusť. Můžeš-li?
1: Odpustím, jen smím-li já ti říct, můj Floriánku.
2: A já ti odpovím, jestli mě nosíš v srdci, patřím tobě, hvězdičko moje. A na kolenou tě prosím, pověs mi jako prvně. Máš oči jako dvě zralé trnky.
1: Ústa jako májový květ?
2: A za to já tvou cestu, kudy budeš chodit, postelu samým kvítím, růžičko přelíbezná.
1: Ach, ty můj Floriánku. Slyšíš, jak na návsi vyhrávají?
2: Jako by všichni slavíci přiletěli a hudou nám písničku svatební.
1: Zapůjč mi, můj milý lucerníčku,
2: abych si posvítil na cestičku.

Tak tedy končí pohádka Anulka a pan Pětiočko na motivy příběhu Josefa Štefana Kubína. Napsal František Pavlíček, hudbu složil Leoš Kosek, dramaturgyní byla Eva Košlerová. Účinkovali Hana Maciuchová, Marcel Vašinka, Libuše Havelková, Zdeněk Řehoř, Růžena Merunková a Miroslav Masopust. Technická spolupráce, zvuk Jiří Suchánek, záznam a střih Jana Fischerová, zvukové efekty Karel Tieftrunk, asistent režie Pavla Chytilová. Příběh natočil v roce 1984 režisér Jan Berger.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 14 hodin.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
1: Rusko provedlo největší letošní vzdušný útok na Oděsu a okolí. Nakažených žloutenkou typem A v Brně v červenci ubylo. Čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě přibývat oblačnosti a teplotní maxima do 33 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Nejméně 9 zraněných za sebou nechal noční masivní ruský útok na Oděsu. Šlo o nejsilnější úder za tento rok. Rusko použilo asi 20 raket různých typů a 70 nepilotovaných letounů.
3: Útok na Oděsu a oblast trval přes 3 hodiny. Jeden z nepilotovaných letounů zasáhl domy a hotel v historickém centru Oděsy, zapsaném na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
4: Stěkla vyletěly, dveř vyletěla.
3: Paní Světlana se poté, co v jejich bytě exploze vyrazila okna a dveře, schovala ve sklepě. Ale odtud i se psem Felixem vypudil kouř z požáru, který na místě příletu dronu vypukl. Do svého bytu doteď z bezpečnostních důvodů nemůže.
5: Z Oděsy Martin dorazím. Český rozhlas.
1: Výuka cizího jazyka by měla podle víc než 60% lidí v Česku zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak rozhodně proti je 13% lidí. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Na začátku srpna odpovídalo přes 1000 lidí. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. To ale na jaře zrušil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Do konce září mohou lidé žádat o změnu zdravotní pojišťovny. Každý rok tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí, uvádí Svaz zdravotních pojišťoven. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta svazu Martina Balady bývá častým důvodem změny třeba stěhování, případně příspěvky pro chronicky nemocné pacienty.
6: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba s dálným přístupem a podobně.
1: Na jižní Moravě se v červenci nakazilo žloutenkou typu A nejméně lidí od začátku roku. Za minulý měsíc se eviduje 29 případů, od začátku roku pak celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Stále ale trvá stav epidemie. Nejvíc nakažených je v Brně a okolí, řekla epidemioložka Renata Ciupek.
7: Ta klesající tendence je patrná, nicméně nemáme v tuto chvíli určitě vyhráno a bohužel také v uplynulém měsíci jsme zaznamenali případy, kde se naši občané nakazili při pobytu v zahraničí.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Máme jasno až polojasno, později večer bude na západě oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů na severu a severovýchodě 27 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 24.
2: Doprava.
1: S hustým provozem počítejte na D1 kolem Brna směrem na Prahu. Asi čtvrt hodiny se zdržíte mezi s tím 96. a s tím 90. kilometrem. Opatrně na 68. kilometru D11 směrem na Prahu ve sjezdu z dálnice zasahují po nehodě záchranáři, tak tam zpomalte. Promiňte. A na silnici číslo 3 sílí provoz směrem na Prahu. Pomaleji pojedete mezi Voticemi a Olbramovicemi a pak taky za Benešovem. Zprávy končí po nich Michaela Maurerová.
0: Milí posluchači, opět jsme pro vás vybrali nejlepší části rozhovorů, které jsme ve všední den odvysílali. O postavě Anny z četby na pokračování Dívka ve vlaku, která je aktuálně k poslechu na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, mi vyprávěla v Radiokafé Vinohradská 12 herečka Lucie Černíková-Pavlíková.
8: Spisovatelka, dokumentaristka Dora Kaprálová pozbírala několik ocenění za svou prózu Mariborská hypnóza a mě zajímalo, co pro ní znamenají. Herečka Leona Skleničková mi přišla představit nový film 6 gramů, ve kterém stvárnila roli Anety. U virologa Jiřího Černého jsem hledala odpověď na otázku, co nám mohou viry přinést pozitivního. Interiérová designérka Gabriela Hámová mi poradila, jak skloubit moderní a starší oblíbený kousek nábytku, ale také jak zútulnit byt. Děkujeme vám, naši milí posluchači, a těšíme se na další letní vysílání. Vaše Michaela Maurerová.
2: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
1: na dvojce.
2: Pokud vám je, milí posluchači, ať už tady v Radiokafé Vinohradská 12 nebo u vašich přijímačů, povědomý hlas, s kterým se dneska povídám, tak to může být třeba tím, že posloucháte četbu na pokračování Dívka ve vlaku od Polly Hawkins, protože Lucie Černíková-Pavlíková je jednou ze tří protagonistek a hlasů této knihy. Lucko, jaké to je, když tvým hlasem ožije kniha? Četla jsi ji předtím nebo se seznámila s touto knihou až při čtení?
3: Já jsem vlastně byla oslovena na četbu této knihy, tak jsem dostala scénáře a přečetla jsem si ji poprvé až při čtení a studování těch scénářů. A musím říct, že ačkoliv krimi žánr nepatří mezi mé úplně oblíbené, tak mě to tak chytlo, že jsem jedním dechem prostě musela přečíst všechny ty díly až do konce a stvárnit takovou roli je pro mě velice zajímavé, protože ta kniha je psaná v ich formě, každá ta postava tam mluví vlastně za sebe, svými pocity, svoje myšlenky tam sděluje. Takže pro mě tahle ta práce byla moc zajímavá, zejména taky ve spolupráci s panem režisérem Dimitriem Dudíkem, který je moc laskavý a spolupráce s ním je vždycky pohodička.
2: Ty jsi zkušená hlasová interpretka, ale jaké to je? Protože psychologický thriller stojí hlavně na hlasu interpreta. Tak jak jsi hledala způsob, aby posluchači hlavní hrdince uvěřili? Jak jsi našla tu polohu tak, aby to bylo autentické, aby to bylo napínavé?
3: Tak já nemluvím úplně tu hlavní hrdinku. Já tam mluvím tu Anu, což je manželka Toma, kdo poslouchá, tak ví. A měla jsem tam nějaké dispozice, jakože je to mladá žena, 25 až 30 let, má malé dítě, takže snažila jsem se čerpat tak trochu, vždycky člověk čerpá z vlastních zkušeností, z nějakých vlastních prožitků a pocitů. Takže asi takhle nějak.
2: Já bych nechtěla posluchače nějak ochuzovat o tu zápletku a prozrazovat jim něco dopředu, ale
3: no, to určitě ne.
2: Je to velmi známá kniha, známá zápletka, žena, která prochází nějakou osobní krizi, jezdí vlakem a vždycky projíždí kolem takového domu, kde je manželský pár, který vnímá a najednou zjistí, že ten manželský pár, který ona sleduje, už není pár.
3: Ano.
2: A žena zmizí a pak se začne odehrávat to drama. Je to velmi napínavé, vy posluchači máte možnost ještě 40 dní si to v rámci Českého rozhlasu poslechnout. A mě by teď zajímalo, když člověk dočte tu knihu, nebo skončí tu frekvenci, jak se říká, čtecí a odejde domů, tak necháváš ten příběh za dveřmi studia, nebo ti ještě nějakou dobu zůstává v hlavě?
3: No určitě minimálně po cestě domů.
2: Vlakem.
3: Vlakem. Aby to bylo autentické, tematické, ale musím říct, že tohle to ve mně teda zanechalo poměrně hustou stopu, že jak jsme to dočetli, tak jsem byla ráda, že je konec. A trochu se mi i motala hlava, musela jsem se napít. Byla to docela síla.
2: Takže teď v soukromí nějakou oddechovku,
3: ano, přesně
2: lehké
3: tak.
2: Čtení, nějakou komedii si zvolila.
3: Ano, ano, ano. Ano.
2: Jak už jsem zmínila, jsi známý hlasový interpret, jsi známá dabérka. Tak když máš volit teď mezi tím, jestli tě baví víc dabing, nebo dáváš přednost tomu načíst audioknížku, tak co je takové víc tvoje? V čem se líp cítí Lucka Černíková?
3: Tak obě disciplíny jsou pro mě velice příjemné. Jo? Jak ten dabing, tak četba. A četba už jenom proto, že já jako maminka dvou dětí čtu dětem každý večer před spáním. A moc mě to baví. A když teda jsem dostala, nebo když dostávám četbu na pokračování, tak si to vyložím.

0: je role krásná a řekla bych tak trochu šitá na míru, tak si ji taky užívám.
1: Máš nějakého oblíbeného herce nebo spíš herečku v tém případě, kterou ráda dabuješ?
0: Já jsem spíš specialistka jednak na různé animované postavičky v kreslených a animovaných seriálech. No a jinak tak moje taková vlastnoruční
1: srdeční
0: záležitostí je postavička Faninky z Kouzelné školky.
1: Aniž si to můj dnešní host uvědomuje, tak utváří vkus a hladí a vychovává spousty generací. Lucie Černíková.

0: Tvorba Dory Kaprálové se pohybuje mezi dokumentem a literaturou. Tak kde se vy, Doro, cítíte víc doma? Jste spíš pečlivá pozorovatelka nebo sběratelka lidských příběhů?
1: Já bych řekla, že se to propojuje, že je tam právě taková úplně fluidní rozostřenost mezi tím a možná pokud bych se cítila jako dokumentaristka, tak vím, že tam jako je hodně toho, té

0: té liričnosti a takové jako touhy potom zachytit příběhy z nějakého jako marginálního nebo nepříliš viditelného úhlu pohledu. Mm-hmm. A to mě asi provází od jak živa. A mám pocit, že jsem se na té dokumentaristice naučila ctít řemeslo nebo nějakou jakoby kompozici, abych se úplně jako nerozplizla, protože tu realitu miluju, ale zároveň mám jako vnitřní potřebu spatřit něco, co vlastně mě umožnila třeba i ta moucha, ten její rozostřený pohled, který se skládá z několika těch facet a z nečekaných perspektiv, z nečekaných zákoutí. A myslím si, že i jako na literatuře vlastně nejvíc ctím a uctívám poezii, protože si myslím, že to je vlastně základ. A teď si čtu apropo úplně geniální knihu povídkáře italského, který se jmenuje Griffy a jmenuje se to Zádrhely. A tam je úplně všechno. Tam jsou právě ty jakoby dokumentární lehce postupy a zároveň je tam obrovský lirismus a hrozná sranda. A vlastně všechny ty tři komponenty, když se spojí, tak to pro mě žije a je to pro mě prostě plný blaho a požitek.
1: My už jsme zmínili, že vaším tatínkem byl velmi známý básník Zeno Kaprál, který se slovem pracoval poněkud jinak než vy. Inspirovalo vás to nějak, nebo inspiruje pořád? Jaké to bylo vyrůstat s někým, kdo slova skládá do nějaké jako melodie, veršů, nějakých metafor?
0: No, já si dokonce troufnu tvrdit, že v tom není tak rozdílný ten postup. Mm. Můj táta se vždycky cítil být vlastně realistou a zacházel s poezí sice jako když psal sonety, tak to jako fungovalo v nějakém jakoby jako v té poetologické, v tom vidění světa to vlastně bylo naprosto precizní, ale současně to bylo jako lehce subverzivní a podvratný a taky se mu tam dostával humor. Já si myslím, že vlastně nejsem až tak jako daleko od něj, ale možná k tomu přistupuji jinak, protože právě tím, že táta psal tu poezii, tak já jsem si vždycky říkala, že jako básně psát nikdy nechci a vědomě jsem se tomu celý život bránila a tak jsem skončila, jak jsem skončila.
1: Já myslím, že ověnčená cenami Magnesia Litera to není špatný konec. Mimochodem...
0: No a ještě tu Evropskou cenu za literaturu, ano, jste nezmínila.
1: Ano, tu jsem nezmínila. Evropská cena za literaturu. No když už zmiňuju ty ceny, mají nějaké čestné místo u vás a jak moc si toho vážíte? Je to pro vás hodně důležité získat ty ceny? Nebo to je jenom takový nějaký jako milník? No, jakou pro vás mají vlastně váhu? Je to něco jako když herec dostane Oscara? Nebo je to jenom nějaká abstraktní odměna za tu práci, kterou máte? Jak
0: tak
1: to vnímáte?
0: Tak vzhledem k tomu, že už jsem tak stará, jak jsem stará, tak to vnímám docela, myslím, s nadhledem, že to je nějaká jako fáze, která je spíš příjemná, ale Bůh ví, co to neznamená. Myslím si, že je to vlastně štěstí, že jsem to nedostala třeba ve 30 za nějakou prosbu.
1: Vnímáte to jako metu třeba, jako spisovatelka?
0: Metu ani ne, spíš je to jako zbržďuje to trošku, odvádí to jako od toho, že bych teď jako asi psala a byla bych jako taková soustředěnější a zároveň je to jako příjemný pocit, to jako nebudu tady se přetvařovat. Když jsem dostala česko-německou novinářskou cenu, to jsem dostala taky dvě, tak to bylo před, já nevím, 10 lety nebo 11, tak ta jedna cena skončila jako držák na rajčata na balkóně a rezne tam. A ta druhá je jako v Berlíně, protože je těžká, neměla jsem ji jak odvést. A teď ty tři ceny, co teda mám, nebo čtyři teda, tak ty jsou na předsíni, ale já myslím, že až pojedeme autem, takže to zavezu k mamce, že nemám tak jako velkou potřebu to mít doma na očích.
1: Co to reálně tomu spisovateli přinese, když získá ty ceny? Kromě prestiže, uznání, rozhovorů, které teď poskytujete a větší jako mediální pozornosti, má to pro vás jako i v rámci vaší práce nějaký jiný význam ještě?
0: Tak je to určitě dobrý pro ty knihy, že jsou víc vidět a mě to překvapuje. Já si myslím, že je to, jak říká mě fakt prostě, kolik mě je, tak se z toho zkrátka nezblázním. No, ono to jako rozbzučilo se všechno, pak to zase jako se odbzučí. Je to potěšení, je to jako trošku brzda v tom, jako co jo, je to taková jako lehká nervozita, že už bych chtěla být zase v závětří. Zároveň třeba jsem přijala toto pozvání, protože mi to přijde roztomilý, že to je rozhlas. Zároveň jsem odmítla pozvání na Colors of Ostrava, protože je to prostě příliš velká akce.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na dvojce.

0: Děkuji.
1: Herečka Leona Skleničková, teď jsme právě spolu probrali, že už cítím v té češtině lehký anglický akcent a jak mi prozradila při písničce, je potřeba pilovat angličtinu, to je základní předpoklad pro to prosadit se v Hollywoodu a nebo vůbec v anglicky mluvících filmech. Ale pojďme k těm českým, k tomu, který bude mít tu premiéru, který jsme několikrát zmínili, 6 gramů. Film, který je velmi specifický, natočil ho režisér Miroslav Ondruš a hrají v něm samé známé osobnosti, skoro bych se nebala říct legendy, jako Ondra Vetchý, David Novotný, Lenka Vlasáková, Jirka Mádl a mimo jiné i roli Anety Leona Skleničková. Tak my už víme, jak ti byl nabídnut. Jak bys tenhle film, který bývá prezentován jako černá komedie, pro sebe po přečtení scénáře popsala a co tě na něm zaujalo?
2: Řekla bych, že ta černá komedie fakt sedí a to mě na tom zaujalo, že většinou v Čechách se podle mě člověk hodně setká s romantickými komediemi a to mě zatím úplně nelákalo.
1: Bude to legrace?
2: Já doufám, že jo. Já jsem film ještě neviděla, takže se člověk vždycky třese, aby všechno dobře zaklaplo a vtipy fungovaly, protože...
1: Ale natáčení to bylo příjemné s takovými hvězdami.
2: Ano, to si myslím, že bylo úplně vlastně na tomto nejsilnější, že dopředu jsem se těšila na tu roli a odbarvila jsem si obočí, což bylo strašně super, ale potom jsem byla tak překvapená, jak vlastně pro mě krásný a silný byly ty momenty, kdy jsme třeba mezi scénama seděli s hercema v herecké místnosti a já mohla poslouchat ty jejich letitý příběhy z hereckých šaten, z různých natáčení.
1: Kdo tě nejvíc zaujal?
2: A jo, to hrozně ráda řeknu. No, Ondra Vetchý. A myslím si, že to byl to pro mě na natáčení fakt ten oblíbený člověk, s kterým se mimo scény bavit a sedět, protože ke mně byl hrozně milej a tak hezky se zajímal a moc ho respektuju jako herce.
1: Stává a hrozně... se ti ještě, že ti tyto starší herci, s kterými hraješ, dávají nějaké herecké rady, anebo už tě nechávají si tvořit tu roli po svém? Vstupují ti do toho třeba?
2: Těžko říct. Teď úplně nevím, jestli si vybavuju nějakou takovou konkrétní vzpomínku z 6 gramů, ale asi jsem případně za to ráda, když se to stane, že třeba právě oni, když mají i takovou komediální zkušenost, pro mě to byla skoro úplně první komediální role, i když jsem už filmy s tímhle nádechem natočila, ale teď to bylo úplně poprvé, když jsem si to vědomě užívala. A myslím si, že se taky víc otvírám.
1: Takže byla to komedie, ale grace i mimo samotný scénář.
2: Ano, chlapi, kluci jsou tak vtipný a Lenka Vlasáková do toho, Klára Isová, když se objevila, takže to byl krásný zážitek. Fakt vlastně ty jejich vtipy i mimo, Jirka, David, co tam házeli, Martin Pechlát je neuvěřitelně vtipný člověk, to je tak geniální, ten jeho styl humoru, všichni jsme mu tam říkali, že je náš český Stellan Skarsgård, že by měl točit ty prostě norský suchý komedie nebo dramata.
1: No a popiš nám svoji roli Anety. Kdo je ta Aneta, která vstoupí mezi takovéhle legendy a v tom ději, který, když to řeknu velmi stručně, se odehrává o tom, že se najde pytlíček s 6 gramy nějaké drogy a vyšetřuje se vlastně takovou vtipnou formou, kdo to tam přines a kdo je ten dealer nebo majitel toho pytlíčku. Je to o tom.
2: Ano.
1: Říkám to správně.
2: Toto všechno spustí, ale pak se to posune někam úplně jinam a fakt se strhne takový spát událostí.
1: Jak do toho patří a vstupuje Aneta?
2: Ano. Tak Aneta je nevlastní dcera Jirky Mádla, který hraje Šimona. A vlastně ji poznáme tak, že se objeví taky ve škole na schůzce, protože se sebe poškozuje. A je prostě taková jiná a určitě celý život nezapadá. A tím to pro mě bylo i zajímavý, že jasně sice jdu do komedie, ale tohle jsem nechtěla podcenit nebo zlehčit a rozhodně jsem strávila dny čtením si o téhle problematice a bylo pro mě důležité to ukotvit co v největší realitě a právě neudělat z ní žádnou karikaturu, tak doufám, že se to snad do nějaký míry povedlo, nebo jsem strašně zvědavá, až uvidím film, ale je to právě v té fázi, že nemůže být sama bez dozoru, takže jí maminka Klára Isová, a to byl taky sen hrát dceru Kláry Isové, dovede do školy, předají Šimonovi nahlídání a tak se vlastně Aneta zaplete do toho děje, ale co mě na ní tak imponovalo, že to není žádná pasivní holka nebo žádná právě třeba jenom kráska nebo stereotypně ženská postava, ale když se ty věci rozjedou do fakt černější a černější roviny, tak ona převezme to vedení a je ona ta, co vynalezne celý docela zvrácený plán a je to dost nihilistický.
0: No zbytek už snad ani neprozrazuj, na to se prostě posluchači budou muset vypravit do kina.

0: Teď se s virologem Jiřím Černým podíváme na viry nejenom z toho pohledu nemocí, ale i z pohledu toho, jestli vůbec dokážou být užiteční v našem světě. Tak co nám viry mohou přinést pozitivního, pane docente?
1: Tak viry toho přinesly pozitivního poměrně hodně. Je to zajímavé, protože my skutečně máme všechny spojené spíš s nějakými těmi nemocemi a podobně. Nicméně oni existují i viry, které můžou vlastně zvyšovat zdatnost těch svých nositelů. Já vždycky, když to říkám, tak si musím vzpomenout na seriál Červený trpaslík, kde byl virus štěstí a sexuální přitažlivosti. Tak takhle to nefunguje. Nicméně bylo ukázáno, že třeba existují viry, které jsou schopné infikovat jistou houbu a ta houba je schopná infikovat jisté rostlinky, které rostou v Severní Americe v Yellowstonském národním parku poblíž těch horkých zřídel. A když tady tahle ta trojice těch symbiotických organismů, ten virus, ta houba a ta rostlinka žijou dohromady, tak ty rostlinky můžou žít v daleko teplejší hlíně, než by mohly bez té houby nebo bez toho viru. A dokonce se to dá přenést i na rajčata. Třeba dělali se pokusy, že když právě se rajčata infikovaly touhletou houbou s tím virem, tak taky byly schopný přežít vlastně v půdách, které byly zahřané na vyšší teplotu.
0: Jaké objevy ve virologii vás v posledních letech nejvíce nadchly?
1: Tak,
0: že vám se úplně rozáří oči, když mluvíte o virech jinak než jako původcích nemocí.
1: Jejich velikánský množství. Já mám strašně rád virovou evoluci a tam se ukázalo nejrůznější množství objevů. Přišli jsme na to, a to už je teda trošku starší novinka, třeba, že viry můžou být strašně velikánské, že existuje celá skupina virů, které jsou daleko větší, než jsme si to kdy mysleli. Dokonce ty viry byly objeveny už strašně dávno, ale tenkrát si vědci mysleli, že jsou to nějaký nezajímavý malý bakterie a moc se jim nevěnovali. No a teď se vlastně ukazuje, že to je velká skupina virů, která třeba neinfikuje zrovna lidi, ale je schopná infikovat nějaké další organismy, jako jsou třeba nejrůznější řasy, nejrůznější prvoci a podobně. A tady z toho je strašně důležitá. Strašně důležitý jsou viry třeba při kontrolování nejrůznějších řas a synic a toho, jak rostou v mořích a podobně. Takže oni mají vliv na třeba celkový složení chemických prvků v mořích, v oceánech a těch dalších záležitostí je opravdu velké množství.
0: Existuje nějaký rozšířený mýtus o virech, který byste rád vyvrátil?
1: Rozšířený mýtus o virech, který bych rád vyvrátil. Jasně, tak úplně ten nejrozšířenější, tak se zase teda bude týkat těch virů, který způsobují nemoci. A to je slovo chřipka. My máme v České republice bohužel smůlu, že slovem chřipka chápeme cokoliv od jako běžného jednoduchého respiračního onemocnění až skutečně pro tu pravou chřipku, která vás teda jako sejme. A je to opravdu ošklivá nemoc. Ta skutečná chřipka, tak způsobená těma chřipkovejma virama, tak to je právě tady tahle ta nemoc, při který vás bude bolet celý člověk, budete mít vysoký horečky a fakt z té postele nevstanete během té nemoci. A to je velmi nebezpečné onemocnění pro malé děti, pro seniory a je fakt potřeba se proti němu očkovat. Na druhou stranu to, čemu občas říkáme chřipka, to je ta vlastně to běžné nachlazení, se kterým jsme to tady začínali, takový ty rýmičky a podobně. Tak to ve skutečnosti chřipka není. A to je velký množství nejrůznějších dalších virů, jako jsou ty rinoviry, koronaviry a tak. A je důležité si to neplést.
0: Když jsme u výrazu chřipka, tak mě hned napadá i ptačí chřipka a tím pádem viry v té zvířecí říši, kde zatím je nám tvrzeno, že pro člověka nejsou tak nebezpečné. Je tomu pořád tak a neexistuje nějaké riziko mutace, o kterých jste mluvil, zase, že by se to týkalo nás?
1: Zase takový bohužel smutný smích. Ty rizika tam opravdu jsou. Ty současné kmeny ptačích chřipek, ono jejich velikánské množství, není jenom jedna ptačí chřipka, tak některé z nich, hlavně ten kmen H5N1, tak se začíná v posledních letech velmi úspěšně adaptovat na savce. Je schopen infikovat krávy, určitě třeba vaši posluchači zaznamenali to, že v minulých letech byla velká vlastně epizodie tady téhleté ptačí chřipky u krav v Severní Americe. On se vyručoval do mléka, dokonce bylo možné možné se nakazit jako pitím mléka nepasterizovaného tady od těch infikovaných kráv, takže na tohle to je třeba si dávat pozor. Nicméně to bezprostřední nebezpečí, tak to zatím jako z téhle té strany nehrozí, ale je důležitý to sledovat, dávat si na to pozor, připravit se na to, že se to může změnit a být skutečně ve střehu.
0: Jakých dezinformací ohledně virů a různých onemocnění se máme vyvarovat? A jak se máme vyznat v té přehršli těch informací ohledně nových onemocnění, pandemií, epidemií a tak dále? Z jakých zdrojů máme nejčastěji čerpat? Protože těch informací, které se k nám dostávají, je opravdu velká řada, velká spousta. A my ten důvěryhodný zdroj, když nejsme zrovna docenti virologie, hledáme velmi těžce.
1: Jasně, tak odpověď je na to poměrně jednoduchá. Čerpejte z důvěryhodných zdrojů, z důvěryhodných médií.
0: Které to jsou?
1: Pro vás to může být třeba Český rozhlas. Já jsem tady neslyšel žádnou jako opravdu špatnou reportáž a v případě, že se objeví nějaká malá chybička, tak je důležité, aby to ty média byly schopní přiznat a opravit. Vy jste to udělala na začátku tohohle toho rozhovoru velmi pěkně, že když jste se přeřekla, tak jste se hnedka opravila. To je důležité. Důležité je si i uvědomit, že vlastně vědecké poznání není nikdy kompletní a nikdy kompletní nebude. To znamená, že i vědci zjišťují velké množství věcí, které si předtím nebyly třeba schopní vůbec představit. Mně se to taky stává, že se občas jako zjistím, že vlastně ty informace, které mám, tak už nejsou úplně nejaktuálnější. Já, když jsem studoval, tak nám přednášel pan profesor Honza Černý, biologii buňky, a ten nám vždycky říkal, že polovina informací, kterou vám tady řeknu, bude zastaralá a polovina je špatně. Akorát nikdo neví, která ta polovina to je. Jo? Takže skutečně dávat si pozor na to, odkud ty informace máte, jestli nejsou třeba jenom z jednoho zdroje. Strašně moc senzační a jako neuvěřitelné a podobně. No a pak taky být připraven na to změnit třeba svůj názor, anebo si i uvědomit to, že ta pravda se může občas hýbat a že občas to, co tvrdíme v jednu chvíli a to, co třeba mohla být i v jednu chvíli pravda, tak pak třeba kvůli změně nějakých situací se může změnit tak, že už jako třeba to preferované chování může být někde úplně jinde.
0: Říká virolog docent Jiří Černý.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
0: na Dvojce.

0: Určitě by i posluchače zajímalo, jestli interiérová designérka Gabriela Hámová má ve své domácnosti a interiéru nějaký kousek z onoho skandinávského řetězce, jako my všichni doma. Protože tomu se asi neubráníme. Myslím, že každá česká domácnost něco takového má. Tak co u vás, Gabi?
1: Ano, i my vlastníme takový kousek. Už ho máme 19 let od doby, kdy jsme vlastně ten dům postavili, tak v té době prostě už nezbylo na vybavení a pravda, už to má za sebou, už je potřeba vyměnit, ale bohužel onen řetězec už tento kousek nevyrábí, takže...
0: To se mi taky párkrát stalo, že jsem chtěla dokoupit a už mají jinou řadu. Setkáváš se často s tím, že ti řeknou, máme velmi omezený rozpočet, protože samo bydlení, když se dnes kupuje, už je tak nákladná položka, že na ten interiér tolik nezbývá, že si budeš muset poradit i s málo penězi a udělat z toho celý
1: Určitě.
0: Dům nebo byt.
1: Já si myslím, že vůbec není cílem utrácet peníze těm lidem, že naopak cílem je vždycky, i pro, ať jsou ti lidé bohatí nebo chudí, ten celku jedno, prostě pro všechny vytvořit takový interiér, aby byl jako příjemný, ale nepředražený. Že to je vlastně, si myslím, takový jako to, co ocení opravdu úplně všichni. Myslím si, že i s malým rozpočtem lze udělat dobrý interiér a samozřejmě tomu pomáhají právě ty řetězce, o kterých jsme mluvili. Ne vždycky se tam samozřejmě najde optimální nábytek, ale jsou řetězce, jako je ten skandinávský, v kterém vlastně každý kousek, který tam je, navrhoval nějaký designer. Čili skutečně ty věci jsou z hlediska designu, jsou kvalitní. Jo, takže proč ne, proč s tím nepracovat? Určitě ano.
0: Dá se doplnit třeba tenhle ten skandinávský styl i nějakou věcí, kterou máme, které máme vztah třeba po babičce, dědovi, anebo něco z bazaru, co má příběh?
1: Ano, určitě ano. To je zrovna věc, kterou já dělám naprosto nejraději. A je to vlastně, obzvlášť, když třeba děláme přestavby, nebo ti lidé se stěhují do nějakého bytu, tak se jich ptám, jestli mají nějaké nábytky nebo nějaké oblíbené kousky, které právě si chtějí vzít sebou. Čím starší, tím lepší, já to miluju. Ne vždycky je nutné ten nábytek restaurovat klasickým způsobem. To vždycky posoudím, jestli jako ano nebo ne, protože si myslím, že už na to mám i nějaké vzdělání, takže si to můžu dovolit říct, že tento kousek nebudeme přetírat, ale že ho skutečně zrestaurujeme. Ale pak jsou tam i kousky nábytku, které prostě jsou z kvalitního dřeva, třeba mají nádherné tvary, ale už prostě to neodpovídá úplně tomu vkusu současnému, nebo čalounění je potrhané a tak dále. Tak ty potom jsme schopni i jako své pomocí třeba přebarvit, přečalounit a začlenit je do toho interiéru i klidně do minimalistického moderního a mít to jako jeden solitér, který prostě bude upoutávat a který bude prozrazovat nějakou identitu těch lidí, co tam žijí.
0: K interiérovému designu patří i světelný design, barvy a textil. A i květiny, o které často hlavně u nás doma vedeme spor, že moc kytek, moc péče. Která z těchto těch jmenovaných složek udělá nejvíce v rámci toho interiéru a s kterou pracuješ ty osobně nejradši?
1: Každá z těch složek má nějaké své místo a nějaký důvod, proč v tom interiéru je. Já miluju textil a miluju kombinace vzorů, což je samozřejmě ne vždycky úplně to narazí na úspěch u klienta, protože oni pak neví, jak s tím třeba pracovat dál, když my to uděláme.
0: Když se bavíme o textilu, tak mluvíme o povlečení, kobercích, závěsech.
1: Ovšem, o polštářcích, o všem, o veškerém jako oblečení toho bytu, co tam vlastně můžeme dát. Takže s textilem já strašně ráda pracuju, i s tapetami. Tam si myslím, že vlastně to je jedna z věcí, která nesmírně zútulňuje ty prostory. Barva pochopitelně, to samozřejmě. A květiny jsou věc, která dělá velkou radost. Tam já vždycky říkám, že květiny máme doma pro radost a protože nám samozřejmě to je živá bytost, která tam je s náma, takže ano, je třeba se o ní starat a musí to nějakým způsobem fungovat. Zase vždycky se ptám těch klientů, jak jsou schopní a ochotní se o ty květiny starat a jestli budeme dělat nějakou samozavlažovací květinovou stěnu, anebo jestli prostě jim stačí květinky, které někde prostě umístíme v květináčích. Myslím si, že to je dobrá věc, protože ty biofilní interiéry člověku prostě zpříjemňují ten život. I v rámci třeba těch horkých dnů, jako vlastně máte víc pocit, že jste někde v zelení.
0: Když teď na chvilku opustíme naše domovy a půjdeme do dalších prostorů, kde trávíme docela dost času a myslím si, že je také důležité si je zútulnit, a to jsou kanceláře. My teď jsme třeba ve studiu nebo jiné pracovní prostory. Pracuješ i na nich a považuješ i tato místa za důležitá vzhledem k interiérovému designu?
1: Ano, pracujeme často na kancelářských prostorech. Mám z toho velkou radost, protože už i nadnárodní řetězce nebo velké firmy zjistily, že prostě ti jejich zaměstnanci budou mnohem víc produktivní, když prostě budou žít vlastně, protože tam prožívají třeba 8 hodin svého času denně.
0: Právě, většinou no. Je to takové sterilní prostředí, sklo, kov.
1: Určitě. Takže vlastně čím dál tím víc se dostáváme i do těchto technických prostor, řekněme. Ano. Nejjednodušší je zútulnit to samozřejmě opět tím, co jsem říkala, to znamená to, co ten řekněme, ten majitel toho prostoru dovolí, to znamená natřít stěnu na nějakou barvu, přidat nějaké opět tady květiny, které jako pomůžou trošku tomu fungování. Textil málo kdy, tam už do těch kancelářských prostor přichází spíš jako technické textílie, to znamená různé žaluzie, rolety a něco takového. Eventuálně prostě nějaké klimatizace nebo ty větráky v těchto těch jsou i designové, takže se dají i prostě udělat hezké. A pochopitelně si myslím, že každý by měl mít nějaký svůj koutek, kde si může na chviličku sednout, takže děláme velmi často i do těch, buď to společné prostory, anebo do těch kanceláří nějaký malinký křesílko, stoleček, něco prostě, co zútulní a kde člověk může stát od toho pracovního stolu a sednout si vedle.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Během léta přibývá nehod lidí na elektrokoloběžkách a motocyklový jezdec Salač vybojoval v Británii své první vítězství v mistrovství světa. Čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě oblačnosti přibývat a teplotní maxima do 33 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Policie se v létě častěji zabývá nehodami řidičů elektrokoloběžek a jsou mezi nimi i děti. Policie připomíná, že jízda ve dvou na elektrokoloběžce a bez střelby je zakázána. Na co dalšího dát při jízdě dětí na elektrokoloběžce pozor, doplňuje policejní mluvčí Štěpánka Švarcová.
2: Ti rodiče by si měli zkontrolovat, zda není vybavena funkcí, která umožňuje přepnout do režimu s vyšším výkonem. A to dítě, pokud si to přepne, může vyvinout rychlosti až kolem 70-80 km v hodině. A dále by rodiče měli určitě apelovat na děti, protože jízda po chodníku je na elektrokoloběžce zakázána, pokud to není dítě do 10 let.
0: Nad 32 stupňů budou v pondělí teploty stoupat na většině území republiky. O něco chladněji bude jen na severu nebo severovýchodě země a v části Vysočiny. Meteorologové dál varují před velkou zátěží teplem a stále platí zvýšené riziko vzniku požárů. V dalších dnech se pak přechodně ochladí. Jeden židovských památek. Lidé dnes mohou navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů po celé republice. Zdarma nebo za dobrovolné vstupné se otevírají i místa, která jinak jsou nepřístupná volně, anebo jsou nově zrekonstruovaná. Cílem akce je podle koordinátora projektu Pavla Veselého z židovské obce v Praze přiblížit právě i finanční náročnost oprav a údržby památek. Řekl, kam se například lidé mohou přijít podívat.
3: Já bych možná pozval návštěvníky, aby si prohlédli židovské památky v Pacově nebo v Neveklově nebo třeba v Čáslavi, protože tam ten posun k lepšímu je opravdu vidět. Tam se hodně opravily synagogy, investovalo se tam poměrně dost peněz do jejich oprav a restaurování.
0: Seznam přístupných památek je na webu projektu. Synagogy a hřbitovy jsou otevřeny do 17 hodin. Motocyklový závodník Filip Salač zvítězil ve Velké ceně Británie. Je to jeho premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. Zároveň jde o první český triumf v seriálu po 16 letech. Salač po závodě popsal, jak jej vnímal.
4: Je to šílený, nepovedl se mi úplně start, viděl jsem, že všichni hodně tlačili na pilu a věděl jsem, že budu mít potom výhodu, jenom jsem se snažil, aby mi neujeli ty první a díky chybám soupeřů, který mi trošičku udělali cestičku dopředu, tak obhájit pak to poslední kolo pod tím tlakem nebylo vůbec jednoduchý, ale zvládnul jsem to.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Máme jasno až polojasno, později večer bude na západě oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě území 27 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 24.
1: Doprava.
0: Dvě nehody na čas uzavřely dálnici D4 před Prahou, konkrétně na 9. a 11. kilometru. Na místě zasahují záchranáři, už se jezdí aspoň jedním pruhem, ale počítejte s kolonami. Na stém 12. kilometru D1 směrem na Prahu se srazila dvě osobní auta, počítejte tam s kratším zdržením. A na silnici číslo 38 mezi Jihlavou a Moravskými Budějovicemi se srazila dvě osobní auta u Stonařova. Místem se projíždí Kyvadlově kolony, tak čekejte oběma směry, je to asi na čtvrt hodiny. To byly zprávy. Hezké nedělní odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Léto je v plném proudu.
7: Zatímco dnešní Meteor teprve začíná.
6: Na hodinku ve vaší společnosti se těší autor pořadu Petr Sobotka
7: a Kateřina Březinová.
6: Kolik klonů za sebou lze udělat?
7: Nejrychlejší růst v rostlinné říši.
6: Proč kočky nedojídají?
7: Globální oteplování.
6: Páchnul Tyrannosaurus?
7: Sherlock Holmes a případ s motýly Hilésia.

0: Narodila se 5. července 1996.
1: Už tahle věta je sporná.
0: No, savci se přeci rodí.
1: Zvratné zájmeno se nesedí. Ona spíše byla zrozena.
0: Uznávám, v podstatě máte pravdu.
1: Aby naši posluchači dlouho netápali, jmenovala se Dolly.
0: Už víte, odkud vítrvane? Řeč je o první naklonované ovci.
1: Její jméno obletělo svět.
0: Povedlo se totiž něco, co bylo považováno za nemožné. Vytvořit nového jedince z obyčejné dospělé buňky.
1: To bychom měli vysvětlit.
0: Jako první krok vědci vzali buňku z mléčné žlázy dospělé ovce. To je důležité. Nešlo o pohlavní buňku, ale o obyčejnou tělní buňku obsahující kompletní DNA.
1: Z jiné ovce odebrali neoplozené vajíčko. Pak z něj odstranili jeho vlastní jádro, čímž vzniklo prázdné vajíčko bez genetické informace.
0: Do tohoto vajíčka vložili jádro z té tělní buňky. Pomocí elektrického impulzu se buňky spojily a zároveň se embryo nastartovalo. Několik dní se vyvíjelo v laboratoři. Pak bylo vloženo do dělohy třetí ovce. Ta fungovala jako náhradní matka a v ní se Dolly normálně vyvíjela až do porodu.
1: Holčička se třemi rodiči?
0: Třemi matkami. Otec nehrál žádnou roli. Ale možná je to matoucí. Dolly byla geneticky téměř kopií ovce, ze které pocházela původní buňka mléčné žlázy.
1: Už je to 30 let a od té doby se klonovalo jako na běžícím páse.
0: Ale pozor, teď se zjistilo, že tento způsob reprodukce má své limity. Nemůžete donekonečna klonovat téhož jedince. Zajímavý příběh nám přináší doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
2: To klonování je hrozně zajímavá věc, která by byla využitelná například, kdyby to dobře fungovalo i v zemědělství, protože co u rostlin se to tak dělá, že banán je všechno jedna, ta samá rostlina, všechny banánovníky typu Cavendish, to je jeden klon, jedna rostlina, která se řízkováním množí, ale u zvířat a hlavně u savců to klonování je pořád složitá věc. Možná, že posluchači si pamatují na ovci Dolly, což bylo první zvíře, které takhle bylo naklonované. No a pak v té laboratoři Teruhiko Wakayama poprvé naklonovali myš. To je už stará věc, podařilo se jim to někdy v roce 1997 a vymysleli tedy způsob, jak to dobře udělat, aby to fungovalo u myši. Ta první myš se jmenovala Kumulína a tím se tato laboratoř stala slavná. Celou tu dobu studovali právě to klonování myší.
0: Až svou metodu vyvinuli, dalo by se říct, do úplné dokonalosti.
2: A to vyvinutí do úplné dokonalosti není jednoduchá věc, protože buňka stárne také tím, že se z té kmenové buňky, ze které se může stát cokoliv, kterákoliv buňka, tak postupně si zpřesňuje ta buňka svůj osud. A když už jednou nastoupíte na tu dráhu být nervová buňka, tak už se z vás nemůže stát krevní. A vrátit ty buňky zpátky do toho původního stavu, to je na tom klonování to nejtěžší. Jo? Říct té buňce, jo, ty si myslíš, že seš, já nevím, krevní buňka, ale ne, vrať se zpátky, staň se z tebe vajíčko. To je to, co vzniká právě při pohlavním rozmnožování, při spojení vajíčka a zygoty, tak se tam všechno vlastně vyresetuje, ta buňka je tedy na bodě nula, nejmladší, jaká může být. No a oni, když to vymysleli, tak si řekli, no dobře, tak metoda už je skvěle vyvinutá, tak co se stane, když budeme klonovat pořád dál?
1: Myšleno z jednoho jedince, z jedné buňky.
0: Ne, myšleno, že se odebere buňka vzniklá z nového klonu a pak zase z dalšího klonu a z dalšího.
1: Tedy z babičky, matky a dcery, které jsou ovšem geneticky stejné.
0: A tak to zkusili.
2: A udělali hodně dlouhý experiment, který teďka skončil a v roce 2005 začali klonovat jednu a tu samou myš, to znamená udělali klon té myši, počkali až vyroste, zase ji odebrali buňky, znova udělali další klon. Ten experiment nebyl přímo založen na to, aby co nejvíckrát tu myš vyklonovali, sice trval přes 20 let, ale nedělal se úplně systematicky, nejrychlejším možným způsobem, dělali to z jiných důvodů. Nicméně fungovalo to, pořád se jim to dařilo dobře a dobře. A pak po nějakých generacích to klonování začalo jít hůř a hůř. Až v 58. generaci už se jim nepodařilo naklonovat ani jednu tu myš.
1: Jak to? Vždyť to měl být 58krát za sebou stejný jedinec. Proč nebyl jedinec číslo 58 stejný jako jedinec třeba 22?
0: Nejde to do nekonečna. Fígl je v tom, že navzdory klonálnímu způsobu rozmnožování k nějakým změnám v DNA dochází.
2: Nejde to do nekonečna, to není nic překvapivého, ale díky tomu, že to dělali celou dobu a že máme všechny ty vzorky, tak se můžeme podívat, proč to teda nejde, co vlastně se tam stalo a proč jsme zvolili jako živočichové nebo vyšší organismy to pohlavní rozmnožování, jak je moc je důležité. Protože tedy, jenom abych to ještě zasadil, tak to bylo 30 000 pokusů o klonování a teď byla otázka, jestli třeba se těm myšem neskracovaly ty telomery tak, že už tam pak žádný nebyly a tím pádem už to nešlo klonovat. Nebo co dalšího se mohlo stát, těch genetických důvodů si můžeme vymyslet celou řadu, proto to bylo tak zajímavé, protože se zjistilo, že ani epigenetické značky, ani nic, jediný, co bylo to nejdůležitější, byly mutace v DNA.
0: Tedy, že ta DNA nezůstala během všech 58 generací stejná.
1: Něco jako tichá pošta. Informace se postupně ztrácí.
0: Nebo jako kdybyste měla obraz, jehož kopii by někdo namaloval, a pak kopii kopie, pak zase kopii kopie, 58krát. A tu poslední teprve srovnal s originálem. Ty drobné změny mezi sousedními kopiemi, okem nepostřehnutelné, by se všechny sečetly.
1: Ale mutace vznikají během každého dělení buňky i u nás.
0: To ano.
2: Ty mutace u nás vznikají během celého našeho života a našemu tělu to tak moc nevadí, protože ta buňka jich získá pár a když jich získá moc a přestane dobře fungovat, tak dostane signál od těch ostatních buněk, ať to zabalí a spáchá tedy sebevraždu. Takhle to v našem těle funguje a občas se to nepovede a pak třeba z toho může vzniknout nádor nebo něco takového. Ale obecně ty somatické mutace nejsou problém a tam, kde je to důležité, to je ta germinální linie, teda spermie a vajíčka, tak tam si to hlídáme. Například vajíčka se během života už nevyrábí. Vajíčka vzniknou ještě, než se vůbec ta holčička narodí a pak tam jsou celou dobu právě proto, aby se v nich nehromadily při tom dělení další mutace.
1: A u klonování je to jinak?
0: Právě, že ano.
2: Tady tedy zjistili, že v okamžiku, kdy v takovém klonálním organismu ta mutace vznikne, tak ten organismus už nemá způsob, jak se toho zbavit. Ten další klonovaný jí má taky a postupně tam přidává další a další. Takže ta poslední myš už třeba měla jenom jeden X chromozom, už ani neměla dva. Měla ztráty celý na těch chromozomech. Je to zajímavé z toho hlediska, kolik ten genom vlastně vydržel, aby ta myš furt ještě fungovala dobře. Ale kdybychom chtěli do budoucna třeba takhle vydržet a množit se dál klonováním, já nevím, dovedu si představit třeba teoretický scénář nějaké vesmírné cesty dlouhé, kde bychom ty buňky nemohli zmrazit, takže by tam třeba se pořád takhle žili a klonovali. Takže to dlouho nevydrží. Těch 58, to bylo v tomhletom případě, ono, kdyby to dělali s jinou myší, jiným způsobem, tak by se třeba dostali i na jiný počet těch maximálních možných klonů. To není jako nějaké konkrétní číslo, které bylo potřeba brát vážně, ale je vidět, že několik desítek generací už, když nedojde k tomu resetu, k tomu očištění od těch potenciálních škodlivých mutací, takže už ta organizace toho života nevydrží a život skončí.
1: Kdepak, do nekonečna kopírovat nelze.
0: I proto jsme každý z nás originál.

0: Občas se o rostlinách říká, že rostou jako z vody.
1: Nejenom o nich, ale je fakt, že jak jsme zvyklí rostliny doma nebo na zahrádce zalévat, máme pocit, že je to pro ně to nejdůležitější.
0: K růstu toho ale potřebují víc. Světlo, oxid uhličitý, živiny z půdy, správnou teplotu, místo na kořeny.
1: Ale jak rychlý je růst, když tohle všechno mají v dostatečné míře?
0: To bude nepochybně záležet druh od druhu.
1: My se teď seznámíme v rámci našeho cyklu Perly ze světa rostlin s naprostým rekordmanem. Čte Zuzana Vejvodová.
2: Nejrychlejší růst v rostlinné říši. Dnes si povíme o těžko uvěřitelném rekordu. Drží ho rostlina, která dokáže růst tak rychle, že její změnu lze pozorovat okem téměř v přímém přenosu. Řeč je o bambusu, konkrétně o některých druzích rodu Phyllostachys. Bambusy patří mezi trávy, ale dorůstají velikosti stromů. A právě některé z nich drží rekord v rychlosti růstu. U nejrychlejších druhů byl zaznamenán přírůstek až 90 cm za jediný den. Umíte si to představit? O půlnoci ho máte ve výšce očí a o druhé půlnoci se dotýká stropu. To znamená tempo růstu téměř 4 cm za hodinu. Občas se říká, že bambus roste tak rychle, že je to slyšet. To je nepřesné. Samotný růst je tichá záležitost, ale v hustém porostu, kde si rostlina razí cestu vzhůru, může právě tímto pohybem docházet k různému praskání a šustění třením listů a stébel o sebe. Jak je možné, že bambus dokáže takhle sprintovat? Bambus totiž neroste jako většina rostlin. U běžného stromu probíhá růst hlavně na špičkách. Nové buňky vznikají postupně a pomalu. Bambus to dělá jinak. Má už celé stéblo připravené v zárodku pod zemí, v odencích. Když nastanou vhodné podmínky, začne ho rychle vytahovat nahoru. Nejde tedy jen o tvorbu nových buněk, ale i o rychlé prodlužování těch existujících. Klíčem je voda. Buňky bambusu dokážou nasát velké množství vody, zvětšit svůj objem a tím prodloužit celé stéblo. Díky tomu může bambus růst extrémně rychle, bez toho, aby musel všechno budovat od nuly. Je to podobné jako nafukování. Zajímavé je, že tento rychlý růst netrvá dlouho. Bambus vyroste do plné výšky během několika týdnů. Pak už se téměř neprodlužuje. Jen sílí a vytváří listy. Ovšem konečná výška může být i přes 30 metrů. Další zvláštností je synchronizované kvetení. Některé druhy bambusu kvetou hromadně. Všechny rostliny daného druhu vykvetou ve stejném roce, a to i na různých kontinentech. Jde o evoluční strategii. Hlavní důvod je jednoduchý. Přesycení predátorů. Bambus vyprodukuje najednou obrovské množství semen. Zvířata, hlodavci, ptáci je začnou žrát, ale nestihnou sníst všechno. Část semen proto přežije a vyklíčí. Interval mezi kvetením může být 30, 60 nebo i více než 100 let. Dlouhý interval je výhodný. Je delší než život predátorů, takže ti se nestihnou přizpůsobit. Cyklus je pro každý druh bambusu geneticky zakódovaný. Šetří a sbírají energii na rozmnožení a po odkvětu rostliny většinou odumírají. Bambus není jen rekordman v růstu. Jde o velmi praktickou rostlinu. Je pevný, lehký a rychle obnovitelný. Používá se ve stavebnictví, výrobě nábytku i jako potravina. Některé druhy jsou dokonce pevnější v tahu než ocel. Bambus

0: zastupuje ty rostliny, které dokazují, že rychlost není jen výsadou zvířat. I rostlina může růst tempem, které překvapí i zkušeného pozorovatele. Stačí mít správnou strategii a dostatek vody. Ne náhodou je oblíbenou a v podstatě jedinou potravou pandy velké.
1: Mě fascinuje, že bambus celý život šetří energii a pak během několika týdnů vystřelí vzhůru jako raketa.
2: A přitom pořád jde jenom o trávu, ovšem mimořádně dobře evolučně vymyšlenou.
1: Mimochodem, bambus má ještě jednu zvláštní vlastnost. Některé druhy dokážou po seříznutí znovu vyrůst tak rychle, že se dají pravidelně sklízet bez nutnosti nové výsadby.
2: I proto se o něm mluví jako o jednom z nejperspektivnějších obnovitelných materiálů budoucnosti.

0: Roku 1965 získal Nobelovu cenu a měl řadu úspěchů v oboru teoretické fyziky.
1: Byl také skvělým popularizátorem.
0: Jmenoval se Richard Feynman a jeho mnohaletá zkušenost vyústila v dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
2: Uhodnutí rovnice je, jak se zdá, velmi dobrý způsob, jak objevit nový zákon.
0: Dobrá rada od zkušeného teoretika.
1: Někdy tahle metoda mívá výsledky.
0: Jenže uhodnout se nedá všechno.
1: Hádání je spíš doprovodným znakem tápání.
0: Tedy situace, kdy se vědci snaží vysvětlit nějaký fenomén a ne na něj přijít?
1: Ano, máme tu konkrétní příklad a týká se koček. Přiblíží nám ho biolog profesor Jaroslav Petr.
3: To je záhada, která trápila japonské vědce. V Japonsku jsou kočky nesmírně oblíbené, to jsou domácí mazlíčci a miláčci. A ti chovatelé si tedy stěžují, že když dáte psovi plnou misku, tak pes, když má hlad a přijde tam k tomu, tak to vyžere do dna. Ale kočky často z toho jen tak něco ujedí a jdou zase pryč a za chvilku si z toho zase trošku vezmou a nemusí dojíst, často nedojedí. A japonští vědci tomu chtěli přijít na kloub, co brání těm kočkám, aby to vyjedli všechno.
0: Nespěchají, protože se nebojí, že jim to někdo vezme?
1: Nápadů by bylo víc, ale jako obvykle vše vyřešil až pokus.
3: Kočkám dávali během dne 6x po 2 hodinách vždycky do misky porci té potravy. Ale dělali to 2 různými způsoby. Buď ta kočka dostala pokaždé něco jiného, anebo dostala 6x to samé. A tam bylo zajímavé, že ten pokles v konzumaci té potravy byl jenom u těch misek, kde bylo pořád jedno a to samé. To znamená, ti vědci pojali podezření, že to není tím, že ta kočka by byla sytá, ale že se jí to prostě přejí, že už toho má dost, že jí to nebaví.
0: Za nedojídání tedy může nuda?
1: Vědci si to ověřili dalším pokusem.
3: 5x dostala kočka jedno a to též. A po 6. dostala něco jiného. Zatímco těch prvních 5 porcí, tam byl vidět jasně pokles příjmu potravy, protože prostě už se jí to zajídalo, tak z té 6. porce sežrala všechno, protože to bylo něco jiného. A ti vědci ještě předtím nechali ty kočky si vybírat mezi několika druhy potravy a potom tedy do té 6. misky dali potravu, kterou ta kočka měla méně ráda, než tu potravu, která tvořila těch 5 předchozích porcí. A zjistili, že i když je tam na konci ta její neoblíbená potrava, tak protože to je změna, tak toho sežere zase víc. A ukázalo se, že ty kočky se neřídí chutí, ale řídí se čichem. To znamená, vy jim tam můžete dát jednu a tu též potravu, ale když jim jinak ovoníte, tak oni to berou jako, že to je nová porce, nová potrava a chutná jim to víc.
0: Takže hotovo, vyřešeno. Dávejte kočkám pestrou stravu a budou dojídat.
3: Japonští vědci na závěr té studie přeci jenom jsou trošku skeptičtí. Oni říkají, podívejte se, my jsme nevzali kdo ví kolik koček do toho pokusu. To není žádný ohromující množství. Navíc jsou to japonské kočky, nevíme, jak by se chovaly třeba evropské kočky nebo americké kočky. A navíc všechny ty naše kočky byly kastrované ještě. Takže říkají, vyzývají kolegy, aby to zopakovali a uvidí se, jestli se to potvrdí. A oni říkají, pokud by se to potvrdilo, tak by to mělo dokonce i praktické využití. Protože když je kočka nemocná, tak ztrácí chuť k jídlu. Ale tu potravu potřebuje energii a živiny na to uzdravení. Takže kdyby ten chovatel té nemocné kočce nabízel pokaždé něco jiného, tak ona by toho spořádala víc a možná by se s nás uzdravila. A nebo naopak, některé kočky jsou obtloustlé nebo možná přímo obézní. A tam je potřeba, aby něco schodili. A ti japonští vědci navrhují, aby tyhle ty kočky dostávaly pořád stejnou potravu, protože toho nesnění potom tolik. A pak teda je šance, že přeci jenom něco schodí.
0: Vědci vypracovali návod, jak přelstít kočky.
1: Myslím si, že stojí za vyzkoušení.

0: už od konce 18. století rostly hlavně ve vyspělých zemích komíny jako houby po dešti.
1: Uhlí se spalovalo ve velkém, parní stroje po něm měly hlad.
0: Kdo někdy viděl fotografii průmyslového města 19. století, nemohl přehlédnout černé nebe plné kouře.
1: Není divu, že už tehdy si přemýšliví lidé pokládali otázku, zda tím lidstvo nemůže ovlivňovat planetu.
0: Jenomže trvalo neuvěřitelně dlouho, než lidé začali brát podobné obavy vážně.
2: Stalo se tento den, 8. srpna. Koncem 18. století vstoupili do lidské činnosti parní stroj a uhlí jako palivo. Poprvé v lidských dějinách se do ovzduší začalo dostávat zřetelně víc CO2, než stačila pohltit biomasa. To si první uvědomil švédský nobelovský chemik Svante Arrhenius a na jaře 1896 publikoval článek o vlivu oxidu uhličitého ve vzduchu na teplotu povrchu Země, který obsahoval přibližný výpočet oteplování zemského povrchu. Autor vypočítal, že zdvojení množství CO2 v atmosféře povede ke zvýšení její teploty o zhruba 4 stupně Celsia. Tento skleníkový efekt vymyslel v lednu 1901 švédský meteorolog Nils Ekholm a symbolicky tím zahájil století, které k uhlí přidalo ještě ropu a zemní plyn a k železniční a vodní dopravě ještě silniční a leteckou. Dnes doprava přispívá k celkové produkci CO2 jednou čtvrtinou, nejvíce po energetice a průmyslu se zemědělstvím. A právě ona roste ze všech zdrojů nejrychleji. Další, už pokročilejší varování přišlo dne 8. srpna 1975, kdy americký geochemik Wallace Broecker zveřejňuje v časopise Science článek Klimatická změna, jsme na pokraji výrazného globálního oteplování? Tam mimo jiné píše: pokud prach vytvářený člověkem je jako hlavní příčina klimatických změn nevýznamný, pak existuje přesvědčivý argument, že současný trend ochlazování ustoupí během 10 let výraznému oteplování vyvolanému oxidem uhličitým. Jakmile k tomu dojde, exponenciální nárůst obsahu oxidu uhličitého v atmosféře se stane významným faktorem, který na začátku příštího století vyžene průměrnou planetární teplotu mimo rozmezí zaznamenané za posledních 1000 let. Připomeňme, že jemný prach vysoko v ovzduší omezuje průchod slunečních paprsků a snižuje ohřívání Země. Zrodil se termín klimatická změna. Tehdy ještě většina lidí věřila, že příroda si s ní poradí. Až v červnu 1988, uprostřed mimořádných veder a such, informoval poprvé ředitel Ústavu pro výzkum vesmíru při NASA o oteplování planety. Jak ukazují měření, Země jako celek se za posledních 150 let ohřála o 1,2 stupňů Celsia, na severní polokouli dokonce o stupně 2. A právě od poloviny 70. let se oteplování zrychluje. Co tedy s tím? Nezbývá, než co nejvíc snižovat produkci oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů a nastávajícím změnám počasí se přizpůsobovat. Wallace Broecker zveřejnil vizionářský článek o klimatické změně a globálním oteplování na den přesně před 51 lety.

0: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Globální oteplování nikam nezmizelo. Naopak, vědci varují, že situace je čím dál horší. Kam až to dospěje? Uděláme si planetu neobyvatelnou?
0: Závažná otázka. Hlavně nevyhynout jako dinosauři.
1: To se určitě nestane. Jako oni ne. Ti totiž nevyhynuli vlastní hloupostí.
0: Ano, to víme. A víme toho o nich už hodně. Přestože se z éry dinosaurů dochovaly většinou jenom kosti.
1: Ale je pár výjimek, třeba zachovalé stopy nebo otisk kůže.
0: Opravdu jenom výjimky. Nicméně vědci se teď přiklánějí k názoru, že byste mohla třeba takového tyranosaura poznat i se zavřenýma očima a zacpanýma ušima.
1: No, vzhledem k tomu, jaký to byl kolos, bych jistě ucítila, jak se při jeho krocích chvěje zem.
0: A když by stál?
1: To bych pochopitelně necítila nic.
0: Vidíte, a vědci si myslí, že byste ho cítila. Doslova, nosem. Více už paleontolog Vladimír Socha.
2: Víme s jistotou jednu věc, a to, že tyranosauři a i jiní velcí dinosauři museli být hodně cítit, že rozhodně zanechával nějakou výraznou pachovou stopu. A pravděpodobně jiní tyranosauři je dokázali ucítit na obrovské vzdálenosti, protože právě čich byl jedním z nejlépe vyvinutých smyslů tady těch dinosaurů. Oni měli obrovské čichové laloky. Ta část mozku, která zodpovídala za zachytávání a interpretaci pachů, tak byla velmi velká. Dokonce se většina paleontologů domnívá, že tyranosauři měli podobně dobrý čich, jako mají dnešní lovečtí psy, myslivečtí a další tedy živočichové, kteří velmi dobře dokážou vnímat pachy z okolí, možná třeba jako dnešní kondoři, kteří vyhledávají mršiny na zemi a dokážou na vzdálenost až desítek kilometrů cítit rozkládající se maso. Tak něco podobného mohli zvládat a dokázat i tyranosauři. No a zřejmě tak dokázali vnímat i jiné tyranosaury, dokázali ucítit na obrovskou vzdálenost.
1: Jak ale můžete s jistotou tvrdit, že tyranosauři byli cítit už na dálku?
2: Na jednu stranu je jisté, že všechna velká zvířata jsou hodně cítit, tak to asi bylo i u těch dinosaurů. Na druhou stranu je pravda, že dnešní nejbližší příbuzní dinosaurů, čili ptáci a krokodýly, nejsou cítit tak silně, jak si můžete ověřit třeba i v zoologické zahradě. Takže otázka, co bychom cítili, jak hodně bychom ty dinosaury cítili. Spíše se dá předpokládat, že hodně páchl ten ať už organický nebo anorganický materiál, který byl zachycen na jejich kůži. To znamená stopy nějakých výkalů, nějakého tlejícího rostlinstva, nějakého bahna třeba a podobně. A to by bylo asi něco, co spíše vytvářelo ten charakteristický odér těch dinosaurů nebo k němu aspoň výrazně přispívalo.
1: Přesně to jsem předpokládala, že nevoněli po fialkách.
0: Jaký by to asi byl zážitek být v druhohorách?
2: Kdybyste se ocitli v druhohorní éře a procházeli se po takové typické krajině osídlené dinosaury, tak nepochybně by vás velmi rychle zasáhl pach hlavně tedy těch rozkládajících se těl, pach mršin, pach zdechlin, které tam byly hodně tedy přítomné, hodně jich tam bylo, protože v podstatě dinosauři ve velkém množství zřejmě umírali z příčin, ať už kvůli útoku těch dravých predátorů, ať už z příčin nějakých živelných katastrof a podobně. A zřejmě těch mrtvých těl tam bylo poměrně hodně, takže to je jedna z věcí, která by asi byla velmi nepříjemná pro návštěvníky tohodle období a asi mnohem víc, než to, že by přímo nějaký konkrétní dinosaurus nám nevoněl.
1: Do pravěku jedině s kolíčkem na nose.
0: A můžeme ten zápach přirovnat k něčemu, co známe?
2: Nemůžeme, nemáme moc z čeho vycházet. Je to tak, že bohužel žádné molekuly pachu se nám nedochovají z dávných geologických období. Ani třeba nějaké struktury v kůži, které mohly vydávat nějaký sekret, třeba který nějakým způsobem charakteristickým byl cítit. Takže skutečně rekonstruovat se dá například pravděpodobný pach třeba trusu těch dinosaurů. Protože víme třeba, jakou potravou se živili, zejména ti bíložraví dinosauři. Dokonce byl takový nějaký experiment už i vyzkoušen v americkém přírodovědeckém muzeu, když tam byla výstava o sauropodních dinosaurech, o těch obrovských dlouhokrkých bíložravcích, tak tam udělali takovou nádrž, kde nějakým způsobem fermentovali právě různé ty kapradiny a nahosemené rostliny, které v době těch dinosaurů rostly a vytvořili z toho takovou směs, takovou biomasu smradlavou, ke které bylo možné si čichnout nějakým otvůrkem malým. Takže něco podobného pravděpodobně bychom cítili, kdyby jsme se ocitli v blízkosti trusu těch dinosaurů a ten by pravděpodobně byl taky hojný, protože tam, kde byla stáda sauropodů, tak tam byly doslova metráky nebo spíš tuny tady toho materiálu. Každý dinosaurus velký až několik metráků denně ho mohl vytvořit. Takže to je to, co se dá asi zrekonstruovat, ale opravdu nějaký konkrétní pach toho daného dinosaura prostě nedokážeme zrekonstruovat.
1: A víte, že se mi celkem ulevilo?
0: Klid, rozhlas pachy nepřenáší.
1: Kdo ví, jak to bylo? Třeba používali nějaké přírodní deodoranty.
0: A vyhynuli smrady, když jim došel, vidíte.

0: Prázdninové meteory zakončuje legendární detektiv Sherlock Holmes.
1: Právě on vždy zastával metody vědecké práce a do meteoru zcela přirozeně patří.
0: Sbíráte motýly?
1: Nevím, kolik lidí tenhle koníček ještě provozuje.
0: Kdysi byl populární a měl samozřejmě i své vědecké opodstatnění.
1: Budou se dnes znalosti o motýlech hodit k vyřešení případu?
0: Uvidíme. Dnešní příběh měl premiéru v Meteoru 31. ledna 1987. V roli Sherlocka Holmesa se představí Svatopluk Beneš, doktora Watsona rozmluví Jiří Cízler.
1: Sherlock Holmes a motýly Hilésia.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard.

0: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí vocné.
1: Očividně vám to prospívá.
0: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
1: To je pro mě novina. Vždycky jste mé rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
0: Bývalo.
1: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
0: Je to příjemná a poučná cesta.
1: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
0: K doktoru Dilimbertovi.
1: O, kolega?
0: Ne zcela, zubní lékař.
1: Ale potíže?
0: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
1: Včelas?
0: O, nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
1: Ale cože živé?
0: O, ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta Stuluz, že mi zprostředkuje návštěvu.
1: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
0: Zřejmě. A číslo 73. Milí Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
1: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
0: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
2: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hylésia.
1: Oh, vždyť oni za tím sklem létají.
2: No jistě, jsou živí.
0: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
2: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně 100 dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
1: A proč právě tyhle motýly?
2: Já vím, nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
1: Jedovatí motýly?
2: Ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
0: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
2: U motýlů je to vskutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hylésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
0: Zajisté.
2: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hylésia.
0: Zabíjí?
2: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hylésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
1: Životu nebezpečnou?
2: Naštěstí ne. Ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
1: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem, zřejmě jen u vás.
2: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
1: Tak toho motýla neznám.
0: Je to housenka, milí vocné. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
2: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
1: To je pozoruhodné. Řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
2: Myslíte?
0: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milí Watsone.
1: Nemyslel jsem na pacienty Holmesy.
2: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně, vy jste přece, pane Holmesi, expert na záhady.
0: Záhada toť výzva. No,
2: snad pro vás.
0: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
2: Beze všeho. Beze všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane...
3: Belezis. vzadu vpravo stolička strašně bolí.
2: Podíváme se. Tahle? Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
3: Musíte vrtat?
2: Trochu, ale nebude to bolet.
3: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
2: Nerozumím, co si tedy přejete, pane?
3: Dohodnout s vámi menší obchod.
2: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
3: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, který k vám léta chodil, teď ji potřebuje.
2: Nechápu.
3: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to... No...
2: Transplantáty, myslíte?
3: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
2: No a proč, nepřišel sám?
3: Nemůže.
2: Jeho jméno, prosím?
3: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám, diskrétně.
2: Chápete, pane, mou situaci?
3: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
2: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
3: Bral bych tu nabídku vážně, doktore, můj přítel dokáže být nepříjemný.
2: Pozdravujte svého přítele a věříte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
0: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
2: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
0: Jak vypadal ten člověk?
2: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončilo.
0: Ale?
2: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
0: Odmítl jste?
2: Naléhavé případy neodmítám.
0: Kdy přijde?
2: Zítra v 17:30 odpoledne.
0: Vyjednal si ten termín?
2: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až pod večer.
0: Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
1: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
2: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mne výhodné a souhlasil jsem s tím.
0: Marseille je po jisté stránce velmi rušné město, doktore, vidíte.
2: Myslíte-li na zločinnost pak, tu máme vysokou.
0: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
2: Se zločinem?
0: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
2: Co byste mi tedy radil?
0: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
2: Nechápu, co má společného.
0: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
2: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
0: C10H12O4, vidíte, Watsone, jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
1: Slíbil jste tu Red Holmesy?
0: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
2: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
3: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
2: Nebylo třeba.
3: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
2: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
3: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Tahle pistole má zatraceně lehkou spoušť.
2: Jak si přejete, pane?
3: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, můj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
2: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
3: Jakou roušku?
2: Co jí máte kolem krku?
3: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
2: Máte ji zasunutou až pod líncem košile.
3: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
2: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
3: Jen aby vás ty legrácky nepřešly. Bohem.
2: Přece naschledanou, pane.
0: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim zonabrisům.
1: Zase?
0: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot.
1: Opravdu?
0: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky Buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
1: Jsou to snad ty majky?
0: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
2: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
0: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách, daleko víc než v těle.
2: A, komisař, pojďte dále, pane komisaři.
4: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
0: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
4: A, můžete mi říci, pane Holmes...
0: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
2: Před dvěma dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
4: Znáte dobře toho pacienta?
2: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
4: To je zvláštní, parbleu.
0: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nachází oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
4: Zvláštní, ale v skutku ano. Před třemi dny se v přístavu našla téměř uhelná těla mrtvola.
0: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
4: Pravděpodobně.
2: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. A abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
4: Parble. Jenže prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
0: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
4: Cože?
2: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hylésia, jejich tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. A pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
4: Parble, ale já stále nerozumím.
0: Roušku, na níž byly chloupky Hylésiu, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
4: Monti, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho zatkneme. Není nutné ho honit.
0: Přizpůsobují metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
4: Pánové mě omluví, chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
1: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
4: Proč?
1: No trochu masti na bolesti od majek.
4: Oho.
1: Ten muž vám bude vděčný.
2: Proti Hylésium se mi to velmi osvědčilo.
4: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vidět, že jste byl v skutku nablízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
0: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
4: Oh, la, la.
0: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
4: Skutečně? Nedávno začal bolet.
2: Budu se těšit, pane komisaři.
4: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
5: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapal silulku a začni nahoru.

mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky tajuplné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletím.

0: I hmyz může někdy pomoci vyřešit kriminální případ.
1: Kromě Svatopluka Beneše a Jiřího Cízlera jste mohli v dalších rolích slyšet Pavla Soukupa, Antonína Harta a Jiřího Samka.
0: Scénář napsal zakladatel Meteoru Josef Kleibl, hudbu Petr Zkoumal, režíroval Karel Weinlich.
1: A to už je pro dnešek vše.
0: Za týden opět naslyšenou.
1: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Když se mladá dvojice vydá na obyčejnou prohlídku zámku...
2: To je první průvodce, kterého vidím v obleku. Jako běžel na pohřeb.
0: Netuší, že ji čeká opravdu nevšední zážitek.
3: Ta závora!
4: Co tam děláte?
3: Ta závora se zvedá!
0: Pohřbení zaživa.
1: Rozhlasová adaptace povídky Edgara Allana Poea.
0: V neděli po 20. hodině na dvojce.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
7: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Japonsko si připomnělo 81 let od svržení jaderné bomby na město Nagasaki a v Praze 6 už lidem z kohoutků teče pitná voda. Zítra bude polojasno až jasno odpoledne od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami a nejvyšší teploty až 630 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Na japonské město Nagasaki před 81 lety dopadla jaderná bomba. Plutoniová puma tam způsobila podobnou zkázu jako o 3 dny dříve bomba nad Hirošimou. Výbuch v Nagasaki nepřežilo přes 70 tisíc lidí.
8: Bombardér B-29 přitom nejdřív mířil na město Kokurato, ale nakonec zachránilo počasí, kdy kvůli oblačnosti nebylo nic vidět. Exploze v Nagasaki o teplotě skoro 4000 stupňů Celsia a o síle přes 20 kilotun TNT okamžitě zničila nebo poškodila skoro polovinu města. Japonská premiérka Sanae Takaichiová ve čtvrtek v Hirošimě řekla, že tato zkáza už se nesmí nikdy opakovat.
9: Japonsko pevně dodržuje 3 nejaderné principy. Jako jediný národ, který zažil atomové bombardování, neseme odpovědnost za neúnavné úsilí o realizaci světa bez jaderných zbraní.
8: 3 nejaderné principy jsou japonskou dlouhodobou národní politikou. Podle ní země nevlastní ani nevyrábí jaderné zbraně a zároveň nepovoluje jejich dovoz. Lucie Rýdlová, Český rozhlas.
7: Voda v Praze 6 v oblasti Veleslavína je po závadě na potrubí z poloviny týdne opět pitná. Od čtvrtka tam voda sice tekla, ale lidé ji neměli pít, protože šlo o užitkovou vodu. Společnost vodovod propláchla. Lidé tak vodu už mohou pít, jen pokud ji dlouho nepouštěli, měli by ji nechat před požitím chvíli odtéct. Do konce září mohou lidé přejít k jiné zdravotní pojišťovně, změnit ji lze 2x do roka. Všeobecná zdravotní pojišťovna, tedy největší v Česku, dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, říká její mluvčí Viktorie Plívová.
10: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází. Rok 2025 pro VZP nakonec znamenal přibližně 20 tisíc nových klientů, letos za první půl rok dalších zhruba 12 tisíc.
7: 100-kilometrová poutní cesta teď nově vzniká v oblasti Lipenské nádrže. Takzvaný Lipenský poutník chce turisty zavést na méně známá místa Lipenska. Další informace doplnila zakladatelka projektu Diana Gal.
11: Snažím se, aby vedla přes také méně frekventovaná místa, méně známá, ať už je to u Horní Plané knihovna, kde si člověk může na chvilku posedět, odpočinout, nebo vede kolem mini rozhledny a po cestě je také několik kostelů krásných.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
7: Zítra bude polojasno až jasno, zejména na Moravě a ve Slezsku. Ráno zvětšená oblačnost. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami, pravděpodobně i silnými. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 26.
0: Doprava.
7: Na D1 směrem na Prahu pojedete pomaleji od 29. kilometru až k omezení na 24. provoz houstne. Na 9. kilometru dálnice D4 se jezdí jedním pruhem, pomaleji pojedete od 14. kilometru a je to na čtvrt hodiny. A hustý provoz čekejte na trojce směrem na Prahu z konce dálnice D3 k Miličínu mezi Boticemi a Olbramovicemi a také za Benešovem. To byly zprávy, po nich Martin Hrdinka.
4: Český rozhlas Dvojka.
12: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
13: I takhle v létě přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu Dvojky je Martin Hrdinka. Máme krásné letní dny i teplé letní noci. A před námi je další vydání této hitparády. Přesněji řečeno, před námi je další hitparáda roku 2026. A tak jako každý týden, i dnes mám pro vás tři novinky. Ty novinky budou prezentovat Marek Ztracený, Echo, Alina Majer a Igor Orozovič a Marta Kubišová. A mám pro vás samozřejmě i 9 největších hitů týdne v žebříčku, jak jste ho sestavili vy svými hlasy a doufám, že budete hlasovat i dnes. Hlasovat budeme na číslo 900 1103, je to stále stejné, někdo už ho má dokonce v paměti svého mobilního telefonu, ale vy ostatní si ho tam můžete teprve uložit, je to 900 1103, no a nebo ho také nemusíte mít vůbec uloženo, protože já vám ho vždycky připomenu. Tolik na úvod, ale teď pozor, bude ještě jedna nesoutěžní písnička, takzvaně osvědčený hit na úvod, protože zazní hit, který v roce 2018 dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka a je to duet, který naspívali Pokáč a Petra Gebelová. Jmenuje se Láska na vsi. Dobrý den!

0: navzdory, že vezou brambory.
1: Pokáč a Petra Gebelová, Láska na vsi, Zlatá česká dvanáctka roku 2018. Ani se nechce věřit, že už je to 8 let, co tahle písnička uspěla v hitparádě, kterou právě teď posloucháte, a před námi jsou 3 novinky. Marek Ztracený představil svůj nový singl Obuj si mé boty, který vznikl jako taková přímá pozvánka na jeho koncert na Letenské pláni, a ten proběhl 7. srpna, což je vlastně teprve pár hodin. Tahle písnička navazuje na jeho dlouhodobou autorskou tvorbu, která kombinuje silné texty, srozumitelná témata a melodickou přístupnost. Autorem písně je 100% Marek a hudební produkce Johannes Herbst ve svém vídeňském studiu.

Duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než boju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

První dnešní novinka, Obuj si mé boty a Marek Ztracený jako autor hudby, autor textu a také jako interpret. Vy, kteří jste fanoušky Marka Ztraceného, tak tu písničku už znáte. Ostatní ji teď možná slyšeli poprvé v životě. Kapela Echo otevírá další kapitolu své kariéry. Novinka Stejně to chceš přináší chytlavou letní atmosféru, taneční shufflebeat a také téma, které v posledních letech rezonuje mezi mladou generací. Však také za chvilku uslyšíte text té písničky. Hostem singlu je slovenská zpěvačka Lina Majer, která skladbě dodává ženský pohled.

Echo, Alina Majer, Stejně to chceš, druhá dnešní novinka a celkově 95. novinka roku 2026. Třetí novinka je takovým, bych řekl, bonbonkem této hitparády, protože Marta Kubišová se výjimečně vrátila do nahrávacího studia a natočila píseň s Igorem Orozovičem. Ta písnička se jmenuje Sisyfa a je to skutečně výjimečné hostování Marty Kubišové na jakémkoliv projektu. Je to titulní skladba připravovaného druhého studiového alba právě Igora Orozoviče, které vyjde v polovině září letošního roku.

žena nese kámen velký, bílý, s otiskem mlže. Stará žena, vrásky, úsměv.

0: Sisyphus.
1: Sisyphus.
0: Pomodlice.

0: Autorem písničky je Igor Orozovič, interprety jsou Igor Orozovič a Marta Kubišová. To byla třetí dnešní novinka, která se jmenuje Sisyfa. Známe tedy všechny tři novinky, karty jsou rozdány a můžeme pokračovat.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
0: Připomínám číslo, na které posíláme hlasy, je to 900 1103. 900 1103. Každá z písní musí mít svou vlastní SMS zprávu a ta se píše ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasujeme klidně pro všech 12 písní, ale pro každou z těch písniček můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti najdete na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Obuj si mé boty, Marek Ztracený, a tady posíláme SMS zprávu ve tvaru hit mezera 12. Druhá novinka, Stejně to chceš, Echo, Alina Majer, hit mezera 11 a novinka číslo 3, Sisyfa, Igor Orozovič a Marta Kubišová, hit mezera 10. Před námi je aktuální žebříček této hitparády od 9. až po první místo. Máme tam i nějaké rekordy, ale nepředbíhejme. Začínáme právě tím 9. místem a to je stejné jako před týdnem. Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika.

Svatá Kordula, to je písnička, která od Anety Langerové už existovala, ale tady přišla nová aranž a noví spolupracovníci, takže Aneta Langerová a orchestra folklorika Svatá Kordula, minulý týden 9. místo, i dnes místo 9. a před 14 dny to byla novinka hitparády Česká 12. Já připomínám, že hlasy, které dochází do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou tentokrát do úterní půlnoci. Takže nezapomeňte, hlasovat můžete klidně teď, ale hlasuje se do úterní půlnoci. Můžete to ještě říct příbuzným, známým, kamarádům, můžete jim třeba poslat také SMSku. Ať hlasují pro písničku, která se vám líbí, anebo ať si poslechnou hitparádu třeba ze záznamu a mohou také hlasovat. Mimochodem, letos během letních prázdnin, tedy během července a srpna, je celkem 9 hitparád a dnes posloucháte 6. prázdninovou hitparádu roku 2026. Na 8. místě jsou 4 tenoři, to je číslovek Massachusetts.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo sedmé, dnes je to osmička, čtyři tenoři jsou s hitem Massachusetts, tady musím říct s legendárním hitem Massachusetts. Už šest týdnů v této hitparádě zpívali Marián, Pavel, Michal a Jan. To byly čtyři tenoři v hitparádě Česká dvanáctka. A teď jsme u místa sedmého a tady je Lucie Vondráčková. Zpívá sama písničku, která má název Duše.

Já jsem před tou písní řekl, že Lucie Vondráčková zpívá sama, to je samozřejmě pravda, ale je spoluautorkou té písně, takže ji nenapsala sama. Společně s ní ji napsal i Tomáš Kryl. Duše je na 7. místě. My jsme teď u místa 6. a tady je novinka z minulého týdne. Minulý týden jsme představili 3 novinky. Naděje verze 2026, skupina Oceán, Dan Kohout Band a nebo ne a České srdce jak 2 řeky. A právě skupina České srdce je teď na místě 6.

Jak dvě řeky, novinka z minulého týdne, novinka skupiny České srdce, kterou napsal Michal Schönbauer, a skupina České srdce má také titul Legenda nočního proudu v kategorii skupina. V dnešní hitparádě budou ještě dvě písničky, které tuto hitparádu a ne jednou vyhrály. Teď jsme ale u místa pátého a tady je hit, který byl minulý týden na místě čtvrtém a jmenuje se Léto pod peřinou. Napsali ho Tomáš Kolařík a Honza Nedbal a Honza Nedbal také tento hit naspíval. Jinak písničky, které posloucháme v této hitparádě, najdete i na Spotify a na YouTube. Najdete si vždy seznam Hitparáda Česká 12 a je tam také ročník 2026.

Předminule šesté místo, minulý týden místo čtvrté a dnes je to pětka, léto pod peřinou a Honza Nedbal. Posloucháte hitparádu Česká 12. Máme léto roku 2026 a ty písničky, které budou od této chvíle, to znamená na čtvrtém, třetím, druhém a také prvním místě vás 100% trošku ochladí. Na čtvrtém místě je písnička, která na čtvrtém místě startovala své účinkování v této hitparádě. Šla tedy z nuly na čtvrté místo a dnes tu čtyřku opakuje. Hej Lala a zpěvačka Elin.

Elin Hejlala, dívám se tady do těch papírů, které mám před sebou s přípravou na dnešní hitparádu a je tady napsáno autoři Michal Vorek, hudba a Elin, text. Minulý týden to bylo místo 6., dnes místo 4. Je to písnička, která tedy v hitparádě jde nahoru. A teď nás čekají dvě písničky, které si vyměnily svá umístění v posledních 14 dnech. Na třetí místo se vrací skupina Honky Tonk, což je skupina, která se například v roce 2024 v soutěži notování umístila na druhém místě diváckého hlasování a o rok později se dostali dokonce na samotné finále Porty do Řevnic. Skupina Honky Tonk má svůj hit v hitparádě už 10 týdnů a jmenuje se Děti jsou taky lidi.

Děti jsou taky lidi, hit, který posloucháme v této hitparádě už 10 týdnů. Nejlepším umístění pro tento hit bylo druhé místo z minulého týdne a dnes je to návrat na trojku, skupina Honky Tonk, což je skupina, která se profiluje jako formace s autorskou tvorbou, která propojuje folk, pop a vtipné texty ze života, a to jsme ostatně teď slyšeli. Ze třetího na druhé místo se vrací Luděk Minka s Josefem Melenem. Je to autorská dvojice, ale také interpretační dvojice. A to znamená, že ti kluci napsali tu písničku a také si ji sami naspívali a jsou s ní v hitparádě už 14 týdnů. Během těch 14 týdnů jsou stále jen na stupních vítězů a mají na svém kontě i dvě vítězství. Pro mámu se jmenuje ta písnička.

0: Jeden z návratů této hitparády, návrat na druhé místo, Luděk Minka a Josef Melen, Pro mámu. Minulý týden jsme představili tři novinky a dvě z těch novinek se nedostaly do dnešního žebříčku. Jsou to Anebo ne, Dan Kohout Band a Naděje verze 2026 skupina Oceán. A v dnešním žebříčku už jste nenašli ani písničku Tvoje hvězdy skupiny Foxo, která se s námi loučí po třech týdnech. A kdo bude první, ten bude mít SMS-ku Hit Mezera 1, ale to je za chvilku.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
0: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Každá z písní musí mít svou vlastní SMS zprávu ve tvaru Hit Mezera a číslo písničky hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou jen jednou. První novinka, Obuj si mé boty, Marek Ztracený, Hit Mezera 12. Druhá novinka, Stejně to chceš, Echo, Alina Majer, Hit Mezera 11. A novinka číslo 3, celkově 96. novinka letošního roku, Sisyfa, Igor Orozovič a Marta Kubišová. Jak vypadá dnešní žebříček? 9. místo, Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, Hit Mezera 9. Osmička, Massachusetts, 4 tenoři, Hit Mezera 8. 7. místo, Duše, Lucie Vondráčková, Hit Mezera 7. Místo 6. jediná novinka z minulého týdne, která je dnes v žebříčku, Jak dvě řeky, České srdce, Hit Mezera 6. 5. místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, Hit Mezera 5. Místo 4. Hej Lala, Elin, Hit Mezera 4. 3. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, Hit Mezera 3. 2. místo, Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, Hit Mezera 2.

0: A po páté za sebou, celkově po šesté, vítězí hit Když léta běží, který naspíval Josef Wolter. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček. Krásný zbytek letních prázdnin.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedli zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Když se mladá dvojice vydá na obyčejnou prohlídku zámku...
2: To je první průvodce, kterého vidím v obleku. Jako běžel na pohřeb.
0: Netuší, že ji čeká opravdu nevšední zážitek.
3: Ta závora!
4: Co tam děláte?
3: Ta závora se zvedá!
0: Pohřbení zaživa.
1: Rozhlasová adaptace povídky Edgara Allana Poea
0: v neděli po 20. hodině na dvojce.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Většina lidí v Česku podporuje povinný cizí jazyk až od třetí třídy. Ochranáři upozorňují na zákaz přenášení raků v souvislosti s vysychajícími toky. Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne od severozápadu lokálně přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty do 630 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Výuka cizího jazyka by měla podle víc než 60% lidí v Česku zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas.
3: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
4: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
3: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Hnutí ANO si nemůže dovolit přejít prezidentské volby, mělo by mít svého vlastního kandidáta, případně aspoň někoho podpořit. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl místopředseda hnutí Radek Vondráček. Zda by mohl kandidovat on sám, si rozmyslí. Bývalý prezident Miloš Zeman před časem řekl Mladé frontě Dnes, že podle jeho názoru by byl Vondráček optimálním kandidátem. Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně a jejich počet stále roste. Ušetří stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
5: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
2: Lidé by se neměli své volně pouštět v horkých dnech do přenášení raků z vysychajících potoků. Nevědomky tak mohou neodborným zásahem zapříčinit úhyn více jedinců, než kolik jich zachrání. Manipulace s chráněnými druhy je navíc zakázána, upozorňuje hlavní koordinátor ochranářské skupiny Jaro Jaroměř David Číp.
6: Lidé nevědomky přenášejí nepůvodní invazní druhy raků, kteří jsou přenašeči račího moru, a mohou proto tady tím způsobem zavléci račí mor tam, kde ještě není. Takže sice zachrání několik jedinců, ale mohou vyhubit celé populace našich původních raků, kteří potom uhynou. Z tohoto důvodu je ze strany státní ochrany přírody zakázáno přenášení raků.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
2: Zítra bude slunečno, ráno zejména na Moravě a ve Slezsku zvětšená oblačnost, odpoledne a večer bude přechodně oblačno, od severozápadu lokálně s přehánkami nebo bouřkami, pravděpodobně i silnými. Nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 26.
1: Doprava.
2: Na D1 směrem na Prahu se brzdí na 39. kilometru, skoro půl hodiny se pak jede k omezení na 24. Na 9. kilometru dálnice D4 se jezdí jedním pruhem směrem na Prahu, pomaleji pojedete od 14. kilometru a je to na čtvrt hodiny. A na silnici číslo 3 směrem na Prahu počítejte stále s velmi silným provozem od konce D3. Do Miličína dál, pak mezi Voticemi a Olbramovicemi a také na výjezdu z Benešova. To byly zprávy teď Monika a Honza.
7: Dobré odpoledne, přátelé. Na Dvojce je před námi další příběh z kalendáře u mikrofonu. Tentokrát v obsazení Monika Valentová
8: a Jan Kovařík.
7: A mohl bych dneska dát první indicii já, prosím tě?
8: No můžeš, ale kam tak pospícháš?
7: Když já jsem to trénoval celý víkend, naposledy dnes ráno u zrcadla.
8: Tak. Dobře.
7: Přátelé, přidržte se stolu, jdu na to. To má být sketování, kdyby to náhodou někdo nepoznal.
8: To bylo ale nádherné.
7: Děkuji.
8: Já jsem si vybrala jednodušší nápovědu tedy a ta zní Brno.
7: No to nebylo těžké. No. To si nemusela trénovat a po třetí indicii už bude vědět každý.
8: Sedm malých forem, nebo taky, a to už je opravdu určitě jasné všem, semafor.
7: Tak tedy sketování, Brno a semafor.
8: Indicii. policie jasně ukazují na jedno jediné jméno, ale my ho vyslovíme až po písničce.
0: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.
10: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře s datem 9. srpna.
1: O kom si dnes budeme povídat, není pochyb. 9. srpna 1939 přišla na svět brněnská rodačka, jazzová zpěvačka a hvězda divadla Semafor Eva Pilarová, tenkrát pochopitelně ještě bojanovská.
0: A dá se říct, že ještě nechodila do školy a už vystupovala před publikem.
1: A publikum v tomto případě tvořili náhodní kolem jdoucí. Malá Evička stála v okně, zpívala a lidé tleskali. Produkce ale neměla dlouhého trvání.
0: Jak sama Eva Pilarová říkala, první zákaz činnosti přišel zároveň z pohlavky, kterými jí maminka počastovala, když jí z toho parapetu sundavala.
1: Já si dokážu představit, jak se lekla. Ani ne pětiletá holčička stojí v okně, nemotorně se uklání s jednou ručkou za zády.
0: No, to musel být pro Evinu maminku hodně stresující pohled. Když si to jenom představím, tak mě jímá hrůza.
1: No, přitom s tím ale maminka mohla tak trochu počítat. Dávno předtím, než se rodiče Evy potkali, zúčastnila se Františka Horčičková duchařské seance.
0: Pravidla byla následující. Jedno bouchnutí, jeden rok. Na otázky s odpovědí ano, ne, znamenalo jedno slabé bouchnutí ano a pomocí dvou slabých bouchnutí duch pravil ne.
1: No a paní Františka, budoucí maminka Evy Pilarové, se ptala na to, co v té době zajímalo všechny mladé slečny.
0: Vdám se?
1: Jedno bouchnutí.
0: V kolika letech?
1: Buch, buch, buch, buch, celkem 21krát.
0: Budu mít děti?
1: Buch.
0: A bude to kluk?
1: Buch, buch.
0: A pak mladá slečna Horčičková jmenovala všechna povolání, která jí napadla. Honzo, prosím tě, teď nebouchej.
1: Ano. Já
0: vím, že tě to baví. Kadeřnice, lékařka, zahradnice, sestřička a duch pokaždé hlásil, že ne, že tohle dcera dělat nebude.
1: No, až maminku napadla herečka a buch, ozvalo se. A i když to nakonec nedopadlo přesně podle představ ducha ani maminky, nebyla budoucnost dcery nakonec tak daleko od věštby. A pak nevěřte na duchařské seance.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.
4: Malé kotě,

0: κοτσέ, σπάτι βοκέ, πορομποκέ. Με χαλί.
1: Hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře Na dvojce je zpěvačka Eva Pilarová. Ta vždy vyprávěla o svých rodičích jako o velmi milých a laskavých lidech. A to i přesto, že na dopis o přijetí své dcery na brněnskou jamu její matka reagovala trošku dramaticky. Jedinou dceru mám a ona chce být komediantem.
2: Tehdy ale zaúřadoval tatínek. Evu si totiž na jamu vybrali z 250 uchazečů spolu s ještě 6 dalšími šťastlivci. Takže se nedivím, že byl na Evu náležitě pyšný.
1: Ani já se nedivím a jsem rád, že společnými silami se jim podařilo maminku nakonec přesvědčit.
2: Eva už jako malá chodila na zpěv a významný pedagog František Lisek na ní vždycky vzpomínal jako až na zázračné dítě.
1: A v 8 letech se to stalo. Já to hned vysvětlím. S rodiči viděla Evička film Zasněžená romance. Hudba orchestru Glena Millera a americký jazz ji uchvátili.

0: Navíc se několik týdnů po začátku školy stala nepříjemná věc.
1: Evu ze školy vyhodili. Do přihlášky totiž napsala povolání otce krejčí.
0: Tatínek sice byl krejčí, ale byl živnostník a taková lež přece mohla vyvrátit socialismus z jeho pevných základů.
1: Jeden profesor na JAMU se Evy ale zastal. Prý řekl, jený tu nechte, je to dobrý materiál. Eva se ale nikdy nedozvěděla, kdože se to za ní postavil.
0: Její působení na škole nemělo po této epizodě dlouhého trvání, ale nakonec na školu vzpomínala ráda. Asi hlavně proto, že tady potkala svoji první lásku a budoucího muže.
1: Ale na Love Story si budeme muset ještě chvilku počkat.

0: Evu Pilarovou, o které vyprávíme dnešní příběh z kalendáře Na dvojce, jsme před písničkou opustili ještě jako studentku JAMU a slíbili jsme, že dojde na love story. Začneme trochu ze široka. V rámci hodin tělesné výchovy měli studenti JAMU také takzvaný veslák.
1: Nehledejte v tom nic moc zábavného, nešlo o nic jiného než o normální veslování.
0: No, Eva přijela na hodinu pozdě a všechny lodičky už byly obsazeny. Tělocvikář, pan profesor Kukleta, si zavolal k sobě jednoho mladého muže slovy. Pilar, ke mně, vezmete ženu na palubu.
1: Pokaždé, až si budu stěžovat, že tramvaj nejede včas, tak si vzpomenu na

0: tuhle historku, protože malé zpoždění někdy přinese velkou lásku.
1: Ne tak rychle, kolegyně. Mladý nadějný kontrabasista byl totiž frajer. No, co na tom, že těsně potom, co se pochlubil, že je Pražák a že hraje v orchestru Gustava Broma, ho Eva a pan profesor museli lovit z vody.
0: Nicméně oblékl se do suchého, což byly shodou okolností Eviny tepláky. Posadil ji za sebe na skútr Maneta 100 a vyrazili směr budoucnost.
1: Milan Pilar za pár dnů pozval na koncert Karla Vlacha. Evě imponovalo, že znal všechny muzikanty jménem, se všemi si tykal a nikomu ji nezapomněl představit.
0: Ani prý nevěděla, jak se to stalo a najednou s Milanem chodila.
1: V té době se o ní dozvěděli zakladatelé divadla Večerní Brno a hodili Evě první profesní laso.
0: Ta s velkým nadšením souhlasila, ale měla jednu podmínku. Řekla jim, že jí musí zařídit výjimku ve škole, protože studenti nesměli mít profesionální angažmá. Z Večerního Brna odpověděli, že to prý nebude problém a začalo se hned zkoušet.
1: Ano. 3 dny po premiéře přišlo Evě písemné vyloučení ze školy. Pánové z divadla na svůj slib jaksi pozapomněli. A jako by toho nebylo málo, Milan se stěhoval do Prahy.
0: Začal si se ženou jednoho kolegy z orchestru Gustava Broma a když se to provalilo, musel tam skončit.
1: No a on, rozumějte, Pražák, nemá přece něco takového, myslím tím Brno, zapotřebí. Začalo smutné loučení. Pro Evu to byly těžké časy. Bez školy, bez divadla.
0: A ani v lásce se jí bohužel nemělo dařit.

0: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, které 9. srpna patří zpěvačce Evě Pilarové. V tento den roku 1939 se narodila v Brně do rodiny Bojanovských. Její mamince příchod dcery na svět i její budoucí profesi de facto několik let předtím prozradil duch. Asi ale neřekl, jak komplikované to na začátku Eva bude mít. Jinak by si maminka Bojanovská jistě trvala na svém a Evu by nepustila ani na jamu.
1: Z jamu jí ostatně zakrátko vyhodili, ale přineslo to ovoce. Poznala tam svou první lásku Milana Pilara, kontrabasistu z orchestru Gustava Broma. Toho si nakonec vzala, ale měla být vdaná celkem třikrát. Vzhledem k tomu, že Eva Pilarová měla velmi pestrý život, tak si zaslouží ještě další povídání. Třeba o tom, jak se dostala do Semaforu, jak začala zpívat s Valdemárem Matuškou, jak válčila se svým brněnským přízvukem a jaké bylo její setkání s Louisem Armstrongem. O tom všem budeme v dnešních příbězích z kalendáře ještě mluvit.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině.
2: Na Dvojce.

0: Stanice Dvojka pro vás právě vysílá příběhy z kalendáře, které jsou zhruba ve své polovině. Máme datum 9. srpna a vzpomínáme na paní Evu Pilarovou.
1: Bez školy a práce v divadle Večerní Brno se přesto Eva, stále ještě Bojanovská, živila hudbou, ale nebylo to nijak slavné. Zpívala s dívčí Dixielandovou skupinou a objížděla republiku spolu s několika dalšími umělci.
0: Když se jednou dostala na vystoupení do Slaného a bylo jasné, že se bude vracet přes Prahu, zavolala Milanovi Pilarovi a domluvili se, že půjdou na oběd.
1: Po obědě jí Milan řekl, že si musí ještě něco zařídit v divadelku kousek od restaurace, kde se najedli, a ať jde prý s ním.
0: V malém tmavém sále na malém pódiu stálo piano a u něj seděl muž. Další kudrnatý seděl v hledišti a tomu třetímu, který stál na pódiu, jí Milan Pilar představil. Jiří Suchý se jmenoval dotyčný.
1: Tak vám vedu tu zpěvačku z Brna, jak jsem slíbil. A na otázku, co nám zaspíváte, slyšela Eva sebe samu říkat píseň Noc a den.
0: A tak se do toho Eva pustila, beze strachu a bez not, pouze se silným brněnským přízvukem. Prý to znělo jako Noc a den.
1: Kudrnáč v hledišti s podivným jménem Valdemar obrátil hned při prvních slovech oči v sloup a odešel prý uprostřed písničky.
0: Eva se ale rozhodit nenechala. Když dospívala, hned tomu u piana, co se představil jako Jiří Šlitr, řekla, že hrál jeden akord špatně, kde ho hrál a samozřejmě, co měl hrát místo něj správně.
1: Eva na divadlo a na ty divné pány během dne zapomněla. Velký vliv na to asi mělo i to, že hned ten večer jí Milan Pilar požádal o ruku.
0: S radostí přijala a stěhovala se do Prahy. Bohužel od začátku bylo všechno špatně. Novomanželé bydleli s rodiči v Pavlačovém bytě ještě s malým pejskem.
1: Sama zpěvačka to ve svých pamětech, podle mého soudu velmi decentně, komentovala slovy tchán i pejsek byli moc hodní. Stěhování na sebe tedy nenechalo dlouho čekat.
0: Po krátkém bydlení u babičky Milana Pilara byli konečně sami. Semafor jim totiž pronajal malý pokojíček v hotelu nedaleko divadla a to už byla Eva těhotná.
1: Bohužel ani tohle štěstí nemělo dlouhého trvání. 3 měsíce po narození dítěte Milan Pilar emigroval a nechal tu manželku i syna.
0: Pro mladou zpěvačku to bylo hodně těžké. Měla ale zdravé, krásné dítě a její kariéra se začala velmi slušně rozjíždět.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Za mikrofony dvojky jsou stále s vámi Jan Kovařík a Monika Valentová. Posloucháte příběhy z kalendáře věnované Evě Pilarové.
1: Už jsme vyprávěli o tom, která Eva v semaforu zpívala před Suchým, Šlitrem a Matuškou píseň Noc a den. A také o tom, že si myslela, že to kvůli jejímu brněnskému přízvuku bylo naprosté fiasko.
0: Asi by se divila, kdyby v dokumentu, který byl sestříhaný až po její smrti, slyšela říkat Jiřího Suchého slova o tom, jak moc a okamžitě ho její talent uhranul.
1: Ovšem s tím, že je z Brna, si paní Eva užila své. Těch vtipů bylo nepočítaně.
0: Miroslav Horníček jí prý řekl, že zabít brněnského herce v pražském divadle se může a není to trestné. A to nebylo zdaleka všechno.
1: A co, děvče, už jste se odbrnila? To byla pro změnu oblíbená hláška Karla Vlacha.
0: Evě to ze začátku asi moc příjemné nebylo, ale už od první hry semaforu, ve které účinkovala, bylo jasné, že talent a píle se prosadí.
1: Ze začátku jí to s tím vousáčem, co koulel očima, když jí poprvé slyšel zpívat, moc neklapalo.
0: Valdemar Matuška byl samorost, který jeden čas spal v šatně přikrytý pouze oponou. Oproti tomu byla Eva tak zabraná do muziky, že až z novin se dozvěděla, že je jazzová zpěvačka, která se u nás ještě nenarodila. Přesně to hlásila kritika.
1: Jak se tedy dali dohromady? To bylo tak. V divadle Semafor se začala zkoušet nová hra, jak se říkalo, nová Zuzana.
0: Když šla Eva ze zkoušky, slyšela, jak se Valdemar obrací na Jiřího Suchého s tím, že by tu lásku nebeskou radši zkusil s Pilarkou.
1: A všem spadla brada. Valdemar a Eva si neskutečně sedli. Zatímco Eva zakomponovala do písně Armstrongův chraplák i tříčárkované C, Valdemar zase věhlasný Platters Quintet.
0: Nová pěvecká dvojice byla na světě. Singlu se prodalo neuvěřitelných 200 tisíc kusů.
1: Po letech Eva Pilarová vzpomínala, že z této první nahrávky neviděla ani korunu. Jak ale říkala, vůbec jí to nevadilo. V té době zpívala pro radost a z lásky k muzice.

0: Pro brněnskou rodačku Evu Pilarovou, která je protagonistkou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, to ze začátku bylo v Praze moc těžké.
1: Silný brněnský přízvuk jí byl hodně na obtíž.
0: Vzpomínala, že jí i doma její muž Milan Pilar peskoval. V divadle si ji vzala pod křídla Pavlína Filipovská, která sice nebyla tak pedantská, ale stejně Evě nic neodpustila.
1: S každým dnem to bylo ale lepší a lepší. A to jak s přízvukem, tak i s přáteli, které začala mít postupně kolem sebe.
0: Velmi rychle si začala tykat se Suchým i Šlitrem a i její počáteční drobná nevraživost s Valdemarem Matuškou vzala rychle za své.
1: K jejich přátelství se mimochodem váže i nádherná historka z porodnice.
0: Tak moment, tu neznám.
1: No, když se narodil Evě syn, tak obvolávala své přátele a známé. Dozvěděla se, že Valdemar je v nemocnici. Ono mu nic nebylo, jenom si potřeboval trošku odpočinout, protože herci a zpěváci divadla Semafor byli zkrátka hvězdy.
0: Počkej, já mám pocit, že už si vzpomínám. Je to ta historka o tom, že Eva mu zavolala do nemocnice a vzala to sestřička,
1: Přesně, přesně to je ono. Když Eva řekla sestřičce, ať jí dá Valdemara, tak se to s moc velkým pochopením zdravotnice nesetkalo. To nevadí, řekla Eva Pilarová, tak mu vyřiďte, že je to kluk. Na druhém konci se k jejímu zděšení a pobavení zároveň ozvalo, Valdemare, máte syna, a cvak. Sestra to položila dřív, než mohla Eva cokoliv vysvětlit.
0: Chudák Valda, vsadil bych se, že se v něm krve nedořezal. A historku, jak dávali s Naďou Urbánkovou kytici Louise Armstrongovi, tu znáš?
1: Jo, tu znám, ta je moje oblíbená.
0: Dobře, pojďme ji odvyprávět společně. Když skončil koncert, čekali v zákulisí Naďa a Eva na jazzovou hvězdu společně.
1: Kytici měla každá. Jiří Suchý to komentoval slovy. Ať má každá svou, ať se subrety před Armstrongem nepoperou.
0: Koncert končí, Louis Armstrong s kapelou vchází do zákulisí, cestu mu zastoupí dvě krásné ženy a obě dvě mu podávají kytici.
1: Armstrong je lehce překvapen a jemně, jako kdyby plaval prsa, obě odstrčí a s tichým I am sorry vejde do dveří, které byly za našimi zpěvačkami.
0: Následoval výbuch smíchu, kterému postupně propadali všichni, včetně Evy Pilarové i Nadi Urbánkové. Obě dvě to pochopili okamžitě, když se otočili a viděli, že Louis Armstrong není tak nafoukaný, ale že je docela obyčejný smrtelník a prostě potřebuje na toaletu.
1: Ten večer dopadl tak, jak byste asi čekali. Jamovalo se až do rána. A když Eva předvedla svůj armstrongovský chraplák, dostalo se jí uznání i od samotného Louise.
0: Ještě že nám jí sebou neodvezl do Ameriky.

0: Protagonistka dnešních příběhů z kalendáře, Eva Pilarová, byla bez nadsázky geniální zpěvačkou. Mimo jiné získala 3x Zlatého slavíka.
1: Dokázala být špičkovou interpretkou, ať už se jednalo o jazz, pop nebo country.
0: Na rozdíl od jiných se nikdy nebránila konfrontaci se svou minulostí.
1: To, že podepsala antichartu, jí trápilo a považovala to za velkou životní chybu.
0: Pomáhat kolegům, kteří měli zákaz, považovala za samozřejmost a nikdy o tom nemluvila.
1: A ještě bychom mohli dodat, že Eva Pilarová byla vdaná celkem 3x. Kromě už zmiňovaného Milana Pilara byla také manželkou zpěváka Jaromíra Majera a od roku 1984 až do své smrti žila s tanečníkem Janem Kolomazníkem.
0: Rádi bychom se rozloučili motem knihy, ve které velmi čtivě Eva Pilarová vzpomíná na svůj život. Cituji: Vážení a milí, pokud v mých vzpomínkách nenajdete to, na co si pamatujete právě vy, pak mi to prosím nemějte za zlé. Buď to pro mě nebylo důležité, nebo si prostě nechci vzpomenout.
1: To jsou rafinovaná slova pravé dámy. Vybral je pro nás scénárista dnešního dílu Lukáš Zicha.
0: A nevím jak vy, ale my s Monikou jsme si tu hodinku v pomyslné společnosti paní Evy Pilarové moc užili.
1: Jsme rádi, že jste byli s námi a těšíme se na vás zase příště.
0: Naschledanou, přátelé.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Mým hostem bude influencerka a cestovatelka Zuzana Zvěřová. Které destinace jsou zatím turisty téměř neobjevené? Jak cestovat úsporně, ale přitom si dovolenou opravdu užít? A která země ji po návštěvě naopak zklamala? To budou otázky na influencerku a cestovatelku Zuzanu Zvěřovou.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Právě.
3: Úřady práce začnou příští týden vyplácet superdávku, části domácností se výrazně sníží a v Paříži jsou nově povinné helmy při jízdě na elektrokoloběžkách. Zítra bude slunečno, odpoledne od severozápadu lokálně s přehánkami nebo bouřkami a nejvyšší teploty až 630 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku, do níž se nově sloučily 4 jiné dávky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději ve středu.
4: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
5: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
4: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
6: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4100.
4: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
3: Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Ještě během léta se stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově ambasadorem ve Spojených státech. Uživatelé elektrokoloběžek v Paříži musí nově povinně nosit helmy a reflexní prvky. Důvodem je strmý nárůst smrtelných úrazů na e-koloběžkách ve francouzské metropoli.
7: Loni zemřelo v Paříži při jízdě na elektrokoloběžkách 79 lidí, rok předtím to bylo 45, nejčastěji kvůli vážnému poranění hlavy. Helmy jsou proto povinné při jízdě na elektrokoloběžce, ale i Segway nebo hoverboardu. To je vozítko s dvěma koly bez řidítek, které člověk ovládá vyvažováním. Za nenošení helmy hrozí pokuta v přepočtu asi 3300 korun. Povinná je i reflexní vesta nebo jiný reflexní prvek. V Paříži jsou od roku 2023 zakázané sdílené elektrokoloběžky, které se dřív lidé mohli půjčit pomocí aplikace v mobilu. Vlastní elektrokoloběžky můžou lidé používat dál. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Nad 32 stupňů budou v pondělí teploty stoupat na většině území republiky. O něco chladněji bude jen na severu nebo severovýchodě země i v části Vysočiny. Meteorologové dál varují před velkou zátěží teplem, umocněnou očekávaným dusnem, a stále platí zvýšené riziko vzniku požárů. V dalších dnech se přechodně ochladí.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude polojasno až jasno, ráno zejména na Moravě a ve Slezsku zvětšená oblačnost. Odpoledne a večer bude přechodně oblačno a od severozápadu lokálně přijdou přehánky nebo bouřky. Pravděpodobně mohou být i silné. Nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 26.
0: Doprava.
3: Na 150. kilometru D1 směrem na Prahu se v levém pruhu srazila dvě osobní auta a brzdí se tam do kratší kolony. V témže směru D1 se zdržíte asi půl hodiny před omezením na 24. kilometru na mostě Šmejkalka. A na dálnici D4 směrem na Prahu se stále zdržíte asi čtvrt hodiny před omezením u sjezdu na Jíloviště. Zprávy končí, hezký nedělní podvečer.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
8: A teď už tu, přátelé, pro vás máme další vydání pořadu Historie českého zločinu. Zloděj František Ondráš byl počátkem 30. let postrachem Jižní Moravy. Stovky četníků po něm pátrali, ale dlouho bez úspěchu. Další díl pravidelného cyklu vypráví jeho příběh a současně příběh těch, kteří mu byli na stopě. Více už za okamžik v dalším pokračování dokumentárně dramatizovaného cyklu Historie českého zločinu, který podle skutečnosti napsala Bronislava Janečková, odborná spolupráce Petr Švec. Cyklus byl připravován ve spolupráci s Muzeem policie České republiky.

0: Historie českého zločinu.
1: Díl pátý.
2: Neodeslaný dopis vraha Ondraše.
3: Příběh komentovaný dokumentátorem Muzea české policie Petrem Švecem.
4: Četnická stanice Velehrad, vrchní stráž mistr Sitek. Cože? Na Hubertce? Jo, jo, ta dřevěná bouda u vily. Ano, děkuji za zprávu, podíváme se tam. Pánové, vypadá to, že si konečně dojdeme pro Ondraše. Hlídač z doktorovic vily na Hubertce si všiml, že se tam někdo nastěhoval do zahradní kůlny. Objevil tam pár kradených věcí, ale dokonce i krabičku s patronama.
5: Tak tohle vypadá na ostrou akci. Vrchní strážmistr je na Ondraše hodně citlivý. Nejde jen o to, že ten lump krade, na co přijde, ale loni ve 32. na ně narazil na obchůzce, zatkl ho, ale nenasadil mu pouta. Ondraš využil jeho nepozornosti a zmizel v lese. Tehdy to byla slušná ostuda. Teď si tak vidí šanci, jak si narovnat reputaci.
6: Musíme počítat s tím, že Ondraš je ozbrojený.
7: Pár hospodách v okolí prý prohlásil, že každýho četníka zastřelí, když se mu postaví do cesty. Přitom ukazoval pistoli a revolver.
6: Ty jeho výhrušky slyšelo víc lidí, měli bychom požádat o posily.
4: Ať je Ondraš ozbrojen jak chce, já se ho nebojím. Než zítra dorazí posily, může být Ondraš buchví kde. Tohle si vyřídíme sami. Je to věc prestiže téhle četnické stanice.
6: Jak myslíte, vrchní strážmistře?
4: Dnes si vezmu noční a půjdu se do té boudy podívat. Třeba je to planý poplach a Ondraš už zase někam pláchnul. Vezmu sebou tady strážmistra Svobodu.
8: Půjdu.
7: Víte, že i já s ním mám nevyřízený účty. Ondraš se nechal slyšet v další hospodě, že jsem ho na pochůzce potkal, když se vracel s lupem z krádeže. Jenže jsem ho nechal jít. Nesloužím tu dlouho a prostě jsem ho nepoznal.
5: Ten chlap se nám vysmívá, kudy chodí.
4: Půjdeme oklikou přes Dřínovský les. Na Hubertku dorazíme ještě před svítáním.
5: Sakra, to je zima.
4: Co chcete, je začátek března.
5: Ta bomba je tamhle za vilou. Vezmeme to zezadu.
4: Nezdá se, že by uvnitř někdo byl. A jestli tak spí.
5: Pozor, pozor. Komín je teplej, sáhněte.
4: Půjdu první. Chci ho překvapit. Máte tu baterku?
5: Jo, tady.
4: Jménem zákona, ruce vzhůru!
9: O tom případu zloděje Františka Ondraše z roku 33 se hodně mluvilo a psalo. A nejen proto, že Ondraš byl vyhlášený zbojník, zloděj, který ho nemohli četníci dlouho dopadnout. Celé roky se pohyboval po jižní Moravě, byl na Břeclavsku, Brněnsku, v okolí Hustopečí. Kradl tam, na co přišel, jak by se řeklo, co nebylo přišroubovaný, to ukrad. Je však známý tím, že nepoužíval násilí. Sice se v hospodách chlubil svým revolverem, ale násilí nepoužíval. O to překvapivější je to, co se odehrálo 7. března 1933, těsně před svítáním v dřevěné chatce na Hubertce u Velehradu.
4: Jménem zákona, ruce vzhůru!
10: Zakřičel od dveří. Neviděl jsem ho, svítil na mě baterkou. Je to světlo, které mi šajnilo do očí. Já byl rozespalej a tak jsem automaticky sáhnul vedle sebe a popad revolver. Rastgaser ráže 8 mm. Nepřemýšlel jsem, jen jsem namířil do toho světla a...
4: Ježišmarja, Jardo, střílej! Už je po mně.
10: Ještě řekl. Vystřelil jsem znovu. Svalil se na zem a baterka mu vypadla z ruky. Teprve teď jsem viděl, že je to ten četník, kterýmu jsem utek asi před půl rokem. Bylo jasný, že nepřišel sám. Od dveří vystřelil ten druhý, ale minul. Vyskočil jsem, chytil ho za krk a revolver mu přitiskl ke krku. Všechno se to stalo za několik vteřin, Hanzi. Zabil jsem dva četníky a utíkám odtud. Posílám ti tenhle dopis, abys věděl, že mě máš v Uhřicích čekat. Musím se někam vrtnout.
11: Ráno přišel na četnickou stanici oznámit revírní, že se v noci na Hubertce střílelo. Hned jsem věděl, že je zle. A pak jsme je tam našli. Vrchní strážmistr Sitek střelen 4 ranami. Strážmistr Svoboda 3. Všechny byly smrtelné.
3: všem četnickým stanicím Jižní Moravy. Dne 7. března 1933 začala v okruhu obcí Kostelany, Salaš, Jankovice a Staré Hutě velká pátrací akce. Hledaným vrahem dvou četníků je František Ondraš, 160 až 165 cm vysoký, hubený, podlouhlého pihovatého obličeje, modrých očí, vlasy má rezavé, zčesané dozadu. Pozor, je ozbrojen.
8: Jdou po mně, Hanzi. Doufám, že furt platí, že Hans Gerspitzer a Franta Ondraš jsou kamarádi z vojny a že mi pomůžeš, než se to tady uklidní. Půjdu několik dní, hlavně v noci a lesem. Snad dopis budeš mít dřív, než já k tobě do Uhřic dojdu.
3: 30 četníků nejen z místních stanic, ale i z Brna a z Olomouce už pomocí služebních psů uzavírá okruh o poloměru 8 kilometrů od místa činu. Jde většinou o lesnatý terén. Na cestě další posily celkem z 10 četnických stanic v oblasti, takže do večera se počet četníků zvýší na 70 a okruh bude rozšířen na 16 kilometrů. Pročesáváme les v okolí Hubertky, prohledáváme přilehlé vesnice, hlavně opuštěná stavení a stodoly.
11: Ohledání místa činu vraždy. Dveře boudy otevřeny, před nimi mrtvola strážmistra Svobody na pravém boku. Vedle leží četnická karabina s nasazeným bodákem. Pojistka karabiny je otevřena a úderník spuštěn. V nábojní komoře je prázdná nábojnice a ve schránce zásobník se 4 ostrými náboji. Na těle patrné 3 střely. Pod bradou a na přední straně krku. Uvnitř boudy objevena mrtvola vrchního strážmistra Sitka se 4 střelnými ranami pod 3. levým žebrem. Mrtvola nebyla oloupena, neboť v zadní kapse bylo nalezeno 500 korun. Chybí však karabina, kterou patrně pachatel odcizil. Uvnitř chaty pod trámem je vyřezaný nápis Majetek Františka Ondraše. V pravém zadním rohu pod střechou je vstřel projektilu o průměru 7 mm. Třepení třísek směřuje z boudy. Na prahu dveří lpí 13 kapek krve hvězdicovitého tvaru velikosti většího hrachu.
9: Protokoly o ohledání místa činu z toho 7.3.33 mají mnoho a mnoho strán. Každému detailu byla tenkrát věnována maximální pozornost. Svědčí to o závažnosti tohoto trestného činu. Byl zajištěn otisk prstů i na svíčce, která byla v chatce. Tento případ byl také odstrašující pro ostatní četníky, protože vrchní strážmistr Sitek se tenkrát nechoval vůbec profesionálně. Udělal tam mnoho chyb, které vedly k jeho smrti, ale také ke smrti jeho podřízeného. Například to, že Sitek zasahoval pod vlivem emocí. Ondraš už mu jednou uprchl, když byl zatčený. Sitek, který byl starým četníkem, který sloužil ještě za Rakouska-Uherska, to bral jako osobní pohanu. Když Sitek vešel do chatky před rozedněním, byla tma, vůbec neinstruoval svého podřízeného, co má dělat. Vstoupil tam sám, pušku měl předpisové položenou na levém předloktí a svítil si baterkou. To znamenalo, že nemohl nijak vlastně proti zločinci zakročit. A pro Ondraše byla rozsvícená baterka ideální terč.
11: Z Uherského hradiště se dozvídáme, že ohledáním místa činu byly objeveny nové poznatky, podle nichž byl výjev zločinu znovu zrekonstruován.
3: U dveří chatky, v níž Ondraš spal, bylo zařízeno poplašné vedení zhotovené z provázků, takže když do chaty vešel strážmistr Sitek, byl probuzen, ale předstíral, že spí. Vrah si pod pokrývkou připravil revolver a pak jej střelil 4x do prsou. Svoboda, stojící před boudou, měl pušku připravenou. Odjistil a vřítil se do temných dveří. Na prahu chtěl vystřelit do míst, kde tušil postavu. Ondraš mu však vyrazil pušku do výše a v témže okamžiku Svoboda vystřelil. Kule proletěla střechou. Než mohl vystřelit podruhé, prostřelil mu vrah 3 ranami krk a hlavu. Svoboda byl mrtev hned po prvním zásahu a jeho tělo vypadlo ze dveří před boudu.
12: Všem četnickým stanicím v oblasti obcí Tupesy, Zléchov, Salaš, Cabaň a Brno.
3: Prohledat husté a těžko přístupné rokle a lesní skrýče.
11: Pravidelně kontrolovat bydliště rodinných příslušníků Františka Ondraše v
12: Břeclavi. Zatknout bývalé Ondrašovy společníky v Tupesy.
3: Všem hajným a revírníkům rozeslat vrahovu fotografii.
11: Ověřit svědectví

0: Jsem jak štvaná zvěř. Jdu ještě částečně zamrzlými potoky, abych zmátnul četnický psy. Problém je, že v druhé půli cesty ve směru na Ohřice končí lesy a začíná otevřená krajina. Vesnice obcházím obloukem. Ani dopis Geršpicerovi jsem odeslat nestihl. Na každé poště a snad i v každé hospodě jsou noviny s mou fotografií. Přes den se skrývám, dál jdu jen v noci.
1: První stopa. Četnickou karabinu, kterou Ondraš odnesl z místa činu, našel rolník z Břestku v lese u svaté Barbory, nedaleko Buchlovic, asi 5 kilometrů od místa vraždy. To naznačuje směr Ondrašova útěku směrem na západ.
2: Pátrací akce, která se rozjela hned po nálezu mrtvých četníků, neměla na tehdejší dobu na Moravu obdoby. Zúčastnilo se jí několik stovek četníků. Zúčastnili se jí také služební psi, kteří však nebyli pro pátrání po pachateli, ale spíš byli určeni k obraně četníků, protože se čekalo, že jestliže už jednou na četníky střílel, tak bude střílet znovu. Byly vytvořeny plánky pro pohyb jednotlivých četnických oddělení, jednotlivých četnických jednotek nasazených v akci. Současně bylo po uprchlém vrahovi vyhlášeno celostátní pátrání. Poprvé byl použit také rozhlas, byla informována veřejnost a jeho obrázek byl uveřejněn v tisku.
1: Ondraš má štěstí. Jsou mlhavé noci a stále ještě krátké dny. Ale jeho dny jsou sečteny. Dřív nebo později se někde objevit musí.
3: Hanzi! Hanzi! Honzo! To jsem já, Franta!
4: Máš rozum. Jsou 3 hodiny ráno. A víš, že tě už 5 dní hledá půlka kraje úplně všude.
0: No právě proto jdu sem. Přece mě v tom nenecháš. Nikdo přece neví, že jsme spolu sloužili na vojně.
4: To bych si nebyl tak úplně jistý. Dostaneš nás s bráchou do maléru. Ani my nejsme u četnických moc dobře zapsaných.
0: Nejed sem nic 3 dny. Aspoň na čas, Hanzi!
4: Tak podál. Ale radost z toho nemám. To byl nápad. Střílet na četníky. Mohl si spočítat, že po tobě půjdou.
0: Stalo se. Překvapili mě.
4: Tady si přečti, co o tobě píšou včerejší noviny. Tohle už je vážný. Máš to tam i s fotkou.
0: O tragédii, která se odehrála na Hubertce, ještě včera svědčily stopy ve sněhu. Mrtvoly četníků, které nalezl hajný řezníček, byly po ohledání místa činu odvezeny do Uherského hradiště k pitvě. Vrah Ondraš skrývá se dosud v buchlovských lesích. Mnoho občanů v hledání pomáhá četnictvu. 2 osoby vraha prý již spatřili a je naděje, že vrah bude vypátrán v nejbližších hodinách. No, ty noviny jsou 3 dny starý a mě nikdo neviděl. To ti zaručuju.
4: Tady máš, Fando. Kucmoch od večeře a k tomu slivovic. Tak na zdraví. Na vyprávěj, kamaráde. Stará vojno. Vždyť tě tady už srovnávají s tím zběhem, zlodějem a vrahem Leciánem, který ho stejně jako tebe nemohli po vraždě polapit. Ty seš vlastně legenda.
2: 3 bratři Gešpicerovi se jmenovali Jan, Ladislav a František a byli to také známé firmy. Podvodníci, zlodějíčkové. Znali se s Ondrašem a proto on se za nima zastavil. Podle svědectví pozdějších, které byly použity u soudu i při vyšetřování, spolu seděli s Ondrašem, pili a poslouchali jeho vyprávění o tom, jak zastřelil četníky. Se zájmem si prohlíželi i vražednou zbraň. Tenkrát v noci ze 13. na 14. března 33. roku už zbývalo Ondrašovi jenom pár hodin života. Určitě ho nenapadlo, že návštěva u Geršpicerů bude nejhorším rozhodnutím jeho života.
5: Co se kamarádíš s takovým lumpem? Když ho u nás chytí, odneseme si to všichni. Stejně nepotřebujeme, aby si nás četníci všimli. Tady zůstat nemůže.
2: Tyto věty adresované bratrovi Janovi prý vyslovil 3. bratr. Byl to Ladislav Geršpicer. Ale mohla to být také matka, která prý za dveřmi vyslechla část nočního rozhovoru. U soudního výslechu se prý nakonec nedohodli, kdo to vlastně byl, ale podstatné je, co se

0: dělo pak.
1: Já mu říkal, že to neměl dělat.
2: Víš, Houby, co jsi včera říkal? Ty slivovice jste popili trochu víc. Teď ho nech prospat, ale večer už tady nebude, rozumíš? Někam ho odvedeš. Zbavíš se ho prostě, nebo ho někde schováš.
1: Kde ho mám asi tak schovat?
2: To je mi jedno, kde chceš. Přišel jsem přece za tebou.
1: To není pravda. Taky za Frantou.
2: Tak s ním jděte oba a nějak to zaříďte.
0: Tyto detaily známe proto, že o několik dní později bratři Gešpicerovi uváděli u výslechu a pak i u soudu. Návštěva vraha Ondraše je totiž přivedla na lavici obžalovaných.
3: Pokračujeme ve výslechu obžalovaného Jana Gešpicera. Řekněte nám, pane obžalovaný, co se u vás doma dělo 14. března?
4: Když se Ondraš probudil, tak jsme ho s Frantou přesvědčili, že u nás není v bezpečí. Věděl to taky a tak se nechal celkem lehce umluvit, že ho v noci převedeme jinam. Vymysleli jsme si, že pro něj máme spolehlivou skrýž u známýho v Kloboukách.
3: A kam jste ho tedy chtěli skutečně odvést?
4: No, to jsme právě nevěděli. Mysleli jsme si, že nás to možná cestou napadne.
3: Říkal jste, že jste vyšli večer ze tmy. Jakým směrem jste tedy šli?
4: Na jih, kolem Žarošic. Vesnicím jsme se vyhýbali. Pak jsme přišli na železniční trať u Krumvíře. To už bylo kolem půlnoci. Tam stála taková bouda. Ondráš prohlásil, že si musí odskočit a řek mi...
5: Na, podrž mi tu brokovnici.
4: Když se po chvíli vrátil, šli jsme dál podél trati. Předu brácha Franta, pak Ondráš a dva kroky za ním já. A furt jsem měl u sebe tu brokovnici, na kterou Ondráš zapomněl. No a tam mě to napadlo. Stejně je to vrah, který ho by pověsili a takhle to bude mít jednodušší. No a my vyřešíme problém, co s ním. A když jel kolem vlak, tak jsem tu pušku natáhl, aby to Ondráš neslyšel a pak... Byl okamžitě mrtvej. Pak jsme ho zatáhli z pěšiny do lesa.
3: Března 1933 obdržel velitel uhersko-hradišského četnického oddělení zprávu, že tělo Františka Ondraše bylo nalezeno poblíž železniční tratě u Krumvíře. U mrtvého byl v kapse nalezen neodeslaný vlastnoručně psaný dopis určený pro Jana Gešpicera. Tento dopis je nejen doznáním k vraždě obou četníků, ale současně poukázal na člověka, který se v zápětí stal i jeho vrahem.
6: Já vím, že je na tebe spoleh, Hanzi. Vím, že mi pomůžeš. Čekej na mě a uvidíš, že my dva spolu ještě zažijeme spoustu legrace.
3: Poslyšte rozsudek. Jan Gešpicer je vinen zločinem úkladné a zjednané vraždy. František Gešpicer pak zločinem spoluviny na uvedené vraždě a oba se odsuzují k trestu smrti provazem.
7: V březnu roku 1934 udělil prezident Tomáš Garrigue Masaryk oběma bratrům milost.

0: Tak to byla repríza další části cyklu Historie českého zločinu s podtitulem Neodeslaný dopis vraha Ondraše. Scénář podle skutečnosti napsala Bronislava Janečková, odborná spolupráce Petr Švec, režie ozvučení Petr Šplíchal, mistrem zvuku byl Tomáš Kzelhofer. V režii Víta Vencla účinkovali Tomáš Petřík, Tomáš Pavelka, Viktor Dvořák, Jiří Hána, Miroslav Hruška, Zdeněk Velen, Radim Kalvoda, Ctirad Götz, Šárka Skaláková a René Přibyl. Připomínám, že další část Historie českého zločinu uvedeme příští neděli krátce po 18. hodině.
1: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
2: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásy na zahraje srnky.
1: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
2: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
1: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na artoulky.cz.
3: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
0: No a ty nejbližší chvíle nedělního podvečera patří další části cyklu Osudové ženy. Týden co týden v něm nabízíme portréty femme fatale, žen, které ovlivňovaly politický i kulturní život. Tento díl připravila a slovem provází Ivana Chmeldenčevová.

0: Zdena Tominová, tehdy se jmenovala Holubová, se narodila v Praze 7. února roku 1941. Překladatelka, publicistka, spisovatelka a disidentka. Byla druhou ženou, která se stala mluvčí Charty 77. Její statečnost, odhodlání a schopnost stát si za dobrem ji dovedla až do exilu. Po desetiletích, které prožila ve Velké Británii, se do Prahy vrací krátce, a to před svou smrtí. Umírá 24. května roku 2020, bylo jí 79 let. Marie Rut Křížková, další disidentka, jednou řekla: i když ženy chartu neřídily, byla jejich úloha mimořádná. Souhlasí s tímto názorem hospořadu historik doktor Oldřich Tůma?
1: Ano, souhlasím. Ono většinou je to líčeno a vnímáno tak, že ženy měly jakousi pomocnou roli, že podporovali své muže, že přepisovali věci na stroji, nosili někam balíčky a pak ty muže chodili navštěvovat do vězení, ale ve skutečnosti jejich role byla mnohem důležitější a vážnější. Mezi 35 mluvčími charty do roku 89 bylo 10 žen, to je skoro třetina. Oni se opravdu podíleli na přípravě dokumentů charty a tedy i činnosti charty, čili bylo to mnohem víc než jenom ty pomocnice mužů.
0: Rodištěm tehdy Zdeny Holubové byla Praha. Do jaké rodiny se narodila?
1: Narodila se v rodině zahradnického dělníka za války, do školy začala chodit už po válce, studovala potom na střední škole, maturovala na 11 letce, od svých mladých let se pohybovala v prostředí divadelním a literárním kolem Holešovického divadelka, připravovala s Prokopem Voskovcem jednu inscenaci, přátelila se nebo byla známá s básníkem Zbyňkem Havlíčkem, čili měla blízko k surrealismu, vlastně od mládí psala také poezii a později i prózu.
0: Jedna z básní, kterou teď uslyšíme, je z podzimu roku 1960. Tehdy bylo Zdeně 19 let.
2: Zrádná krůp je z prstenu do prstenu, jako řeka stále pod zemí. Marnivá krása těch, jejichž oči se obracejí v sloup. Nezemře muž, pro něhož hoří tato veliká pochodeň, tak jako nezemřeš ty, neboť rozumíš řeči nesmrtelných králů. Vzdálená láska, lehce se dotýkající prstem, žen, které se převlékají každou hodinu, vstoupila také mezi mne a tebe, aby zabránila skoku do propasti, v chůzi s těly zapomenutými v jedné ze zahrad. Mrač na prachu, z pouště na poušť, jako květiny rychle uvadající, řítí se do záhuby, kdo chce postavit most přes řeku vyschlou před stoletím. Vždyť nevíme, zda se vrátí zabití velcí ptáci, na jejichž křídlech si létával kdysi od města k městu. A jestli se vrátí, bude málo pramenité vody pro ostatní zvířata. Budeme hladovět, odcházejíc se na onen svět, a studnu obehnat ostnatým drátem.
0: Báseň se jmenuje Přesýpací hodiny a byla vydána ve sbírce Cesta za moře a jiné básně až v roce 2017. Co dělala Zdena po té, co odmaturovala?
1: Ta 60. léta byla v jejím životě velice důležitá. Ona chtěla studovat damu, ale to nakonec nevystudovala. Pracovala v různých profesích, ale především se vdala. Z dnešního pohledu asi ve velmi mladých letech, vzala si filozofa Julia Tomina. V roce 1963 se jim narodil první syn Lukáš. Ten její manžel ovšem měl i v té době už problémy s režimem, on se předtím pokusil emigrovat, byl nějakou dobu i vězněn, ale v 60. letech se věci velice rychle měnily, čili Zdena Tominová potom nastoupila studium na Filozofické fakultě, kde vystudovala filozofii a sociologii, možná by se v tom oboru byla i profesně uplatnila, jenomže ona skončila fakultu v roce 1968. Víme, 21. srpna bylo Československo okupováno, což znamenalo opravdu zásadní změnu v životě celé české slovenské společnosti, ale jak vidíme i v životě Tominových. Ještě v roce 1969 mohl Julius Tomín odcestovat do Spojených států, kde měl roční stipendium na University of Hawaii. Byl tam i s rodinou, čili s manželkou a teď už s dvěma syny. Narodil se jim ještě syn Marek. Ale v roce 1970 se potom vrátili do republiky, kde už mezi tím začala normalizace a poměry byly opravdu úplně jiné než v těch 60. letech.
3: Já si osobně myslím, že to, co u nás prebieha, že je pokus o revolučnú zmenu. Že je to revolučná kríza, kríza idúca na voľako hľadanie celkom iného prístupu realizácie socializmu. Že nám nejako nepostačí len zmeniť pár ľudí, ale že budeme musieť nejak domyslieť tento socialistický typ demokracie velmi prakticky do každodenného života.
2: Normalizace velmi tvrdě zasáhla a promítla se také do života Zdeny Tominové. Ona původně chtěla pokračovat v doktorandském studiu. Ostatně její diplomová práce nesla název Nesmyslný život a byl to esej, který dokonce byl veřejně publikován, a to v sešitech pro literaturu a umění. Studia doktorandská ale už nebylo záhodno z politických důvodů, aby absolvovala a ukončila.
1: Ano, Zdena Tominová potom už v dalším studiu nemohla pokračovat. Od začátku 70. let nebo potom návratu z Havaje pracovala pro Pražskou informační službu, především díky své opravdu velice dobré znalosti různých jazyků. Ona hovořila plně anglicky, rusky, francouzsky, německy. Pracovala jako průvodkyně turistů, jako tlumočnice. V roce 1976 se stala obětí autonehody, ale v té době už přišel jeden další důležitý historický zlom. Objevilo se na konci roku prohlášení Charty 77, které mezi prvními signatáři podepsal i její manžel Julius Tomín.
2: Sama Zdena Tominová na toto období později vzpomínala těmito slovy.
4: Chartu jsem podepsala s ročním zpožděním, protože jsem byla přes Vánoce 76. v nemocnici a nikdo mi nic neřekl. Když jsem přišla domů, byla jsem hrozně rozčílená, že mi to nedonesli. Pak jsem si ale říkala, dobrá, ještě mě nevyhodili, někdo musí pracovat. Tak jsem se holt nedomáhala podpisu. Ale jakmile mi zrušili smlouvu s Pražskou informační službou, kde jsem tlumočila, protože jsem se zúčastnila pohřbu Jana Patočky, okamžitě jsem běžela k hejdánkům a chartu podepsala. Pak jsem se do všeho s velkým nadšením pustila. Byla jsem užitečná svou vycvičenou pamětí, takže jsem jezdila na soudy. Samozřejmě mi okamžitě sebrali poznámkový blok. Já jsem si to ovšem zapamatovala a po příjezdu do Prahy jsem vše hned víceméně doslova sepsala.
2: Co znamenalo podepsat prohlášení Charty 77, tedy stát se signatářem tohoto prohlášení?
1: Být signatářem Charty 77 opravdu pro mnoho z těch signatářů znamenalo velice zásadní zlom i v jejich osobním životě. Režim reagoval na prohlášení Charty 77 hysterickou a silnou kampaní. Po měsíce byly útoků na signatáře plné noviny a plná televize a rozhlas. Režim se jim snažil všelijak škodit, byli předvoláváni k dlouhým výslechům, zadržování na 48 hodin, někdy opakovaně režim jim odebral třeba telefonní stanici, řidičský průkaz nebo technické osvědčení vozidla. Snažil se prostě nejrůznějšími způsoby v soukromém životě pronásledovat nebo jim život komplikovat.
2: A situace byla pro ně stále složitější. I proto vzniklo v dubnu v roce 1978 uskupení Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Co bylo hlavním signálem, aby ten VONS, jak se říká ve zkratce, vzniknul?
1: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných byla nikoli organizace, ale seskupení lidí, kteří se snažili všemožným způsobem ulehčit situaci těm, kteří byli režimem vězněni.
2: Zhruba po roce, kdy docházelo k dalšímu věznění disidentů, se Zdena Tominová stává, bylo jí tehdy 38 let, mluvčí Charty 77. Byla druhou ženou v historii. Co se odehrálo, když nastupuje do čela chartistů právě Zdena Tominová?
1: Zdena Tominová se stala mluvčí Charty 77 právě v období, řekněme, velice intenzivního pronásledování signatářů Charty, které vyvrcholilo v květnu 1979 zatýkáním většiny členů VONSu. Bylo zatčeno víc než 10 členů Voncu a 5 z nich potom postaveno před soud a odsouzeno k relativně dlouhým trestům odnětí svobody, čili byla to opravdu velmi obtížná doba. Navíc její kolegové Jiří Dienstbier a Václav Benda, kteří byli také mluvčími Charty pro rok 79, patřili k těm, kteří byli v rámci represí proti Voncu zatčeni, čili po určitou dobu ona zůstala mluvčí Charty sama.
4: Když zatkli vedení výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, tak nám do chodby před byt nasadili uniformované příslušníky, což byl obrovský nátlak. Dělili nás jen chatrné dveře, na které kdyby člověk lehce zatlačil, tak povolili. A všechno bylo slyšet. Já slyšela jejich rozhovory nebo jak hrají karty, takže bylo jasné, že oni taky všechno slyší. Třeba jak jdu na záchod. A měla jsem intenzivní pocit, že mě i vidí. Julius předtím rád zpíval při mytí nádobí, vždycky hlasitě a dost falešně, a pak najednou přestal. Měl ostych. Prostě jsme neměli soukromí prakticky v ničem.
5: Byl to ten neustálý každodenní psychický tlak na ty, kteří se stali objektem zájmu státní bezpečnosti, jako Zdena Tominová a její rodina?
1: Toto byly přesně metody, které státní bezpečnost opakovaně používala proti některým předním disidentům nebo signatářům Charty 77, to znamená neustálé sledování, odposlechy. Někdy to sebou neslo i sledování dětí, třeba na ně čekali před školou a chodili za nimi po městě, čili psychicky to bez pochyby byl velice drsný způsob nátlaku.
5: Zdena Tominová se ale nevzdávala. Tak se ocitá v roce 1979 v budově ústředního výboru komunistické strany Československa.
4: Nikdy jsem si nemyslela, že do téhle budovy vstoupím. Jakoby člověk vkročil rovnou do pekla. Odvahu, Zdeno, když už si tady přece to nevzdáš.
6: Dál.
4: Dobrý den, je tady podatelna.
6: Co nám neseš, soudružko? Dopis. Tak, ukaž.
4: Já jsem mluvčí občanské iniciativy Charta 77.
6: Cože?
4: A nesu protestní dopis proti nezákonnému zatčení členů VONC a žádost o jejich propuštění.
6: VONC? O co jde?
4: Výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných.
6: No, takový věci my tady asi neberem.
4: Ale to musíte. Já jsem občan a mám ústavní právo takovou stížnost podat a vy zase máte povinnost ji přijmout.
6: Tak si tady počkejte.
4: Šla se asi poradit. S kým? Možná šla pro ostrahu. A rovnou zavolej STB. Pak to bude rychle.
6: Dejte sem ten dopis.
4: Dáte mi nějaké potvrzení, že jsem ho podala?
6: A proč?
4: To je snad běžný postup.
6: Neprovokujte tady a běžte. Tak běžte už.
5: Bylo to donkichotské úsilí, statečnost nebo odvaha?
1: No, statečnost a odvaha to byla v každém případě. Možná, že pohledem roku 79, kdy možná ty represe byly nejhorší, se to mohlo jevit jako donkichotské úsilí, ale z dnešní perspektivy samozřejmě víme, že to byly důležité aktivity, které vysilovaly režim, podemílaly ho a které nakonec přispěly k jeho pádu o 10 let později.
5: Jaká byla v jejím životě, vyjma toho, že to byl manžel a otec jejich synů, role filozofa Julia Tomina? Zaleknul on se sám nebo se vzájemně podporovali?
1: Manželé Tominovi se ve svých aktivitách v každém případě podporovali. Julius Tomín, filozof, nemohl působit normalizačním režimu ve své odbornosti. On se mimo jiné zabýval tím, že organizoval takzvané bytové semináře, debaty o různých filozofických otázkách, na které přijížděli i lektoři z zahraničí, především z Velké Británie. Ty návštěvy zahraničních odborníků myslím, že byly velice důležité, protože mimo jiné psychicky pomáhali nebo podporovali ty lidi, kteří žili v tak obtížné situaci tady doma. Ale zároveň ty semináře byly trnem v oku režimu. On se je snažil všelijak překazit.
5: Jan Vladislav, spisovatel a překladatel, si do svého deníku 8. července roku 1979 napsal.
7: Zpráva z včerejšího večera se potvrdila. Zdena Tominová byla odvezena do nemocnice. Ve středu večer byla na návštěvě u Grušů. Jiří šel vyprovodit. Před domem čekala dvě auta, jedno vpředu, druhé vzadu. Když vyšli, začali se Fízlové domlouvat. Nejdřív vyjelo jedno auto, pak druhé, a tak eskortovali krokem Zdenu až k autobusu, kde ji převzali dva pěší ochránci, kteří s ní nastoupili. Dovedli ji až do jejich ulice. Tam se najednou auta i doprovod ztratili a Zdena byla přepadená neznámým mužem, který ji povalil na zem a začal jí otloukat hlavu o dlažbu. Když se dala do křiku a přiběhli sousedé, útočník uprchl. Za rohem na něho pravděpodobně čekalo auto, aby nemusel utíkat daleko. A Zdenu odvezli s otřesem mozku do nemocnice. Tomin vyhlásil 14-denní hladovku. Zdena se dnes na revers vrátila domů.

0: O tom útoku estébáku na Zdenu Tominovou víme s odstupem několika desetiletí.
1: To přímé fyzické násilí patřilo do rejstříku metod státní bezpečnosti, když ho asi užívala v téhleté době spíše výjimečně a řekněme právě pod rouškou neznámých pachatelů. Ona se zkrátka snažila těch případů, kdy obětí takových útoků se staly ženy, je možná proporčně víc, než bychom očekávali.
0: Píše se 24. prosinec roku 1979 a my se ocitáme na služebně státní bezpečnosti v pražské Bartolomějské ulici.
2: Paní Tominová, budete už konečně vypovídat?
3: Nebudu. Předvedli jste mě nezákonně a bylo mi řečeno, že mi povíte, proč se tak stalo. Žádné vysvětlení jste mi nepodal.
2: Sakra, je 1 hodina ráno, štědrý den.
3: Tak proč mě tu od 3 odpoledne držíte?
2: No dobře, tak do protokolu napíšu, že odmítáte vypovídat, abyste neuškodila sobě nebo osobám blízkým.
3: Nesouhlasím. Předvedli jste mě nezákonně a nemám důvod vypovídat.
2: Tak napíšeme, že odmítáte vypovídat ze zákonných důvodů. Tak. Tady je pero, podepište to. Co to tam čmáráte?
3: Jen píšu, co jsem vám řekla.
2: Dejte to sem. Garantuju vám, že vypovídat budete.
4: Čapaj, byl v silovně, já v pěredi. Čest, soudruhu
2: vedu
4: polkovníku.
2: Vedu tu výslech, soudruhu náčelníku.
4: No jo, promiň, trochu jsme to protáhli. Stalinovo výročí se muselo zapít. Jak jste daleko?
2: Nechce vypovídat.
4: Paní, nechce.
3: Dobrý večer.
4: Tak vy jste ta Tominová, jo?
3: Ano.
4: Tominová takový jméno. Jste vy vůbec Češka?
3: Vždycky tvrdíte, že víte všechno. Že byste zrovna tohle nevěděl.
4: To, co nevíme, se nakonec dozvíme. I od vás. Tuhle republiku si rozvracet nedáme. A víte proč? Před válkou jsme neměli nic. Byli jsme strašně chudí a dneska máme všechno, co chceme. A co nemáme, to si vememe.
0: Pocity z tehdejšího období Zdena Tominová později popsala těmito slovy.
5: Můj zajímavý poznatek byl, že fyzické násilí se mnou neudělalo nic. Já jsem se vždycky strašně bála, že se zhroutím, až mi dají první ránu. Naštěstí to tak nebylo. Člověk zjistí, že má obrovskou modřinu, strašně ho bolí hlava, ale z duší to neudělá nic.
0: Na straně jedné železná opona a to, že lidé nemohli se dostat na západ, a na straně druhé se právě v tomto období začíná rozvíjet, připravovat akce státní bezpečnosti a sanace, o které dotyční samozřejmě tehdy nic nevěděli. Do sítě se dostala také Zdena Tominová se svým manželem. Oč šlo?
1: Tam. Operace a sanace měla za cíl donutit co největší počet signatářů Charty 77 nebo jak se tehdy říkal, disidentů k odchodu do emigrace. Je potřeba si uvědomit, že režim sice zatýkal a věznil některé signatáře Charty 77, na druhé straně mu to bylo především s ohledem na zahraniční reakci nepříjemné a dával přednost tomu ty lidi donutit k odchodu ze země.
0: Bylo tomu tak i v případě Zdeny Tominové?
1: A přesně tak tomu bylo i v případě rodiny Zdeny a Julia Tominový.
0: Shodou okolností obdržel Julius Tomin nabídku na působení na univerzitě v Oxfordu. A tak se Tominovi rozhodli v roce 1980 odejet z Československa do Velké Británie. Později sám Julius Tomin takto na dané období vzpomínal. Jedná se o autentickou nahrávku, kterou pořídilo Sdružení Paměť národa.
6: Pohraniční třída říká, pane Tomin, máte s sebou doktorský diplom? Já říkám, jo. No, můžete nám ho ukázat? Já říkám, no můžete mi ukázat jakoukoliv dispozici, která vás opravňuje k takovémuhle požadavku? No, tak on zas tak on odešel. Vrátil se za pár minut a říká, no pane Tomin, tak jsme jaksi v kontaktu s ústředím. No a oni říkají, že když nám ten diplom dáte, tak můžete jet. A když nám ho nedáte, no tak nemůžete jet. Tak já říkám, no tak prostě já vím, že si ten diplom můžete vzít. Otevřít to auto, že jo, to je vaše věc, ale já vám dobrovolně ten diplom nedám. Tak on zase odešel, zatím už velká řada aut za náma, že jo. Odešel, zase se vrátil a říká, tak zpátky na to parkoviště. Tak já říkám, ne.
1: Tominovi odjížděli s tím, že se po nějaké době do Československa vrátí, že měli jen dočasné ve Velké Británii dočasné pracovní povolení. Jestli opravdu věřili tomu, že se do vlasti budou moci vrátit, je otázka. Byly tady podobné případy z nedávné minulosti, například Pavel Kohout, který také mu bylo povoleno odcestovat na rok do Rakouska, ale když se chtěl vrátit, tak byl z hranic odnesen zase na rakouské území a zpátky už se nedostal, nebo historik Michal Reimann, který podobně vycestoval do západního Německa, ale když byl v západním Německu, bylo mu odebráno československé občanství a už se vrátit nemohl. Čili v každém případě to byla nejistá situace, do které se vydávali, když překročili hranice.
0: A po 6 měsících byli opravdu Tominovi zbaveni československého občanství. Ocitli se ve zcela jiné situaci. Zdena Tominová o ní později řekla.
5: Lidé si často neuvědomují, co znamená ztráta vlasti. Na západě měl kdekdo pocit, že jsme zachráněni a tím to končí. Přijeli, hurá, jsou mimo nebezpečí. Nebyli schopni pochopit, co s člověkem udělá, když je zbaven občanství a nemůže už nikdy domů. V Čechách panovala a dodnes panuje představa, že emigranti se na západě měli jako prasata v žitě. To je opravdu nesmysl. V Oxfordu měli o nás a hlavně o Julia nejdřív velký zájem, protože pro ně byl zvláštní osobnost, pronásledovaný filozof. Nakonec tam ale žádné akademické zaměstnání nedostal a ukázalo se, že to pozvání ze všeho nejvíc vyjadřovalo podporu a solidaritu, že oxfordští byli trochu nešťastní, když jsme tam přijeli. I naše manželství se během 2 let po příjezdu rozpadlo. Těžko se to vysvětluje. Dlouho žijete pod intenzivním tlakem, pak ten tlak najednou zmizí a všechno je vzhůru nohama.
0: Byl to tak tvrdý zásah do života manželů Tominových, do života Zdeny, že se jim opravdu život obrátil na ruby?
1: No, v případě Tominových to zjevně tak bylo. Ono to samo o sobě bylo asi obtížná situace pro každého, kdo odešel z Československa s tím, že se nemohl vrátit v úplně novém prostředí. Často ti lidé nemohli pracovat nebo nesehnali práci ve svém oboru, asi nehladověli, ale ne vždycky to bylo úplně komfortní. Znamenalo to najednou se ocitnout bez známých, bez přátel, bez příbuzných, ty kontakty s domovem nebyly úplně jednoduché a pravidelné a mohlo se to projevit i uvnitř jednotlivých rodin nebo manželství a ne všechna manželství tu novou situaci a často obtížnou situaci opravdu vydržela.
0: Mezitím ale v Československu pokračovala dehonestační kampaň zaměřená právě na Tominovi. Člověk si může říct, z jakého důvodu, když už byli za hranicemi. V časopise Průboj byl v dubnu roku 1984 otištěn článek, jehož název byl Příběh jedné emigrantky. Podtitul pak Pravda, lež a iluze. Autor Jindřich Mach.
7: Kdo je tato 43-letá žena kulatého obličeje? Po vystudování 11letky si vydělávala v Praze jako externí průvodkyně cestovní kanceláře. Častý styk s valutovými cizinci v ní možná zpočátku vzbudil jen docela obyčejnou závist. Dalo by se pochopit, že pro ni, mladou dívku, byla blízkavost Made in Great Britain důležitější než smysl reality, naší i tamní. Ostatně srovnávat dvě poloviny světa jen podle převlečníků a voněvek v kabelkách turistů je ošidné.
0: Jak Zdena Tominová ve Velké Británii žila? Víme, že se rozešli, rozvedli s manželem, měla 2 syny, trpěla ztrátou domova. Jak nacházela znovu, řekněme, základ své existence, smysl své existence?
1: Ono to opravdu nebylo jednoduché. Synové dospívali, osamostatňovali se. Zdena Tominová se jednak věnovala literatuře, napsala romány, pracovala pro BBC, pomáhala exulantům, kteří přicházeli na západ nebo do Velké Británie a dělala to, co dělala, i když byla ještě doma, věnovala se tematice lidských práv a monitorování situace v tehdejším Československu.
5: Lítala jsem po Amnesty International. Jezdila po schůzkách na malých městech, kde jsem se snažila vyložit, jak to u nás vypadá. A přesvědčit lidi, že mají do vězení psát dopisy. Že i když to těm klukům a holkám nedají, tak oni se o tom dozvědí. Psala jsem články, kam se dalo. Dávala jsem rozhovory. Než jsem se dostala do BBC, tak jsem vlastně žila doma. Nezapojila jsem se do žádné exilové komunity. Zůstala jsem napojená na lidi u nás.
0: listopad 1989, který zde na Tominová spovzdálí sledovala z BBC s jistým smutkem a nostalgií, že nemůže být, jak se říká u toho, jí samozřejmě změnil život. Přesto se do Československa už natrvalo nevrátila, vysvětlovala to, že se vlastně nemůže vrátit.
1: On to asi byl obecný problém. Mnoho z těch exulantů si vybudovalo za desetiletí života ve Spojených státech, ve Velké Británii, v Rakousku nový život, novou existenci, nové sociální kontakty a nechtěli asi zažít po druhé ten v obráceném smyslu slova ten šok, který prožili, když odešli z Československa na západ. Někteří se přesto vrátili, někteří skoro okamžitě, ještě v listopadu 89, někteří třeba po letech, někteří sem jezdili jenom na návštěvu a zase se vraceli zpátky, což byl přesně případ Zdeny Tominové.
0: A tak se do Prahy vrací pouze na krátkou část svého života v době, kdy onemocněla, poněvadž měla v Praze svého syna. Umírá pak 24. května roku 2020 ve svých 79 letech. Proč můžeme Zdenu Tominovou zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Oldřicha Tůmu.
1: Zdena Tominová hrála důležitou historickou roli, byla účastna důležitých historických aktivit, které měly význam, vedly spolu s jinými aspekty k pádu komunistického režimu. Ona vlastně zastávala postoje, o kterých byla přesvědčena, že jsou správné i přes všechna protivenství, která jí a její rodinu kvůli tomu čekali a na svém postoji nic nezměnila po celý život. V tom myslím, že je obdivuhodnou ženou a asi osudovou ženou.

Tím se u nás na Dvojce uzavírá další část cyklu Osudové ženy. Nabídli jsme vám portrét Zdeny Tominové, spisovatelky, publicistky a mluvčí Charty 77. Připravila a slovem provázela Ivana Chmeldenčevová. Hovořil Oldřich Tůma. Autorem doku dramat je Hynek Pekárek. Účinkovali Marika Procházková, Petra Špalková, Jan Meduna, Martin Matějka a Pavel Soukup. Hudebně spolupracoval Antonín Schindler. Zvuková spolupráce Jiří Pochvalovský. Režii měl Michal Bureš. No a z další z osudových žen se, přátelé, na Dvojce potkáme příští neděli v 18 hodin a 30 minut.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s další prázdninovou reprízou. Pořad jsme premiérově vysílali na počátku února a k tomuto datu se také vztahují uvedené aktuality i zmiňovaná výročí.
1: Ať už nás posloucháte v nedělní premiéře nebo páteční repríze, vítejte u 50-minutového přehledu muzikálového dění i důležitých výročí.
0: Muzikálový svět před několika dny obletěla zpráva o přípravách nové produkce muzikálu Stevena Sondheima Sunday in the Park with George, tedy Neděle v parku s Georgem. A důvodem, proč se o novince tolik mluví, je obsazení hlavních rolí. Objeví se v nich totiž hvězdné duo Jonathan Bailey a Ariana Grande. Tedy mimochodem dvojice, která aktuálně zazářila ve dvojdílné filmové adaptaci muzikálu Wicked, tedy Čarodějka.
1: Titul legendárního amerického tvůrce, který v češtině zatím nebyl uveden, je volně inspirován obrazem francouzského pointillistického malíře Georges Seurata Nedělní odpoledne na ostrově La Grande Jatte.
0: Inscenaci nastuduje režisérka Marianne Elliott, která v minulosti stála například za veleúspěšným revivalem muzikálu Company. Scénu a kostýmy pak vytvoří Tom Scott, autor oceňované výpravy k produkci jiného Sondheimova muzikálu, a sice Into the Woods, který je aktuálně uváděn v Londýně.
1: Ale teď už první hudební ukázka z muzikálu Neděle v parku s Georgem.
2: Remember, George.
3: Order. Design. Tension. Balance. Light.

0: Hlavní postavou muzikálu Neděle v parku s Georgem je francouzský malíř Seurat, který v první části představení maluje svůj obraz. A jeho postavy se na jevišti skutečně zjevují. Druhá část se odehrává v New Yorku po více než 100 letech, tedy téměř v současnosti. Mladý sochař veze na invalidním vozíku svoji babičku Marii, dceru zmíněného malíře a jeho modelky.
1: Představuje další ze svých výtvorů a zároveň byl vedení muzea požádán o krátkou přednášku o svém pradědovi. Tak jako každý, kdo svým uměním předbíhá dobu, je i mladý Georges závislý na muzeích a finanční podpoře nadací. Je však stejně tvrdohlavý jako jeho praděd a odmítá s nimi komunikovat. Seuratův pravnuk se totiž snaží především najít svoje kořeny, tedy řád, správnou kompozici, rovnováhu, světlo a harmonii.
0: Nová produkce muzikálu Neděle v parku s Georgem byla ohlášena na léto 2027 s tím, že vstupenky se začnou prodávat už letos v květnu. Ostatně tento trend předprodeje vstupenek s velmi velkým časovým předstihem je čím dál častější. Není divu, producentům totiž umožňuje nejenom zajistit si vyprodané sály dlouho dopředu, ale především získat už předem dostatečné finanční krytí na přípravu stále nákladnějších muzikálových inscenací.
1: A na závěr už jen doplňme, že novou produkci připravuje londýnský Barbican, tedy kulturní centrum z 80. let, jehož součástí je koncertní hala, divadelní sál pro 11 diváků i menší divadelní sály, kina a knihovny i výstavní prostory. Je také domovskou scénou slavné Royal Shakespeare Company nebo londýnského symfonického orchestru a patří pod veřejnou správu City of London.

0: nobody gets along with him. That's the trouble, nothing's wrong with him. Louis has to bake his way, George can only bake his.
1: Na konci ledna uplynulo 55 let od smrti americké scénáristky a dramatičky Isobel Lenártové. K jejímž nejznámějším počinům patří libreto muzikálu Funny Girl, dobře známého i českým divákům.
2: Isobel se narodila v newyorském Brooklynu a přestože to do broadwayských divadel neměla daleko, mnohem víc jí okouzlil svět filmu. Rozhodla se proto přesídlit do Hollywoodu, kde se nechala zaměstnat v podatelně filmového studia MGM. Dlouho tam ale nevydržela, protože po pokusu o zorganizování odborového hnutí byla propuštěna. Ani přes tuto nepříjemnost se však Lenártová svého levicového smýšlení nevzdala a v roce 1939 vstoupila do komunistické strany.
1: Po 5 letech ji opustila, rozhodnutí stát se členkou však mohlo potenciálně ohrozit její kariéru. V roce 1947 totiž začalo ve filmovém průmyslu rozsáhlé vyšetřování, které mělo za cíl odhalit všechny podvratné komunistické živly. Aby se Lenártová vyhnula zařazení na černou listinu, rozhodla se v roce 1952 předstoupit před komisi a podat svědectví o svých aktivitách a kontaktech v rámci americké komunistické strany.
2: Jak kariéra Lenártové pokračovala, si povíme za chvíli. Teď už první ukázka ze slavné Funny Girl.

0: Svůj první scénář Isobel Lenártová napsala začátkem 40. let minulého století. Jednalo se o komedii The Affairs of Martha, vyprávějící o obyvatelích bohaté čtvrti, zžíraných strachem z toho, že by mohla vyplavat na povrch jejich temná tajemství. Následovaly další filmy, přičemž největší úspěch Lenártová sklidila se scénáři ke snímkům Miluj mě nebo opust a Poutníci za sluncem, které jí vynesly Oscarovou nominaci.
1: V 60. letech se Lenártová rozhodla rozšířit svůj záběr také o divadlo a v roce 1964 zpracovala libreto k muzikálu Funny Girl. Je inspirovaný životními osudy jedné z největších hvězd amerického showbiznesu první poloviny 20. století Fanny Briceové a jejím bouřlivým vztahem s hazardním hráčem Nickem Arnsteinem.
0: V roce 1968 připravila také scénář k filmové adaptaci tohoto muzikálu, který se stal bohužel jejím posledním dílem. 3 roky po uvedení snímku do kin totiž Lenártová v Kalifornii tragicky zemřela při autonehodě.

0: Jedním z aktuálních výročí je také 60 let od broadwayské premiéry muzikálu Sweet Charity. Ta se odehrála 29. ledna roku 1966 a muzikál vydržel na repertoáru téměř rok a půl.
1: Během této doby se dočkal více jak 600 repríz a 9 nominací na cenu Tony, z nichž jednu za nejlepší choreografii také proměnil. V následujícím roce byl uveden na West Endu a v průběhu let se dočkal hned několika revivalů. Čeští diváci se s ním mohli poprvé seznámit v polovině 90. let.
0: Muzikál Si Colmena, Dorothy Fieldsové a Neila Simona je inspirovaný Felliniho filmem z roku 1957 Gabriny noci. Tvůrci však jeho děj mírně adaptovali a z hlavní hrdinky, která je v původním snímku prostitutkou, udělali tanečnici. Charity pracuje v newyorské tančírně jako profesionální partnerka každého, kdo si za to zaplatí a z celého srdce touží po lásce. Osud jakoby jí však do cesty posílal samé nevhodné muže a moc nepomáhá ani to, že její povolání nepatří právě k těm nejúctyhodnějším.
1: Člověk by se však nikdy neměl vzdávat naděje, že se situace jednou zlepší. Proto i Charity neúnavně bojuje za uskutečnění svého velkého snu.

0: Premiérovou inscenaci muzikálu Sweet Charity režíroval Bob Fosse, který rovněž vytvořil choreografie, za něž si odnesl cenu Tony. Show byla úspěšná a divácky oblíbená, což přispělo k Fosseho rozhodnutí přenést muzikál také na filmové plátno.
1: Došlo k tomu na sklonku 60. let a nová adaptace si vyžádala dílčí změny a úpravy. Jednalo se zejména o vyškrtnutí některých písní a připsání nových. Hrozila také zásadní změna závěru. Vzhledem k zálibě Hollywoodu ve šťastných koncích se totiž Fosse rozhodl natočit alternativní závěr, v němž se Charity dočká svého vytouženého muže, s nímž bude žít šťastně až na věky. Bál se totiž, že v opačném případě by film nebyl dobře přijat. Nakonec však došlo k dohodě mezi ním a producenty a původní divadelní konec byl zachován i ve filmové adaptaci. Přidaná scéna se tak stala pouhým bonusovým materiálem pro pozdější vydání filmu na DVDčkách.
0: Čeští diváci mohli tento muzikál poprvé vidět v polovině 90. let, kdy byl uveden hned na dvou divadelních scénách. Nejprve v březnu 1995 v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni jako Sladká Charity a o necelý rok později v březnu 1996 v Brně pod původním názvem Sweet Charity. Obě česká nastudování byla úspěšná, přesto se muzikál v novém tisíciletí už na naše jeviště nevrátil.

0: A po druhé ukázce z muzikálu Sweet Charity ještě jedno výročí. 29. ledna totiž uplynulo 95 let od narození jednoho z nejvýznamnějších textařů a libretistů světa muzikálu posledních desetiletí, Leslieho Brickase. Ač původem Angličan, většinu života strávil ve Spojených státech a patřil mezi přední broadwayské tvůrce druhé poloviny 20. století. Ostatně mnohokrát jsme o něm v Muzikál Expressu už mluvili.
1: S jeho jménem je kromě muzikálu spojena i řada známých filmových písní Hollywoodu. Mezi nejznámější patří zcela jistě titulní melodie k Bondiádě Goldfinger z roku 1964. Řadu písní napsal společně se skladatelem Henrym Mancinim. Jeho texty zpívali ku příkladu Sammy Davis Jr., Frank Sinatra nebo Shirley Bassey.
0: Pokud jde o muzikály, nejznámějšími tituly zůstávají Dr. Doolittle, Pickwick nebo Zastavte svět, chci z něj pryč. A samozřejmě a především i u nás známé tituly Victor Victoria a Jekyll a Hyde, který napsal společně se skladatelem Frankem Wildhornem.
1: Společně s ním také Brickas navštívil v roce 2004 i pražskou premiéru tohoto díla v hudebním divadle Karlín, které tehdy po povodních našlo dočasné útočiště v Kongresovém centru Praha. Leslie Brickas zemřel v říjnu 2021 ve věku 90 let.
0: Ale teď už ukázka ze zmíněného muzikálu Jekyll a Hyde.

0: Posloucháte Muzikál Express.
1: 25. ledna uplynulo 30 let od smrti talentovaného amerického skladatele a dramatika Jonathana Larsona. 4. února si pak připomínáme i 66 let od jeho narození.
0: Nejslavnějším dílem Jonathana Larsona je bezpochyby muzikál Rent, známý i českým divákům. Řeší se v něm, stejně jako v dalších dílech tohoto autora, řada společensky závažných otázek, jako jsou různé druhy závislostí, smrtelné nemoci, hledání životního poslání, multikulturalismus či homosexualita.
1: Teď už ale první ukázka z muzikálu Rent, který nás bude hudebně provázet celou druhou dnešní část pořadu.
2: There's another way. Say something. Anything.

0: Jonathan Larson při tvorbě často vycházel z vlastních zážitků a zkušeností. Ve svých divadelních počinech proto líčí osudy mladých lidí nucených žít ve světě, který je nepřijímá a utvrzuje v nich pocit vlastní ztracenosti.
1: Larson se narodil v únoru 1960 do newyorské židovské rodiny. Už od dětství se věnoval umění, zejména hudbě. Uměl hrát na několik hudebních nástrojů, chodil do sboru a také hrál divadlo. To předurčilo jeho příští kariéru, protože po maturitě získal stipendium na obor herectví na univerzitě v Adelphi.
0: Během čtyřletého studia tam stvárnil řadu rolí v činohrách i muzikálech a navíc se začal věnovat vlastní tvorbě. Jeho velkým vzorem byl Stephen Sondheim, proto se pustil do komponování prvních hudebně divadelních představení. Spíše než o plnohodnotné muzikály, však šlo o hry kabaretního charakteru.

0: Vzhledem k tomu, že v New Yorku je Broadway a čilý divadelní ruch, Jonathan Larson nikdy nezatoužil toto město opustit. A to i přesto, že tam řadu let žil v dost nezáviděníhodných podmínkách. Po skončení studií se odstěhoval do Greenwich Village, kde si našel sdílený byt. Jeho spolubydlící se různě střídali, vždycky však šlo o lidi pohybující se více či méně v uměleckém prostředí.
1: Pro Larsona to bylo nesmírně inspirativní, byť jeho životní úroveň zůstávala nízká a žil jen z minima prostředků. Přes týden se soustředil na komponování, o víkendech si pak vydělával jako číšník.
0: Larson nepatřil k autorům, kteří složí muzikál přes noc. Na svých dílech byl schopen pracovat i několik let a ladit je k dokonalosti. Řadu svých drobnějších prací ostatně upravoval a přepracovával ještě po uvedení na základě připomínek publika.
1: Zkomponoval několik menších hudebních projektů, které se dočkaly uvedení. Premiéry svého nejslavnějšího díla, muzikálu Rent, se však bohužel nedožil. Smutným paradoxem je, že zemřel přesně v den, kdy se konala první off-broadwayská předpremiéra.

0: Muzikál Rent je velmi volně inspirovaný Pucciniho operou La Bohème, její děj však přenáší z 19. století do současnosti. Jsou v něm popisovány životní osudy několika newyorských bohémů, umělců či chcete-li společenských vyděděnců, balancujících tak říkajíc na samé hraně možného a snažících se najít své místo ve světě. Musí se přitom potýkat se skutečnými či domnělými problémy, vztahujícími se k jejich kariérám, vzájemným vztahům či nejrůznějším závislostem.
1: S ohledem na Larsonův perfekcionalismus není nijak překvapivé, že má Rent několik verzí. První byla uvedena v roce 1993 jako scénické čtení, další pak rok na to a ta finální v roce 1996. Její premiéra se konala v lednu toho roku v rámci Off-Broadwaye, ovšem už v dubnu se muzikál přesunul přímo na Broadway, kde vydržel dlouhých 12 let.
0: Naši diváci se s ním, kromě filmové adaptace a televizního záznamu broadwayské derniéry, mohli seznámit v roce 2013, kdy byl u nás poprvé uveden v divadle na Prádle. Později ho nastudovali také v Městském divadle Brno. A právě ukázkou z českého provedení muzikálu Rent dnešní pořad zakončíme.
1: Muzikál Express za autorské spolupráce Markéty Damkové připravili a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský. Naslyšenou opět za týden ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka anebo kdykoliv na našem Instagramu, Facebooku či webu muzikalexpress.cz.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný nedělní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude 7. část pohádkového seriálu o Palečkovi. No a ve 20 hodin hrůzostrašný příběh Pohřbení zaživa. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
1: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Nebojácný Paleček se rozhodl, že ze zámku krále Karbanátka a princezny Amoletky uteče. Jenže cestou potkal 4 chlapy jako hory, kteří se právě chystali ukrást královskou korunu. I když je Paleček malý jako prst, přesto se rozhodne, že vzácný poklad zachrání. Chcete vědět, co dostal náš hrdina za odměnu? Tak honem pod peřinu. Poslední pohádka o Palečkovi se jmenuje Rytíř Paleček. A právě začíná.

0: Dobrý večer, deti. Z Palečkova úteku ze zámku krále Karbanátka a princezny Amoletky sešlo. Přerušili ho podivné zvuky, přicházející ze sklepa. Paleček popadl svůj dřevěný meč a v dlouhé noční košili se plížil ke dveřím. Vyklouzl na chodbu a hned se vydal dolů. A opravdu, tamhle u sklepení už svítí pruh světla. Ha! Paleček se zastavil a nabral dech. Pro pána Jána, vždyť je tam královská pokladna. Lidičky zlatí, že jsou tu zloději. Paleček nakoukl škvírou dovnitř, jen tak malounko, opatrně. A co to vidí? Kolem pokladnice stojí čtyři chlapi jako hory. Už jí mají otevřenou, zrovna se hrabou v klenotech a cení zuby na královskou korunu a žezlo. Paleček se otočil jako na obrtlíku a uháněl ke králově ložnici. Když doběhl, narazil na zavřené dveře. Naštěstí tu stálo opřené koště, tak se po něm vyšplhal až ke klice, skočil na ni a dveře povolili. A teď úprkem k panu králi. Jenže veličenstvo hluboce spalo. Paleček se dal do křiku, ale kde pak? Král chrupal dál. Co teď? Paleček našel hedvábný střapec, co visel z atlasové pokrývky až na zem. Vyškrábal se po něm nahoru na postel a mečem zašimral pana krále přímo v nose. Ten kýchl a probudil se. Pomoc! Zakřičel Paleček a skákal po břiše jeho veličenstva. Vstávejte! Vstávejte! Jsou tu zloději!
1: Cože? Jakže?
0: Poděsil se král. A hned jako strunka vyskočil z postele a zazvonil na stříbrný zvon. Vedle v pokoji spal oblečený generál, jen tak dřímal, měl noční službu a v cukuletu byl u krále.
1: Rychle, generále, kázal král, všichni muži do zbraně! Ve sklepě jsou zloději, ukradnou nám královskou korunu.
0: Generál zasalutoval a pak nastala mela. Vyběhl ven jako jelen, sebral tiše vojáky, ti vzali pistole, flinty a meče a po špičkách běželi do sklepení. Dorazili v nejvyšší čas. Pokladnice už byla vykradena, rance šperků svázané a lupiči se právě přetahovali o královské žezlo a korunu.
1: Stát!
0: Zahřmělo od dveří. Generál skočil do zlodějského chumlu a vyrval těm padouchům žezlo i korunu. Vojáci pak zloděje svázali a šup s nimi do vězení. Potom si pan generál narovnal čepici, vzal si čisté rukavice a dal se ohlásit u pana krále.
2: Poslušně hlásím, vaše veličenstvo, všecko je v pořádku. Koruna i poklady jsou zachráněny a lupiče jsme zavřeli na 9 zámků a ještě na petlici.
0: Král právě seděl v županu u krbu a Palečka choval na klíně. Jak uslyšel tu radostnou novinu, rozkázal:
2: Generále Kohoutku, teď svolejte všechny vojáky a dostavte se s nimi do přijímacího sálu.
0: Paleček sklouzl po šňůře královského županu a chystal se odejít, ale veličenstvo ho zadrželo.
2: Jen zůstaň, milý Palečku, budu tě tu potřebovat.
3: Pane králi, odpusťte, ale vždyť já jsem v noční košili, omlouval se Paleček.
2: Slavnostní plášť pro statečného Palečka a ocelový meč,
0: zavolal král na služebníky. A hned přiběhla služebná a přinesla atlasový plášť, meč a klobouček.
2: Král sám na toaletu nehleděl, župan i bačkory si klidně ponechal, ale na hruď připnul všecky řády a vykročil vážně do sálu s Palečkem na rameni.
0: Vojáci stáli v pozoru a trubač na křídle vesele zatroubil.
1: Tradá! Tradadadá!
2: Milí vojáci, vzdejte zbraní čest statečnému Palečkovi, rozkázal král.
1: Hurá! Sláva!
0: Volali vojáčkové a šermovali flintami. Král postavil Palečka na mramorový stůl a půjčil si od generála meč. Jím se ho dotkl na rameni
2: a slavnostně pronesl. Milý hochu, za tvé veliké zásluhy tě pasuji na rytíře z makové lhoty. Trubači, trubte tuš!
0: Vesele zněla vojenská trubka a rytíř Paleček tu stál, ani nemrkal.
2: A nyní, pokračoval král, jsem se rozhodl, že ti splním jedno přání. Řekni si, oč chceš.
0: Palečkovi poskočilo srdce radostí. Podíval se panu králi pevně do očí a řekl jasným hlasem.
3: Drahý pane králi, brzy tomu bude rok, co vám tu věrně sloužím. I když je mi tu dobře, přesto se mi tu zestýská a raději bych se vrátil domů k mamince a tatínkovi.
0: Och, vzdychl smutně král.
3: Och, och,
0: vykřikla princezna Amoletka, která byla schovaná za záclonou. Po chvilce mlčení však jeho veličenstvo s potlačovaným smutkem odpovědělo.
2: Dal jsem ti, milý chlapče, své královské slovo a to dodržím. Vrátíš se domů.
0: A tak se i stalo. Za pár dní se Paleček rozloučil s drahou princeznou i s laskavým králem, který ho bohatě obdaroval. Dal mu zhotovit pravé autíčko, daroval mu kufřík plný dukátů a kufr plný šatstva. Z Palečka se stal bohatý pán. A pak už Paleček uháněl jako blesk po prázdné silnici k makové lhotě, zatímco princezně Amoletce se po tvářích koulely slzy jako hrachy.
2: Neplač, milá dcero, pohladil jí král. Paleček má právo na svobodu, jako ty. A ostatně, vždyť si do makové lhoty můžeš občas udělat pěkný výlet. Mají tam prý dobrou smetanovou zmrzlinu a také jsem slyšel, že paní máma Palečková dělá náramné dalamánky s kmínem.
0: A jak to bylo dál? Paleček teď šťastně žije v chaloupce u čtyř slunečnic. Víly, ptáci i veverky mu chodí za jasných nocí nahlížet do oken a nosí mu krásné sny. Občas navštíví Palečka i princezna Amoletka a to se pak spolu až do večera honí po zahradě, na louce i v lese. A paní Palečková je pak musí volat.

0: Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný nedělní večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu hrůzostrašného příběhu. V pozdním podzimním odpoledni se na zámku Hroby po právě skončené prohlídce loučí kastelán v podání Martina Fingra se skupinou turistů. Je to poslední prohlídka této sezóny a možná proto je v obleku a s kravatou. Dva účastníci exkurze, mladý pár, mají ještě objednanou exkurzi do místní krypty. Je to opravdu exkluzivní příležitost. Krypta se totiž otevírá jen jednou ročně a právě pro dva účastníky. Navíc kastelán zmiňuje jakési výročí. Cesta do podzemí vede přes turisty uzavřenou část zámku, kde ještě poměrně nedávno byl ústav pro choromyslné. Zdá se, že není tak prázdný, jak kastelán tvrdí. Tak právě takhle začíná hra Víta Vencla Pohřbení zaživa. Autor si vypůjčil motivy z několika povídek Edgara Allana Poea.

0: To byla poslední místnost naší expozice. Abyste byli poslední návštěvníci naší poslední letošní prohlídky. Pokud okolí neznáte, mohu vám doporučit dům sochaře Bílka v Chýnově a... Ano, Bílka. A hřbitov s jeho funerálními plastikami. Nebo muzeum hraček v Kamenici nad Lipou a lesních hřbitov Bradlo tam veš. No, děkuji vám za návštěvu zámku v Hrobech a přeju vám šťastnou cestu domů.
1: A v kolik jede autobus?
0: Poslední autobus odjel ve 3 hodiny a teď už jsou 4.
2: A to už nic nejede.
0: Další autobus jede zítra ráno v 5:30. No,
3: tak máme čas. Můžeme se, pane Kastelán, podívat ještě na to velké nádvoří?
0: Ne. Zbytek zámku je veřejnosti úplně nepřístupný.
3: Cože? Celý?
0: Včetně parku i bývalého hřbitova.
4: A proč?
0: Špatná stavba.
4: No. Jo, takhle.
0: Naschledanou.
3: Co tam bylo? Co tam bylo?
0: Byla tam léčebna pacientů s duševními poruchami.
1: To je jako blázin.
0: Ústav pro choromyslné. Děkuji vám. Byl zrušen v roce 2011. Teď je prázdný. Naschledanou.
2: Dá se tady někde dobře najít?
0: To rozhodně ne. Hospoda zavřela v roce 1928.
2: A někde poblíž?
0: Možná ve městě, už jsem tam dlouho nebyl.
5: No,
4: tak děkujeme.
0: Rádo se stalo, naschledanou. Je tady někdo, kdo si objednal návštěvu krypty?
4: Co je tam?
0: Rakve.
4: Tak to teda ne.
6: To jsme my.
7: No, to budeme asi my.
0: Počkejte, prosím, u dveří s černým křížem.
3: Moment, pane Kastelán, ale bychom se taky ještě rádi podívali do té krypty. Třeba tady...
0: Návštěva krypty je možná jen po předchozím objednání.
3: Ale lidi jsou tam jenom dva.
0: Víc lidí dovnitř nesmí.
3: Počkej.
0: S Bohem, šťastnou cestu.
3: Vám děkujeme, s Bohem. Nemůžeme jít do krypty.
0: Děkujeme, šťastnou cestu. Ještě jednou vás vítám na zámku v Hrobech. Tedy v té části, která je přístupná veřejnosti. Krypta, kterou dnes navštívíme, se otevírá pouze jednou v roce.
4: Proč?
0: Protože je výročí. Zde, prosím, odložte mobilní zařízení, ostré předměty, klíče, hřebeny, kapesní nože.
7: Proč bych to tu měl nechávat?
0: Krypta je už součástí areálu Ústavu pro choromyslné, té nejpřísněji střežené části.
4: A neříkal jste, že je ten ústav už zavřený?
0: Ano, ale nařízení jsou bohužel stále v platnosti. Žádáme o jejich zrušení od roku 2011.
7: I klíče od auta?
0: Ano, prosím. Je to všechno?
4: Jo, všechno.
7: No, já už nic nemám.
0: V kryptě stejně není žádný signál. Parkujete kde, prosím?
7: U kostela.
0: Děkuji. Postupte si, prosím, přes park na druhé nádvoří k dalším dveřím s černým křížem.
7: Vidíš? Sem se už nikdy nemusíš podívat. Jde jako pacientka.
4: Neříkal, že hřbitov byl zrušený.
7: Nevím. Tamhle nahoře se na nás někdo dívá.
4: Kde? Já nikoho nevidím.
7: Šílenec nahoře v okně.
4: Ježíš, ne, nikdo tam není.
7: Jsi úplně slepa.
8: Hej!
3: Halo!
4: Nech toho! Přestaň! Nech toho! Koukej, pojď sem. Tohle jsou ale nový hroby.
7: To jsou asi zaměstnanci. Ředitel, hlavní sestra... Lékařka a ošetřovatel, ošetřovatelka, všichni zemřeli v roce 2011.
4: Počkej, tyhle jsou novější. 2019, 2018, 2017.
7: 2014, 2013.
4: Takže každý rok jeden.
7: Tady ty jsou z minulého roku.
4: Kastelán zámku v Hrobech schotí.
7: Schotí? Kdo si dneska napíše schotí?
4: Jí ještě nebylo 30.
7: 29. Jako tobě.
0: Pokračujeme, prosím, k dalším dveřím.
4: Jste tady Castellánem teprve rok, že?
5: Jsem tady už 37 let.
7: No tak na tamtom hrobě je napsáno, že Castellán zemřel minulý rok.
5: To byl pacient.
4: Pacient? Vždyť je ústav zavřený, ne?
5: Od roku 2011. Někteří pacienti si přáli spočinout na místě, kde strávili většinu svého života.
7: Blázni.
4: A ti ostatní, lékařka, ošetřovatel?
5: To byla jejich diagnóza. Žili v bludu, že jsou ředitelem ústavu, lékařkou nebo Castellánem zámku. Mm-hmm. Postupte si prosím dál a počkejte na mne prosím u dalších dveří. Musím za námi zamknout a vypnout bezpečnostní zařízení.
4: Jo, děkujeme.
6: To je první průvodce, kterého vidím v obleku. Jako vyšel na pohřeb.
8: Tak provádí na zámku v hrobe.
6: S kravatou.
8: Poslední prohlídka skončila a my jsme poslední návštěvníci. Do prázdnin bude mít pokoj.
5: Můžeme pokračovat, prosím.
4: Můžu se zeptat, proč je na všech dveřích, kterými procházíme, namalován ten černý kříž?
5: Aby je nikdo nezapomněl zamknout. Tady se můžeme zastavit. V křídle zámku, ve kterém se nyní nacházíme, byly původně umístěny zámecké sbírky a posléze zde byly zřízeny cely pro pacienty s těžkou duševní poruchou. Tyto cely neměly opustit do konce svých životů.
7: Byli tady pohřbeni zaživa, to je jasný.
5: Nyní je celé křídlo uzavřené a prázdné.
7: Prázdné. Měl jsem dojem, že jsem
5: je
7: viděl...
5: Je prázdné. Bylo uzavřeno, protože nepůsobilo dobře na pacienty. Jejich zdravotní stav se zde zhoršoval.
7: Může šílenec ještě zešílet?
5: Další pobyt v těchto celách vedl k sebepoškozování, často i k smrti. V roce 2011 to vedlo až k jejich vzpouře, při které se zmocnili vlády nad celým ústavem. A ředitele, lékaře i personál uvrhli do těchto cel. Pak bylo toto křídlo opuštěno.
4: A přišlo se na to, co to způsobilo?
7: Azbest. Ten to být nemohl.
5: Azbest to nebyl.
4: To už jste tady byl?
5: Ano.
4: A jak dopadla ta vzpoura? Co bylo dál?
5: Dál? Pak bylo všechno tak, jak má být.
7: Takže to zavřeli. Jasný.
5: Při prohlídce jsem mluvil o posledním majiteli zámku. Baronu Egonu Schönburg Schrödingerovi. Jeho portrét jsme viděli v knihovně. Toto je portrét jeho sestry. Možná si něčeho všimnete.
4: Je mu strašně podobná.
5: Ano. Baron Egon a baronesa Beatrice byli dvojčata. Od dětských let si byli velmi blízcí. Pro ně pan baron vybudoval kryptu, ke které se blížíme. Můžeme postoupit dál.
4: Pojď. Nekoukej na ní a pojď.
7: Musela to být pořádná kočka, co?
5: Zde je vystavena sbírka, které se baron věnoval až do své smrti. Jsou zde předměty z celé Evropy. Toto je medailon s vlasy Viktorie Lafourcadeové, kterou ve Francii v roce 1810 její manžel jako domněle mrtvou pohřbil a zachráněna byla jen díky tomu, že její milenec si chtěl uchovat její tělo. V noci na hřbitově pak došlo k překvapivému shledání. Zde je portrét důstojníka dělostřelectva z Lipska, který byl poté, co se jeho nedbale zasypaný hrob začal hýbat, nalezen sedící ve své rakvi. Kostra v rohu patřila Edwardu Stapletonovi z Londýna. Byl pohřben jako oběť tyfu. Po pohřbu se jeho hrob stal terčem lupičů těl, kteří dodávali neboštíky na soukromé studentské pitvy. Po otevření těla se ale pan Stapleton probral a oslovil pitvající mediky, kteří se bohužel rozprchli. A pan Stapleton tak vykrvácel na pitevním stole.
7: Ježiši. To teda měli všichni pořádnou smůlu.
4: Ještě, že se to dneska nemůže stát.
5: Baron byl přesvědčen, že do hrobu je ukládáno mnohem víc živých lidí, než se předpokládá. Snažil se proto aktivně vyhledávat důkazy na okolních hřbitovech. Toto je lepka řezníka Maulera z počátku. Povšimněte si jeho zubů. Pan baron předpokládal, že jejich poškození je způsobeno děsem z poznání, že byl zaživa pohřben. Z červené řečice pochází tyto objímající se kostry. Do hrobu byli manželé uloženi společně, ale každý ve své rakvi. Když byl hrob znovu otevřen, byli nalezeni v jedné rakvi v obětí.
7: To je strašná představa.
4: To je dojemné.
5: Místní obyvatelstvo ale sledovalo činnost pana hraběte se znepokojením a obviňovalo ho ze znesvěcování hrobů. Poté, co se mu v Radenině podařilo otevřít 35 hrobů najednou, byl místními hasiči eskortován do tábora a přípisem místodržitelství, který můžete vidět zde, mu bylo zakázáno se přibližovat k jakémukoliv hřbitovu.
7: Byl to blázen.
5: Byl to metodický...
7: Dávej pozor na hlavu. Říkal jsem ti, dávej pozor.
5: V této místnosti můžete vidět různé typy zvonků a píšťal, které měly být umístěny na hrobech, aby upozornili pozůstalé, že zesnulý není mrtev.
7: Není trochu malý?
4: Nezajím na všechno, co vidíš.
5: Jsou tu i větší. Třeba tento. Nebo zde? Já používám tento velký zvon.
7: To musí být slyšet až venku.
4: Zní jako umíráček.
7: Těm bláznům to nevadí.
4: Už to nikdo není.
5: Je to jen jednou do roka. Zde vidíte patentovaný návrh pana barona na upravenou jateční pistoli.
7: Čemu potřebovali jateční pistoli?
5: Pan baron navrhoval, aby každému, koho lékař prohlásí za mrtvého, v zápětí prostřelili hlavu touto jateční pistolí.
4: To je strašné.
5: Pokládal to za humánější způsob, než je upálení zaživa v krematoriu. Realizaci tohoto návrhu zabránila první světová válka, kde se jeho metoda v podstatě realizovala, jen v jiném měřítku. Na jeho panstvích se tato praxe dodržovala až do jeho smrti v roce 1928. A pokaždé, když byly rakve pro kontrolu po roce otevřeny, nebyla ani u jednoho mrtvého zjištěna změna polohy těla v rakvi. Teď ale musíme postupit dál.
4: Proč byl tak posedlý pohřbíváním zaživa?
7: Byl to blázen.
5: Vzpomínáte si na portrét sestry, kterou jsem vám ukazoval v první místnosti?
2: Jo, Beatrice.
5: Ano. Baronka Beatrice Julia Wilhelmina Amálie Schönburg Schrödinger upadla 29. srpna 1901 do bezvědomí a byla prohlášena za mrtvou. Byla uložena do rakve a pohřbena v zámecké kryptě, která se nachází pod tímto křídlem zámku. Sarkofág s rakví byl zakryt kamennou deskou. Pan baron truchlil a byl po 3 týdny pronásledován hroznými bolestmi. Křeče byly tak silné, že ho na lůžku museli držet 2 muži. Křičel tak hrozně, že si lékaři a personál zámku museli ucpávat uši. Po 3 nedělích záchvaty náhle polevily a pan baron usnul. Ve snu, který pak nechal zapsat, k němu přistoupila jeho sestra. Uchopila ho za zápěstí pravé ruky a vedla ho do krypty, kde mu ukázala odsunutý kámen a prázdnou rakev.
7: Noční mury, no. A co?
5: Ráno se pan baron probudil a zjistil, že na pravém zápěstí má podlitinu, která vypadala, jako by mu někdo v noci vzal ruku do kleští.
7: A to si sugeroval. Některý ženský se probudí s tím, že byli znásilněni.
4: Ježišmač, prosím tě.
5: Ta podlitěna mu zůstala na ruce až do jeho smrti. Pan baron nařídil otevřít kryptu a odsunout kamennou desku.
7: Mm-hmm. No a co našel?
5: Tentýž den, v 4:30, když byl sarkofág otevřen, byla baronka Beatrice nalezena skrčená v rohu hrobu.

0: ne. To by musela mít drápy.
1: Pan baron nechal vyhotovit ještě jeden portrét své sestry po té, co byla nalezena. Nachází se na protější zdi, zakrytý oponou. Před jeho odhalením musím návštěvníky vždy varovat, že obraz může obsahovat drastická zobrazení a není vhodný pro děti. Prosím.
0: Fuj, konečně něco zajímavého.
2: To se nechci dívat.
0: Ta vypadá jak smrt.
2: Ježiš, to je hrozný. To je fakt strašný.
1: Pokud se budete pohybovat po místnosti, bude se vám zdát, že vás paní baronka sleduje.
2: Tak to opravdu nechci.
0: Co pak jí neprostřelil hlavu?
1: Zájem pana barona o pohřbené zaživa se datoval až od té chvíle, kdy nalezl svou sestru v tomto stavu. Do pravého rohu obrazu nechal zapsat datum té události.
2: Nedívej se tam.
0: 19. Jako dneska.
1: Ano, je výročí. Musíme postoupit dál.
0: Tělocvičná, no konečně.
1: Zde býval původně taneční sál.
3: Kruhy na stropě, paráda.
1: Freska na stropě znázorňovala soutěž Marsia s Apolónem. Postupně je na ní znázorněn celý příběh. Od výzvy k soutěži až po závěrečný trest.
0: Jaký trest?
2: Stáhli ho z kůže.
1: Legenda vypráví, že baron sám sebe nechal spodobnit jako Apola ve středu fresky a svou sestru jako nymfu, která přihlíží soutěži. Můžete ji vidět v levé části. Obličej je bohužel poškozen, ale můžete vidět zbytek nahé paže a trupu.
0: A prsa.
2: Mlč.
0: No jo, říkal jsem to. Kočka.
2: Ježiš Kriste. No a koho měl znázorňovat ten Marsias?
1: Letos byl sál částečně uveden do původní podoby. Při opravách byl pod podlahou uprostřed objeven prostor, ve kterém byla nalezena kostra muže se spoutanými končetinami a roubíkem v ústech. Malá expozice hudebních nástrojů je umístěna...
2: Co to bylo?
0: Někdo tam je?
2: Jde s námi ještě někdo?
1: Pod oknem... Zřejmě jsem zapomněl zhasnout. Zatím si prohlédněte výstavu výtvarných prací chovanců zdejší léčebny. Hned se vrátím.
2: Zamknul nás tady.
0: Můžeme zatím tančit?
2: Nech to. Můžou tady být kamery.
0: Tady, prosím tě. Ani jedna. Pojď.
2: Hele, prohlížej si radši výstavu, jo?
0: To jsou strašný matlaniny.
2: Ty myslíš, že malovali ty svoje vidiny?
0: Blázni.
2: No, si to měli jako terapii. Koukej, tohle vypadá, jako by měli nějakou předlohu.
0: Leda nějakou zrůdu. Jestli je to ženská, tak musela být fakt škaredá.
2: Nech to.
0: Hele, tady jsou fotky. Tady blázně. Blázně hrabou listí. Tady cvičí Spartakiáda 1985.
2: Orchestr léčebny.
0: To vypadá jako, že je to focený tady. Jasně, tady jsou nahoře ty kruhy.
2: Hustý. Výročí léčebny v roce 2010.
0: Tenhle vypadá jako kastelán. Ale má pyžama jak pacient.
2: Není si tak podobný. Koukej, tady hráli divadlo.
0: Nějakou divnou hru. Pronásledování a zavraždění Albrechta z Valdštejna.
2: Počkej, tenhle je mu trochu podobný. Ale když mají kostýmy, tak není poznat, kdo je nebo není pacient.
0: Tady v orchestru s houslema je podle mě taky.
2: Je to fakt on?
0: Tak to je ten samý jako na té fotce asi. Tak co to bylo?
1: Průvan. Pokud jste si prohlédli výstavu, tak můžeme pokračovat dál do hudebního salonku.
0: Tenhle ten pacient je vám strašně podobný.

0: Ano. Někteří návštěvníci si toho všimnou.
1: Cvičili pacienti na té spartakiádě?
0: Ne. Nakonec jela jen sestava ošetřovatelů. I když byla, jak tvrdili pamětníci, mnohem horší než sestava pacientů. Expozice v této místnosti je věnována poslední hudební slavnosti, která se konala na tomto zámku v roce 1901. Zde jsou šaty, které měla baronka Beatrice na sobě. Zde je vystaven autograf skladby, která měla zaznít na její počest.
2: A nezazněla proč?
0: Její autor zmizel. Jeho portrét můžete vidět na medailonku v této vitríně.
1: Kdo to byl?
0: Rainer Maria Weiss byl praporčík hulánského pluku číslo 2 umístěného ve Vysokém Mýtě. S baronesou Beatricí se seznámil rok předtím v Jindřichově Hradci. Praporčík Weiss byl hudebně nadaný, ale kvůli rodinné tradici byl donucen vstoupit do armády. Vedle vchodu můžete vidět na třetí rytině jednoho z jeho předků.
2: Ten, co ho vraždí s Valdštejnem?
0: Ne. Praporčík Weiss přijel na zámek den před hudební slavností. Předpokládá se, že tato houslová skladba, která je zde vystavena, měla zaznít při jejich zásnubách s baronesou Beatricí. Nahrávka, kterou vám teď pustím, byla pořízena jedním z pacientů v roce 2011.

0: V další vitríně můžete vidět pramen vlasů pana praporčíka, korespondenci s baronesou Beatričí a prsten, který ji věnoval. Zde je pak řada akvarelových portrétů praporčíka Weisse, které vyhotovila baronesa Beatriče.
1: Musela ho milovat.
2: Ta ho malovala snad 100krát. Musela do něj být... blázen.
1: Co se s ním stalo?
0: Ráno byl jeho pokoj prázdný. Nevrátil se ke svému pluku ani ke své rodině.
2: No jo, rozmyslel si to.
1: Ježiš, nech toho. To je tak krásná hudba. Jako kdyby jí vyznával lásku.
2: Co bratr? Bratr to schvaloval?
0: Traduje se, že pan baron tomuto svazku nepřál.
2: Aha, no tak to je jasný.
0: Musíme pokračovat dál.
2: Někdo ho odpravil, aby ji měl jenom pro sebe.
1: Ježiš, ty jsi tak nechutnej.
2: Viděla jsi ten strop? Namalovala bys takhle svoji sestru.
0: Počkejte, prosím, na chodbě pod portrétem.
2: Hele, to je zase on.
0: Portrét pana praporčíka byl dodán na zámek až po úmrtí paní baronky. Pokračujte, prosím, po schodech dolů, k dalším dveřím.
1: Chápeš, že už ho nikdy neviděla.
2: Kdybyste měl knír, tak byste mu byl fakt podobný.
0: A nyní můžeme sestoupit do krypty. Závora krypty byla vyrobena v železárnách v blízké Včelničce a je ozdobena erbem rodu. Ve stříbrném poli stojícím černým lvem. Pod ním je rodové heslo. Levým spárem. Dejte prosím pozor na schodech.
1: Je tady zima.
0: Postupujte prosím až dolů.
2: Děj už.
1: Ježiš, tak to mě nestříbí.
2: Dělej po mně.
1: Nech toho.
2: Tak já jdu první, ty posero.
1: Tak počkej na mě.
2: Pojď.
0: Zde je místo, kde byla uložena paní baronka. Vše bylo zrekonstruováno do stavu, ve kterém byl v roce 1901 sarkofág otevřen. Rakev, její odsunuté víko, jen kamenná deska ležící zde je nová.
2: Tady už je taky nějaká poškrábaná.
1: Dovedeš si představit, co tam musela ty 3 týdny zažívat? Volala o pomoc?
0: Když zakryjete sarkofág, tak není nic slyšet.
1: A deska zvednout nejde? Čekejte.
2: Nech toho. Uděláš si kýlu, přestan. Nemá šanci.
1: Ježiš, nepohnu s ní ani o kousek.
2: Teď jsem ti to říkal.
1: Jo.
0: Na místo jí musí uložit 4 muži.
2: Jak to? Že vydržela 3 týdny.
0: Rakev byla obložena květinami.
2: No, takže bez kytek týden.
1: Nechty si musela úplně strhat.
0: Až na kost.
2: A proto se musíš nechat uložit se mnou.
1: Necej na mě.
2: Tam bych ti chyběl.
1: Nech to. Ona není tady?
0: Teď ne.
1: A kde?
0: Byla znovu pohřbena na hřbitově, okolo kterého jsme procházeli.
1: Jo, tam už odpočívá v pokoji, jak se říká.
0: Když byl v 70. letech park léčebny rozšiřován a hřbitov rušen, byl její hrob otevřen a vyzvednuta její rakev.
2: Zas seděla vedle, co?
0: Ne. Rakev byla prázdná.
1: Je mi zima.
0: Náhrobky pak byly použity na opravu silnice z Nuzbel sem do hrobů. V kopci před zámkem jste po nich pravděpodobně projeli.
1: Jo, pojďme už pryč.
0: Velkou péči věnoval pan hrabě i přípravě na vlastní smrt. Zde se nám podařilo za podpory Národního památkového ústavu a odboru funerálí Ministerstva kultury a díky grantu kraje Vysočina uvést do původní podoby jeho vlastní rakev. Olověný základ je obložen mahagonovým dřevem a stříbrnými ozdobami podle návrhu přítele pana barona rytíře Šorše, zakladatele gobelínové manufaktury v Chýnově. Je polstrována sametem s hedvábným povlečením a dále je vybavena zvonkem ovládaným zevnitř, který měl být vyveden nad sarkofág, a komunikačním zařízením.
3: Můžu si do ní lehnout?
1: Neblázni.
3: Vyfotíš mě v ní?
1: Nemáme mobily.
3: A jo, to je jedno, stejně to zkusím.
1: Nech to, počkej, to se nesmí. Že se to nesmí?
0: Je to rakev, každý si tam jednou lehne.
3: Vidíš?
1: Tak si aspoň zuj.
3: Je to pohodlný? To je fakt pohodlný. Tady bych vydržel dlouho. Tohle je zvonek. Proč není elektrický?
0: Pan baron se obával výpadku proudu.
3: On ji nikdy nepoužil?
0: Nikdy.
1: Jak zemřel?
0: V Praze. Při pokusu oživit mumii elektrickým proudem. A tam též byl i pohřben.
3: Zasáhl ho proud?
0: Ne. Svědkové tvrdí, že mumie promluvila hlasem jeho sestry.
1: Umřel na leknutí?
0: Zemřel hrůzou. Od smrti své sestry byl přesvědčen, že se mu bude chtít pomstit.
3: A co je tohle?
0: Obojek oblíbeného psa, pana barana.
3: On chtěl být pohřben se svým psem?
0: Ne. Astor měl vlastní rakev, která se bohužel nedochovala. Proto jsme obojek vystavili zde.
1: Je tady fakt zima, nemůžeme už jít pryč.
3: A to mluvítko, to je kde?
0: Pokud by se rakev uzavřela, tak by bylo po vaší levé straně.
3: Tak ji zavřete.
1: Ježiš, nech toho už. Prosím, řekněte mu něco.
0: Je to rakev.
3: Tak mi s tím pomožte, to je strašně těžké.
1: Bacha na testy!
4: Je mě slyšet?
1: Jo, trochu jo.
0: Teď je vidět nápis na výku rakve. Zde leží Edmund Ignác Dominik Herkules.
4: Teď je to lepší?
0: Kašpar Heinrich, baron Schönburg Schrödinger.
4: To mluvítko se dá nastavit přímo před pusu, super. Zvoním, zvoním. Je to slyšet?
1: Jo, je to slyšet, tak už vylez.
4: Má to tady takový divný odér.
1: Vylez.
4: Nejde to zvednout, je to těžký. Musíte mi pomoct.
1: Jo. Teď mi pomožte to zvednout, slyšíte?
0: Asi zapadl zámek.
1: No tak ho otevřete.
0: Je to patentní zámek, který měl umožnit otevření rakve zevnitř.
1: Jo, musíš si otevřít zevnitř.
4: A jak?
0: Po pravé ruce je táhlo podobné klice.
1: A napravo má být nějaká klika.
4: No, mami, co s ní?
0: V ní je otvor.
1: Je v ní díra?
4: Jo, je tam.
0: Do ní se musí vsunout klíč.
1: No tak tam zasun klíč.
4: Jaký klíč, sakra? Jaký klíč?
1: Jaký klíč?
0: Bylo vyrobeno 5 klíčů. Jeden nosil pan baron stále u sebe.
1: No tak mu ho tam musíme podat.
3: Tak to zvednete konečně.
0: Já ho nemám.
1: Kdo ho má?
0: Jeden klíč byl svěřen správci hřbitova.
1: Kde je?
0: Je mrtvý.
3: Bavíte se dobře?
1: Ale já myslím, kde je ten klíč?
0: Ten se ztratil při rušení hřbitova.
1: Co pak není jiný klíč?
0: Druhý klíč měl hrobník. Dědil se z otce na syna.
1: A kdo ho má teď?
0: Měl ho Ferdinand Christ z Nuspel. V roce 1914 si ho vzal sebou na frontu. Myslel si, že mu přinese štěstí.
3: Chcete mě tu nechat?
1: A?
0: Nepřines. Třetí klíč měl osobní lékař pana barona. Doktor Siláši ho choval jako památku na pana barona a nechal se s ním pohřbít.
1: Kde?
0: V Santiago de Chile. A čtvrtý klíč...
1: Je kde?
0: Nosil ho na obojku oblíbený pes pana barona, Astor.
1: Je na obojku. Na tom psím obojku je ten klíč. Máš ho?
4: Počkej. Jo, mám ho.
5: No, tak zkus ním odemknout ten zámek.
4: Počkej, někam mi spadnul, sakra. Sakra, kde je?
5: Šiši.
4: Mám ho.
5: No tak ho strč do toho zámku.
4: Nejde to otočit. Už to jde. Tak zvedejte.
5: Jo. Nejde to zvednout. Pořád to nejde zvednout.
4: Zaberte pořádně.
5: Nejde to.
0: Bylo slyšet cvaknutí?
5: Slyšel jsi nějaké cvaknutí?
4: Jaké cvaknutí? Já nevím.
5: No tak s ním zkus znovu otočit.
4: Nejde s ním otočit.
5: Ale prosím tě, slyšíš cvaknutí?
4: Když s ním nejde otočit, tak asi nic neslyším, ne?
5: Slyšíš, tak zkus zpátky, otoč s ním jako opačně.
4: Zamknout?
5: No, zkus to.
4: Jo, teď jsem slyšel cvaknutí. Pořád to nejde zvednout.
0: Teď je rakev zamčena.
5: No tak teď si ji zamknu.
4: Já vím, řekla jsi mi, abych to zkusil.
5: Tak teď odemkni.
4: Neřvi na mě.
5: To zkus. Tak co?
4: Asi se zlomil.
5: Co?
4: Zlomil se. Zlomil se, sakra, zlomil se!
5: Zlomil se klíč.
0: Jestli se zlomil klíč, tak to nepůjde odemknout ani zvenčí.
5: Jak zvenčí?
0: Zámek je i zvenčí na boku rakve.
5: Ale my nemáme žádný klíč.
0: Ne.
5: Počkejte, říkal jste, že těch klíčů bylo 5. Čtvrtý měl ten čokl. Tak kde je ten pátý?
0: Ten je pro ní.
5: Pro koho?
0: Pro sestru pana barona.
5: Vy jste blázen! Doprčit, otevřete tu rakev!
4: Tak ji rozbijte!
0: Olověné víko je obložené mahogonovým dřevem se stříbrnými ozdobami, které navrhl přítel pana barona rytíř Šorš a byly vyrobeny...
5: Musíte tu mít nějakou sekeru, nebo kladivo, nebo něco... Počkej tady, já najdu nějaký kámen, jo? Tak.
4: Jste tam?
5: Tohle... Ne?
4: Haló, je tam někdo? Mluvte na mě, prosím.
6: Ano, jsem tady.
4: No to tak říkejte něco.
6: Sestra barona Edmunda se zde poprvé zjevila v roce 1928. V roce smrti pana barona.
4: Jo, vážně?
6: Ano, z války nemáme úplné záznamy, ale první pacient se s ní setkal v roce 1957. Ovšem, nikdo mu nevěřil, byl to přece blázen.
4: Už jste našli něco na to otevření?
6: Ne. V roce 1977 je doložen první případ úmrtí pacienta v uzavřené cele v křídle zámku, které je umístěno nad touto kryptou a které jsme navštívili na začátku této prohlídky.
4: Mluvte o něčem jiném, prosím.
6: Zkuste zazvonit.
4: Proč?
6: Je to signál.
4: Počkat, signál k čemu?
6: K dalším úmrtím došlo v roce 1979, 1982 a v letech 1984, 85 a 86.
5: Jo?
4: Kde je Sabina?
5: Jo, už to mám.
6: V roce 1987, to jsem tady byl už 3 roky, jsem ji uviděl i já. Zvláštní nebyl jen způsob jejich smrti, ale i datum.
4: Sabino! Sabino, pojď sem!
6: Bylo vždycky 19. V 4:30 odpoledne. Každý pacient, i když byl ve svém pokoji zamčený zcela sám, byl nalezený s roztrženým tělem od krku až k pasu.
4: Sabino! Sabino! Zavolejte Sabinu!
6: Jakoby je rozervalo nějaké zvíře. Každý rok tady tak umíral jeden pacient až do roku 2011.
5: Nic tady není, nic jsem nenašla. Roberte, slyšíš mě?
4: Jo!
5: Roberte, prosím tě, zkus tlačit zevnitř, já zkusím tahat zvenčí.
4: Já se nemůžu ani hnout, jak mám asi tlačit.
5: Počkej, něco jsem slyšela. Někdo sem jde. Slyšíte? Někdo nahoře chodí. Někdo teď otevřel dveře.
0: Ano. Někdo tam chodí.
5: Musíme volat o pomoc. Pomoc! Pomoc! Roberte, Roberte, prosím tě, zvoň!
7: Jo.
5: Zvoň, Roberte!
0: Nemusíte volat.
5: Myslíte, že nás neuslyší?
0: Přijde sem.
5: Jak to víte?
0: Vždycky přijde sem. Dnes je výročí.
5: Cítíte ten průvan? Někde tu musí být ještě jeden vchod.
0: Není.
5: Co to bylo?
0: To byly ty zvonky ze sbírky pana barona v místnosti nad námi.
5: Jde sem.
0: Ano.
5: To byl ten umíráček.
0: Ano. Zazvoňte také.
7: Nechci.
0: Zazvoňte také.
7: Nebouchejte na mě.
5: Zazvoň. Počkejte, co to máte na té ruce? Co to máte na zápěstí pravé ruky? Ukažte.
0: Jen malá modřina.
5: A čeho to je? Jako byste měl ruku v kleštích. To je ta skladba.
0: Ano.
5: Jde po schodech.
0: Ano.
5: Kolikátého je dnes? Roberte, řekni mi, kolikátého je dnes?
7: 19. Proč se ptáš?
0: Dnes je výročí.
5: Děláte si legraci. Jde sem?
7: Co se tam děje?
5: Kolik je hodin?
0: Bude 16:30.
5: Neotvírejte. Zasíračně neotvírejte. Ta závora.
7: Tak co tam děláte?
5: Ta závora se zvedá. Dejte zpátky, prosím, dejte jdu.
7: Co tam děláte? Ty na ní sáháš.
5: Už se otvíre.
0: Vítejte, má paní.
5: Co to je? Kdo jste? To je ona. Ne, nechoďte blíž.
0: Tady je klíč, má paní.
5: Ne, nedávejte jí ten klíč.
0: Rakev Pajpanová byla zrestaurována do původní podoby za podporu ministerstva kultury a grantu kraje Vysočina.
7: Co jsi udělal? Počkej, se dostanu ven, co jsi provedl? Co je? Co se tam děje? Slyšel jsem cvaknutí. Ten zámek povolil. Zaberte. Už se to odebírá. Jsem venku. Sabino, jsem venku.

0: koupáte, když byl sarkofág otevřený?
1: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
0: byla parouška Beatrice nalezena skrčená v rohu hry s vytrhanými vlasy a vylámanými nohy.
1: Já nechci toho, ne, ne, ne, prosím, vytážete mě, ne, já chci, ne, prosím, ne, ne, ne.
2: Přeje si vaše excelence absolvovat opět celou prohlídku? Samozřejmě, má paní. Prosím. Závora krypty byla vyrobena v železárnách v blízké včelničce a je ozdobena erbem rodu. Ve stříbrném poli stojícím černým lvem. Pod ním je rodové heslo. Levím spání. Dejte prosím pozor na svůj. V následující místnosti můžete po vaší levé ruce vidět portrét pana praporčíka. Jestli dovolíte, zavřu.

Tak tedy končí příběh Pohřbení zaživa. Na motivy povídek Edgara Allana Poea napsal Vít Wenzl. Hudbu složil Jakub Rataj, dramaturgem byl Martin Velíšek. Účinkovali Martin Finger, Elizaveta Maximová, Zdeněk Piškula, Libuše Šplíchalová, Karolína Půčková, Vladimír Hrabal a Petr Šplíchal. Technická spolupráce zvuk Dominik Budil, zvuková spolupráce Jakub Rataj, produkce Jana Knapová, Eva Vovesná. Příběh natočil v roce 2022 režisér Vít Wenzl. No a ještě připomínáme, přátelé, že už za pár okamžiků, respektive za pár minut, připomeneme pořad Miroslava Žbirky Mám rád. To bude v 21 hodin.

Tak to byla repríza pořadu Mám rád, pořadu, který pravidelně pro dvojku chystal Miroslav Žbirka. No a na Miroslava Žbirku budeme vzpomínat opět příští neděli krátce po 21. hodině tady na dvojce.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Mým hostem bude influencerka a cestovatelka Zuzana Zvěřová. Které destinace jsou zatím turisty téměř neobjevené? Jak cestovat úsporně, ale přitom si dovolenou opravdu užít? A která země ji po návštěvě naopak zklamala? To budou otázky na influencerku a cestovatelku Zuzanu Zvěřovou.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: A pro ty nejbližší chvíle letního večera tu, přátelé, pro vás máme četbu na pokračování. V těchto dnech četbu z díla Miloše Urbana Sedmi kostelí. Budeme číst z gotického románu z Prahy. Začíná napínavý příběh z tajemných míst Karlova. Účinkují Jiří Švarc a Jan Novotný.

Menšili jsme se pod titánskou klenbou Karlovského chrámu a v úžasu zakláněli hlavy. Gmint držel v jedné ruce klobouk a v druhé hůlku. Já jsem si dýchal do dlaní, protože v kostele bylo téměř mrazivo. Vysokými okny k nám pronikal denní jas. Od našich úst stoupaly ke hvězdám na stropě obláčky páry. Rytířovo vytržení bylo nelíčené, v ničem si nezadalo smím, přestože novou zlatomodrou malbu a nové nasvětlení viděl už několikrát. Tentokrát zákonem stanovený doprovod chyběl. Najednou jsem stačil já. Pohleďte vzhůru, vykřikl. Žebra se křižují jako komety pádící vesmírem a zůstává po nich světelná ozvěna. Co pak to nevidíte? Nesmíme zpytovat jejich počátek a o jejich cíli smíme nanejvýš snít. Komety jsou nedotknutelné a gotické chrámy takové být nemají. Jsem jejich ochránce. Neodpustil jsem si úsměšek. Odtrhl zrak od žebrových uzlů a zpříma se na mě podíval. Co chcete slyšet? Že mé metody nejsou nejčistší? To bych si opravdu nedovolil. Nechci je před vámi tajit, ale skutečně si nejsem jist, zda jste dost zralý na to, abyste některé věci unesl. Promiňte, ale zatím vám nemohu plně důvěřovat. Možná vám to povím časem, možná nikdy. Zatím se mě na to neptejte, naopak. Sám se pokuste zodpovědět pár mých otázek. Budu-li to umět, ze srdce rád. Nezapomínám, že jsem vaším dlužníkem. Proto to po vás nechci. Jsem snad handlíř. Nejste mi ničím povinován, rozumíte? Nikdo mi není ničím povinován. Zatím ne. Na tom trvám. Kdyby vám něco naznačoval Prunclík, neberte na to ohled. Já s vámi neobchoduji. Pokud od vás něco požaduji, pak je to přátelská služba. Ani nevíte, jak bych se vám chtěl odvděčit za to, že jste mi nabídl střechu nad hlavou. Ale mé schopnosti jsou zanedbatelné, to přece víte. Policajt jsem naprosto nemožný. Nic takového po vás nežádám. A pokud jde o vaše schopnosti, možná o nich vím víc než vy sám. Přešli jsme k lavicím a do jedné usedli. Gmint jen na okraj, protože dál by se neprotáhl. Jsem zvědavý spíš na vaše historické znalosti, pokračoval. Studoval jste přece dějiny. Studoval, ale přestalo mě to bavit. Ani středověk vás nezajímal? Bylo to přece vaše oblíbené období, nebo ne? Zajímá mne, ale ne tak, jak se vyučoval na fakultě. Bylo mi srdečně jedno, kdy vládl který panovník, proti komu pletichařil a čí intriky trestal, a je mi to jedno dodnes. Dychtil jsem po jiném vědění. Po jakém? O všedním dni. Toužil jsem se přenést do Prahy 16., 13. nebo 11. století, abych se podíval nejen na to, co mají konšelé, řemeslníci, švadleny, vojáci, hostinští, trhovci a lůza k obědu. Ale pohovořil s nimi a vyzvěděl, co si myslí. O čem sní, po čem touží, čeho se bojí a co je blaží. Nikdy jsem neměl učitele, který by měl pro tento můj zájem pochopení. A vaši rodiče, co pak ve vás tyto sklony nepodporovali? Nešlo jim na rozum, jak se někdo může chtít vrtat v minulosti, když na něj denně doléhá přítomnost. Ale když jsem se přihlásil na univerzitu, nebránili mi, jen pokrčili rameny. Možná kdyby... Ale na tom nezáleží. Tehdy už spolu dávno nežili. To vás muselo nemálo mrzet. Myslím však, že jste jejich podporu nepotřeboval. Nebo ano? Jak je možné, že jste pak studií zanechal? Nevěděl jsem, jak dál. Vše pro mě ztratilo smysl. Ale nechci o tom mluvit. I to je minulost. Ztratilo smysl, říkáte.
A přece, nemýlím-li se, jste svůj vztah k minulosti, k velké romantické minulosti, nestratil. Je to tak. Ten vztah nikdy nevymizel, možná k mé škodě. Vždyť jaký má v dnešní době smysl? Vaše uvažování mě mate. Chápu, že je vám to nepříjemné, ale mohl byste mi aspoň naznačit, co tím míníte. Třeba mi tím pomůžete, a to přece chcete. Před chvílí jste to řekl. Sám tomu nerozumím, jenom myslím, že šlo o takovéto útěkářství dítěte, které je nespokojené s poměry doma, s válkou mezi rodiči. Nespokojené je ovšem slabý výraz. Spíš bych měl říct, představte si mou situaci. To, co bylo kolem mě, přítomnost, jsem nenáviděl. A z budoucnosti jsem nemohl mít než hrůzu. Naděje odnikud nekynula. A já jsem přece potřeboval bezpečný přístav pro své myšlenky, aby unikly útesům úzkosti, vírům bez naděje. Začal jsem vyhledávat samotu. Přitahovali mě zříceniny středověkých hradů. Tam bylo všechno vyřešeno. Dějiny byly napsány. Ale ne všechny. Pro obrazotvornost toho zbývalo dost. Trávil jsem tam dost času, ale vždy jsem je chtěl mít jen sám pro sebe. Vzpomínám si, jak jsem půl dne čekal pod hradem, než ho opustí rodina, která si tam přijela udělat piknik. Jindy jsem se vydal do zakázaného pásma k rozpadlé tvrzi, kam veřejnost neměla přístup. V jeho blízkosti bylo vojenské letiště. Musel jsem být opatrný. Za takové věci hrozil vyhazov ze školy, a to v lepším případě. V tom horším mě mohla na místě zastřelit hlídka. Nechytili mě, ale matka mi vyčetla, že se toulám, a předpověděla, že špatně skončím. V tom měla, myslím, pravdu. Ale jděte, přece se nebudete litovat. Copak se máte tak zle? Povězte mi radši, co jste na těch hradech prováděl. Obávám se, že vás ničím neohromím. Poklady jsem nehledal a nechodil jsem tam ani kvůli příjemnému strachu ze strašidel. Tyhle pošetilosti mi byly vždycky cizí. To říkám i přesto, že jsem na těch starobylých místech viděl, slyšel a zažil podivuhodné věci. Pochybuji ovšem, že o nich dokážu vyprávět. Nechci, aby to znělo jako plytká duchařina. Přesto se o to pokuste. Jak už jsem řekl, dodnes tomu nerozumím. A jediné, co pro vás můžu udělat, je uvést příklad. Když mi bylo 14 nebo 15, vjel jsem si na hrad trosky s úmyslem vyšplhat k věžím z jižní, nepřístupné strany, přímo po skále. Zpočátku to šlo snadno, stoupal jsem lesem, opíraje se o improvizovanou hůl. Pak jsem se musel zachytávat kořenů a kamení, tak byl svah příkrý. A stezka čím dál víc křivolaká se nakonec úplně ztratila. A nahoře už nebyly ani stromy, jenom holá rozpukaná skála. Věděl jsem, že budu-li pokračovat, dám všanc své zdraví a možná i život, ale netušil jsem, nakolik svým dobrodružstvím dávám všanc zdravý rozum. Stalo se totiž něco neočekávaného. V okamžiku, kdy jsem hluboko pod vyšší hradní věží přitiskl ruce k tvrdému, mým prstům známému a příjemnému kameni vyhřátému sluncem, prudce se změnilo počasí. Začaly mě zápst klouby paží, chlad mi pronikal až k srdci, foukalo mi na záda a v uších mi hučela meluzína. Vzadu na krku jsem ucítil první dešťové kapky. Kdyby mě nehřál kámen do dlaní, nejspíš bych celý podnik vzdal. Zkusil jsem vylézt pár metrů. Když nebylo kde se bezpečně zachytit a kam stoupnout, vrátil jsem se a zkusil to jinudy. A tu jsem zaslechl hlas. Vylekaně jsem zvedl hlavu a spatřil tvář nějaké dívky. Měla červené šaty a vykláněla se přes vrcholek zdi, jež spojuje dvě hradní věže, panu a babu. Hleděla daleko do kraje a na něco ukazovala. Její rozrušený hlas se neobracel ke mně, jak jsem se zprvu domníval, ale k někomu, kdo patrně stál za ní. Slyšel jsem ho jasně
a přesto jsem nerozuměl jednotlivým slovům a nevím, komu byla určena. Myšlenku, že by ta dívka byla průvodkyně, jsem ihned zavrhl. Zeď, z které spadal pramen jejich světlých vlasů a rudý nařasený rukáv, totiž vypadala úplně nová a vyšší a mohutnější než ta, kterou jsem znal. Udělal jsem dva kroky po skalní římse a natáhl levačku k jejímu nejspodnějšímu článku, hrubě opracovanému kamennému kvádru s mělkým dolíkem uprostřed. Dotkl jsem se ho a tu mě kdosi udeřil do hlavy pytlem plným zvuků. Bolelo to, naříkalo a řvalo. Co jste slyšel? Všechno. Štěkot psů a ržání koní. Dětský smích a posměch výrostků. Zlobné hlasy mužů a veselé hlasy žen. Zastřené hlasy starců. Sýpání umírajících. Zvonění umíráčku, ale taky nových podkov. Práskání biče. Bučení dobytka a chrochtání vepřů. Šplouchání vody. Srdcerivné kvílení. Klapot nějakého jednoduchého stroje. Bušení na kovadlinu. Řinčení zbroje. Co chvíli troubení polnice a ryk bitky. Vždycky jiný a pokaždé stejný. Nic z toho nepřehlušilo jemný šustot hedvábí a předení koček. Ani šepot komíhající se jako pavučina v nepředstavitelných temnotách. Zacpal jsem si dlaněmi uši, ale příliš to nepomohlo. Uvědomil jsem si, že mám pevně zavřené oči a otevřel jsem je. Opět jsem zahlédl tu dívku. Zhlížela na mě s udiveným výrazem v očích a něco volala, ale přes rámu z vycházející z kamenné zdi jsem ji neslyšel. V skutku pozoruhodný, znepokojivý zážitek, říkal pomalu Gmint a prsty si pročesával vousy. A příznačný. Měl jste jich, počítám, víc. Ano. Řekněte mi, jak na vás působí tento kostel? Nemáte pocit, že byste něco podobného jako na onom starobylém hradě mohl prožít i tady? Třeba v této chvíli? To opravdu nevím. Stavy, do kterých upadám, dnes už jen vzácně, ale dřív to bylo často, přicházejí sami od sebe. Věřte mi, že o ně vůbec nestojím. Naopak, není snadné se potom vrátit do denních kolejí a dělat jako by nic. A stejně tak nesnadné je vracet se do světa, který je na rozdíl od tamtoho nudný a chudý. Přiznám se vám, že bych ze všeho nejraději zůstal tam, abych se už nemusel. Ale nejde to. Na tom, co si přeji nebo nepřeji, vůbec nezáleží. Nudný a chudý svět, říkáte. Zvedněte znovu hlavu a obdivujte se mým hvězdám na obloze. Takové bohatství. A můžete se jich dotknout. Svými slovy jen potvrzujete, co říkám. Vedl jsem smutně svou. Abychom se povznesli nad vezdejší bídu, musíme se vždy dívat nad sebe. Nad sebe, anebo za sebe. Mluvíte mi z duše, Květoslave. Hledět nahoru a hledět nazpátek, to jsou jediná řešení naší bídné situace na přelomu věku. Řešení, která v ideálním případě splývají v jedno. Já k vám na oplátku budu upřímný a řeknu vám tohle. Jste přesně ten člověk, jakého celý život hledám. Jen vy nám můžete zodpovědět otázky, které... Jeho tón, vzrušený a naléhavý, mi nebyl příjemný. Instinktivně jsem si odsedl a řekl jsem, jak to nám? Mně, Raimondovi a... Tak,
lidem, kteří přesně potřebují poznat minulost, aby se opět mohla stát přítomností. To je zvláštní přání. Vy víte, že jako historik za mnoho nestojím. Zajímám se o věci, o něž nemá akademické bádání zájem. Zajímá mě bytí v minulosti, její současnost, přítomná chvíle v čase, který sice dávno uplynul, aspoň pro nás, ale z hlediska všeho míra stále trvá. Takhle jste to myslel? Zajímá mě mezi tisíci dalšími věcmi třeba tohle. Náhle hnutí mysli bednáře Krištofa Nápravníka 25. října 1411, když vyšel ze svého domu u Zlatého křížku a pustil se nekázankou k příkopu poté, co nahmatal v kapsáři podivný hranatý předmět, jež si tam ráno, když se oblékal, určitě nedal a který tam neměl co dělat. Která historická studie na tohle odpoví? Váš zájem nemá vědecké opodstatnění. Žádná. Protože žádné zjištění v této věci, ať sebeúžasnější, není prokazatelné fakty. Právě není historika, jenž by ho nepovažoval za banalitu. Proto jsem musel pryč z univerzity. Nic nenávidím víc než fakta. Omezují mě, poutají mi ruce, tlačí mě k zemi, drtí mou vůli k životu. Potřebujeme vás. Tím spíš mi potvrzujete, co jsem právě řekl. Zaplatíme vám. To mě rozesmálo. Vaše nadšení mou osobou mě těší, pane rytíři, ale stále ještě nevím, co po mně chcete. Opravdu to nevíte? Promiňte mi tu neomalé...

pocítil strach. Strach z člověka, kterému nelze odolat. Kynul mi ze své výšky vlídně a přátelsky, ale jeho velké zelené oči obsahovaly jediné. Příkaz. Zvedl jsem se a vykročil k němu. V tu chvíli se něco pohnulo nad vstupními dveřmi. Na balkóně jehož dveře nevedou nikam, jen do neprostupné, pomalované stěny, tiše povstala jedna ze soch. Zatímco u Apolináře se schromažďovala karavana dvojích koní, jedněch s rytíři v sedle, druhých obtěžkaných nákladem, a také červených, modrých a bílých nosítek a velkých, plně naložených žebřiňáků o čtyřech, šesti a osmi kolech, jezdec pobídl koně do mírného klusu a navzdory udiveným pohledům z davu u kostela bezstarostně projížděl sadem a vinicí po pěšině, kde se svah ostře lámal a prudce spadal k novému servickému klášteru na slupy, který často velebili tesaři. Zatáhl za otěže a naklonil hlavu. Zdálo se, že poslouchá. Nejspíš mu vítr donesl k uším pravidelný tlukot z těla našeho chrámu. Vypadal zaujatě. Pobídl koně k cvalu. Kameník, který se od rána lopotil přímo pode mnou, si ničeho nevšiml. Jezdec se k němu přiblížil zezadu, s úsměvem ve zjizveném obličeji mu nakoukl přes rameno a pomalu, naučeným, leč opatrným pohybem vyvlékl nohy z třmenů a sestoupil na zem. Udělal pár krůčků. Těžce kulhal. Kdyby nezaržál kůň, kameník by o něm nevěděl. Takto zvedl oči a na to se palicí trefil přímo do palce. Viděl jsem, jak to v davu, který výjev sledoval z druhého kopce, zašumělo. Schrbený muž se pobaveně usmíval. Zaváhal, znovu se zaposlouchal do zvuků vycházejících z kostela a než prošel portálem, sněl z hlavy čelenku ze stříbrné lišky. Nevím, co se událo uvnitř. Bouchání ustalo a hrbáč se vyřítil ven bez čelenky a rudý ve tváři, jako by úplně zapomněl kulhat. Do sedla se vyšvihl jako mladík, ale jakmile se v něm chtěl narovnat, skřivil tvář a zůstal ohnutý. Pobídl zvíře zlatými ostruhami a vjel s ním do vinice. Hnal se dolů ze stráně jako smyslu zbavený. Jízda u svatého Apolináře se vyrojila jako hejno voz a řídila se vstříc hrbáčovi. Současně se pohnuli vozy a nosítka směrem k nové ulici, mírně se svažující od kapitulního domu. Na otočném jeřábu, stojícím asi tucet sáhů od kostela, oběsili na zítří jistého šlechtice a s ním dva kameníky. To oni pracovali v našem kostele. Řemeslník pode mnou se nechal vytrhnout od práce a se sepjatýma rukama hleděl na smutné divadlo. Když bylo vykonáno, nahlas si povzdechl a já jsem v těžkém tichu dobře slyšel jeho slova. Nešťastný pán, jenž trestce své nejvěrnější. Dál! Skláněl se nade mnou Gmint a svíral mi svými medvědími tlapami ramena. Třásl se po celém těle. Svaly v masitých pažích mu škubaly nervozitou, dýchal rychle a přerývaně a široká ústa se kroutila v šklebu nevídané úzkosti. Byl vztekem bez sebe, až jsem se děsil, že mě co nevidět rozmačká nebo mnou mrští o podlahu. Největší strach naháněly jeho oči. Oproti oživlému a napjatému rozčilením vibrujícímu tělu byly chladné a skamenilé. Dva hrozivé jadejity, zelené oblásky do praku zloby. Mluvte, musíte to dokončit. Říkal jste, že tam byla střecha. Už tehdy byla na kostele střecha. Co tam dělali ti lidé? A proč za to museli pikat? Kdo byl ten šlechtic? Co po mně chcete? O kom mám mluvit? Nevzpomínáte si? Nedostavěný Karlov

0: naproti Apolinář a ten muž na koni. Prodloužená ruka boží. Záchvat. Je mi strašně, nechte mě být. Nic nevím, nechápu, co chcete slyšet. To není možné, lžete, burácel Gmint. Vy dobře víte, proč ho dal popravit a já to jen tuším. Taková hanebnost. Zrovna jeho. Truchlil bych nad tím omylem. Svět neviděl větší nedorozumění.
1: Jestli jsem blouznil, odpusťte mi. Jsou to ty stavy, kterými trpím od dětství. Prosím vás, nechte mě být.
2: Víc neví.
3: Ucedil někdo za ním. Prunslík. A Gmint mě pustil. Jáma v Reslově ulici, otevřená rána v těle města, žalující podmračenému nebi, začala tou dobou budit pozornost. Kdo šel kolem, musel do ní aspoň nahlédnout nebo vhodit korunu. Schválně kdy dopadne. Všechny pokusy o vyproštění pohřbené Avie selhaly. Den po nehodě byl pod silnicí proveden geologický a archeologický průzkum, který zjistil, že mezi bývalým chrámem svatého Karla Boromejského s přilehlým klášterem a kostelem svatého Václava se rozkládají rozsáhlé dutiny, které se v užším pásmu táhnou podél náměstí až ke klášterním pozemkům emouským. Ve večerních novinách, jež vycítili skandál a začali se případem soustavně zabývat, jsem se dočetl, že o těchto kavernách, snad pradávných jeskyních, ve středověku přestavěných na sklepení, neměl novověk ani potuchy. Po plošném rušení kostelů a konventů v době josefínské upadly v zapomenutí. Průzkumníci nezjistili, co se v místnostkách ponořených do věčné tmy skrývá, ale historici se spolu s archeology shodli na hypotéze rozsáhlého podzemního pohřebiště a unikátní kostnice, využívané mnichy z křížovnického kláštera při svatém Petru a Pavlu a benediktinského kláštera na Slovanech. Odborníci požádali o důkladný průzkum dutiny, neboť jak tušili, mohla se stát významným nalezištěm kosterních pozůstatků a památek značné historické hodnoty. Správa městských komunikací o tom nechtěla ani slyšet. Ve hře je bezpečnost desítek, možná stovek chodců a motoristů, argumentovali její představitelé. Každou chvíli hrozí propad celé západní strany Karlova náměstí. Podobný osud jako Avii čeká několik nejbližších domů, jakož i velkou část komplexu vysokého technického učení. S bezpečností obyvatel nelze hazardovat. Svá tvrzení dokládali apokalyptickými výpočty. Navrhli rychle proveditelný a stoprocentně spolehlivý plán, řešící problém propadlé silnice jednou provždy. Usnesli se na nejlepším a nejrychlejším řešení. Bez ohledu na nálezy celé proděravělé podzemí vybetonovat. Proti tomu protestovala skupina architektů, která v radikálnosti a hrubých metodách plánu spatřovala zásah takzvané betonové lobby. Členové architektonického sdružení přišli s vlastní, pomalejší a citlivější variantou. Chtěli poskytnout čas archeologům, aby všechny cenné pozůstatky exhumovali a podrobili je laboratorním výzkumům. Pak, pokud by se neprokázalo, že klášterní sklepení mají kulturně historickou hodnotu, pro něž by se musela zachovat už ze zákona, plánovali využít je jako velkolepé podzemní garáže a navíc v nich zbudovat kolektory tepla, které se pod skalkou dere na povrch s horkými prameny z hlubin. Mezi nejaktivnější zástupce této skupiny patřil inženýr Záhir. Trochu mě překvapilo, když jsem na jeho jméno narazil v novinách mezi podpisy těch, kdo zaslali městskému zastupitelstvu otevřený dopis apelující na zdravý rozum. A ještě větší bylo mé překvapení, když jsem si v jiném vydání večerníku přečetl, že příznivci radikálního řezu si do svého čela zvolili inženýra Barnabáše.

0: Miloš Urban, Sedmi kostelí. Pro dnešek končí četba, kterou připravil Jan Kašpar. Účinkovali Jiří Švarc a Jan Novotný. Seriál natočil v roce 2001 režisér Vlado Rusko. No a další část uvedeme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Mrazivé léto na Dvojce.
2: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
1: Mrazivé léto na Dvojce.
2: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
1: Noční můry ožívají.
2: Každý stín může být nebezpečný.
1: Mrazivé léto na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte Český rozhlas Dvojka, Známá znělka ohlašuje váš oblíbený pořad, začíná noční mikroforum a od mikrofonu vám krásný poslech přeje Jana Richterová. Alkohol uvolňuje zábrany, alkohol dělá dobrou společnost, alkohol je metla lidstva a kdo z nás občas nezametá. Alkohol je v naší společnosti přijatelným hříchem, je s ním na světě lehčeji, dokud nám nezačne dělat těžkosti. A své o tom ví můj dnešní host, žena, která se dostala na dno a pomalu z něj zase vystoupala zpět, moderátorka a peer konzultantka, abstinující alkoholička, Veronika Albrechtová. Ahoj, Veroniko.
1: Ahoj, dobrý večer přeju. Krásně jsi to řekla. Já jsem tak ráda, že si neřekla, jakože jsem vyléčená alkoholička, ale že si správně použila to abstinující alkoholička.
0: Jo. No a právě, když si to takhle řekne, ono to zní docela drsně, probouzí to v tobě nějaké emoce, nebo prostě to je titul, jako, na který
1: jako,
0: jsi
1: zvykla? Jakože to mám na doživotí. Já jsem na to hrdá. Já už jsem na to hrdá, protože ono to není zase tak úplně jednoduché se dostat k tomu titulu abstinující alkoholička. Takže vůbec tě nemám problém a v podstatě to hrdě hlásím.
0: To je dobré říct hnedka na začátku a my se u té tvé cestě, ke které se hrdě hlásíš, budeme povídat. Ale mě teďka přišlo na mysl, že bych měla taky říct, milí posluchači, určitě jste podle dikce, podle sebevědomého projevu u mikrofonu poznali, že Veronika je opravdu moderátorka, ty jsi prošla i Českým rozhlasem.
1: No, já právě přemýšlím, jestli třeba zrovna i v téhle místnosti jsem kdysi neseděla, ale to bylo před 20 lety, to asi ještě ne.
0: Ale no, to je v člověku jako v koze.
1: No, líp bych to neřekla. Jo, ale já už vlastně od roku 2-3 u toho mikrofonu sedím, ale sedávala jsem u něj 25 let.
0: No. Já bych tě malinko opravila. Sedíš u mikrofonu, akorát, že máš svůj vlastní podcast.
1: Jo, takhle. Jo. To jo. To je pravda a tam je to fajn, protože tam si můžu dělat, co chci.
0: To je skvělá věc. I o tom dneska bude řeč v nočním mikroforu. Jehož hostem je dneska Veronika Albrechtová.

0: Veronika Albrechtová, moderátorka, peer konzultantka a taky abstinující alkoholička je dnes hostem nočního mikrofora. Právě o závislosti a cestě ven ze závislosti si dneska budeme povídat, ale musím se ti zeptat na ta dvě slova. Peer konzultantka, co to znamená?
1: Nevíš, veď? Ne? Já taky ještě před dvěma lety nevěděla. Peer konzultant je člověk se zkušeností. To znamená člověk, který není psychiatr, není psycholog, není terapeut, ale má tu svoji zkušenost. Převážně jsou tady u nás píři vlastně přes duševní onemocnění, takže lidé, kteří si prošli duševním onemocněním, byli v léčbě a teď vlastně jako pomáhají těm, kteří v té situaci zrovna jsou. A já vždycky z legrace říkám, tak já jsem ten pír přes ten chlast. Jo. Takže pír je kamarád, pír podporuje, když prostě vidíš nebo znáš někoho, kdo ať už s tím bojuje, nebo si tím prošel, ale potřebuje to sdílet s někým, kdo má tu zkušenost, protože to je prostě nepřenosný a je úžasný o tom mluvit s někým, kdo ti řekne, jo, já vím, teď já jsem to zažila taky. Jo. Takže peer konzultant je člověk se zkušeností a je to vlastně takový kamarád. Podporující.
0: Ale ty jsi podporující kamarád, vlastně ty jsi to přetavila ve svojí práci, takže ty šutry z cesty si teďka začala skládat do domečku, ty jsi to využila.
1: Přímo do Ledovce, protože teď vlastně jsem čerstvě zaměstnaná v plzeňském Ledovci, v neziskovce a vlastně po té léčbě, což je teď 2 roky, jsem potom tak toužila a netlačila jsem na pilu, netlačila jsem řeku, která tekla sama, až jsem se k tomu dopracovala. Ale třeba, jako já jsem zatím takový peer konzultant like, ale teď v květnu už teda oficiálně podstoupím týdenní školení tady v Praze a budu mít ten certifikát a pověsím si ho na zeď vedle diplomu z Dobřan, že jsem ukončila 4měsíční léčbu.
0: Ale to je skvělá věc, protože když má člověk problémy, tak může mít pocit, že ten druhý nechodil v jeho botách, ale jasně. Ty jsi ty boty vyzkoušel.
1: A hlavně od těch lidí, kteří nemají zkušenost s tou závislostí, tak nechceš slyšet ty věty, tak už s tím běž něco udělat a dojdi si k psychiatrovi. To jsou věci, které samozřejmě někde vnitřně víš, ale v tu chvilku to nepotřebuješ slyšet tohle. Jo? A potřebuješ mít někoho, komu řekneš, ty, tak já jsem to dneska zase nevydržela. Zase jsem si pro tu vodku k tomu Vietnamci musela jít. Zase jsem si v 6 ráno musela napít, aby se mi neklepaly ruce. A ten člověk, který to zná, tě neodsoudí. Jo. Protože prostě ví, že to měl taky tak.
0: Jasně. Pojďme se podívat na tu tvoji závislost. Vezmeme to od začátku.
1: Já si nespomenu. Ne, jestli se mě chceš zeptat, kdy to začalo.
0: Kdy to začalo, to ne, ale spíš, kdy jsi uvědomila, že je to za hranou společenské snesitelnosti a že to, co děláš, není už společenské popíjení anebo pití pro radost.
1: No, tam bylo několik zásadních okamžiků, protože já si o sobě myslím, jako, že nejsem úplně blbá. Jo? Takže ono to někde vnitřně pozoruješ, ale nepřipouštíš si to samozřejmě. Ale asi poprvé, když jsem si tu flašku měla potřebu schovat doma. Jo, že najednou nebyla v lednici ta láhev s tím vínem, tenkrát ještě s vínem, pak už to byla vodka. A najednou jsem měla potřebu si ji schovat, protože co když přijde mamka na návštěvu, co když děti by to viděly, takže schovávání té láhve. A potom už samozřejmě, kdy mi došlo, že fakt mám teda problém, bylo, když jsem ve 2 ráno, takhle, ve 12 usneš, utlumíš se tím, že se napiješ, 2 hodinky kómatu, v podstatě tomu se nedá říkat ani spánek, pak se probudíš a začínají nastupovat abstinenční příznaky. A vlastně na začátku jsem si to vlastně říkala, že mám asi nějaké panické ataky, že jsem asi upadla do nějakých depresí. Nechceš si připustit, že ty seš ta, která má absťák. Jo. Takže propotíš za noc 3 noční košile, buší ti srdce, nechceš otevřít oči, protože se bojíš, že začne zase ten den. No a ráno vstaneš, zazvoní ti budík, klepou se ti ruce. Teď víš, že za 20 minut vstávají děti a ty nejsi schopná jim ukrojit chleba do školy, protože se ti prostě tak třesou ruce, že to nejde. Tak tam už jsem věděla, že Albrechtová se dořídila do velkého průšvihu, no.
0: A když se takhle člověku klepou ruce, tak pomůže to napití?
1: No ježiš, proto to děláme, my alkoholici, že jo? Já se teď trošku musím ovládat, protože já už to, jako o tom mluvím i s humorem, ale ne každý ten humor alkoholiku pochopí. Jo. Ale opravdu já jsem měla jeden čas vlastně po bytě poschovávaný ty flašky v každé místnosti, protože jsem věděla, že v té kuchyni teda dělám ty svačiny a ty snídaně, tak tam byla ta lahev pod tím dřezem. V koupelně, tam jsem to měla jeden čas v koši se špinavým prádlem, než tu lahev objevili děti, v obýváku v jedné skříně a opravdu 6 ráno jsem prostě si musela dát panáka. Ale co panáka? To prostě se napiješ z té lahve a je to pár vteřin a přestaneš se klepat, nasadíš úsměv na tvář, jsi schopná komunikovat zase.
0: A počkej, to nikdo nic nepozná?
1: Tak vezmeš si žvejkačku a nasypeš do sebe tikťaky a tak. No, nepoznal. Mě spousta lidí říkala po tom, co jsem o tom začala otevřeně mluvit, že to absolutně na mě nepoznali. Jo. Já jsem byla ten funkční alkoholik, který chodila jsem do práce, chodila jsem do rády a pak vlastně v podstatě ještě taky ve finále i už s tou vodkou v tom baťušku. Starala jsem se o děti, dělala jsem s nima domácí úkoly, všechno, ale myslím si zpětně, že to muselo být vidět, aspoň občas, no.
0: No víš co, ale mě totiž fascinuje, většina lidí má takovou tu představu, že alkoholik je ten, kdo se motá po ulici, jasně. Smrdí, nevypadá dobře a blábolí.
1: Sedí na nádraží, víš,
0: jasně,
1: s toupetkou.
0: Ale ty jsi neblábolila, ty jsi krásně hovořila do rádia.
1: No, to je hrozný, viď. Ne, ale jako pozor, do toho rádia, na té mé poslední štaci v Plzni, tak tam ještě to jsem si fakt dávala majzla, jo. Tam, já když jsem končila v rozhlase 2-3, tak ta závislost teprve v podstatě jako rozjížděla, takže ten rozhlas plzeňský ještě jako nezažil mě ve stavu, ve kterém jsem byla potom. Jo. Ale už tam byly ty náznaky nějaký. Ale já jsem třeba potom napití byla jako strašně vtipná a strašně společenská a najednou jsem měla energii hrát s těma dětma ty sásky a dostihy a vařila jsem a uklízela jsem. No jo, jenomže do určitého stádia. Že jo.
0: Potom jasně, a pak to přišlo.
1: Pak to přecvakneš, toho jednoho panáka přestřelíš a nazdar.
0: A jak vypadá to nazdar?
1: No, u mě to nazdar vypadalo třeba, že jsem usnula. Odpadla a velice, velice hluboce. Já jsem totiž tomu ještě, když jsem pila, neměla potřebu jíst. Já jsem třeba 3 dny fakt nejedla a teď si vím, že ve finále už to opravdu byla 0,5 litr vodky denně. Takže potom ten střih byl velmi rychlej. No.
0: Ty jsi přešla z vína na vodku.
1: No,
0: jo, takhle, můžeš toho vypít míň?
1: Můžeš toho vypít míň a je to rychlejší, ale prosím vás, je úplně jedno, co pijete. To mi potom vysvětlili na léčbě. Jak víš, říkají holky, tam teda holky, protože to bylo alkoholky. Ženské oddělení, alkoholky, oddělení 26 Dobřany, zdravím srdečně. Tak lidi říkají, ale já piju jenom pivo, já piju jenom prosecco. A ta naše úžasná terapeutka se vždycky zadívala do očí a říká, holka zlatá, je úplně jedno, co piješ. Ono to má úplně stejné účinky. Akorát toho tvrdýho vypiješ míň. Jo.
0: Takže není úplně rozdíl mezi někým, kdo si teda přiklání vodku z flašky, anebo dámička s broušenou sklenkou a s prosekem.
1: My jsme měli na oddělení dámičku, která byla závislá na proseku a měla úplně stejný abstinenční příznaky a úplně stejně si ten život pohnojila, tak jako ta, která tam pila 2 litry vodky denně.
0: A průšvih přichází ve chvíli, kdy teda přestáváš fungovat a vlastně se ti rozbijou vztahy.
1: No, tak já ty vztahy měla rozbitý už předtím. To jako nutno podotknout, že já jsem byla sama, teda bez pána.
0: A nebo spíš vztah se sebou sama možná?
1: Jo, vztah se sebou a u mě tam zafungovaly ty děti hodně, že potom, jo. Protože to je jasný, že to viděli. V té době vlastně mým klukům bylo, kolik já říkám v té době, jako kdyby to bylo před 15 lety, ale bylo to před 2,5 lety, tak já nevím, 14 a kolik je to mladšímu sakra, 14 a 9. Takže samozřejmě vím a zpětně se třeba dozvídám od toho staršího, že to jako viděli, že to věděli. Ale pro mě, a taky už jsem o tom někde mluvila, ten moment, to největší vyděšení moje bylo, když právě jsem usnula takhle po té vodce, přes den ty moje děti mě nemohly probudit a stály u té postele, plakaly a říkali, maminko, my jsme si mysleli, že jsi mrtvá. A já fakt v ten den jsem volala do těch Dobřan. No, ti došla řeč teď, víš?
0: No, to je děsivá představa, když člověk vyděsí vlastní děti.
1: Jo, jo. A hlavně oni už potom, já jsem třeba schovala tu lahev do skříně, ve které nikdo nebyl 10 let. A najednou sedíš v tom obýváku a vidíš, jak ten syn si to tam směřuje k té skřínce. A už mu říkám, co tam hledáš? Ne, já si chci jenom na něco podívat.
0: A znervózníš.
1: No a pak otevře skříň, vyndá tu lahev a říká, no mami. Mm-hmm. No, tak to se jako hluboce stydíš.
0: Že? Ale je to běžná věc schovávat si lahve po bytě pro ženský alkoholismus?
1: To je typický, ale už jsem hodně slyšela od chlapů, právě jak točíme ten podcast, který se tomu věnuje, že i pánové to dělají. A převážně teda jsem to vypozorovala u chlapů, kteří mají nějaké vyšší postavení ve společnosti, nějaké vyšší funkce, tak taky schovávají. No. Ale je to fakt, je to typické, prostě jakmile si, milé dámy, zamíříte s flaškou a nedáte ji do lednice, ale schováte ji někam, já jsem začala skříní mezi ručníky a prostě radla, jakmile to jednou schováte, tak se zamyslete nad tím, jestli třeba náhodou nemáte problém.
0: Veronika Albrechtová se před problémem neschovala, naopak ho řešila, budeme si o tom za chviličku povídat v nočním mikroforu.

0: Noční mikrofórum.
1: Jana Richterová a její host na dvojce.
2: A tím milým hostem je dneska Veronika Albrechtová, moderátorka, peer konzultantka. Dneska je tu ovšem hlavně proto, že vypráví zkušenosti abstinující alkoholičky. Co jsi chtěla říct?
3: Dneska je to hlavně proto, že pila.
2: Ano. Pila, ano. My jsme si teďka povídali, jak hezky si pila, jak ti to pěkně šlo.
3: Ano, jo, jo.
2: Ale já jsem si přečetla tvoji úžasnou knížku. To nezvládnu sama. To ne je tam v závorce. Mm-hmm. Jak dlouho má člověk pocit, že to zvládne sám?
3: No, skoro až do konce. Uh-huh. Za prvý bych chtěla říct, že to říká 99% alkoholiků, když mu okolí naznačuje, že asi něco není v pořádku, tak myslím si, že každý z nás, kdo s tím měl problém, použil tu větu, to zvládnu sám.
2: A je tam ještě předtím takové nemám problém?
3: Nemám problém, pochopitelně. Mně se to netýká, ti ostatní mají problém a když už tak ho zvládnu sama, nezvládnete. Neznám nikoho a vždycky právě ta naše terapeutka říkala, za 25 let praxe na závislostním oddělení neznám nikoho, kdo to zvládnul sám. Jo? To je důležitý. No a dokdy to říká? No, někdo asi až do konce a někdo do té doby, než si uvědomí. On je totiž strašně těžký si říct o pomoci. Jo? To je jedna z nejtěžších disciplín, říct si o pomoc.
2: A ty jsi věděla, kde si máš o pomoc říct?
3: Jo, to právě už potom byly náznaky od mých rodičů, kteří mi buď říkali, ať nějakého adiktologa zkusím, nebo psychiatra. A vlastně vím, že mi ta maminka nechávala číslo přímo na to oddělení do Dobřan. Někde jsem ho tam od ní měla, takže jsem ani pak nemusela lovit na internetu a šáhla jsem po něm. Jo, takže to já jsem věděla kam a věděla jsem, protože jsem z Plzně, že chci kousek, ne někam na Moravu, ale jo, takže já jsem si přesně vím 13. prosince 2023 řekla nahlas, že nezvládnu to sama. Uhum. A zavolala jsem.
2: Zavolala si. Bylo možné nastoupit hned?
3: Já jsem měla právě ohromný štěstí, asi že před těma Vánocema se tam nikomu nechtělo, takže...
2: Počkej, to jsi se vážně, no, jako v uvozovkách zkazila Vánoce, Silvestr.
3: Uhum. Velikonoce, narozeniny, svátek, všechno. No. Ale to k tomu se dostaneme, já jsem si to neskazila, já jsem si to tam náravně užila. Jo, já tam byla ráda. Ale jo, jo, já jsem si řekla, protože to už potom vždycky najdeš důvod, proč ne.
2: Uh-huh, jo, právě. No.
3: Přece nemůžu odejít od dětí na Vánoce. Ježišmare, ale pak bude Silvestr. A jo, vždycky něco je prostě. To můžeš odkládat do nekonečna. Uh-huh. Takže když mi báječná staniční řekla do telefonu, že vlastně můžu za 6 dní, za 5, za 6 dní 19. prosince, tak jsem řekla pochopitelně ano. Uh-huh. A vlastně až potom jsem se dozvídala, já jsem nebyla odborník úplně na léčebny, že jo, v té době, ale pak jsem se dozvěděla, jak jsou strašně dlouhé ty čekací doby. Jo, uh-huh. Že to je 3 měsíce, půl roku. Já měla strašně velký štěstí.
2: A ty jsi tam byla na 4 měsíce.
3: No, to je, já nevím, jestli to ještě někde jinde, ale je to, řekla bych, taková dobřanská specialita, že chlapi ty to mají na 3 měsíce, ale ženský to mají na 4, což mě v tom telefonu taky trošku zarazilo, protože od mých kamarádů, muzikantů, kteří prošli těma odděleníma v Dobřanech, jsem věděla, že tam byly 3 měsíce, tak mě to překvapilo, ale... Prostě odpověď byla, no, prostě ženský to máte na 4 a pak jsem se dozvídala, že to je proto, že jsme jako emočně asi nějak nestabilnější, že nám to jako díl trvá, jak to všechno člověk prožívá.
2: Tak, jsme důkladné.
3: No, to jasně. Ne každá tam byla, ale důkladná, tam jako ne každý dokončí ty 4 měsíce. Tak jsem to přijala, takhle to je, tak to má být. Můžeš si to sama, tak běž.
2: Aha, no a tohle v té knížce mě zaujalo, protože tam si musela přijmout, že si za to můžeš sama. Hmm. Nebo má každý alkoholik někoho, kdo za to může?
3: Máš 1000 výmluv, samozřejmě. Jo. To je jasný, že za to můžou všichni kolem tebe. A úplně nejhorší, ono to tak jako je. Jsou tam, pak se k tomu dostáváš na těch terapiích, kde to vlastně začalo. Ale nejbolestivější je, když dojdeš do fáze, kdy si stoupneš před to zrcadlo a řekneš si, jako fakt, jako si za to můžeš sama. Hlavně, převážně si za to můžeš
2: jako
3: sama.
2: Jakože někdo přispěje, to samozřejmě ano.
3: Ono se to poskládá, ta mozaika potom, ale...
2: Rozhodnutí je na tobě.
3: Vždycky, když tam někdo frfněl na tom oddělení, jak je to strašný slepičinec, jak tam nechceš být, tak odpověď byla, ale jako my jsme ti tu flašku do ruky nervali a kdyby si nechlastala, tak to nejseš přece, že jo? Uh-huh. Jo?
4: No. To zabolí někdy, že jo?
3: Jo, ale ono je to dobře. Ono je to, já mám možná štěstí, že dokážu přijímat ty názory ostatních. Uh-huh. Ne vždycky je to příjemný, třeba na těch skupinách, kdy otevřeš nějaké téma a teď právě těch dalších x holek ti tam říká, co si o tom myslí. A někdy je to fakt hodně natvrdo, ale když si z toho vezmeš to, co si z toho zít asi máš, tak je to prostě přínosný. Uhum. Ale ne každý to ustojí. Já nemám, nejsem ego, nejsem prostě narcis, takže kdo má to ego, ten s tím má problém a ten pak odchází mnohem dřív z té léčby.
4: Vracejí se tam lidi?
3: No Ježíš Maria, opakovaně, ano. Já jsem byla v podstatě takový vzácný úkaz, že jsem tam jako první léčba. Jo, tam. Ale já teď přesně nevím, kolikrát můžeš být třeba na tom jednom oddělení, ale vím, že prostě ty holky už putovaly po mnoha léčebnách v republice. No.
4: Je to takové to kliše, jako ve filmech, prostě, že vás tam honí bičem, že musíte běhat, jo. Co tam na vás zlí.
3: Trošek je do hlavy. Síťová lůžka, svěrací kazajky.
4: To úplně ne, ale že je tam teda opravdu režim.
3: Režim tam je. Ale zase právě od těch slečen a dam, které si prošly i jinými léčebnami, tak říkali, že právě Dobřany jsou v podstatě wellness oproti tomu. Jo? Mm-hmm. Že to je volnější. Není to uzavřené oddělení, můžeš mít mobil u sebe, ne pochopitelně, když máš nějaký program. Dodržuješ pravidla, dostáváš mínusové body za něco, když něco neuděláš jako správně.
4: Za co? Třeba za úklid?
3: Třeba za úklid, no. Mm-hmm. Když to četla tu knížku, tak víš, že můj první mínusový bod byl za to, že jsem po úklidu špatně uklidila koště, nebo mop, nebo ne, mop tam nebyl, koště. Takže přísnost a pak jsem dostala mínusáka a ten mě strašně mrzel od naší terapeutky, když během programu byla hodina času. Já jsem si lehla na pokoji na postel, vzala jsem si mobil, jela jsem Duolingo, angličtinu. Jo, ještě jsem se věnovala něčemu, jako vzdělávala jsem se a ona tam vtrhla zrovna na ten pokoj a zařvala Albrechtová mínusáka. A říkám, za co? No nesmíš ležet na posteli přes den. A říkám, aha. Jo, tak jo, tak já budu teda sedět jenom. No.
4: Počkej, nesmíš ležet?
3: Nesmíš ležet. I když máš hodinu volno, nesmíš přes den ležet.
4: A proč? Protože
3: no já nevím, protože je to v pravidlech.
4: Jo, ale třeba by to dělalo nějaký
3: Ne, prostě návyk. Pravidla. Prostě pravidla, protože spousta těch holek pochopitelně tam přijde už v takovém stavu, že absolutně nějaký režim, že se doma neuklízí, že oni ti potřebují nastavit zpátky ten režim, že v tolik se vstává, v tolik se uklízí, tady jdeš do práce, jo, prostě, aby ten život naskočil zpátky do nějakých pravidel.
4: Mě zaujalo, když tady hrála písnička, tak my si tady pro naše posluchače dáváme samozřejmě vodu a já jsem vzala prostě dvě skleničky a ty jsi mě upozornila na to, že vlastně bys to z takovéhle té
3: neměla
4: pít, protože to připomíná sklenici na alkohol.
3: Bych dostala sprďáka. No, když potom odcházíš vlastně z té léčby, tak dostaneš spoustu doporučení, co bys třeba neměla minimálně půl roku po té léčbě dělat. Takže nechodit na grilovačky, nechodit na oslavy. A
4: nepokoušet.
3: Nepokoušet. Aha. A nepít třeba ten alkohol z těch skleniček, ze kterých stopila předtím, protože ten mozek je strašná mrcha.
4: Tekutinu, jakoukoliv.
3: Jakoukoliv, ale už ten tvar té skleničky, jak to držíš v té ruce. Uh-huh. Já jsem o to vždycky měla odpověď, že já jsem to pila z flašky, takže já nemusím vyhazovat doma žádný skleničky, ale neměla bys třeba parfém s alkoholem používat, jo, přírodní parfém.
4: Co, čokolády?
3: Kromě margotky asi jo, margotku ne, vánoční cukroví jsem si dala, že ten mozek je strašná mrcha.
4: Tekutinu, jakoukoliv.
3: Jakoukoliv, ale už ten tvar té skleničky, jak to držíš v té ruce. Uh-huh. Já jsem o to vždycky měla odpověď, že já jsem to pila z flašky, takže já nemusím vyhazovat doma žádný skleničky, ale neměla bys třeba parfém s alkoholem používat, jo, přírodní parfém.
4: Co, čokolády?
3: Kromě margotky asi jo, margotku ne, vánoční cukroví jsem si dala vosí hnízda bez toho rumu, maminka udělala tu náplň.
4: Takže já, i ta vůně tě může evokovat
3: jo, vůně, zvuky, touhu. Jo. A já to dodržuju. Uhum. Jo, mě to nevadí, mě to nic nedělá, absolutně, nemám s tím problém a třeba proto se to daří, ale když to pak chce někdo pokoušet, tak jako to už ještě strůjcem svého štěstí.
4: Ještě jsem si taky všimla jedné věci, že rok a půl nebo dva roky bys neměla navazovat známost.
3: Dva roky.
4: Dva roky.
3: Ano.
4: To nepotěší. Ona je to teď věku, ale
3: Mansfree,
4: proč?
3: Dva roky Mansfree. Teď to je taková už jako docela legenda tohle. Ono to vzniklo, když nám ta naše terapeutka dělala přednášku právě o tom mozku, jak to funguje, jak se to tam zapínají ty žárovky. A právě jedno z těch pravidel bylo pro ty holky, které teda nejsou vdané samozřejmě, že se nedoporučuje, aspoň teda v Dobřanech na 26, dva roky po léčbě navazovat vztah. Než se ty emoce ustálí, než najdeš zpátky sama sebe. Mně říkala Veroniko, vy obzvlášť ne, protože na vás by se zase navalil takovej, jak to říct slušně, jako byly ty předtím. Takže no to je to emočně dozrát. Uh-huh. No vidíš, a teď to bylo 19. dubna, dva roky. A pořádně s čověče.
4: Ať máš jistotu.
3: Ne, já už jsem si nějak zvykla asi. Ale něco na tom je, jo. Myslím si, že já jsem prostě to, co mi tam říkali, to jsem využila každé slovo, zapsala jsem si to do hlavy. Není den, kde bych si na něco z toho nevzpomněla a nepřipomněla si to.
4: Připomínáš si to i natáčením podcastu a rozhovory s dalšími podobně
3: postiženými lidmi.
4: Ano, je to svým způsobem postižení. Za chviličku si o tom řekneme. Hostem nočního mikrofora je moderátorka, peer konzultantka a taky abstinující alkoholička Veronika Albrechtová.

0: Noční mikrofórum.
1: Jana Richterová a její host na dvojce.
2: A dneska jako host přišla Veronika Albrechtová, moderátorka, peer konzultantka, abstinující alkoholička. Když jsme u toho alkoholismu, tak říkala si, že je těžké to přiznat, říkala si, že je těžké požádat o pomoc. Jak těžké je o tom mluvit? Teda na tobě vidím, že už jsi v pohodě, ale co třeba ten začátek, nebyl tam pocit studu?
3: Ale tady je právě asi problém, nebo ne problém, výhoda jako v té mojí profesi, že jsem zvyklá celý život mluvit a takže já jsem s tím problém neměla. Ono to u mě začalo všechno, že jsem začala psát blog na iDnesu a tam jsem právě stála jako před tím, ono to po mně chtělo nějak fotku, abych si ten blog jako založila, tak jsem říkala, ale já nechci. A pak dobře, když už tak už, tak to prostě budu hrdě pod svým jménem šířit do světa a když jsem viděla, jakou to má odezvu, tak mě to nakoplo pochopitelně k tomu to dělat dál. Jo. Takže já jsem se vlastně nikdy nestyděla a hlavně zase věta naší báječné terapeutky prostě jako za to, že se zbyla léčit, se nestyď, to buď hrdá. Mm-hmm. Jo, styď se za to, nebo měla by si se stydět, kdyby si dál pila a nic si s tím nedělala. A právě vždycky říkala na tom oddělení v Dobřanech, a to je pro 16 ženský, takové menší oddělení, a vždycky nám říkala, vy jste ty VIP, vy jste VIP, protože tady za těma branama dobřanskýma je stovky, možná tisíce takových, který mají stejný problém, ale nikdy tou bránou sem neprojdou, natož pak dobrovolně. Jo? Takže, takže ne, pokud se ptáš na ten stud, tak ten jsem vlastně nikdy nepocítila.
2: No, já jsem jen tak jako pro kontrolu.
3: Není
2: ti hamba? Ne.
3: Není mi hamba, ale třeba se to úplně nesetkalo s kladnou odezvou u tatínka mého. Tak ta generace je jiná, já tomu rozumím už dnes po těch dvou letech, ale tento zpočátku nepřijal úplně dobře, že jeho dcera hlásá do světa, že je alkoholička v podstatě.
2: No. Jenomže alkoholismus je nemoc?
3: Ano, my jsme nemocní.
2: No, děláme si z toho samozřejmě trošičku.
3: Já to zlehčuju, ale jako je to tak.
2: Ano, já si myslím, že zlehčovat je občas dobré, aby ta tíha člověka neudolala. Ty jezdíš po besedách a vyprávíš o své závislosti dětem.
3: Jo.
2: Jak velkým?
3: Hele, to jsou, nebo byli, já to pak malinko upřesním, deváťáci. Mm. Jednou jsem byla, myslím, i v sedmičce, ale to jsem zjistila, že bylo ještě brzo. Mm. Ale ty, jak je tím, tak těch 14, 15, tak je to fajn. Takže těch besed jako proběhlo pár, ale teď už se tomu dává zase forma právě díky tomu ledovci, pod který spadám, tak teď jsem zrovna byla na školení BNA, takzvané Blázničnu A, což je projekt, který už je tady asi téměř 20 let a je pod hlavičkou toho ledovce a právě se jezdí do škol, kde se destigmatizuje to, vlastně ta duševní onemocnění, ale i ty závislosti, takže teď už jakoby to budu mít pod hlavičkou toho ledovce. Ale ano, vyprávím o tom těmhletěm pubertákům a musím říct, že se to vždycky, ono to vezmí divně, ale jako setkalo s ohromným úspěchem, že i ti největší sígři tam fakt jako, teď to zní jako sebechvál, ale jako hltali to.
2: No, přijede opravdový člověk s opravdovým problémem, který doopravdy překonal.
3: No a hlavně je na tom potom zvláštní a důležitý a někdy i bolestivý, že když skončí ta beseda, tak ty děti pak chodí za tebou a teď se ti svěřují a svěřují se s tím, že to mají doma, že právě ta mamka třeba pije, nebo táta, nebo protože já to vlastně trošičku rozšiřuju i, že mluvím o tom duševním onemocnění, protože náš podcast se týká právě i duševního onemocnění, tak se tam svěřují slečny, že mají problém se sebe poškozováním, anorexie a tak dále. Takže je to strašně důležitý tohleto dělat a moc mě těší, že ty děcka poslouchají, jo? Že fakt jdeš, oni ty mobily odloží a poslouchají tě a ptají se a ta generace je úplně jiná, teď už oni se nestydí se ptát. Jo, to za nás si pamatuješ, když se někde něco
2: přednášel
3: a zeptej se, tak všichni zabodli oči.
2: Jasně.
3: Nejsem tady, že jo? A hlavně nepůjdu do první řady, ale tyhle děti už jsou úplně jiný.
2: Oni jsou možná zvyklí na to, že o duši a O duševním stavu se může mluvit.
3: Jo, jo. A je to úžasný s nima diskutovat. Fakt, mám z toho velikou radost. Takže, a teď právě ten projekt od Ledovce, to Blázníš, no a je to teda fokus, je to pod hlavičkou fokusu, tak ten je hlavně na střední školy zaměřený, ale taky myslím, že tam probíhají nějaké devítky. Takže teď chodím na takzvané náslechy, se dívat, jak se to dělá a pak jako od září asi do toho naskočím. No.
2: Mm-hmm. To nezvládnu sama, to je tvoje první knížka o tobě, ale ty vlastně sepisuješ další knížku a ta už není úplně o tobě, ale jsi tam v roli té moderátorky.
3: No a to jsem byla překvapená, protože to jsem byla oslovena jedním nakladatelstvím, jestli bych neudělala rozhovorovou knížku s ženami alkoholičkami, protože to nakladatelství má edici, která je jakoby zaměřená na ženy, už tam vyšlo několik titulů, takže já dávám dohromady vlastně rozhovory s alkoholičkami, které tak jako já ví, že je potřeba o tom mluvit, že to sdílení těch příběhů pomáhá. Ty, které se nestydí o tom mluvit, ono to může být i anonymně, ale mám tam i holky, jako jsem já, že se nestydí pod svým jménem. Takže to dávám dohromady a ještě bych tak 2-3 potřebovala.
2: Třeba se někdo ozve na základě našeho rozhovoru.
3: No, pokud byste se nestyděli, dámy, a jste pyšné na to, že jste třeba prošli nějakou léčbou a chtěli byste být kapitolou jednou v knížce, která by měla pak vyjít někdy v únoru příští rok, tak klidně. Jako, no. Uh-huh. Přijedu za váma.
2: Jak moc je vyspovídáš případně? Jde to na dřeň?
3: Kam mě pustí? Mhm. Uh-huh. Kam mě pustí a zatím to bylo vždycky až na dřeně.
2: A baví ti tyhle ty výlety nebo výšlapy do cizích duší?
3: Baví. A na jednu stranu baví, to je taky slovo.
2: Přináší ti to pocit uspokojení?
3: Jo.
2: Že
3: jo.
2: To zviditelňuješ pro svět a pro druhé?
3: Pořád mi to připadá strašně důležitý, ale nebudu zase tvrdit, že to není psychicky náročný. Bývám potom... Protože já jsem prostě empatik, který fakt se nechá vtáhnout, takže potom musím mít třeba trošku čas, abych to zase ze sebe dostala.
2: A to mi pověz, překonala jsi závislost, byla jsi na léčení, teď pracuješ vlastně s ostatními ženami, které taky měly ten problém. Psycholog, farář, každý, kdo pracuje s duší druhých, potřebuje nějakou péči. Nechodíš třeba, nebo máš někoho, s kým můžeš konzultovat tyhle ty svoje, já nevím, ne? Protože přeci jenom to zatíží člověka emočně, když se setkává znova a znova s lidskými problémy.
3: No, to je dobrá otázka a odpověď, kterou ti na to dám, nepotěší odborníky, kteří ví, že po té, co odejde z léčby, tak by si jako měla najít nějaké skupiny, kam chodit. Uhum. Já mám na tohleto svoje dva chlapce z podcastu, našeho kameramana Jirku Šprcku a Zbyňka Robocha, který to dělá se mnou a ten je tam právě zase přes to duševní zdraví. Tak to jsou moji dva nejbližší lidi, kterým absolutně důvěřuju a kterým vím, že můžu říct úplně všechno. A co se odborníku týče, tak začínám se objevovat a slibuju, že se budu objevovat častěji. Zase právě v plzeňském Ledovci je klub, který se jmenuje Chrc a tam jeden úžasný člověk, Petr Běloch, dělá právě setkávání pro abstinující alkoholiky a je úplně úžasný, taky je peer konzultant, tak tam já se budu chodit vypovídávat. A jo, už tomu spěju. Mě to vždycky všechno trvá trošku díl, ale už tomu spěju. Slibuju.
2: Pomáhá to vypovídávání se?
3: No Ježíš Maria. A vybrečet se třeba taky občas. Uh-huh. Jo. Pomáhá to hodně a hlavně to pomáhá, když je naproti člověk, který ví, že tě fakt poslouchá a že to nedělá jenom jako z nějaké povinnosti, fakt tě vnímá, nestáčí zpátky ten hovor na sebe, protože to dělá strašně moc lidí, že ty máš potřebu a odhodláš se někomu se svěřit a on jo, jo, jo, a víš, co se stalo mně a už to stáhne na sebe zase, jo, to se mi dělo celý život tohleto, ještě jak jsem byla asi z toho rádia, tak všichni měli potřebu asi, že mě to můžou všechno říct a já to všechno unesu a tak a já mám právě teď lidi ty dva teda zatím jenom v pánském provedení, kteří mě fakt poslouchají, no. A vím, že ten odborník taky bude poslouchat, ale já radši budu chodit k tomu pírovi, který vím, že si to prožil. Vážím si všech odborníků, vážím si psychologů a psychiatrů a vím, že je jenom můj vnitřní problém, že já mám prostě pořád pocit, že jak to mají jako tu práci, takže budu za ten den pátá v řadě už a že už bude unavený.
2: A nenosili ty tvoje boty.
3: No právě, jo, ale fakt si vás vážím, ale radši půjdu za Petrem Bělochem.
2: Na co všechno vlastně dneska existují peer konzultanti, protože je to třeba na všechny psychické nemoci?
3: To se nedá říct, že to je na všechny psychické nemoci. Takhle, já nejsem v tom ještě úplně odborník, já opravdu začínám, ale prostě peer konzultant je ten, který si prošel nějakým duševním onemocněním, nějakým traumatem, nějakou závislostí. Jsou peeři třeba, kteří mají za sebou léčbu gamblingu, jsou peeři jako já, kteří mají za sebou alkohol, jsou peeři, kteří si prošli drogami a pak jsou pochopitelně peeři, kteří ví, co je mít schizofrenii, co je to trpět těžkou depresí. Jsou holky pírky, které mají za sebou anorexii. Takže v podstatě ano. Jo, takže ti vlastně odpovídám, že asi ano teda.
2: Zůstáváš v kontaktu se spolu pacientkami z tvého léčení?
3: Teď už se to trošku rozvolnilo. Byli jsme jeden čas hodně, měli jsme WhatsAppovou skupinu, i jsme se potkávali. Jenomže ono se to trošku, ne každé se to podařilo z té léčby, samozřejmě ta abstinence, takže pak na čas vždycky nějaká zmizela, objevila se a myslím si, že teď už jsme ty, které jsme zbyli, že fakt abstinujeme, dospěli do stádia, že o sobě víme, ale už se tak asi nepotřebujeme úplně. A hlavně to taky třeba nám to vůbec nedoporučovali, neměli bychom se nějak extra přátelit, protože jedna takzvaně zrecne a má tendenci volat o pomoc a může stáhnout sebou tu druhou a dělo se to. Uhum. Jo, ne teda v mém případě, ale stalo se to. A stalo se to opakovaně, takže je to pravda, no. Nedělá to úplně dobrotu, ale vím taky, že je spousta vztahů přátelských, dokonce i partnerských, to by se taky nemělo, kde jim to funguje a teda strašně moc jen držím palce, no.
2: Zázraky se dějí.
3: Jo.
2: Ale netřeba to pokoušet. V nočním mikroforu si povídám s Veronikou Albrechtovou o abstinenci.

0: Posloucháte Noční mikroforum. Mým hostem je Veronika Albrechtová, moderátorka, peer konzultantka a abstinující alkoholička. Jak se abstinující alkoholičce žije v české společnosti? Na Silvestra, o Vánocích, o Velikonocích, na Mejdanu, na grilovačce.
1: To já nechodím. Já začnu asi s tím, že já teda nikam moc nechodím, ale já jsem nechodívala ani předtím. Já nejsem úplně ten typ, který by potřeboval nutně jít s kámoškama na víno. Uh-huh. Já to vždycky měla spojený s tou profesí, jo, že byly festivaly a podobně. Ale třeba, co mě strašně vadí a štve, že jak to víc vnímám pochopitelně teď, televize. Zapneš televizi a už to tam na tebe skáče. Jo?
0: Dobrá pohoda je spojená se sklenkou.
1: Všechno, prostě všude to pořád to jenom cinká. Co je potom nepříjemný, ale já to beru spíš s humorem, že kamarádi, přátelé, mně se to týká třeba spíš, když někde moderuju nějakou akci a pak ty lidi už se uvíní a přijdou za tebou a nutí ti ty panáky nebo tu skleničku, že oni nepřijímají tvoje ne. Mm-hmm. Opravdu slušně odmítneš, děkuju, nechci. A už to do tebe valej, a proč, a tak to já říkám, no já už jsem se toho jako odpila dost. A pokud do mě pořád jedou, tak se jim podívám do očí a řeknu pánové, většinou pánové, protože já jsem prostě abstinující alkoholička. Nechte mě pejt.
0: Jo, a na to slyší.
1: Jo, a pak se i stane, že i sami toho svýho panáka odloží, protože jim to blbí, že potom přede mnou si ho dá. Ale to, že se nerespektuje to, že prostě nechceš a nebudeš pít, to mi vadí hodně. A pokud bych byla typ, jako je samozřejmě drtivá většina, nebo ne drtivá většina, jako je asi víc teda lidí, než jsem já, že rádi chodí do té společnosti, tak bych s tím asi měla veliký problém. Já jsem třeba nešla ani na třídní sraz, který byl před pár měsíci, vlastně na podzim. I když bych strašně ráda ty holky viděla, taky holky, protože mám rodinnou školu, samé baby, já jsem tam prostě nešla. Protože já jsem vnitřně přesvědčená, že bych se nenapila, ale proč já si to budu dělat? Já nemám chutě, mě to nevadí, já na ten alkohol nemám vůbec chuť, mě vlastně ani nikdy v životě nechutnal. Ale proč bych si to měla dělat? Prostě tam nepůjdu a netrpím.
0: A takové ty náhražky jako nealkoholický sekt, to je zapovězeno.
1: No, nedoporučeno. Jo, zaprvé se říká, že vždycky tam je trošku nějakého alkoholu. A zase už to šumí jako ten šampus.
0: A ten mozek už si pamatuje to, co bylo, takže bys jenom navázal.
1: No a tam právě nám to ta naše terapeutka popisovala, že při každém takovém zvuku, vůni se ti sepne ta žárovka a ty v tu chvilku vůbec necítíš, že třeba máš chuť, ale ten mozek si to pamatuje a jakmile se to pozbírá a pospíná se celá ta síť v tom mozku, tak najednou ani nevíš proč a jdeš a tu flašku si koupíš. Třeba za 3 měsíce. Až se to poskládá v té hlavě. Takže já si to nedělám. Jediné, co si neodpustím, je, že když stojím u nás u Vietnamce, který díky mě už teď nemá asi takové kšefty poslední 2 roky,

0: tak mi nedá, že neloupnu očima po ceně. To je jediné, co mě zajímá. Jestli bych na to ještě měla.
1: Říkáš si, kolik jsem zase ušetřila.
0: No ježiš, a to pozor, to je další věc.
1: No, to rozhodně.
0: To tak strašně leze do peněz.
1: Veroniko, co třeba ambulantní léčba? Fungovalo by to podle tebe? Protože to může být spíš osobní názor.
0: Já tomu nevěřím. Uh-huh. Já vím, že teď určitě poslouchá hodně lidí, kteří tím třeba prošli nebo procházejí a říkají, že to funguje, a já vám to strašně moc přeju. A fandím vám, ale třeba jak znám sama sebe, tak vím, že pro mě opravdu bylo dobře, že se za mnou zavřely ty dveře, že jsem nemusela nic řešit 4 měsíce jiného než sama sebe. Neměla jsem kolem sebe ty vlivy, že jsem nebyla ani v tom bytě, ve kterém jsem pila, že jsem se nemusela vracet na ten gauč, za kterým mi stála ta lahev s tou vodkou, že jsem vypadla z toho prostředí. Takže já za sebe, znova to zdůrazňuju, nevěřím na ambulantní léčbu. Já jsem zastánce té ústavní léčby.
1: Prostě řez.
0: Jo. A nebojte se toho, protože jako já jsem si to fakt užila maximálně a lidi se bojí toho, jak to dlouho trvá, ale to tak strašně rychle uteče. A jestli můžu teda použít ještě jednu větu, kterou už jsem asi taky párkrát řekla, ale pro mě je strašně důležitá a strašně pravdivá. Já jsem na léčbu nastoupila v 45 letech a ty 4 měsíce léčby mi zachránily druhou půlku života. 4 měsíce. No a co? Co to je?
1: Za to děkuju. Když by chtěl někdo mrknout na tvůj podcast, kde...
0: Na náš podcast, musím říct, protože ano, my ho děláme ve třech mušketýrech, ale děkuji.
1: Jak se jmenuje?
0: Podobně jako knížka, akorát už je to nezvládnu sám, protože mým kolegou je tam právě Zbyněk Roboch, který už se dlouhá léta pohybuje v té duševní problematice. On sám má také zkušenost zase s těžkými depresemi. Uh-huh. Takže jsou tam příběhy obyčejných lidí o závislostech, obyčejných lidí, kteří se svěřují s duševním onemocněním. YouTubeko a tak. Uh-huh.
1: Já ti v každém případě moc děkuju, že jsi se podělila o tuhletu zkušenost. Vím, že s tím vlastně, že už je to tvoje profesionální dráha teďka.
0: Moje kariéra teď.
1: Ano, ano. Ale moderuješ i spoustu jiných akcí a když by tě někdo potkal, tak bude vědět, že ti nemá nic nabízet.
0: Jo, a obzvlášť teď, já jsem taková teď dvorní moderátorka v Dobřanech, tam se objevuju na pódiu, když jsou nějaké akce, tak tam já si to užívám, ale nenabízejte mi a prosím, nedejchejte na mě zblízka, když máte v sobě několik promile. Děkuju.
1: Veroniko, děkuju za dnešní večer, že jsi přijela a přeju ti, ať je to co nejvíc příjemná cesta a ať pomůžeš spoustě dalších lidí. Děkuju.
0: Děkuju za pozvání a přeju krásný večer.
1: Moderátorka, peer konzultantka, abstinující alkoholička Veronika Albrechtová. Milí posluchači, vy se teď můžete těšit na písničky v nočním proudu, takže krásný poslech a pak i klidnou dobrou noc. To vám přeje Jana Richterová.

0: Prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.
1: Máte na dvojce své oblíbené pořady?
0: Kriminálka Mirka Vaňury, příběhy z kalendáře, úžasné životy nebo Stříbrný vítr?
1: A nebo si rádi poslechnete četbu na pokračování, rozhlasovou hru a pohádku?
0: Všechny tyto pořady najdete na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Poslouchat nás teď můžete kdykoliv a kdekoliv.
0: Teď už vám nic neunikne.
1: Jsme vaše dvojka.

Dobrý večer, milé dámy, vážení pánové, i vy ponocující děti, dobře vás vidím. Vám všem přeji skutečně dobrý večer, zřejmě u mnohých tropický večer. A před námi bezmála nebude chybět mnoho, aby byla i tropická noc. Posloucháte noční proud, který výhradně vysílá Český rozhlas Dvojka. Dneska vás ten noční proud provede z neděle 9. srpna do pondělí srpna 10. A vaším průvodcem bude Zdeněk Vrba. Ať se vám krásně naslouchá.

překvapení. Na konci neděle 9. srpna mají stále ještě svátek všichni Romanové, proto noční proud z neděle do pondělí zahájil právě Roman Vojtek a písnička Trápení, která v originále patří do repertoáru Bee Gees. Romanů je u nás, respektive bylo v roce 2016, 67 754 a mezi nimi také sice písecký rodák, ale jinak po celá léta slavný brněnský muzikant, kterému je 70 a velmi čile koncertuje, takže už dobře víte, že teď řeknu Roman Dragoun v nočním proudu s písní Bárka.

jak tvůj stín. Pod ráhnem plachty splývá s mým.

S Romanem Dragounem a jeho bárkou po hladině nočního proudu jsme dopluli za třetím Romanem, se kterým stojí a padá skupina Kamelot a její první hit se jmenoval Zachraňte koně. Napsal ho, jako ostatně většinu hitů skupiny Kamelot, ten, který stojí v čele téhle kapely, a to je pochopitelně Roman Horký.

Zachraňte koně, Kamelot a samozřejmě Roman Horký. Po třech Romanech je tady první dáma, jedna z našich nejlepších zpěvaček. Bohužel o ní mluvíme v minulém čase. Dnes by měla 87. narozeniny paní Eva Pilarová. Vzpomínáme na ní od 14. března roku 2020. A díky Evě Pilarové se teď dostaneme do metra pod Prahou.

0: zdravu, jako jsem.
1: Příběh, který se odehrál kousek od budovy Českého rozhlasu na Vinohradské 12, odkud vysílá také samozřejmě Český rozhlas Dvojka a její součást, což je Noční proud. A i ta další žena, která se teď ozve v Nočním proudu, je bohužel už minulostí. Whitney Houston utonula ve vaně za, myslím, dosud nevyjasněných okolností už někdy v roce 2012 a jinak by dneska měla 63. narozeniny. Whitney Houston obohatí tento Noční proud písničkou How Will I Know?

Pavel Aino, Whitney Houston. Narozeniny má také Aleše Brichta, konkrétně 67. Před pár dny jsem ho viděl na Garden Party u Petra Jandy, kde dress code byl Egypt a on také i se svou partnerkou měli krásná originální egyptská trika. A možná, že tu svoji partnerku nazývá dívka s perlami ve vlasech.

Perly ve vlasech máš a já mám velkou radost, že ještě jednu písničku před půlnocí stihneme, abychom po půlnoci se dostali třeba i na koncert Marka Ztraceného nebo na zajímavou akci Mohelnici a na další události. Teď musím konstatovat, že dnes má také narozeniny a to pěkně kulaté 70. kytarista, který prošel brněnskými kapelami Synkopy a Futurum, a určitě ještě některými dalšími, ale tady v těch zanechal zásadní stopu. Mluvím o kytaristovi a hudebníkovi a hudebním skladateli, který má dneska 70 a jmenuje se Emil Kopřiva. A díky této skutečnosti uslyšíte před půlnocí, což je skoro výjimečné, Romana Dragouna dvakrát, protože Roman Dragoun ve Futurum byl také právě současně s Emilem Kopřivou a právě oni třeba budou znít v nahrávce, která se jmenuje Nekonečná, přestože bude konečná pro písničky s datem 9. srpna, abychom potom už písničky datovali 10. 8. Takže Emil Kopřiva, Futurum, Nekonečná.

0: Také v nočním proudu na dvojce očekáváme půlnoc.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Úřady práce začnou tento týden vyplácet superdávku. Části příjemců se vyplacené částky výrazně sníží. Rusko uzavřelo se Sýrií memorandum o porozumění. Ovlivní to i chod ruských základen na Blízkém východě. Fotbalisté Slávie vyhráli i třetí zápas ligové sezóny, stejně jako Jablonec. Dnes bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno a lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty až 36 stupňů. Je pondělí 10. srpna, začínají hlavní zprávy s Rozálí Machartovou.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Stát začne od tohoto týdne vyplácet takzvanou superdávku. Slučuje dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději ve středu.
3: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
4: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
3: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
5: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4100.
3: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
2: U obvodního soudu pro Prahu 9 má dnes pokračovat projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle státního zástupce Adama Borguly údajně organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalobě čelí dvě firmy a 6 lidí, mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubůček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Rédl.
6: Soudní líčení pokračuje po dvouměsíční pauze. V ní Městský soud v Praze potvrdil rozhodnutí o vrácení kaucí za propuštění z vazby obžalovaným Hlubučkovi a Redlovi. Na posledních jednáních soudní senát vyslýchal letos v červnu jako svědka například pražského zastupitele Adama Scheinhera z uskupení Praha sobě. Právě on podal před 6 lety v kauze trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Další jednání jsou naplánovaná až do konce letošního roku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Rusko bude nadále využívat vojenské základny v Sýrii. Vlády zemí se na tom dohodly v memorandu o porozumění. Podle syrského ministerstva zahraničí ale správu nad ruskými civilními objekty převezme Damašek. Na vojenských základnách pak vzniknou společná výcviková centra. Budoucnost základen v zemi byla přitom dlouho nejistá kvůli ruské podpoře sesazeného diktátora Bašára Asada.
7: Vojenská zařízení v Sýrii jsou pro Kreml klíčová. Jsou to totiž jediné ruské základny na Blízkém východě. Přístav v syrském Tartusu je navíc jeho jediné kotviště ve Středozemním moři. Rusko základny využívalo i k podpoře Bašára Asada během občanské války. Desetitisíce ruských útoků tehdy podle think tanku Atlantická rada mířily zejména na opoziční skupiny, včetně těch, které bojovaly s teroristy z Islámského státu. Asad po převratu dokonce v Rusku získal politický azyl. Damašek proto opakovaně vyzývá k jeho vydání zpátky do Sýrie. Ruské vedení to ale nekomentovalo. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Do Francie se dnes vrátí vysoké teploty. Hlavně na jihu a jihovýchodě země platí druhá nejvyšší oranžová výstraha před horky. Ke konci týdne by se mohly teploty vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Kvůli suchu se rychle šíří požáry.
8: Přes 100 hektarů porostu se žehl požár na jihu Francie v departmánu Lozère. Požár se zřejmě rozšířil od hořícího auta. Několik hodin v neděli hasiči likvidovali taky požár v obci Saint-Jean-d'Iac v departmánu Gironde. Pár kilometrů od obce se před týdnem přitom zastavil rozsáhlý lesní požár, který pohltil desítky tisíc hektarů borových lesů. Ministerstvo vnitra oznámilo, že ve spojitosti s požáry policie zadržela už 420 lidí, některé podezřívá ze žhářství. Šíření plamenů pomáhá extrémní sucho, které ve Francii trvá už několik měsíců. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Hoří taky v Srbsku. Po 5 dnech se podařilo částečně dostat pod kontrolu požár v tamní přírodní rezervaci Deliblatská peščera.
9: Hasičům se zatím daří chránit před ohněm vesnice v zasažené oblasti. S pomocí těžké techniky se pracuje na vytvoření ochranných pásem, která mají zabránit dalšímu šíření lesního požáru. Odhaduje se, že hašení potrvá ještě několik dní. Kromě hasičů jsou v akci také vojáci a policisté a hasí se i ze vzduchu pomocí vrtulníků. Práce komplikují vysoké denní teploty i vítr, který by se podle předpovědi mohl po klidnějším dni znovu rozfoukat. Požár se ale zatím obešel bez zraněných i obětí. Ze západního Balkánu Veseláková, Radiožurnál.
2: V desítkách polských měst se v neděli sešli lidé na demonstrace pod heslem Nebuď lhostejný. Upozornili tak na rostoucí nenávist hlavně proti Ukrajincům, ale také proti jiným menšinám. Jeden z protestů se konal i ve Varšavě.
10: Tu? Či tam, kde píjou Ukrajinci?
11: Lidí, kterým nenávist není jedno, je víc, jen musí přestat mlčet, zaznělo například tady na Zámeckém náměstí. Sešly se tu stovky lidí protestujících proti rostoucí agresi proti Ukrajincům, ale i jiným menšinám. Zaznělo tu také, že nenávist podněcují politici, že obracejí frustraci společnosti proti Ukrajincům, což vede ke slovním i fyzickým útokům. Pod heslem Nebuď lhostejný se sešly lidé v dalších 26 polských městech, jako třeba v Krakově, Poznani nebo Řešově. Z Varšavy Kateřina Havlíková.
2: Strážci Krkonošského národního parku v neděli ráno na Sněžce udělili víc než 20 pokut. Kolem 5 ráno se na nejvyšší české hoře sešlo 500 lidí, kteří přišli sledovat východ slunce.
12: S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody pomáhali i policisté. Někteří turisté vstupovali proti pravidlům do volného terénu, říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
13: Je tam klidové území, kde platí jednoduché pravidlo. Nesmíte tam chodit volným terénem, musíte jít pouze po značených turistických cestách.
12: Častým přestupkem je taky rozdělávání ohňů. Podle Drahného správa parku na letní sezónu strážní službu posiluje.
13: Zaměříme se také na ty brzké ranní, případně noční hodiny, protože se ukazuje, že do horst chodí stále více návštěvníků v tuto, řekněme, nezvyklou dobu.
12: Na Sněžku míří v létě denně 10 až 12 tisíc lidí. Hora tak patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Česku. Michal Forst, Radiožurnál.
2: Festival kafování v Mostě představil kávy různého původu a nové trendy v jejich přípravě. Fermentace třeba umožňuje, aby měl výsledný nápoj marakujovou, skořicovou nebo kokosovou příchuť.
14: Neobvyklý způsob přípravy kávy je taky takzvané nitro coffee. Jak vzniká, popisuje barista Michal Ptáček.
15: Cold brew je zastudená macerovaná káva a my ho sytíme dusíkem a vlastně to ošálí trošičku vaše chuťové buňky. Máte pocit, jako kdyby tam byla smetana.
14: Nové podoby dostávají i nápoje z mači, vysvětluje odbornice na kávu Lucie Vidgorovič.
16: S mačou se teď dělají právě různé drinky, třeba i matcha cloudy, vodový matcha drinky, takže třeba maču s tonikem.
14: Podle baristů se trendy mění postupně a lidé se stále víc zajímají také o kvalitu a původ kávy. Z Mostu Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Slavie a Jablonce vyhráli i třetí zápas nové sezóny Šance ligy. Zatímco Severočeši zdolali Slovácko 1-0, Pražané porazili Pardubice 2-1. Slavisté mají už v úvodu ročníku výrazný náskok na největší soupeře v boji o titul. Sparta na ně ztrácí 6 a Plzeň dokonce 7 bodů. Trenér Jindřich Trpišovský to ale neřeší.
17: Ta liga se hraje prostě na 35 kol a máme za sebou 3 kola, dělat nějaký soudy ohledně to je strašně předčasný, vyrovnaný si myslím, že to bude. Máme 9 bodů, ale pomáháme si hodně těma standardkama a pomáháme si tím tlakem na ty soupeřové obránce, takže ten pohled na tabulku je příjemný, ale vůbec nic neznamená.
2: V dalších zápasech ligy Hradec Králové porazil ostravský Baník 2-1 a stejným výsledkem vyhrála i Sigma Olmouc na trávníku Artisu Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na dálnici D1 na Benešovsku a silnici 15 na Litoměřicku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady havarovalo osobní auto. 25. kilometr, zřejmě je to kousek před omezením u Šmejkalky. V místě se vytvořila zhruba půlkilometrová kolona. Na dálnici D1 v Brně směr Praha 193. kilometru už uklizeno, v pruzích byla sražená zvěř. Na silnici 15 z Lovosic do Mostu havarovalo osobní auto, nehoda je za Lovosicemi, za sjezdem z dálnice D8 do Drážďan a zasahuje do jízdního pruhu, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: A dnes čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno. Od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Na horách kolem 26. Tolik zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
19: Rádio, které vás baví.
20: Paranoid.

Vážení a milí posluchači Českého rozhlasu Dvojka, přeju vám krásný nový den. Jmenuje se pondělí 10. srpna léta páně 2026. Začal také nový kalendářní týden, tak ať i ten se vám vydaří. Ať jste v pohodě a můžete v pohodě také další minuty až do 2. hodiny ranní poslouchat noční proud, kterým vás provází Zdeněk Vrba.

I Just Met a chlapík, který se narodil jako Peter Gene Hernandez, jinak je zvaný co by Bruno Mars, světová hvězda, 40-letý Havajan, vás určitě svojí muzikou nepošle do Havajan a zejména vás, kteří nesmíte spát v noci, třeba jste na noční směně nebo službě, tak i o toho je tady Noční proud, aby vás zabavil. A po jednom, řekněme, relativně mladším hitu přichází jeden starý hit od skupiny Blondie se zpěvačkou Debbie Harry u solového mikrofonu a bude to Skleněné srdce.

je nenaplněný. No a podívejte se, co se mezi tím všechno odehrálo a v jaké pozici dneska Marek Ztracený je. Dvakrát vyprodal O2 Arenu, bratru nějakých 36 tisíc, třikrát Eden, dohromady sečteno potrženo 100 tisíc a teď jednou Letnou zhruba 70 tisíc diváků. To je něco neuvěřitelného.

get no stupor. Pěkně až do konce. Marek Stracený byl mým hostem v Nočním proudu a pár let na to jsem procházel hlavním plzeňským náměstím a na Žebřiňáku se tam chystal se svojí kapelou oslovit kolemjdoucí ve chvíli, kdy vyšlo nějaké nové album, tak to jsou všechno vzpomínky na minulost a jak zpíval v té písni, že našel cestu zpět a dokonce ještě dál, protože až na samý vrchol. Tak Jackson Michael měl na Letné 120 tisíc, Rolling Stones v roce 2003 80 tisíc, Elan tuším nějakých 50 tisíc a Marek Stracený kromě toho,

že tam měl 70 tisíc, tak tam měl úžasnou techniku, jaká doposud v republice na vystoupení tuzemského interpreta nebyla. To je dobře. V programu účinkovali také coby otvírák Martina Pártlová, coby spolu s ním stoupající do nebes Marta Jandová. Nechyběl 15-letý syn Mára, který hrál na kytaru a měl pěkný klobouk. Momentálně asi nejpopulárnější slovenský zpěvák Adam Ďurica. No a za bicí soupravou Petr Čtvrtníček v triku s nápisem Úterý, protože šlo o videoklip, kde proklínali pondělí a modlili se za pátek.

Písnička se dvěmi fázemi, písnička Modlitba za pátek a pozdrav celé ztracené rodině. Jukneme do kalendáře a zahrajeme si jednoho interpreta, který má svátek a je ze zahraničí, a druhého vlastně taky, akorát, že zase z úplně jiného státu. Tak pojďme na toho prvního. Dneska má 79. narozeniny lídr a frontman a vůdčí osobnost skupiny Jethro Tull. To jsou úžasní dinosauři, osobití to dinosauři světového roku s osobitou flétnou, který vládne Jan Anderson, stojí v čele téhleté kapely a dneska má 79. Pokud bych měl zahrát něco od Jethro Tull, aby je to co nejlépe reprezentovalo, tak nemůžu sáhnout jinam než po další písni nazvané Aqualung.

Aqualunka, skupina Jethro Tull, její vůdčí osobnost. Jan Anderson má dneska 79. narozeniny, tenhle zpěvák, vynikající flétnista, občas i kytarista, nemohl v tom výběru těch, kteří se narodili 10. srpna, chybět. A ještě jednoho, který se narodil 10. srpna, teď připomene Noční proud, narodil se jako Giampiero Anelli. Narodil se v Pavii ve střední Itálii a mnohokrát účinkoval v České republice, s Hanou Zagorovou natočil písničku a těch aktivit směrem k nám by mohlo být ještě hodně. Raději ho necháme zaspívat, používá umělecké jméno Drupy, takže všichni ho dobře znáte, dá se říci. A vybírá písničku z roku 1976, Sambario.

Somebody, somebody, somebody-o a Drupy, který ode dneška má za svým jménem číslovku 79. A když se teď dívám do jeho zájezdového koncertního diáře, tak jsou tam pro rok 2026 jenom italská a česká města. Tak, jak jsem říkal před písničkou, má prostě k naší republice blízko, má tady spoustu kamarádů mezi umělci a rád se sem vrací a to je pochopitelně jenom a jenom dobře. Teď se vydáme na jednu velmi zajímavou akci. Je to tenisový turnaj umělců, který se odehrává v Mohelnici v okresu Šumperk. Letos se konal už 29. ročník, ale tomu turnaji vždycky den předtím už 9 let předchází mohelnický letní koktejl, kde vystoupí řada z těch, kteří posléze pak hrají ten, dalo by se říci, kultovní tenisový turnaj. Já vám řeknu, kdo tam vystoupil, třeba kapela, která si říká Iva Hajnová Band, vystoupil tam Jiří Zoniga a spolu s ním houslistka, která se jmenuje Klára Vojáčková, nechyběla Šárka Marková, nechyběl Standa Hložek, nechyběla Leona Machálková a nechyběl také soubor, který si říká Modern Talking Revival a je jediným revivalem téhleté úspěšné diskotékové kapely v České republice. No a většina z těch, kteří byli jmenováni, tak se také objevili na tom tenisovém turnaji, ve kterém po loňském vítězství tedy obhajovala prvenství na 29. ročníku Leona Machálková. A přestože měla jiného partnera než před rokem, tak se jí to opět podařilo. Takže velká gratulace a k tomu píseň Sama ve tvém svetru.

0: Sama ve tvém svetru Leona Machálková a sama samozřejmě nemohla hrát, když to byl turnaj čtyřher v pátek v Mohelnici v okrese Šumperk na akci Mohelnice Open. Dvojnásobné vítězství se počítá a druhou dámou v peletonu byla další zpěvačka Šárka Marková, ani ta si nevedla vůbec špatně, protože ta po boku Jiřího Zonigy dosáhla až na třetí místo v tom turnaji. Mimochodem díky tomu jsem poprvé slyšel živě duet Pro nich si žít, který často hrávám v nočním proudu. A musím říct, že to živé vystoupení bylo velmi originální a bylo to velmi zajímavé. Duet Šárka Marková, Jiří Zoniga a Pro ni chci žít.
1: Pro ni chci žít, jak žil jsem dřív, od první chvíle, od setkání.

To Love Somebody, příjemné reggae, které vnesl do nočního proudu Jimmy Somerville, muž mimořádného a originálního hlasu. Dá se říci, že někdo podobný takový s takovým hlasem neexistuje. Další zastávka nočního proudu je u Dalibora Jandy. Dalibor Janda, koukám na jeho zájezdový kalendář 18. srpna v amfiteátru Slezsko-Ostravského hradu, to je mimochodem velmi pěkné místo v Ostravě. 30. srpna Praha 13, Centrální park ulice Bronzová. No a pak třeba 3. září Hrad Špilberka na nádvoří, tam koncert i se skupinou Prototyp a se svojí dcerou Jiřinou Anou Jandovou. No a tyhle ty koncerty už mnoho let se sčítají a sčítají a dojdou až k číslovce 5000. A ten 5000. koncert bude mít Dalibor Janda, 17. prosince letošního roku. Tak se máme na co těšit, určitě to nebude obyčejný běžný koncert, ale koncert výroční 5000 koncertů, to už je velké úctivo. No a na tom koncertě pochopitelně zaznějí písničky jako Hurikán, Kde jsi, Žít jako kaskadér, no je toho prostě spoustu, ale já vám teď zahraju jednu, která si myslím, že na tom koncertě bude chybět, za to je to písnička, která je jak dělaná do těchto časů, máme mimochodem 8:50 minut po půlnoci a do těchto časů je jak stvořená písnička, která se jmenuje Pusť k milování rádio.

Uskmělování rádio, hudba, Zdeněk, Charlie Blažek, text Jan Krutal, zpíval Dalibor Janda z alba, které vyšlo v roce 1994 pod názvem podle jiné písničky V lásce nejsou mapy. A nás teď čeká Ed Sheeran a jeho Azizam.

A Zizam a Ed Sheeran a jeden z jeho mnoha hitů. Ed Sheeran se také v poslední době specializoval na duety s nejrůznějšími, povětšinou nejpopulárnějšími zpěvačkami na zeměkouli. Je to zkrátka kosmopolitní hrdina. Tak, to byl tedy Ed Sheeran a teď si zahrajeme jednu velmi úspěšnou českou kapelu. Jmenuje se Kex, stojí a padá s mužem jménem Štěpán Kojan, který také většinu písniček napsal a stojí u solového mikrofonu i se svojí kytarou. A skupina Kex ku příkladu vystoupí na mnohých letních akcí, ale já jsem si vybral jednu, která bude poslední srpnovou sobotu, to je tuším 29. srpna, to jsou oslavy města Hroznětín a oslavy rodin a zároveň krušnohorské slavnosti. Ten Hroznětín má nějakých 1900 obyvatel a na té akci je vždycky nějakých 2500, takže daleko víc, než je ve městě, a je to město, než je ve městě přítomno. V každém případě je nabitý program od dopoledne až do noci, třeba také, co si vzpomíná Marta Jandová se svojí doprovodnou kapelou, ale já jsem se zmínil o skupině Kex, tak si jí dáme včetně velkého hitu Víš.

Štěpán Kojan se skupinou Kex a velký hit Víš, který se určitě líbil mnohým mužům, kteří by byli rádi, kdyby jejich žena byla jiná než ty ostatní a kdyby nechtěla vůbec žádné dárky a stačily jedny boty a tak dále, tak to je samozřejmě utopie, ale v té písni to vypadá krásně. Krásně, pojďme dál. Řekněme si, že už jsme ukrojili 1:11 z pondělí 10. srpna, kdy svátek má Vavřinec. Vavřinců u nás není mnoho, před 10 lety jich napočítali 197, ale Vavřinec, jak všeobecně známo, je patron kuchařů, takže budu přemýšlet, že bychom v té hodině mezi jednou a druhou také nějakou kuchařskou píseň nalezli, i když hned na první servis mě nic nenapadá, což nebývá obvyklé. V každém případě ta další píseň s kuchaři nemá nic společného, tam je v hlavní roli Alibaba a ta studiová skupina, která měla jeden jediný hit, právě tuhle píseň, se jmenovala Pepeon.

Ali, Alibaba v pohádce o tisíce a jedné noci a také studiová skupina Papillon, včetně zpěvačky Sherry Lane, která pochází z Jamajky. Rád bych vás také pozval na svůj instagramový profil, má jednoduchou adresu Zde Vrba a je tam třeba popsaný zajímavý let jedné zpěvačky, o tom se třeba ještě zmíním později. Mimochodem zítra tam budu dávat příspěvek, který souvisí s tím, o čem jsem tady hovořil před chvílí, ohledně zajímavé hudebně sportovní akce v Mohelnici. Teď Petr Nať, který má také hezkou vzpomínku na svůj koncert se skupinou Indigo v Mohelnici a konec konců takových míst je asi hodně, řeklo by se Neurekom. A Petr Nať má také písničku, která tak trošku, alespoň z pohledu mnohých, včetně mého, vystihuje ten měsíc, který právě prožíváme. Srpen se na Slovensku řekne august a píseň, která podle mě je ta, která popisuje ten čas, tak ta se jmenuje Lenivý august.

Lenivý August a jeho autor i zpěvák v jedné podobě Petr Nať, jinak také držitel ceny Legenda nočního proudu Českého rozhlasu a držitel i mnohých jiných cen. Za další kapelou spěcháme do Neapole, říká si The Colors, a přináší takovou novou fúzi Italadiska, třeba v písni Karma.

Arma Mama a The Colors v nočním proudu na dvojce. V nočním proudu, který vám otevírá nový kalendářní týden a den, který se jmenuje pondělí 10. srpna, kdy mají svátek všichni Vavřincové, že jich u nás mnoho není. Tak v každém případě další zpívající je Petr. Je to Petr, o kterém bohužel mluvíme v minulém čase, jeden z prvních, který byl uveden do síně slávy Akademie populární hudby a stejně tak i do síně slávy nočního proudu. Petr Novák se narodil 6. září a tak v loňském roce 6. září vyrazili na turné jeho souputníci jako Karel Kahovec, jako Viktor Sodoma, jako Michal Pavlík a další. K ním se přidal ten, který obdivuje písničky Petra Nováka a natočil je a zpívá je na svých koncertech a natočil je dokonce i ze Zlínskou filharmonií, tedy Petr Bende. K tomu ještě písničkář Slávek Janoušek. Ty koncerty Petr Novák 80 uvádějí buď to Martin Hrdinka nebo Moje maličkost. A všechno to mělo vlastně skončit 6. září letošního roku, kdy už by měl Petr Novák 81. narozeniny, ale protože jeho ty koncerty, které připomínají tuhletu naši velkou legendu, velký zájem, tak to vypadá, že to všechno bude pokračovat. V každém případě tam, kde to začalo, tam to také skončí a to je 6. září v amfiteátru zastávka Radim u Kolína. Tak právě tam budou znít písně, možná, že i tahle.

Bezhlavý rytíř a Petr Novák doprovázený skupinou George and Beethovens. A jedna zajímavost, tuhletu písničku mu, co se týče hudby, napsal Petr Janda.

U starého Hrocha Petr Janda, krásná vzpomínka na Ferdu Peroutku a na Mirka Berku, ať už jeden hrál na bicí nebo druhý na klávesové nástroje, někdejší členové skupiny Olympic. A tuhle písničku najdeme na solovém albu Petra Jandy Asi se mi nebude chtít, takhle se jmenuje album, které vyšlo v roce 2022. Já se ovšem vrátím k Petrovi Novákovi, protože to je zajímavý seriál koncertů k jeho 80. nedožitým samozřejmě, bohužel, a u nich nemůže chybět, kromě už zmíněné skupiny George and Beethovens, také souputník Karel Kahovec.

Hej vy paní, tam vás od někuď znám. Paní v černém, Karel Kahovec se skupinou Georgem Beethovens a tahleta sestava vystoupí také na festivalu Trutnov Open Air Festival. Festival, který se odehraje mezi 13. a 16. srpnem, tedy už za pár dní. 4 dny, 3 pódia, spousta kapel a celý ten festival má i podtitulek věnováno náčelníkovi Václavu Havlovi 90. Mezi účinkujícími Gogol Bordello, skupina Lucie, kterou jsme ocenili, Noční prout ji ocenil v loňském roce, Pražský výběr, The Wailers, Jasná páka, Red Z, Vysací zámek, Monkey Business, Portless, Tony a Garáž, Zrní, Kamil Střihavka, Plastic People, Kurtizány z 25. Avenue a také Karel Kahovec se skupinou George and Beethovens. Zmínil jsem o těch koncertech k 80. nedožitým Petra Nováka také jméno jeho velkého fanouška, který si některé jeho písničky stejně jako Karel Kahovec zařadil do svého koncertního playlistu a navíc natočil regulární 14-písničkové album s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín pod taktovkou Roberta Kružíka a v novém aranžmá Jana Lstibůrka. Tak si jednu písničku poslechněme. Hvězdičku blízkavou třeba navrhuji, to byla ta finálové na koncertu Petr Bende a Filharmonie Zlín. Akorát musím správnou kliku tady vytáhnout a to je tahle. Už to hraje.

Don't Wanna Go Home a poslední hit skupiny Meduza, který zdaleka nebyl poslední písničkou tohoto nočního proudu, protože máme teprve 1:44 k tomu a pár desítek vteřin. To je ta správná chvíle, aby se o slovo přihlásila dáma, která je pravidelným zpívajícím krásným klenotem nočního proudu, a to je zpěvačka Miley Cyrus. Její už dlouho velký hit nechybí ani v tomto nočním proudu a jmenuje se sice Konec světa, ale je to velmi příjemná písnička a není to vůbec myšleno tak, jak to vypadá. To si možná řekneme po ní.

Miley Cyrus a ten konec světa není vůbec myšlen nějak katastroficky. To pouze se setkala se svojí maminkou a ta se pochlubila, že jede na dovolenou. Dcera zpěvačka si ji ptala, kam. Ona říkala, no až na samý konec světa, já mám z toho nervy. A ten konec světa, to je Itálie, prosím pěkně, pro americkou maminku americké zpěvačky. Pojďme domů a pojďme se podívat, jak to vypadá se sluncem dnes ráno. Astronomický rozbřesk začíná 3.22, nautický rozbřesk 4.20, občanský rozbřesk 5.07 a východ slunce, to je to zásadní, 5 hodin a 44 minuty. My ovšem můžeme tady v nočním proudu už svítat s předstihem, už jenom proto, že tady máme písničku, která se jmenuje Svítá, napsali pánové Vašek Vašák a Jan Krůta a zpívá ji Iva Hajnová, takže Svítá.

Písnička Svíta a Iva Hajnová, která byla poslední z domácích interpretů zpívající, jinak předposlední v tomto nočním proudu. Poslední jsou Škorpioni, kteří nám připomenou, že se dá tento čas, který prožíváme, označit také jako holiday, neboli prázdniny, zkrátka čas dovolených. Ať už jste byli, anebo se chystáte, tak ať se vám daří, ať se vám dovolená vyvede. To si přeje Zdeněk Vrba, který předává tímto žezlo nočního proudu Martinovi Hrdinkovi, který se dnes večer ozve do znělky tohoto pořadu a provede vás svým pondělně úterním nočním proudem. Já se budu těšit už v sobotu. V sobotu 15. srpna na další noční proud, který můžeme prožít společně. Do té doby se mějte báječně a hlavně se taky opatrujte, protože prázdniny přinášejí i některé hrůzné chvíle.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Letos to bude 21 let, co manželé Lenka a Radek Kašparovi založili v Dlouhé Třebové na Orlicko-Ústecku Hřebčín Karlen. Patří mezi přední chovatele plemene Velšský pony a se svými koňmi slaví úspěchy po světě. Kromě toho nabízejí třeba taky